0: Sí.
1: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Folková pohlazení.
1: Dobrý den a dobrý poslech, vážení přátelé nepopulární hudby. Od mikrofonu zdraví Vítě Troníček a dnes začnu vodáckým pozdravem. Ahoj, protože jsem se právě vrátil z vody, ze Sázavy, kterou jsme sjížděli s naší kapelou Marien. A je pravda, že tu Sázavu jsme spíše na několika místech šli, než jeli, protože vody bylo málo, to už je takový kolorit, zvyk, typický jev na českých řekách a prý bohužel do budoucna nebude se to moc zlepšovat. Škoda. Nicméně ty úseky, které se jely, ty stály opravdu za to. Sázava je nádherná řeka, stejně jako všechny řeky u nás. A pokud se člověk chce dotknout přírody tímto jedinečným způsobem, zažít trošku adrenalinu, dobrodružství, fyzické námahy a pak v kempu prospívaný večer. Jo, vodácká duše je jedinečná, srdíčko

zaplesalo, tělo a mysl si odpočinula. Byl to věru nevšední zážitek, který mě přímo vede k tomu, abych dnešní folková pohlazení sestavil z písní, které udělají radost především vodákům. Tak dobrý poslech, začnu jednou méně známější, zapomenutou od pražské skupiny Magison.

0: Krásná osadní píseň starých brontosaurů, opěvující také krásu řeky Sázavy. Ono těch drémských osad, jak jsme pluli, tak jsme viděli několik. Jen se trochu zdá, že drémský duch se vytrácí a jsou z toho taková letní sídla, spíše mi přišlo. Také v kempech už se nespívá jako dřív, ale spíše vidíme hloučky podivných individuí sedících u repráčků a z Bluetooth si pouštějí písně nejrůznějších žánrů. To jsme nevěděli, že je to taková vzácnost vytáhnout z auta kytary a basu a hrát. Jestli ale něco bylo legračního, tak samozřejmě, jak jsme se neustále vyhýbali těm rybářským vlastcům. Zatímco jeden na nás křičel, co děláme, že tam má nahozíno. Jiný říkal, to je dobře, že jedete, jak pádlujete, oni to ty ryby mají rádi. A dokonce je to prý více láká do těchto míst. To bylo zajímavé, vždycky jsem si myslel, že ty ryby spíš plašíme jako vodáci. Trochu mě to přivedlo k tomu, že bychom si mohli pustit i jednu rybářskou píseň, která je sice z řeky Orlice, ale Vaby Daněk přesně věděl, o čem zpívá, když popisoval dění v houštinách kolem OVSky, tedy osady vycházejícího slunce nedaleko Hradce Králové a kolik známých osobností tam na břehu se dávalo blahé paměti.
1: Řece je veselo, na vodě dělají se kola. V tůni proti dubině, čupina na šupině, začíná velká rybí škola. Už vidím pana učitele, kapřisko jako malé tele.

Já vyzkoušíme třetíce, karasy a platice, a pak se vrhnem na sekavce. Že nejsem ho stejný, mrknu se i na cejny, jestli se doučili dravce. Taková vitra nebo štika udělá z ryby nebo štíka.

vodě zdá se býti v pohodě, ryby v ní sedí, i když plují. Jenom mělci jeseni vzdělání si necení, od co se mlýny pošťuchují. Učitel začíná se mračit, tak to už by snad mohlo stačit. Už žádné dohady a seřete se do řady, poplujem pod rybáře svačit. Zatáček a tam už sedí dvořáček, přinesl 4 kila hrachu. Mládeži pachatu, až půjde zpátky na chatu, dáme si hrachu bez strachu. A kde má chutě na bramboru, popluje se mnou pod Gregoru.

klidných vod. Modrý letín, co z obrazů jsem znal. V rybářských lodích monet klot, žlutá pole pro tebe maloval. Kvetly máky na polích a bílá místa na plátně zůstala.

A takhle o řece velkých ryb zpívá Lukáš Moravec, jeho fenomenální skupina, která si říká Do větru ze Svitav. Nedávno jsme se potkali na festivalu na Lichnici a Lukáš slouží také u Tony Jocha. Třeba v kapele můžete ho vídat a je to opravdu mimořádný muzikant i se svou paní. A píšou krásný písničky, barevná muzika, vřele doporučuji. Držme se ale tématu, prosím vás, řeka a ten širý proud, ta je písnička, kterou mám teď připravenou, ale ne v tom původním spirituál kvintetovském podání. Našel jsem trošku mladší verzi, ve které uslyším hlas Františka Nedvěda a Heleny Maršálkové z Pacifiku. Je to krásná verze, hlavně je to krásná píseň, River is White, anglický tradicionál, který skutečně je světoznámý a existuje obrovské množství verzí, cover verzí, ale jedno mají společné. Ta melodie je naprosto jedinečná, geniální a patří do zlatého fondu světových evergreenů.

Tam pod vodou tlejou šejich moc, smolarských plavců, co ke dnu zvou. Tlejou, mou zelenou důlky jim zejou v očích.

Tam pod vodou tlejou a nechte je spát. Smolařský plavce, co ke dnu zvou. Ženou se nad nima dychtiví stíny, co každej měl.

0: tak dejte jim ahoj a nechte je spát.
1: Smolský plavce, co ke dnu zvou, ahoj,
0: to poslední ahoj, co každý.

0: Puštlejo. Banana Boat Song, také velice slavná lidová píseň z Jamajky, kterou tuším někdy v 50. letech proslavil zpěvák Harry Belafonte jako Banana Boat nebo Dayo také. S českým textem Zdeňka Šmída, samozřejmě v podání Hoptropáku a Samsonovy party na úžasném albu, které se jmenuje Proč bychom se netopili a které už je více než čtvrtstoletí staré. Nechce se mi věřit, že to tak rychle uteklo, protože pamatuju si, jak mě tohle album nadchlo. A protože Hoptropáci tady zpívají z hudeb, měli v podstatě texty pana spisovatele Zdeňka Šmída, který, jak jistě víte, vepsal se do naší historie několika úžasnými knížkami, především Vodáckým průvodcem pro Ofélii, nebo hlavní název té knihy je Proč bychom se netopili. Stejně jako tohle CDčko. Šmídův humor, Hoptropácký nadhled dali vzniknout opravdu mimořádnému albu, které ve vodáckých kruzích je velice ceněno. My si ho pustíme, mohu říct si skoro celé, protože už jsem ho strašně dlouho neslyšela, protože je to prostě skvělý. Banana Boat Song, jako píseň smolařských plavců, takhle se to jmenuje v češtině. Když se podíváme na tu druhou, tak ta je snad ještě lepší. Obluda, ta se i hraje hodně u táborových ohňů.
1: Jo, 200 nás tam bylo na bryze do Číny a furt se jenom pilo a štuhly ledviny. A když už bylo kránu a všichni pod obraz, křik plavčík na stožák.

kamenem hází, chce pálit z kanónu. Zapomněl, že ho v září prochlastal v kantónu. Když uviděl tu bídu, hned spotil se jak myš.

chrabrý, je drsná povaha. Zalehl u zábradlí a házel flaškama, když na obludě bouchl kánistr od džinu. Tu příznak stekle houkl a

Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte folková pohlazení Českého rozhlasu. Pořad o domácí scéně žánru folkové, trampské a country hudby s Víťou Troníčkem.

0: vodou.
1: Pouštíme si dneska písničky pro vodáky, především z úžasného alba Proč bychom se netopili z roku 2000 pana Zdeňka Šmída a spojení kapel Hop Trop a Samsona a jeho party. Velmi dlouho jsem tohle album neslyšel a žasnu, jak nestárne, jak jsou ty vodácké poučky stále platné. Ostatně i ta knížka Vodácký průvodce pro Ofélii, Proč bychom se netopili, to je prostě základ, který každý vodák musí znát.

byly asi dvě nejdojemnější písničky z celého alba Proč bychom se netopili, Hop Tropáku a Samsonovy party, tedy Vodácká holka samozřejmě, která hodně zlidověla, a předtím píseň Pro šedivou hlavu nebo Zahrajte mi plavci. Spolu s Obludou jsou tyhle tři písničky asi to nejčastější, co z tohle alba slýchávám, když už někdo do těch písniček hrábne. Nutno říci, že na vodě však kromě tohohle dojímacího procesu, kromě těch lásek a kromě toho dobrodružství zažíváme i humorné chvilky. V podstatě atmosféru přesně vystihuje, a teď si dovolím odskočit z tohoto alba, a samozřejmě slavná píseň s názvem Yes, kde Ivan Mládek naprosto geniálně propašoval anglická slovíčka do české vodácké turistiky. Tato píseň opravdu nesmí v dnešním výběru chybět.

No, no, no. Čím jsem starší, tím víc a víc smekám před genialitou Ivana Mládka. A skutečně jeho písničky mě provázejí celý život. A to je nevyčerpatelný zdroj prostě dobré nálady, krásné energie. Vždycky v nich objevím něco nového. I Ivan Mládek je opravdu velmi moudrý pán s velice vzácným smyslem pro humor a obrovský muzikant, kromě samozřejmě jeho vynálezu a malování. Ale to by bylo na jiné povídání. Já si dovolím z radosti nad tím, jak tady zazněl Banjo Band, sáhnout ještě po jedné písni, ve které se zpívá o řece Berounce. A je to nádherný lidský příběh, které se prostě na vodě odehrávají. Berounka teče, a ne ptáčku, ptáčku. Všimněte si, prosím, opět krásné češtiny.

0: modlitba vodáka, také jedno z úžasných děl textů pana Zdeňka Šmída, zhudebněná Outropáky a Samsonovou partou na albu Proč bychom se netopili. Zazpomínali jsme především na tuto desku, ale jak jistě víte, folková a vodácká sezóna se tak trošku překrývají. Mnohý kemp v dávných dobách připomínal spíše setkání muzikantů a malý folkový festival, folkový trampský nebo country, jak chcete, prostě lidové muzicírování. Ty písničky v sobě prostě nesou vzpomínky na vodáckou slávu, kdy to ještě nebyla módní záležitost, ale kdy to byla opravdu romantika, způsob života, obrovské dobrodružství, které se dalo zažít v našich zeměpisných šířkách v dobách, kdy se nemohlo moc za hranice. Pořád věřím, že ta magie vodáctví ještě stále žije, existuje a že jsou místa, kde vodákovo srdce může plesat, svobodně pít a třeba zpívat. Koukám, co se nám ještě vejde do dnešního pořadu a samozřejmě, pokud se chystáte na vodu, určitě se vám bude hodit vodácká odborná, ve které si prosvištíme některá vodácká slovíčka. Vy, kteří jste odporní suchozemci, se tím samozřejmě nemusíte nijak zaobírat. Vám vodákům, kteří vyrážíte, nebo jste třeba zrovna někde na nějaké plavbě, přeju hodně vody, sluníčko a kupu písní. Za týden naslyšenou se u dalších folkových pohlazení bude těšit váš průvodce Vítě Troníček.
1: Tento pořad vyrobil Český rozhlas Pardubice.
2: Mezi proudy,

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Jídlo končí.
3: Končí.
4: Já mám nalíkají.
2: Slyšme z toho zdrudana.
5: Kdyby jsme to chtěli vysílat, víte?
1: Humoriáda.
6: Ať už posloucháte ve stoje, za chůze, možná v klidu, v práci, u počítače, kdekoliv, tak my vás pobavíme takhle v sedě společně s Pavlínou Filipovskou. Usadili jsme se i dnes ve studiu. Hezké odpoledne, Pavlíno.
7: Dobrý den.
6: Jakou náladu přinášíte? Letní?
7: Já jsem dobře naložena.
6: Jo.
7: Pořád.
6: Jo.
7: Pořád, protože vlastně člověk musí být v určitém věku potom už vděčnej za všechno.
1: Humoriáda.

0: Taky budeme vytahovat z takové naší archivní škatule nejrůznější ukázky z interprety. Tohle byly Rangers. S tím by se určitě musela, Pavlína, potkat se skupinou Plavci, ne?
1: Ano, já jsem se s nimi potkala a bylo to fajn. Vždycky s nimi. Byla legrace. Kluci to nebrali tak vážně, strašně netvářili se jako umělci a byli moc milí.
0: Co si vybereme z mluveného slova na úvod? Jako ukázku si pustíme?
1: No tak já bych ráda zavzpomínala na pány vedoucí divadla Rokoko. Já jsem sloužila pod Darkem Vostřelem jako ředitelem. Aha. Takový spoluředitel byl Jirka Šašek. No a pak byl nezbytný člen tohodle toho týmu, protože to byl inspicient, taky herec a hrozně milý kluk Oskar Hák.
0: Tak jo, tak na něj zaspomínáme z úst tedy právě Darka Vostřela, Jiřího Šaška, možná i Karla Augusta tam zazní. Tady je tahle vzpomínka, kterou vybírá Pavlína Filipovská.
2: Hrála se filozofská historie na zájezdu Vitomyšli a Karel Bláha, zpěvák, teďka mladý zpěvák, přišel pozdě.
3: No ovšem, samozřejmě zdůrazňuji, že Hák ho samozřejmě zjel celým souborem.
2: Karel se strašně rozčilil a začal kout proti Oskarovi pikle.
3: Ano, odpolední představení probíhlo celkem v klidu, ale večerní, nic stalo se večerní.
2: Ano, večerní to právě tam byl ten kámen úrazu. Oskar prohrdl jeviště jako vždycky a jako vždycky šel k oponě a dírkou v oponě se koukal na obecenstvo. No tak kolik jich přišlo, jak jsou oblečený, ta ženský taky.
3: Ano, jsou slečený, ano. Ale důležitý je, děkuji, že byl slečený vlastně ten Hák. On mě jenom trilky na sobě nevím.
4: Ale hezky.
3: No, ale on tam saglo horko, nebo se chtěl líbit. A kousal do takového velkého chleba se sádlem.
4: A to byla večeře.
2: No to on jedl vždycky a on tam dokonce se mě svěřil, že tam měl nějaké vitamíny pro růst.
3: Je to
2: to pořád
3: tomu upadlo asi na zem, protože nikdy neprojilo. Koukal oponou v trenérkách, jo?
2: Ano,
3: a toho využil.
2: Ano, využil Karel Bláha s Milanem Klipcem.
3: No, on Klipec původně tělocvik.
2: Ano, vylezli do provaziště, tam se chytli za provaz opony a spustili se dolů a ta opona, pardon, udělala pic a vylítla šílenou rychlostí nahoru.
3: To byl strašný fofor. To byl takový fofor, že si toho nevšímá ani ten Hák.
2: Ano, ne?
3: Koukal, kousal do toho chemo v těch krychách, stál vlastně nahý před obecenstvem a koukal do té dírky.
2: Ale bez opony.
3: Ta dírka tam nebyla.
5: Byla, ale byla strašně veliká.
3: Dírka ani opona tam nebyla. Hák se zbláznil, zešílel v tu chvíli a začal zmateně pobíhat po celém jevišti.
2: Ano, to dělá dodnes.
5: Ovšem mimochodem pozor. To málo kdo ví, Rokoko bylo jediný divadlo v Československu, který mělo Oscara.
3: To je pravda.
0: Tak skutečně to takhle mohlo proběhnout. Taky nějakou historku s Oskarem Hákem máte, Pavlína?
1: Nemám takovou krásnou, přeskutou. Ten chleba se sádlem si pamatuju, samozřejmě, on dal i kousnout. To byl strašně hodný kluk a obětavej, kolik on toho zachránil, protože jako inspicient měl na starost, aby to představení probíhalo dle regulí, aby se všichni dostavili včas a zase odešli včas. A tak. A neměl to vůbec lehký, ten Oskar. Ale byl vždycky úsměvnej. On, jestli to dělal ten chleba se sádlem, to já už teda nedovedu odhadnout, ale rozhodně byl dobře živený, protože on byl takový kulička, pohyblivý, neuvěřitelně a vždycky včas všude byl, což byl jeho úkol za prvé a za druhý taky touha, aby tam byl první, aby na sebe upozornila. Tak Oskar byl úžasný člen tohohle souboru a já si myslím, že všichni si ho zamilovali, i ti, kteří co nejvíc ho potřebovali, co nejvíc potřebovali, aby on dovedl i napovědět. A včas, On to všecko znal, všechno věděl a kdo kdy má přijít, kdo kdy odejít a tak dále a řídil to. No a na Oscara myslím si, že všichni, kteří ho zažili takhle v akci, že na něj strašně rádi vzpomínají.
0: Hmm. I dnes Pavlína Filipovská vybrala si ukázku první s ním a ta spojka s tou další možnou do dvojice je právě Darek Vostřel s Jiřím Šaškem. Teď by mohli vystoupit sami spolu v Silvestru 68, povídání o námořnickém uzlu, to nabízím podle toho, co vybrala Pavlína. To je Ačko v tom prvním dnešním souboji a variantou B je Oldřich Kaiser, kterého nasazuje já s jeho předpovědí počasí z ostravského televizního pořadu ještě v 80. letech. Tam se můžeme vydat v ukázce. Vybíráte ale vy. Opět máte k dispozici telefonní čísla, jedno přímo vedoucí do studia Humoriády 731 800 900. Volejte a vybírejte si, anebo hlasujte SMS-kou na čísle 90 011 04. Stačí poslat heslo Humor mezera A nebo B.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Zámecké léto. Na jakém zámku naposledy byla Pavlína Filipovská? Někdy. Výlet nebo
3: já
2: tak?
3: Jsem se spíš pohybovala v Podzámčí. No, ale mám strašně ráda Konopiště.
2: Jo, jo, jo.
3: No, protože to je blízko tam, kde my máme chatu Poříčí nad Sázavou a tam já to mám strašně ráda.
2: Mm-hmm. Dobrá, další zámky najdete na adrese zámeckéléto.cz a můžete poslouchat jejich příběhy skrz celé léto. Teď budeme poslouchat vás, co rozhodujete v Humoriádě, jakou ukázkou pokračovat. Vaše doporučení může směřovat buď k Davidu Darku Vostřelovi a Jiřímu Žeškovi nebo k Oldřichu Kajzerovi, to je ta druhá varianta. Kdo je na telefonu? Dobrý den.
4: Dobrý den, Karel Bojkovic. Zdravím paní Pavlinku.
3: Děkuji.
4: A i vás, Patriku.
2: Díky.
4: A já bych si psal Bčko.
2: Dobře, zapisuju, děkuju a jdeme dál.
5: Dobrý den, Patriku. Tady Ivana z Ondřejova, už jsem dlouho nebyla. Zdravím Pavlinku Filipovskou.
3: Děkuji.
5: Přeji hodně zdravíčka, pohody. Je podobná tatínkovi úplně ve všem.
3: To já
5: a
3: vím. To slyším
5: takže
3: často.
5: Takže vám děkuju.
2: Naslyšenou, mějte se krásně.
3: Naslyšenou.
2: A dobrý den dalšímu na telefonu 731 800 900. Jen poprosím stěšit se rádio, ať se dobře rozumíme. Povídejte.
6: Dobrý den, přeji vám. Tady František Kralupy nad Vltavou. Zdravím paní Pavlínku.
3: Děkuji.
6: Patryku. A chtěl bych se zmínit jenom o tom. Darek Vostřel před mnoha lety byl ten robot Emil, jestli pamatujete.
2: Ano, ano, no, ještě ano, jednu verzatelku.
6: Můj kluk, tenkrát jsme mu udělali takový oblek a to a vyhrál tenkrát ve Vltavě tady v Kralupech, vyhrál dort, tak byl šťastný, takže mi to zůstalo v paměti, ten
2: ano.
6: Robot Emil.
2: Jo, jo.
6: A takže zdravím vás a mějte se moc hezky a přeju stále zdraví. Díky.
2: Dobře,
3: my
2: děkuji.
3: Vám taky přejem všechno dobrý.
2: Ať se daří. Myslím, že je rozhodnuto. Ty hlasy ale ve dvou třetinách směřovaly několik pokračování s Darkem Vostřelem a Jiřím Šaškem, ale chcete slyšet Oldřicha Kajzera, jeho předpověď počasí z Dobrého večera z Ostravy.

0: Dobrý večer, vážení přátelé. Vítám vás na pravidelné relaci počasí včera, dnes a zítra. Omlouvám se za svůj zevnějšek, ale v podstatě jsem si to zavinila sama. Pokud jste mě sledovali minulý týden, viděli jste, že jsem přišla pěkně upravená. Ano, slibovala jsem vám pěkné počasí, poprvé jsem uvěřila sama sobě a takhle to dopadlo. Přitom ale manžel mi říkal, Eliško, vem si pláštěnku, já jsem si ji vzala, sice ale bylo pozdě. Já se jmenuji Eliška. Eliška Větrná, pracuji v Hydrometeorologickém ústavu v Praze, v Komořanech, k Vrbičkám 28. Takže kdyby měl někdo zájem, no ale to sem nepatří. Počasí dnes. Přestože prší, na celém území naší vlasti je jasno. Počasí zítra. Nejprve si připomeňme, jak bylo zítra před 100 lety. Hezky. Nejvíc vás jistě asi bude zajímat, jak bylo včera. Severozápadní okluzní fronta svým výběžkem zasáhla Středomoří, kde naši kolegové napočítali 86 minibarů. Tlak vzduchu přepočtený 8 hodin večer na marky. Kryváň. Kryváň 13,5. Paříž 13,50. Evropa setrvalý stav. A nyní se společně podívejme na povětrnostní mapu. Děkuji vám.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tady to hezky vypíchnul Olda Kaiser. Já říkám vždy, že v rádiu není vhodné říkat, pojďme se podívat.
3: No jo.
2: Protože bychom měli spíš poslouchat. No, no, když tak se doporučit k podívání na stránkách nějakých internetových, ale takhle. Jakou, pamatujete tu éru, ještě když se naživo jelo třeba to zpravodajství počasí v televizi a zprávy a takové, vy to musíte přece pamatovat, teď i tatínek začínal s tím živým vysíláním v televizi.
3: No jistě, no. A já jsem si ho užila potom v Dobrých jitrech a tak, ano. Že to byly hodiny živého vysílání a mě poskytovali takový zvláštní kouzlo toho blízkého bezprostředního styku s posluchači. A bylo to moc krásný. Zprvu jsem teda se topila v trémě. Úplně jsem z toho byla prostě celá vyřízená a tak. Ale časem to úžasné publikum rozhlasové mě ty trémy zbavilo. A já jsem pak s nima chodila jako na dostaveníčko do našeho takového bytečku, tajného, soukromého, což bylo to prostředí, mikrofon a oni. A my jsme si strašně rozuměli. A kolikrát jsme se těžko loučili. Technici už potom tam v kabině z toho byli zoufalí, protože mě to trvalo moc dlouho. Já jsem jim byla strašně vděčná za to, že poslouchají a že jsou se mnou, že tam nejsem sama.
2: Jste zapomněla na čas, na hodiny?
3: No jistě.
2: Jako, jak se říká, přetekla jste třeba i přes časové znamení nebo něco takového?
3: Je,
2: někdy?
3: To se mě neptejte. To se zeptejte třeba Jitka Sakalová, která většinou tam seděla jako
2: technik?
3: Vedoucí člověk.
2: Ano.
3: Tý technický...
2: V režii?
3: V té kabině.
2: Ano.
3: Kde, prosím?
2: V režii.
3: Jo, v režii. Ano, ano, to už znílím. Tak ta si zažila svý se mnou, protože já jsem já jsem vždycky odevzdala ten text, který jsem si po doma načmárala, teď jsem jí to všecko předala a jak to bude, Jitunko, a tak. A ono to bylo třeba úplně jinak. A ona nemohla najít ten konečně jako šlágvort, jak říkají odborníci, kde jsem chtěla skončit a čím jsem chtěla skončit, protože mě se nechtělo končit. Jo, jo, jo. My jsme byli v tak dobrý debatě a posluchači reagovali a no tak prostě se mi zalíbilo. Mhm. Já jsem to živý vysílání milovala. A já si myslím, že živý vysílání taky člověka hodně prověří. Jestli chce a má co sdělit a jestli se chce podělit o to, co si přines do toho rozhlasu. No, sednout si takhle k textu, který vám někdo naklepe. Teď na stroji, teda na stroji ne, no, už dávno, že jo, že vy to máte na počítači a tak různě to, jo. Ale stejně to máte už takhle připravený a nařízený. To já jsem neměla nařízený, já jsem byla taková neřízená střela a poměrně jsem dělala asi potíže, ale přesto musím říct, trošku se pochlubím, že jak ta Jitka Sakalová, těžce zkoušená, a ostatní zvukaři, kteří se mnou takhle absolvovali to živý vysílání, že na mě docela rádi vzpomínají.
2: Aby ne.
3: Protože ona jim ta služba utekla líp. Oni byli furt napnutí, co bude, jak to bude a to. Porád a poběhoval mezi tím Pepík Švehla, který tam měl hudbu připravenou, tu si mohl klidně odložit. Pač na ní nedošlo kolikrát. Ale zase pak tam byla taková pauzička, která by se mi líbila, byla, kdyby něco pustil takovýho hezkýho, něžnýho, takového hrabání. A to vám byla, to bylo tak krásný podívání do té režie.
2: Jakou
3: já jsem tam, no, já jsem tam způsobila různý zmatky. No. Nevím, jestli tak rádi, jako já na ně, na všechny vzpomínám, ale bylo to krásný. A užila jsem si to, no, hrozně let.
2: A dnes si na to tak trochu vzpomíná a užívá si to opět.
3: Co
2: Pavlína
3: trochu,
2: Kolikovská.
3: Já to vzpomínám moc.
2: Ráda, ano. Tak Humoriádě i ta je živým vysíláním a tady není připraveno dopředu nic, jen seznam ukázek a pak o tom rozhodují naši hosté a taky vy. Jako třeba v téhle chvíli, pokud jste si vybrali Oldřicha Kaisera, skočili jste do jiného šuplíčku, nabídnu ho ještě po druhé, dokončit předpověď počasí, anebo si uděláme změnu. Řekli jsme si s Pavlínou, že bychom mohli zkusit nasadit, jak se říká, Ivu Janžurovou s Josefem Veldou ve scénce.
3: Ivanku Janžurovou, prosím.
2: Tak, co vyberete vy? 731 800 900, telefon do studia a SMS-kové číslo 90 01 04, humor mezera A nebo B v pořadu nazvaném
1: Humoriáda.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Stále ještě si můžete vybírat. Oldřich Kaiser v jedné z variant pokračovat s předpovědí počasí, anebo Ivo Janžurová s Josefem Veldou. Ukázka, která je ve hře, vyjádřit se můžete na telefonu 731 800 900. Naslouchám vám dnes i Pavlína Filipovská. Tak kdo tam je? Dobrý den.
2: Miroslav z Karvine. Dobrý den, paní Filipovská.
3: Dobrý den.
2: Dobrý den i pro vás, Patriku, a hlasuji pro pokračování.
1: Dobře, předpověď počasí, jak asi dopadne. Dobrá, děkujeme moc. Přesouváme se za dalším, kdo tam je na telefonu. Dobrý den.
4: Dobrý den, Breno z Martina. Pozdravím vás do studia a poslucháčov Humoriády. A 88 bodů dávám bejčku.
1: Dobře, děkujeme, Breno, mějte se krásně. Ještě někdo tam je? Povídejte, hlasujte. Ve spojení jste s námi, tak škoda, že nepromlouváte, to znamená, že se přesouváme za dalším, kdo je na telefonu.
5: Dobrý den, tady Petr ze Zdánek, zdravím vás oba, zvlášť milou Pavlínku.
3: Dobrý den.
5: Vyslovila přání Ivu, tak já dám Ivu.
1: Dáte Ivu, dobře.
3: Děkuji vám.
1: Děkujeme za to zavolání, hlasování a ještě jeden hlas od vás posluchačů, ten telefonní, přičteme SMSky potom.
6: Dobrý odpoledne, to je Miloš Dlouhé Třebové. Já vás zdravím, Patriku, a i paní Filipovskou. A chtěl bych Ivanku.
1: Dobře, tak jo, získala většinu bodů Iva Janžurová, Josef Velda, a tedy nazváno je to Opletení a mužské emancipaci, ta ukázka, která v tomhle boji v Humoriádě vyhrála.
7: Mamko, pojď sem, já ti musím něco hrozně důležitýho říct.
8: Že zase v klubě chcetíš, že ti dneska padne karta, veď to znamená. Dej mi pokoj, jako posledně prohraje svý i klukovo prasátko.
7: Ale mámko, počkej. Já jsem ti chtěl říct, že ženy jsou stříbrné misky, na něž klademe zlatá jablka.
8: Co to bylo? To je nějaký nový seriál v televizi?
7: No dovol, to je Goethe.
8: Proč mi to říkáš, vidíš, že vařím?
7: A nebo, počkej, nech to. Muži budou vždy tím, co z nich udělají ženy.
8: Co?
7: Rousseau.
8: Nevíš, kam jsem dala cibuli?
7: Práce muže trvá do západu slunce, práce ženy není hotova nikdy.
8: Taťko, dechni na mě. Co jste zase v práci slavili? Dechni na mě pořádně.
7: Co bychom slavili? Tohle byly výroky slavných mužů o ženách. Mamko, kde máš pletení?
8: V kredenci.
7: I s drátama?
8: Jo. No, jestli chceš ale podložit stůl, tak si vem starý noviny.
7: Ale dovol, mamko, já chci klukovi uplést kulicha.
8: Teploměr a acilpirin jsou v kredenci, běž se vypotit, třeba se ti udělá líp.
7: Ale mně je výborně. Co je na tom divnýho, že budu plíst? Kluci z práce se taky činěj. Vaňous už s těma drátama přímo řádí, ten už umí i hladce, i v obrace. Zelenka doma žhaví šicí stroj a šije pro celou familii pyžama. Krupička háčkuje dečky jako na běžícím pásu. Já mám co dohánět.
8: Taťko, ty jsi něco proved, nezapírej. Přiznej se.
7: A co bych proved?
8: No, ještě před měsícem jsi neuměl přišít ani knoflík.
7: No jo.
8: Když jsem byla v lázních, tak si všechny utržený knoflíky přilepil ke kabátu žvejkačku. Že prej neumíš navlíknout niť. A dneska chceš klukovi plíst kulich a přiznej se, taťku.
7: Ale co bych kde prováděl, prosím tě.
8: Máš kapes.
7: Ale on tady někde, no. No, už je to dobrý. Tak hele, na páteční poradu všichni chlapi od nás si sebou nesou pletení. No tak co je na tom divnýho? Hele, a taky jsem si podal přihlášku do kurzu vaření, koupil jsem si knížku o kojencích a předplatil jsem si Vlastu, teda jako časopis, rozumím.
8: Taťko, nepřibližuj se ke mně, já se tě bojím. Takže ty si do práce poneseš pletení.
7: No ponesu. No co je na tom divnýho? Na tu páteční poradu přijde poprvé náš novej šéf. Vlastně šéfová. My totiž máme ředitelku. A už to chápeš? chceme si šplhnout, tak všichni budeme štrikovat, čímž jí budeme hrozně sympatický. Jakože nám není cizí ženská problematika, rozumíš? Nad mašinu jsem si pověsil tenhle nápis. Být ženou je hrozně těžká věc, protože obvykle musí žít s muži. A to by v tom musel být čert, aby mi nedala prémie.
1: Se ta doba proměnila. Na kurzy vaření už chlapi chodí normálně, některé ženské časopisy, tak už to tak splnilo, taky proč ne. No to pletení nevím, ale možná taky někdo už se tomu
3: věnuje. Já nevím, já jsem se s Ivuškou dlouho nepotkala, což mě mrzí, tak se slýcháme, že jo, občas, ale ona byla hrozně rukodělná vždycky.
1: To je pravda.
3: Ano. Ona měla v tašce scénář, takhle jenom smotaný, tak to ona ani nepotřebovala nikdy žádný scénář moc. Ale měla tam nějakou práci rozpletenýho něco a nebo rozšitýho. A ona taky vyšívala, Ivuška. A my jsme hodně pracovali v tomhletý sestavě, pan režisér Podskalský, Iva a já. A on za mnou vždycky přišel, pan režisér, a říkal, Pavluš, co myslíte, co to tam teďko našívá? Co tím míní ty květy a tak? Já jsem říkal, pane režisére, já nevím, ale nejspíš to bude nějaký přehoz. A přes co, Pavluš? No, ona už to přehodí někde, ale... A to si představte, to mě až téměř slzy vyhrkly. Já jsem viděla Ivu nějakým takovým starším snímku a ona měla na sobě ty šaty, které jednou při natáčení měla rozešitý. A to byly neuvěřitelné květy, takový jako cizokrajný květy nepředstavitelných barev a byly k sobě takhle jak my říkáme, heftnutý. Jak se to řekne? No, přišitý.
1: Přišitý, ano. Heftnutý.
3: Heftnutý k tomu. A to se taky rodilo, tohleto velikánský díl, ale kdysi dávno. A Ivuška to všechno asi má poschovávaný, protože v těch šatech hrála jako vždycky výtečně jednu roli. Komickou, pravda. Mhm. Ale bylo to pestrý, bylo to nádherný a ty šaty mluvily za ni.
1: Iva Jendžurová vyhrála u vás. Vyhraje to ještě podruhé, ale v ukázce z Homolků po boku dalších interpretů, jako je třeba paní Motlová, Šebánek, Husák, Růžičková a tak dál. A nebo si dopřejete jinou skvadru interpretů, kterou nabízím já proti. Povídání o Sněhorce z úst Miloslava Šimka, Jiřího Krampola a Uršuly Klukové. Tak co si vyberete? Homolkovi nebo scénka o Sněhorce? Hlasujte na telefonním čísle 731 800 900. Pište SMSky, když se neprovoláte a posílejte je s heslem Humor mezera A nebo B, podle toho, jakou ukázku jste si vybrali, na číslo 90 011 04. Přispějete do pořadu
0: Humoriáda.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Střední Čechy. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Vybíráte si, hlasujete na telefonu 731 800 900, dohlíží na to Pavlína Filipovská a Patrik Rozehnal tady ještě shrne. Nabízíme Ivu Janžurovou a spol v Homolkových, anebo scénku s Uršovou Klukovou, Jiřím Krampolem a Miloslavem Šimkem. Kdo se vyjadřuje teď po telefonu? Vítejte u nás.
4: Haló, dobrý den.
3: Dobrý den.
4: Tady Jaroslava z Kadaně.
3: Ano.
4: Moc vás zdravím, hlavně Pavlínku.
5: Děkuji.
4: A mám takový nápad. Ona byla vždycky taková akční, velice rádi všichni poslouchali. Jestli by neměla zájem ještě nějaký pořad třeba vyrobit, nebo nějaký vzpomínkovej, myslím, že by to hodně lidí potěšilo.
5: No já nevím, já mám ty vzpomínky tak jednu na druhou, ono musel by mě někdo řídit zhora.
3: Mávat, zastavit, nadhazovat.
4: To by jen tak napadlo, všechno. Myslím, že spousta lidí by zajásala.
3: Dobře.
4: Jinak vás moc zdravím, přeji
5: děkuju,
4: moc zdraví.
5: Děkuju vám.
4: A přeju si Ivanku.
3: Ano, dobře, děkujeme děkuju, i za ten nápad. Naště. Mějte se pěkně, ať se daří. Kdo další tam je?
6: Dobrý den, zdravím vás z Vrbátek.
3: Ano.
6: Chtěl bych sem pozdravit paní Filipovskou.
5: Děkuji.
6: A hlasoval bych pro Sněhurku.
3: Dobře, varianta B, píšu ji bod. Ať se daří, mějte se pěkně a ještě někomu dáme slovo.
7: A já vám za to slovo děkuju. Přeji vám krásné odpoledne, přitom vařím večeři. A chtěla jsem pozdravit paní Filipovskou.
5: Děkuji vám, opětuji.
7: A pan redaktor, jak oni jsou šikovní, ti redaktoři, jak oni umijou ta mluva, to já úplně jsou z toho hotová.
5: No oni to umijou, to vám řeknu, že jo.
7: Ne, opravdu jsou vynikající. Oni tak umijou, ale tak umijou, že já se skláním až k zemi před ně. Paní Pavlínko, vy jste vzdělaná žena, já vás moc mám ráda.
5: Děkuji
7: vám. A hlasovala bych pro Bčko, prosím. A děkuju.
3: Dobře.
7: A zdravím.
3: Děkujeme, my taky, mějte se pěkně a myslím, že je rozhodnuto. Skáčeme, řekl bych, hodně dnes. Opět na další ukázku, děláte si to pestré. O Sněhurce, Miloslav Šimek, Jiří Krampol, Uršula Kluková vyhráli právě u vás tedy s touto ukázkou.
8: My jsme chtěli sehrát také něco dětem, ovšem Jiří Krampol to měl na starost a zapomněl.
9: Milé děti, já se vám omlouvám.
8: No to je dobře.
9: Hele, co to napraví tím, že bychom teďka tady na jevišti se cvičili nějakou notoricky známou pohádku?
8: No možná by to šlo ale kerou.
9: Sněhurka a sedm trpaslíků.
8: No tak špatná pohádka to není. To
10: je výborná pohádka, já budu hrát Sněhurku hlavní roli.
9: Ježišmarja.
8: No tak to už tak dobrá ta pohádka nebude. Uršo, prosím vás, já vás nechci plašit, ale už jste to někdy viděla, že by Sněhurka byla menší než trpaslíci.
10: No to jste mě teda vyplašil. Vy chcete říct, že já jsem malá.
8: No to jsem snad neřekl, jako kdybyste spíš nějak chodila světem na štorc, nebo co. Vzadu už určitě nejste vidět.
10: No tak si vemu vysoký podpatky.
8: Ty vás zachránějí, vy byste potřeba chůdy a ještě vysadit.
10: No tak to teda ne, chůdy si nevemu, to bych se odstala v rakvi dřív, než bych si kousla do jabka od baby.
8: No, tak vidíte, vy jste ještě ke všemu nešikovná, vy jste jako Sněhurka prostě nepoužitelná.
10: Proč by jednou Sněhurka nemohla být malá? Důležitý je, že jsem krásná.
9: Ježiš.
8: A proč tu krásu nevemete teda někdy sebou? Abychom se mohli s váma radovat společně.
10: Proč by Sněhurka nemohla být malá? Byla by to taková avantgarda.
8: Musím vás, zapomeňte na avantgardu. Avantgardou můžete otravovat dospělí diváky, intelektuály. Ty si snad i nic jiného nezaslouží. A ne děti, ty za nic nemůžou, ty jsou nevinný.
9: Uršulo, neblbni, buď trošku soudná. Co pak ty v tomhle věku můžeš hrát Sněhurku?
10: No počkej, Jirko, o jakým věku mluvíš, snad ne o mým. Já mám léta stabilní věk.
9: Uršulo, prosím tě, já si pamatuju, když ty si v divadle Jiřího Volkra hrála paní Mariánku matku Pluku. Tak my jako takhle malí děti jsme po tobě z praku střílili bábrdlata.
10: Jirko, to si pleteš, to byla Leopolda Dostálová, ne já.
9: To si byla ty, já si to pamatuju moc dobře, když jsme tě nemohli dostat ze stanu od vojáků.
10: Ale prosím tě, helejte, to nebylo ze stanu.
8: Jenom z časových důvodů vás přerušu, jinak docela se zájmem poslouchám, jak se tady dvě kulturní památky hádají o to, která je starší. Jirko, ne, že bych se chtěl zastávat Uršuly. Ale srovnávat její věk s tvým, to je z tvý strany drzost.
9: Z mý strany?
8: No jistě, teď se ti přezdíváme Tuzalem, prosím tě. Jiří Krampo sice chytře vylepšuje věkový průměr své rodiny tím, že si bere za manželky stále mladší a mladší holky. Neboť zastává názor, že s jarem je třeba vymést babu z chalupy. Někdy si dokonce dělá jaro už na podzim. Ale my, co známe dlouho, víme, že jeho první manželka byla věstonická Venuše.
10: Prosím vás, nechte toho, budeme teda hrát Sněhurku nebo ne?
8: No můžeme, Jira, vy se rozlučte s tím, že byste jí stvárnila vy. Vy, pokud budete v té pohádce vůbec chtít obtěžovat, tak by bylo nejlepší, kdybyste hrála nějaký lesní zvířátko. Pokud možno takové, které za celou pohádku neopustí noru.
10: Jestli se taková nora najde, do který se vejdu, no tak klidně, že jo?
8: Musí do Štěchovic, tam pan mužík kope.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Já bych tady rovnou pokračoval, ať posluchači taky rozhodnou, jestli ta pátá ukázka bude zase změnou, anebo zůstaneme tady u té Sněhurky. Co říkáte, Pavlíno, dám jim hlasovat?
5: Ano.
3: Dobře.
5: Ano. Hlas lidu, hlas boží.
3: Ano, tak Uršula Kluková, Jiří Krampol, Miloslav Šimek nebo Oldřich Velen a vzpomínka na Menšíka, to je ta varianta. Tak co si vyberete? Čísla znáte, 731 800 900 a taky je to SMS-kové. A teď si pustíme i Pavlínu ze záznamu v písničce. No.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Zpívala si tady sama se sebou i Pavlína.
2: No samozřejmě, protože já jsem na tohle pyšná, že pan Vlach, tehdy Karel Vlach, dirigent, mě svěřil tuhle tu krásnou píseň, která hejbala Prahou svýho času.
1: Ano.
2: A představte si, že můj tatínek, který začínal u operety, tak tohle to zpíval a tančil u toho. No. A já jsem to potom takhle převzala, sice neumětelsky, ale s obrovskou chutí a ráda.
1: Tak čím uzavřeme? S Uršou Klukovou, Jiřím Krampolem, Miloslavem Šimkem, anebo s Oldřichem Vilenem a vzpomínkou na pana Menšíka? Ptáme se vás po telefonu. Ještě rozhodněte. Dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Co to bude?
3: Já bych určitě chtěla paní Uršulu.
1: Dobře, píšu jí bod, když nám to tam vazbí, rozumím tomu dobře, ale zklamu vás. Víc bodů, to tu dlouho nebylo, že jsme takhle skákali, bylo pro Oldřicha Vilena a vzpomínku na pana Menšíka, Menšíkovu občanku. Tak tohle to si dáme a tím uzavřeme dnešní vysílání.
4: Takže toto mě všechno Láďa vyprávěl, jak dopadlo na to osobní oddělení. Já jsem říkal, Láďo, prosím tě. Tak teďka tam jsi o 5 roku starší. Když to osobní oddělení, až budeš mít těch 60, ale to budeš mít těch 55, oznámí na důchodovém úřadě, že pan Menšík dožil 60, ať se mu pošlou papíry, že jde do penze. Tak na tom důchodňáku řeknu, no prosím vás, jste na tom Barandově, buď to jste ožralí, nebo jste se zblázili, nebo co, dej těmu 55. A Láda říkal, ale prosím tě, to nějak dopadne, to ještě moc daleko. Načež utíkali roky a když Láďa už teda podle toho nového, když už byl teda o 5 let starší, když dosáhl 50, teda měl furt těch 45, tak si mě zavolal ředitel do Jindřišské ulice a říkal, poslyšte, vy jste kamarádi, vy jste rodáci, on je takovej umělec, že já už bych mu teď zařídil, zasloužil jeho umělce. No, ve mně to trošku vrklo, pak říkal k 50, že mu to nestalo. No, říkal jsem, no dobře, on si zaslouží hledacoš, no. A za dalších 5 let mě ten tež ředitel volal, říkal, poslyšte, on za pár měsíců bude mít 55. A to on je zralý na národního umělce, přece za to, jak on se prezentuje a tohle, to já mu zařídím toho národního umělce. No to už jsem se spotil a povídám, no, s tím já vám neporadím, to se promluvte si s Husákem o tomhle. Ať Husák rozdával národní umělce. Načeš? Láďa Menšík, já jsem to už pak sledoval jenom podle novin, jsem se dočetl, že dostal za národní umělce, Josef Kroner národní umělce a tohle. Šel jsem za ním, říkám, Láďo, prosím tě, ty už z toho nevybruslíš, to smrdí kriminále, prosím tě, už je v tom namočený i Husák. Jak chceš dál pokračovat, prosím tě, teď až to praskne, tak víš, co z toho bude? A on se rozesmál a říkal, člověče, nic nemůže prasknout, protože Husák je v tom namočený. On si měl ověřit moje data, než mě to dál. A když to praskne, tak on bude mít takovej život, že může přijít i Voflek. No a takhle přišel Voflek Láďa a ne Husák.
1: Ta dnešní je na konci, hostem byla Pavlína Flipovská. Ať se daří a krásné léto, Pavlíno.
2: Děkuju moc krát a to krásné léto přeju nám všem, protože krásné léto posvětí život a myslím si i zastaví čas svým způsobem, což my ženský potřebujeme. No a děkuju vám, bylo mi mezi vámi moc, moc dobře. Naschledanou.
1: A já doufám, že stejně tak milo a příjemně vám bude i zítra v Humoriádě, kdy hostem bude Carmen Majerová.

Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
2: Poslanec Turek dočasně končí jako vládní zmocněnec. Počká na výsledky policejního vyšetřování dopravní nehody. Do konce prázdnin bude hotový nový zavlažovací systém na Drahelickém hřišti v Nymburce. Dnes bude většinou oblačno, lokálně s přeháňkami nebo deštěm a teplotami do 26 stupňů. Je středa 15. července. Dobré ráno vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Poslanec Filip Turek za motoristy dočasně přestane působit jako vládní zmocněnec pro Green Deal. Oznámil to ve videu na Instagramu s tím, že počká na výsledky vyšetřování pondělní dopravní nehody v centru Prahy. Při ní se srazil se zdravotnickým vozem.
3: Turek ve videu řekl, že pokud ho policie označí za viníka nehody, na pozici rezignuje.
4: Podotýkám, že jsem opravdu do té křižovatky vyjel na zelenou a za tím pánem jsem běžel mu pomoci.
3: Opozice vyzvala Turka, aby rezignoval na všechny politické funkce. Šéf ODS Martin Kupka se ve sněmovně vyjadřoval k videu, které se začalo šířit na sociálních sítích. Na něm je vidět, že Turek projížděl odbočovacím pruhem, ale z magistrály doleva neodbočil a ani před křižovatkou nespomaloval.
5: Že k té křižovatce mířil v odbočovacím pruhu, aby nakonec jel rovně? To chcete přikrýt?
3: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO řekl, že pokud se nehoda stala tak, jak ukazují záběry, měl by Turek na pozici zmocněnce rezignovat. Lucie Špetová, Český rozhlas.
2: Dělníci začnou v polovině srpna budovat nový zavlažovací systém na fotbalovém hřišti v Nymburských Drahelicích. Radnice za práce zaplatí přes 600 tisíc korun. Hotové by měly být do 4 dnů. Trávník bude podle mluvčí města Marty Svobodové díky pravidelnému zalévání bezpečnější a kvalitnější.
6: Součástí investice bude automatická závlaha s centrálním řízením a systémem výsuvných postřikovačů. Voda bude čerpána ze stávající studny v areálu, která má dostatečnou kapacitu pro provoz celého zařízení.
2: Radnice tak pokračuje v úpravách sportoviště. Před 2 lety tu dělníci vybudovali nové kabiny a zázemí pro hráče za 9,5 milionu korun. Centrum Benešova ožívá letním festivalem Benešov City Life. Na Masarykově náměstí budou do konce léta zdarma přístupné kulturní akce. Každou středu a pátek jsou na programu koncerty, v neděli pak letní kina. Pokračuje nezávislý místostarosta Jakub Hostek.
7: Co se týče koncertů, tak bych rád

0: pozval třeba právě na Štěpána Kojana, benešovského rodáka, a bude tady i Honza Nedvěd mladší. A pro tu mladší generaci tak jsme připravili jaký překvapení, o který se tady žádali, tak to bylo Rájego. Sport.
1: Fotbalisté Španělska slaví postup do finále mistrovství světa. O titul si zahrají díky semifinálovému vítězství v Dallasu 2-0 nad Francií. O druhé místo ve finále si od 21 hodin českého času zahrají v Atlantě Argentina s Anglií. Počasí. Dnes bude většinou oblačno, lokálně s přeháňkami nebo deštěm. Výjimečně se můžou objevit i bouřky. Později odpoledne budou srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat. Nejvyšší teploty 23 až 26 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
3: Pozor na D11 Hradecká, omezení na výjezdu z města, hlavního města, uzavřeného sjezdu na Úvaly na 8. kilometru je kvůli poškozenému kanálu provoz stažen do jednoho pruhu. Ale to nemusíte se nějak bát, tam nic, ani myš.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu. Dobré ráno, Střední Čechy.
3: Já to zaspal, to znamená včera bylo fotbalové finále?
4: Ne.
3: Tak co máš to Španělsko, nebo co jsi to říkala? Kdo vyhrál teda?
4: No vyhrálo Španělsko.
3: Takže mistrovství světa ve fotbale Španělsko?
4: Ne, budou ve finále teprve.
3: Takhle budou ve finále, vidíš, já už bych to celý uzavřel. 05:05, pěkné ráno.
4: Dobré ráno.
2: Dobré ráno, Střední Čechy s Honzou Macounem.

0: Slovo líně mě doprovází letošním létem 2026. Teda jinak, je to jenom přání od semyšlenky.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Je 15. července, středa. Svátek má vládce domu, Jindřich. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Dopravní letadla, stíhačky, helikoptéry, bojová letadla, vesmírné rakety, raketoplán. To vše vyrábí firma Boeing. Jeden ze dvou největších světových výrobců letecké techniky byl založen v americkém Seattlu přesně před 110 lety v roce 1916. Policie České republiky vznikla na základě zákona před 35 lety v roce 1991. Twitter slaví dnes 20 let od spuštění plné verze. Název populárního komunikačního kanálu vychází z anglického slova tweet, tedy pípat. První epizoda populárního amerického sci-fi televizního seriálu Stranger Things měla premiéru přesně před 10 lety. Premiéra závěrečné páté série byla odvysílána letos v lednu. Pokus o vojenský převrat v Turecku začal před 10 lety v roce 2016. Nezdařil se, a tak prezident Erdogan odpověděl rozsáhlými čistkami v armádě, policii, justici, státní správě a ve školství. 290 lidí přišlo o život, 10 000 skončili ve vězení. 20. července byl dokonce v zemi vyhlášen 3měsíční výjimečný stav. Česká tenistka Markéta Vondroušová vyhrála před 3 lety jako první nenasazená tenistka dvouhru ve Wimbledonu.
3: All of you guys are amazing, you know, my little sister, she's crying out there, so...
2: Rok po ní se tam radovala Barbora Krejčíková, teď v sobotu v českém finále Linda Nosková. V roce 1606, to je 420 let, se v holandském Leidenu narodil jeden z nejslavnějších malířů, Rembrandt van Rijn. A já přeju pěkný den.
0: Twitter slaví 20 let. Helejte si, já moc těm sociálním sítím nerozumím, já jsem skončil někde tady.

0: 5.18.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Oblačno, zataženo, místy H2O, taky bouření se dá čekat a v průběhu dne malá pravděpodobnost toho bouření, aby to zpřesnil. Jinak v průběhu odpoledne srážky ustávají a oblačnosti ubývají, nebo oblačnost ubývá. Na teploměru se ukáže 23 až příjemných 26. Hergot, já jsem v práci. Dneska.
1: Hudební kavárna Pavla Vítka.
2: Na návštěvu tentokrát zavítá písničkář Jiří Dědeček. Povídat ale nebude zdaleka jen o hudbě. Řeč přijde i na poezii, překládání z francouzštiny a dokonce i na veslování a drobné zednické práce.
1: Hudební kavárna Pavla Vítka. Český rozhlas Střední Čechy každou neděli po 11. hodině.
0: A já to nemyslel ve zlém, jsem v koníčkárně, rozumějte, v zaměstnání letní přijatelné teploty, které vybízí jak ke koupání, nebo spíš pro někoho teplomilného k nekoupání a mohly by být nějaké túry, dobře, túrka, túrk, ježiš, toho nebrat, nebo víte co, já si jdu uvařit toho túrka, ať to mám jednoduché.

0: No tak schválně v 5.23. Co je to mazlení podle vás? No, kdyby to byl odborník a mohl mluvit teď do vysílání, měl by říct, že je to jeden z nejpřirozenějších projevů lidské náklonosti. Objímání, hlazení nebo pouhé pohlazení po vlasech mají pozitivní vliv i na dospělé. Mazlí se lidé, ale i zvířata. Ne všechna, to je fakt. Teď jsem si na jedno konkrétní vzpomněl. Nemáš jídlo? Nebude mazlení. Stimuluje uvolňování oxytocinu, což snižuje stres a úzkost a podporuje pocity klidu, štěstí a důvěry. A jak toho docílit? Mazleníčko, mazlení.
1: Já se mazlím s babičkou a děním dědem, ještě s rodinou, s pejskem a začečkem. Že si ho normálně vezmu z klece a mazlím si ho.
2: Já objímám taťku, maminku.
3: Taky maminku objímám.
4: Já všechnu rodinu.
5: Já se mazlím s pejskem a jmenuje se Falko, číjmení je Žák.
6: Když se objímám s mamkou, tak se máme všichni rádi.

0: No, vypadá to zajímavě, Turkoviny, když vezmu aktuální dění kolem našeho vládního zmocněnce. Řekněme si na rovinu, kdyby dal k dispozici tu svoji funkci až dneska, tak by to bylo víc trefnější. No pochopte to, dnes je den obětí klimatické krize, tak by to mělo aspoň svůj Turkův styl. Teď ale s tureckou, teda s kávou, tady z našeho automatu, popřejeme nejen do Křečovic, i k ostatním Turkům jenom to nejlepší a doufejme, že všechno dobře dopadne i dnes ve středu 15. července.
1: Půl šesté.
2: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
1: Poskytování dotací Agrofertu začala řešit Národní centrála proti organizovanému zločinu. Policie se případem kvůli údajnému střetu zájmů premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO zabývá na základě pověření evropského veřejného žalobce. Podnět na prověření podali už začátkem roku opoziční piráti vrchnímu státnímu zastupitelství. Toho ale postoupilo právě evropskému žalobci. Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Kladno bude mít nové odborné učebny, laboratoře i bezbariérový přístup. Středočeský kraj vybral firmu, která provede stavební úpravy za téměř 11,5 milionu korun. Práce mají být hotové v květnu příštího roku. Následovat bude dodávka a montáž vybavení za téměř 20 milionů korun. Dělníci opravují zříceninu zámku Zvířetice na Mladoboleslavsku. Ta patří Bakovu nad Jezerou, který je od roku 2014 postupně rekonstruuje. Letos se radnici podařilo sehnat na záchranné práce víc než 1,5 milionu korun. Technici například musí zajistit západní renesanční palác zámku, který stojí na místě původního hradu. Praha 16 hledá názvy budoucích ulic. Vzniknou u nového centra Radotín vedle náměstí Osvoboditelů. Radnice pořádá anketu, do které se můžou zapojit obyvatelé. Dotazníky na internetových stránkách městské části. A dnešní počasí bude většinou oblačno, lokálně s přeháňkami nebo deštěm a výjimečně se můžou objevit i bouřky. Nejvyšší teploty 24 až 27 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Odstavené auto na D8, 23,5 km směr Praha, opatrně.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: No tak pojďme si, i když je teď brzo po ránu v 5.32, udělat takovou čistě běžnou situaci, simulaci, co se děje v našich domácnostech, jo? Myslím, že se v tom taky objevíš. Co uděláš jako první, když přijdeš domů?
3: Asi si sednu a...
0: Dobře, tak já třeba za sebe, myslím, že mluvím za většinu, protože vy, českobudějovická menšina, to máte třeba jinak, ale já, když přijdu domů, tak samozřejmě okamžitě, protože vybitý telefon, tak co udělám?
3: Dáš ho nabíjet.
0: Přesně tak, abych mohl, ano, přesně tohle poslouchat a tím rušit ostatní, ale to není všechno. Protože nabíjení a nabíječky, to není jenom o mobilním telefonu, ale potom taky se něco stane, hned vás někdo odvolá, něco děláte jiného a tím pádem nedáváte pozor. A to no. Už dávám právě tady jako oslí můstek k reportáži.
3: A právě chvilka nepozornosti stačí, aby se zařízení přehrálo a vznikl požár. Podobných případů teď v Česku přibývá, to řekneme už za chvíli.
0: Jo, to se ptal syn mého kamaráda, jak je možný, že se dostal na svět a on... Takový nepozorný jsem byl.

0: jakýkoliv reportáž z Benešova, z Benešovska, tak si říkám, a tak to zase Věra řádila, zase něco viděla, navštívila, natočila, pohrála, sestřihala, nafotila, uložila a já potom nabídla, abych to uvedl. Tak to v kostce, platí to i pro reportáž, kterou uslyšíte za chvíli. Věra natočila právě reportáž na téma vlastně běžného všedního života každé naší domácnosti. Ono totiž u nás přibývá požáru od nabíječek, akumulátorových a slaboproudých zařízení, tedy od nabíječek telefonů, cigaret, těch elektronických a takových těch podobných zařízení. V roce 2021 hasiči evidovali 161 takových požárů, loni to bylo už 288. Kvůli varování lidí mají třeba hasiči v Benešově malou výstavku přístrojů, které podobné požáry způsobily.
1: Nespadlo.
0: Václav Janovský.
2: Vyšetřovatel?
0: Ano.
2: Pokud bychom začali vaším tady jedním z exemplářů té vaší takové v uvozovkách smutné výstavky, kdy vy tady máte věci, od kterých začaly lidem hořet garáže, domy, tak na co to se teď díváme?
1: Díváme se na torzo elektrokoloběžky, kdy došlo k požáru, baterie, kořelé garáž, tak rodinný dům.
2: Tu jsme se bavili, že ta škoda byla asi přes 13 milionů korun.
1: Ano, ano.
2: Jak to máme hasit?
1: V tomhle případě, když už dojde k nějakému rozvoji toho požáru, tak samozřejmě, když nabíjíte samotnou baterku, tak samozřejmě ideální je jí hodit do nějakého kýble s vodou a vynést jí před dům, nebo samozřejmě zavolat hasiče.
2: Vedoucí prevence Radek Svoboda je tady taky s námi. Co je tady to v té bedně? Tam si vůbec netroufnu odhadnout.
3: To je předmět doličný.
4: To je zbytek powerbanky. Ta powerbanka se nejdřív začne lehce nafukovat a pak bouchne. A zažili jsme i požáry třeba od nabíječky na cigarety.
2: Že takových případů přibývá, potvrzuje tisková mluvčí Hasičského záchranného sboru České republiky Kristýna Posekaná.
5: Počty požárů akumulátorových a slaboproudých zařízení, kam patří mimo jiné mobilní telefony, jejich nabíječky, elektronické cigarety nebo akumulátorová zařízení pro domácnost i zahradu, skutečně každým rokem rostou. Například v roce 2021 jsme jich řešili 161, loni už 288. Stále častěji taky vyjíždíme k požárům vozítek na bateriový pohon. Loni jsme jich měli za celý rok 109, do letošního května 43.
2: Hasič Radek Svoboda taky připomíná, že riziko takových požárů stoupá při vysokých letních teplotách.
4: No určitě, protože ty spotřebiče jsou udělané nějaký standardní provoz, nějaký standardní teplotě.
2: Před odjezdem na dovolenou je podle Radka Svobody dobré vypojit ze zásuvek kromě ledničky a mrazáku všechny elektrospotřebiče. Z Benešova Věra Hájíková, Český rozhlas.

0: 3:45.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: A ve 6:45 informace o tom, co nás dneska ohledně počasí čeká, je fakt, že ta předpověď pro včerejší den úplně tak jako nevyšla, ale to je snad, myslím, dobře, protože na to, aby jsme hledali svoje Afrikány, rozumíte, květináče u sousedů anebo v jiné obci, nebylo úplně optimální pro někoho z nás. Každopádně dneska ve středu čeká se většinu dne oblačno, po ránu výjimečně mlhy, odpoledne a večer postupně převládne polojasno. Romantické duše ubezpečím, že lehání se v klíšťatovém takovém tom koberci jest možno, teplotně přijatelně. Vlhko úplně moc nebude, nějaké možná deštivé přehánky se čekají, ale nebude to zas tak zásadní, ale zásadní je, že bude romantický západ slunce. A jestli si k tomu spojíte, kdy sluníčko zapadá, no, tak to už budu mít po flašce.
1: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Pustíme se do pěstování kanadských borůvek. Zaměříme se na zdraví včel a také na bazény. To, aby se vám voda v horkém létě třeba neskazila.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.
0: V 5:46 posílám růži Lucie Vondráčkové, pro vás potom Denisu, její tipy pro dnešní den. Tady je Český rozhlas.

0: středočeské tipy.
1: Kam se dnes můžete vydat? Přijďte si užít komorní koncert plný silných textů, melodií a poctivého písničkářství. František Kasl Trio představí autorské písně na pomezí folku a blues v intimním podání, které sází na citlivé kytarové aranže, sehranost muzikantů i bezprostřední kontakt s publikem. Letní hudební večer v zahradě Husovy knihovny v Říčanech startuje v 19:30. Osada Havranů na Veliké řece a volání rodu. Kultovní filmová trilogie podle knih Eduarda Štorcha ožije během letních večerů na zámku v Nižboru. Každému promítání bude předcházet přednáška archeologa o skutečném životě lidí v době kamenné, doplněná o originální archeologické nálezy. Osadu Havranů, dobrodružný příběh o mladém Havrampírkovi a lovci Sokolovi v podání Jiřího Bartošky uvidíte ve středu 15. července. Další filmy trilogie pak 22. července a 5. srpna. Začíná Benešov City Life, program plný koncertů a promítání filmů pod širým nebem. Jako první se na pódiu na Masarykově náměstí v Benešově představí kapela Celeste and Charles, parta 10 kamarádů, kteří milují funk, disco a R&B s českými texty. Přijďte si je poslechnout v 8 večer. Hezké zážitky vám přeje Denisa Hergeslová.

Víte, že zvonice u chrámu svatého Bartoloměje v Rakovníku byla postavena už v roce 1495? Společně s Pražskou bránou a chrámem vám přiblíží středověkou atmosféru města. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: minuty před 6 hodinou nebo minutu a půl. To takhle, jestli chcete skontaktovat kolegy, kamarády, které jste dlouho neslyšeli, chcete je pozdravit, říct jim dobrou zprávu třeba, že o tom, že se uvidíte a nebude to ani dlouho trvat, zkuste nejdřív být trošičku takový obezřetní s tím, že se mohla stát nehoda v protější straně, ten telefon taky nemusí fungovat, že? Tak já mám nový, třeba to se týká i mě, mám nový, kamion mi ho přejel na 6x, ten původní, zní to až trochu neuvěřitelně, chápu, obzvlášť, když v roce 2026 ve výsledku nefunkční telefon a jeho změna, rozumějte, zkrátka nová SIM karta je už po čtvrté. Snad budete mít lepší den, lepší dny s Českým rozhlasem Střední Čechy. Pojďme ke zprávám. Lenka ve studiu, dobré ráno všem.
1: Radioservis představuje knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotéka.cz.
2: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
3: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
4: Dozorčí rada zdravotní pojišťovny prověřuje zlaté padáky pro ex-manažery. Bývalý výkonný ředitel dostal na odchodnou přes 23 milionů korun, ex-šéfka personálního téměř 21 milionů. Středočeský kraj postaví v Rožďalovicích na Nymbursku nový domov pro seniory. Dnes bude většinou oblačno, odpoledne místy s přeháňkami nebo bouřkami a teplotami do 27 stupňů. Dobré ráno vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Dozorčí rada zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra prověřuje zlaté padáky pro bývalé manažery. Český rozhlas zjistil, že přes 23 milionů korun vyplatí pojišťovna na odchodnou bývalému výkonnému řediteli Otakaru Smolíkovi a téměř 21 milionů bývalé šéfce personálního Lídy Jaroměřské. Vyplývá to z informací, které Český rozhlas získal podle informačního zákona. Oběma manažerům zaručila pracovní smlouva nejen odchodné, ale i roční konkurenční doložku. Pojišťovna je přitom dlouhodobě ve ztrátě a bývalé vedení mělo za úkol hledat úspory. Předseda dozorčí rady Slavomír Bel očekává výsledky kontroly na podzim.
5: Zabýváme se tímto, v tuhle chvíli jsme si vyžádali od zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra podklady. Tyto podklady pak budeme hodnotit a na základě závěru, který předložíme správní radě na příštím zasedání v září, pak budeme tedy navrhovat další opatření.
4: Středočeští radní schválili výstavbu nového domova pro seniory v Rožďalovicích na Nymbursku. Ten nahradí nevyhovující prostory v areálu zámku a kláštera. Projekt za zhruba 653 milionů korun počítá s novou budovou i rozšířením kláštera. Práce mají být hotové na konci roku 2031, říká krajský radní pro sociální oblast Martin Hrabánek z ODS.
6: Dosud se museli o pokoje i koupelnu seniori na zámku dělit. Chceme, aby získali více soukromí a důstojnosti, a to přestavba stávajícího domova Rožďalovice umožní. Vznikne také nová kuchyň a prádelna v budově kláštera.
4: Prostor u železničního mostu na pražském Smíchově by se v budoucnu mohl jmenovat Park Josefa Kohouta. Ten v 19. století založil Klub českých velocipedistů. Vůbec první český sportovní klub v historii. Návrh teď projednává místopisná komise hlavního města. Podle starosty Prahy 5 Lukáše Herolda z ODS ho následně budou muset schválit i pražští radní.
7: Josef Kohout byl průkopníkem české cyklistiky i osobností, která významně přispěla k propagaci českého sportu doma i v zahraničí. Pojmenování parku je důstojným poděkováním.
1: Sport.
4: Tenistka Barbora Krejčíková postoupila do druhého kola premiérového ročníku turnaje v Aténách. Bulharku Tomovovou porazila 2x6-3. Uspěla taky Tereza Valentová, která přehrála Belgičanku Kostulasovou 6-1 a 6-2.
1: Počasí.
4: Dnes

0: Bude většinou oblačno, ráno výjimečně i s mlhami. Odpoledne se můžou při zvětšené oblačnosti objevit přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 24 až 27 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
2: Dopravní blamáž D1 60. kilometr sjezd Trhový Štěpánov, tedy za ním, kdo jedete do Brna, pozor, v jízdních pruzích pneumatika.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno, Střední Čechy.
2: 4 minuty po 6. 15. července 2020. Co je, koukáš tak smutně, v růžovém? Něco jsem ti řekl špatně? Nepopřál jsem ti skvělého dne? Slyšíte jí? Takhle zpravodajsky nabitá Lenka Bokatá. Zprávy v půl budou, ale šla je připravovat. A nebo si vyposlechla Petra Nováka, Vladimíra Mišíka. Máme tu jednohubky a hvězdičko blízkavá. Ať se vám daří. Jinak další zprávy i na iRozhlas.cz.

Říkal jsem si, podívej se do systému, jestli jsou nějaké aktuální informace o neprovozu pražské integrované dopravy. Záleží teda vlastně, odkud jste, ale ve své podstatě nic nového, co nebylo včera. Ať už neprovoz Bílá Labuť Palmovka tramvají pouze v tomto směru i pro dnešní den. Opačného směru se to netýká a problémového provozu v Kolíně, v Havlíčkově ulici, nádraží, místní dráha. Změna provozu se týká jak městské hromadné dopravy v Kolíně a taky i příměstských linek pražské integrované dopravy, které tudy projíždí. Jinak všechno pěkně pohromadě na stránkách pit.cz, takže zatím v pořádku, ale kdo má chuť na případné zpravodajské čtení, pěkně podrobně, fotografie, reportáže, možná nějaké analýzy a podobně, podívejte se na irozhlas.cz. No a kdo máte problémy s nadváhou a potřebujete v rámci svých chutí nebo zbouřených chuťových pohárků uspokojit svoji mysl, tak něco, po čem určitě nepřiberete, to jsou recepty nebo videonávody, se kterých se fakt nepřibírá. To je jenom na těch internetech. Středníčechy.rozhlas.cz, podívejte se třeba na recepty desetiletí v rámci pochoutkového roku Českého rozhlasu. Středníčechy.rozhlas.cz.

0: světla máme za sebou, tohle taky, tak už jsme se mazlili, to bylo v Ahoj Rádio. U hasičů byla naše kolegyně Věra, tipy taky mám, nemáme tohle, nemáme ještě pro vás. Teď jste se probudili lační po těchto informacích.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Teď tak po ránu trochu fresh a vlhce, tak to vnímám, a jinak v průběhu dne se čeká ve středu 15. července, že nás čekají nejvyšší teploty 24 až 27, slabý severovýchodní až severní vítr, v bouřkách přechodně zesílí, ale ty bouřky by vlastně neměly být takové, jaké se plánovaly, to už vůbec ne na včerejší den, takže něco možná spadne, nějaká voda, ale zpřesňovat budeme všechno ve 7:45 s meteorology České televize. Já se budu dožadovat odpovědi. Táňo, jak to, že ta předpověď nedešla, kde to vázlo? Nějaký error v těch počítacích strojích, které tam mají v Českém hydrometeorologickém ústavu? Ne, zcela vážně, 24-27 maxima, pro koho je to málo, šup na nějaký výlet.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Přidáváme teď výlet na silnice středočeské a pražské, samozřejmě přidáváme i od vás informace, které voláte 800 553 553. Kolegové to zpracují, zadají do našeho systému a pak z toho vyplynou informace, které vám budeme servírovat. Ve čtvrté, ve 17:45 hodině nabízíme informace z Prahy z dispečinku TSK Praha.
2: Na východní části okruhu směrem z D10 do Štěrboho za napojením z dálnice D11 na 62. kilometru už sice silničáři s pracemi skončili. Na místě ale ještě zůstává jejich šipka chvíli blokovaný pravý pruh. Kolona tak stále popojíždí téměř půl hodiny od sjezdu z Novopatské. Zdržení narůstá i na příjezdu do Prahy D7 od Slaného. Brzdí se už za sjezdem na Středokluky na 4. kilometru. Na trase do omezení u letiště ztratíte zhruba 10 minut. A přímo v Praze v Českobrodské směr centrum vázne provoz. Klasicky na příjezdu do Běchovic od újezdu.
0: Omlouvám se, mimochodem, kdybyste ji neznali, Katka.
2: Měj se.
0: Ahoj.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: A když už jsme tak důvěrní přátelští, taky František.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu nám představí manželé Lazarovic barokní skvost zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Ranní vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy. Přeji vám dobré ráno. Máme prázdninové letní dovolenkové období. Dovolím si tedy udělat něco trochu jinak. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: To je Vokatá Lenka. Má pro vás zprávy, jinak je to zástupkyně Jihočeského kraje, protože tam jsi se narodila.
1: Ano.
0: A měl stručný rozhovor, ne představení, ale co je typický Jihočeského, řekni mi.
1: Pikador.
0: Víte, co je to pikador? Schválně. No. A víte, proč se to jmenuje pikador? Je to podle zápasníků z bíky, kteří jsou vybaveni kopím, pikou, tedy páry v rohlíku. To je překlad, ano. Ale já s tebou nesouhlasím. Já, který jezdím s rodinou na chalupu do jižních Čech, si myslím, že typický jihočeského je úplně něco jiného, protože minulý týden jsem se o tom přesvědčil sám a také na svůj telefon, bývalý telefon, také zaznamenal a sestřihal a pak mi řekneš, jestli mám pravdu nebo ne. Typický jihočeského, jo? Obec Pleše, Kardašova Řečice, Jihočeský kraj. Časové vesnické znamení ohlásí 7 hodin a 5 minut. Je neděle, pěkné ráno. Vůbec nerozumím, proč má ta sluchátka. Zlatá nedělní auta. Já nevím, co se musí odehrávat člověku v hlavě. Vemu do ruky strunovku a pojedu. A to není Pražák, to je místní. Není nad to mít kvalitní sousedy. Dobré ráno, jižní Čechy. Tak jak?
1: No jo, to je vesnice, tam se prostě maká už od rána.
0: Taková vesnice, to jako já myslel, že to je nejspokojenější kraj, že se tam tak jako žije nejspokojeněji.
1: To jo, ale obecně na vesnicích prostě to se
0: takže
1: nespí,
0: je to
1: nelení.
0: Úplně normální vzít křovinořez v neděli, co já tak budu dělat po té snídani, až si jdu koupit ty 3 rohlíky do Čopu nebo Kopu, nebo co to je za obchody, do Jednoty, do Pramenu, nevím. Tak já udělám sousedům radost. Já si jdu zkrátit trávník. Když nemám golf, můžu mít aspoň ten trávník.
1: Má pak spoustu práce, ne? Přes den.
0: Bože,
1: musí začít už od rána.
0: V neděli. No tak nic, radši do středních Čech. U nás je blaze, u nás je líp. Myslím, někdy.

0: Za minutu půl sedmé, ještě chvilka po Robin Williamsovi, ještě naskok do těch českých Budějovic nebo jeho českého kraje. Před chvíli jsem se ptal tady Lenky, co je typického českého, jak mi řekla Picador, párek v rohlíku. Ale abych to doplnil, nádherná reportáž na tohle téma je taky na našem webu. Podívejte se případně, proklikejte se českobudějovickou stránkou rozhlasu, tedy budějovice.rozhlas.cz a zadejte Picador do vyhledávače a je to. Ale abych případně konkurenta Horkého psa neuvedl v omyl, tak abych byl přesný, koncept Picadoru, tedy pochutiny, kterou všude jinde znají jako párek v rohlíku, vymyslel českobudějovický řezník Václav Masopust. A je třeba vědět, že vlastně už nějakého roku 72 prodávají Picador v Českých Budějovicích. Tak do Budějic, zase příště.
1: Sedmé. Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
2: Ceny dálničních známek se možná od příštího roku nebudou pravidelně měnit. V prvním čtení to schválila sněmovna. Teď se ceny známek každoročně mění podle inflace a rozšiřování dálniční sítě. Vláda chce, aby v budoucnu platily letošní ceny. Celoroční známka by tak dál stála 2570 korun. Podle Pirátské strany jde o populistický krok. Vláda totiž neřekla, jak výpadek peněz nahradí. Bez pravidelného zdražování by přišel Státní fond dopravní infrastruktury v příštím roce o necelou půl miliardu korun. V tom následujícím o zhruba 3/4 miliardy. Policie vyšetřuje pondělní požár skladu elektrokoloběžek v Čelákovicích u Prahy pro obecné ohrožení z nedbalosti. Plameny celou budovu zničily. Škoda je zhruba 80 milionů korun. Dva mosty vedoucí přes Pražský okruh u Slivence budou ze soboty 18. července na neděli 19. července bourat silničáři. První je v ulici k Austisu, druhý o více než 1 kilometr dál v ulici k Zadní Kopanině. Jsou za svou životností a ředitelství silnic a dálnic je nahradí novými. Sbírku školních pomůcek pro děti ze sociálně slabších rodin pořádá Praha 5. Lidé můžou do 30. srpna darovat psací potřeby, sešity, výtvarné pomůcky nebo třeba aktovky. Odevzdávat je mají na recepci úřadu městské části v provozní době. Školákům je následně předají zástupci odboru sociálních věcí a spolupracujících organizací. A dnešní počasí. Ráno se můžou ještě výjimečně tvořit mlhy a bude většinou oblačno. Odpoledne bude postupně polojasno, při zvětšené oblačnosti se objeví přehánky nebo bouřky. Teploty vystoupají maximálně 27 stupňům.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
0: Do jednoho jízdního pruhu na dálnici D11 opatrně kolem 8. kilometru, kdo pojedete hradeckou dálnicí a ve směru Hradec, buďte na všechno připraveni. A mám tady už informaci z 605 z automatického hlášení auta, které vyslalo informaci o nehodě s vyproštěním osob, kterou buď za chvíli potvrdí policie nebo záchranáři, případně hasiči, takže opatrně dodám do další zelené vlny informaci o tom, co se děje na silnici 605 u průmyslové zóny, kdo jedete kolem Bavorině.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: 633, pojedeme dál.
3: Ty často cestuješ vlakem.
0: A ty taky do Budějovic, to přímo nabízí.
3: To je pravda. No a zpráva železnice právě ptá cestujících, jak jsou spokojeni s vlakovou dopravou v Česku.
0: Českobudějovičtí určitě jsou, si myslím, že jsou. A jako, proč bychom si měli stěžovat, když...
4: Vážení cestující, vlak je vyprodán. Zbylí cestující vyčkají další vlakový spoj nebo se vydají pěšky ve směru jízdy vlaku. Děkujeme za pochopení.
0: Co za problém, na Slovensku jsou na tom podstatně hůř.
5: Osobný vlak Vtáčník zo směru Bratislava hlavná stanice ktorý pokračuje smer
6: Holiša,
5: Čeremošné, Krompachy, Mosty u Jablunkova,
6: Mokré Malopolskie,
5: Varšava Zachodňa, Bratislava Lamač, Komárom,
6: Lebeň, Mošen St. Miklós,
5: Mužla a Dobšinská ľadová jaskyňa. Pravidelný odchod 9 hodín 22 minút, bude meškať asi 480 minút.

0: 6.41, s vámi Český rozhlas Střední Čechy. Teď se vydáme vlastně ke slíbené reportáži, když to řekneme tak obecně. Správa železnic spustila totiž rozsáhlou anketu o problémech vlakové dopravy, takže se lidí po celém Česku ptá. Dá se vyplnit i online na internetu, takže kdo se s těma internetama rozumí, tak může anketou podpořit a přidat svůj názor na to či ono. Anketu představili zástupci správy železnic na nádraží Praha-Bubny. Odpovědi budou sbírat do konce letních prázdnin. Tak si budeme přát obecně co nejméně stržených trolejí na koridorech, co nejméně ujetých přípojů. No ale tady se nabízí možné další podotázky o tom, jestli máte pravdu vy jako cestující sice, kterému ujel ten vlak, na který jste potřebovali, otázka, protiotázka, měli jste opravdu jízdenku až do té cílové destinace, nebo jste ji měli jen proto, aby jízdné bylo levnější na úsek z bodu A do bodu B a do bodu C jste si koupili dodatkovou jízdenku. To je teď vedlejší, to už jsou jenom moje šoto návrhy a šoto myšlení a to teď není tak podstatné. Anketa je k dispozici, podělte se svými zkušenostmi a přidejte určitě tak informace správě železnic, která všechno koordinuje, protože jsou to podstatné informace nejen pro ně, ale vůbec i pro nás, jak se mají zařídit, pokud to jenom trochu půjde.
1: Železnice je lepší než silniční doprava.
2: Myslí si paní Renata, která na nádraží Praha-Bubny přišla se dvěma dětmi. Přála by si, kdyby bylo jednodušší se do souprav dostat s kočárkem.
1: Bylo by to jako příjemnější, kdyby se dalo jako líp do vlaků, když jako jsou ty dálkový, tak možná jako tam, jako nízkopodlažnost a prostor pro děti.
2: Vlakem do Kladna jezdí každý den také paní Věra, která se těší, až železničáři tuto trať zmodernizují.
3: Těším, protože už na to čekám 20 let.
2: Jak byste zhodnotila, jak je železnice bezpečná?
3: Jak jde? U nás si myslím, že je to docela dobrý, ale tam, kde se stávají pořád na těch přejezdech nehody, je to strašný, no.
2: Anketu s názvem Refreshněte s námi železnici zahájili pořadatelé na nádraží Praha-Bubny. Jak dotazníky fungují, lidem vysvětloval třeba Jakub Zůza z tiskového oddělení správy železnic.
4: Když je k tomu vyzveme a uvidějí, že je nás, jejich názor opravdu zajímá, tak si myslím, že budou mít větší chuť nám se o svůj názor podělit.
2: Dotazníky lidé najdou pomocí QR kódů, které železničáři rozmístili po nádražích a zastávkách v celé republice. Jsou zcela anonymní, zdůrazňuje generální ředitel správy železnic Tomáš Tóth.
5: To vyplnění trvá zhruba 2 minuty a ptáme se na ty nejdůležitější otázky z oblasti bezpečnosti, úklidu nádraží, informačních systémů, orientačních systémů.
2: Zájem o cestování vlakem podle něj roste.
5: Zhruba v průměru je to nějakých 500 000 cestujících za den a atakujeme 150 milionů přepravených cestujících ročně.
2: Výsledky ankety správa železnic použije jako podněty pro zlepšení svých služeb a při rozhodování o úpravách stanic. Z Prahy Josef Beneda, Český rozhlas.

0: Tady se najednou rozvášněla diskuze, co když jsme se před chvílí bavili tady s kolegyní Vokatou ze zpravodajství, co je typický od českého, tak zmínil okamžitě, to je takový jako okamžitě, oh, mama přišla, tak řekl pikador. Pikador, ano, párek v rohlíku, to už dnes víme, takže abyste se nestrapnili, nebo kdybyste chtěli splynout s davem, tak stačí říct v Českých Budějovicích pikador a budete normální. Všichni ostatní už budete podezřelí, že tam jezdíte vyzvídat, sosat informace, co by se dalo případně zlepšit ve vašem místě bydliště a co se dá ukrát z Budějic, jo? Ale každopádně přišla další informace, tak typický jeho českého je, ještě prosím vás, deštěnka. To tady kolegyně hned zajásala, deštěnka. Někdo s tím můžete souhlasit, někdo můžete protestovat, ale já přidám ještě friko, jestli víte, co je friko. Možná to není pravda, ale babička mi to celý život tak říkávala. Teď už vzhledem k tomu, že úplně jí to nepřemýšlí dvakrát slavně, tak už se nemohu poptat, jestli mi říkala pravdu, ale friko je vlastně jeho česká kolejda, jinými slovy.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: No jo, zpoždění, ale jsou prázdniny, tak mě prosím omluvte. 6.49, ohledně počasí vypadá to tak, že vám to řeknu tak, jak to je, černé na bílém, bez nějaký vaty nebo nějaké vaty a nějakých okolků a kudrlinek, protože to nechám na meteorolozích z Kavčích hor, z České televize, kteří budou mít dopočítané všechny informace pro dnešní den. Předpokládá se, že středa bude většinou oblačným dnem, po ránu výjimečně mlhy, odpoledne a večer převládne polojasno, při zvětšené oblačnosti se objeví přehánky nebo bouřky, ale nebude to prý nic zas tak zásadního. Nejvyšší teploty 24 až 27 a slabý severovýchodně severní vítr v bouřkách přechodně zesílí. Kdyby čistě teoreticky někde pršelo, tak do 5 mm, v bouřkách ojediněle i 25. Rozptylové podmínky většinu dne dobré, později večer mírně KO.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Pojďme ještě na silnice. Dispečing TSK Praha tady mi hlásí informace, stejně tak přidávají se ještě informace od vás řidičů.
2: Na severu Prahy začíná housnout provoz v Liberecké směr centrum. Začíná spíše nesouvislá kolona a po pojíždí mezi Střížkovem a Bulovkou. Od Cínovecké směr k Belské čekejte zatím jen kratší zdržení. Zpomaluje se těsně před sjezdem do omezení. Z opačného směru tedy od Černého mostu se jede pomaleji celou Novopatskou až ke sjezdu do Kbelské. Ve sjezdu z dálnice D10 na okruhu Černého mostu teď je navíc čerstvá nehoda. Levý pruh zablokovala kolize dvou osobních vozidel. Na východní části okruhu následně na Štěrboholské spojce kolona na téměř půl hodiny mezi Hradeckou D11 a Europarkem. V Poděbradské do centra se sunete v úseku mezi Rajskou zahradou a křížením s Průmyslovou. V Průmyslové na trase z Hloubětína do Hostivaře zpomalíte za Českobrodskou a v podobném tempu budete pokračovat až k jižní spojce.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Zlatá láska, zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
4: a Petr Kostka.

0: Šrouby a Matice, to je vlastně něco jako naše odpolední Alex. Matice a spojení, Český rozhlas, tady odpoledne, Šrouby a Matice. Ale jinak kapela Mandraže za námi, a když už jsme u té Alex, kdo bude dnešním odpoledním hostem, prosím vás, snad vás teď nevyleká to, co vám pustím, protože byste potom nabili mylného dojmu, že z nebes k nám zpátky se nějakým záhadným způsobem neprobádaným vrátil Karol Duchoň. Jo, ne, tak ten zůstává tam, kde je, ale myslet na něj bude v rámci letní reprízy rozhovoru naše Alex a má k tomu hned několik důvodů. Už jenom proto, že režisér filmu, no, komu říká příjmení Bebiak něco, tak právě on zrežíroval film, který se věnuje právě osobnosti Karola Duchoně. Tedy, milá Alex, jestli se nepletu, bude to režisér. Je to tak? Jo, je to tak. Mlčky souhlas. Jenom abych byl úplně přesný, ve 13.04 rozhovor režisér Petr Bebiak. Dozvíte se třeba i to, čím to je, že se zpěvák Karol Duchoň udržel v žebříčku popularity vlastně dodnes, protože ať se to veme jakkoliv, přece jenom už tady není poměrně... Co poměrně? Není tady dlouho.
1: Ono to nie je, že stále, ono je to istý návrat. Pretože bolo obdobie, už tie 80. roky, tá druhá polovica 80. rokov, už bola skôr taká, že už sa mu tak nedarilo, už nebol taký záujem o neho, o jeho vystúpenia, koncerty, ani tie nové pesničky nejaké nevznikali a nehrávali ho tak často, ani nebol žiadnych tých federálnych show v zábavných reláciách.
2: V dolinách kvitne kvet, ktorý lásku nám dáva.
1: A taký návrat, v podstate to je nejakých 10-15 rokov dozadu na Slovensku, extrémny. A je to tým, že začali súčasní umelci robiť jeho cover verzie, jeho pesničiek.
0: No tak schválně, odpoledne budete poslouchat naše vysílání Alex a rozhovor připomenutí s režisérem filmu Duchoň. Petr Bebiak. A víte co, protože do zpráv nám zbývá opravdu málo času. Zkusím to nějak popohnat a zkrátit.

0: řekl Karol Duchoň.
1: Kazím splín, zklamaným a nahněvaným, s ním chodím a splín, chodím a splín.
0: Je to s úsměvem.
2: Zažijte Den řemesel v sobotu 18. července ve skanzenu Vysoký Chlumec. Uvidíte kováře, kamnáře, hrnčíře i pečení chleba v historické černé kuchyni. Mnohá řemesla si navíc můžete sami vyzkoušet. Čeká vás živé muzeum venkovského života z vůní ohně, dřeva a medových perníků. Program potěší děti i dospělé. Přijďte si sáhnout na historii. Více na muzeum-příbram.cz. Mediálním partnerem je Český rozhlas Střední Čechy.
3: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
4: 7 hodin.
5: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
4: Poslanci by měli hlasovat o znovuzavedení elektronické evidence tržeb. Kladenčtí strážníci varují před nezákonným chováním dětí o prázdninách. Dnes bude většinou oblačno, odpoledne místy s přeháňkami nebo bouřkami a teplotami do 27 stupňů. Dobré ráno vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Od nového roku má znovu fungovat elektronická evidence tržeb. Počítá s tím vládní návrh zákona, který by dnes ve třetím čtení měli schvalovat poslanci. Povinnost zavést EET by se měla vztahovat na obchody, restaurace a nově i řemeslníky. Naopak výjimku ze systému by měli malí živnostníci, kteří by mohli využít takzvané EET off. Pokračuje poslanec Jan Hrnčíř z SPD.
6: Drobní živnostníci s příjmy do 1 000 000 korun fungující v takzvaném režimu paušální daně budou mít tuto povinnost pouze dobrovolnou, takže chráníme drobné podnikatele před nadbytečnou byrokracií.
4: Měsíční paušální daň si ale nejmenší podnikatelé budou muset navýšit ze 100 na 1500 korun měsíčně. Výjimku pro malé živnostníky prosadilo hnutí SPD a motoristé jako koaliční kompromis. Kladenčtí strážníci se začátkem letních prázdnin řešili několik případů porušování zákona nezletilými. V souvislosti s tím upozorňují rodiče, aby se zajímali o to, co jejich děti ve volném čase dělají. Zdánlivě nevinné chování totiž může způsobit velké škody, říká mluvčí městské policie Kladno Zuzana Hokrová.
7: Jedním z nejzávažnějších případů bylo hned na začátku prázdnin sprejování nezletilých chlapců v ulici Petra Bezruče neonově oranžovým sprejem. Právě tento případ je ukázkou toho, jak se zdánlivě bezvýznamná legrace může změnit ve velmi nepříjemnou záležitost. Vzniklá škoda může být značná a zákonní zástupci ji budou muset uhradit.
4: V okolí Plzeňské ulice v Praze ode dneška platí nová dopravní omezení. Kvůli další etapě stavebních prací je část pod Bělohorské ulice po Mošnovou jednosměrná. Auta tam můžou projíždět pouze ve směru na Strahov. Podle mluvčí pražského dopravního podniku Anety Řehkové se omezení týká i 4 autobusových linek.
8: Autobusové linky 123, 149, 167 a 191 jezdí po objízdných trasách. Některé zastávky jsou dočasně zrušeny nebo přemístěny, ale nahrazuje několik nových.
4: Uzavírka potrvá do 24. července. Podrobnosti lidé najdou na stránkách dopravního podniku.
2: Sport.
4: Fotbalisté Španělska slaví po 16 letech postup do finále mistrovství světa. V semifinále v Dallasu porazili 2-0 Francii. V 21 hodin českého času začne v Atlantě druhý souboj o místo ve finále mezi Argentinou a Anglií.
5: Počasí.
4: Dnes bude většinou oblačno, odpoledne a večer pak spíše polojasno, při zvětšené oblačnosti se ale můžou objevit přehánky nebo i bouřky. Nejvyšší teploty 24 až 27 stupňů.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Pojďme ještě na silnice, konkrétně třeba hlásíte zde desítky.
9: 2 osobní auta v levém pruhu, když se sjíždí z D10 na Černý most, takže je to hned přímo na začátku toho sjezdu. v levém pruhu částečně stojí na krajnici, ale z polovičky zasahu do levého pruhu dvě osobní auta, akorát teďka vylejzeli.
0: No, tak doufáme, že

0: také nenadávali úplně a nonverbálně nedoplňovali svoji komunikaci. To nikomu neprospěje ani teď v začínající prázdninové letní dopravní špičce ve středu 15. července. Takže kdo jedete zde desítky, kdyby fronta těsně před Prahou, víte proč. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Dobré ráno, střední Čechy.
0: Kalorickou pikadarovou snídaní máme už za sebou, takže párek, rohlík v sobě, ano. Zkusíme dát ještě kulajdu dneska v průběhu dne. Můžu vykoupat se v Jihočeském moři, už nestihnu. Ještě stále lovíme tady s kolegyní Vokatou, která je českobudějovická patronka, něco typického českého. Jestli vás něco klidně napadá, jsem s tím. Deštěnku už taky víme. jan.macon@rozhlas.cz. To víte, i my máme někdy takové jisté takové lumpovství, že bychom překročili práh středních Čech, ale těžko se překračuje práh středních Čech, když většinou v Miličíně na Trojce silničáři neustále něco kopají. A teď možná už taky víme proč. Nechtějí, aby jsme šli pryč.

0: Jojo, Marie Rotrová, Petr Němec. No ale třeba to nejde. Jo, chci tě víc, nejde to. Jsou věci mezi nebem a zemí přece, ne? Mimochodem Region Express bych přejmenoval na science fiction rubrika. Možná sci-fi bude lepší. A víte proč? I dnes se budeme bavit o něčem, co teprve bude a co si musíme pohlídat. Nejen tady u nás, v Českém rozhlase Střední Čechy, ale obecně. A myslím, že času budeme mít dost. Jestli se toho dožijeme, těžko říct. A nebo se pletu, milá rychlodráho do Kladna, nebo středočeský úsek u dálnice D3. Do toho spadá taky železniční trať mezi Libní a Běchovicemi. Čeká totiž v příštích letech výrazná proměna. Správa železnic chce ke stávajícím třem kolejím přidat čtvrtou a připravit tak koridor na větší počet vlaků i budoucí vysokorychlostní spoje. Taky science fiction, miluju to. Projekt teď udělal další krok v povolovacím procesu a máme podrobnosti.
1: Region Express.
0: Podrobnosti přidává kolega Krištof Jiří. Hezký den, Krištofe. Tak co se tedy vlastně děje? Pojďme si to říct.
2: Hezký den. Ministerstvo životního prostředí zahájilo takzvané zjišťovací řízení EIA. To je první fáze posuzování vlivu stavby na životní prostředí. No a teď se bude rozhodovat, jestli bude potřeba podrobné posouzení a jaké podklady budou muset projektanti ještě doplnit. Současně bude pokračovat příprava projektové dokumentace a pokud půjde vše podle plánu, tak by stavba mohla začít v roce 2029 a hotová by měla být kolem roku 2030.
0: Píšu si 2033, to je vlastně už, myslím, že snad o rok později, než rychlodráha dokladna, že? Ale to teď není podstatné. Co se na trati mezi Libní a Běchovicemi vlastně konkrétně změní?
2: Dnes jsou v tomto úseku 3 koleje a nově by měly být 4. S tím, že ty prostřední budou sloužit hlavně dálkovým vlakům, zatímco krajní koleje budou vyhrazené příměstským spojům, které zastavují na všech zastávkách. No a díky tomu se oba typy dopravy nebudou tolik vzájemně brzdit a na trať se vejde víc vlaků. Nákladní doprava se navíc přesune na jinou trasu přes Malešice, takže koridor bude sloužit především osobní železniční dopravě.
0: Neusmívám se nějak dvakrát zásadně a myslím to zcela vážně, když položím doplňující otázku, jestli tohle rozšíření souvisí i s plánovanou vysokorychlostní tratí. Pokud ano, jak?
2: Je to vlastně její nezbytná součást. Ona totiž ta samotná vysokorychlostní trať přivede do Prahy další vlaky, ale ty se pak musí nějak dostat do centra. A právě proto je potřeba rozšířit i současný koridor mezi Běchovicemi a Libní. Součástí projektu budou taky úpravy nádraží v Běchovicích a částečná rekonstrukce stanice Praha-Libeň. Cílem je, aby železnice zvládla rostoucí počet cestujících a zároveň byla spolehlivější než dnes.
0: Dobře, ale na to taky musí být peníze a třeba to chce čas, třeba bude dřív i okružní linka E, jak bylo taky plánováno už dávno, dávno a teď se stále jenom o tom mluví a to mluvení se stále rozšiřuje. No, nevadí, děkuju za informování na téma čtvrté koleje koridoru číslo 1, který od svého vybudování nebo zprovoznění, to už je let, že už se dostává do fáze, kdy se rekonstruuje za provozu. Takže to bude vlastně už třetí koridorová rekonstrukce. Krištofe, díky. Hezký den.
2: Naslyšenou.
1: Region Express. Vše o veřejné dopravě ve středních Čechách a v Praze.
0: No a pro vás informace důležitá, než se rozehraje kapela Pet Shop Boys, dodám informaci pohledem na hodiny, zjišťuji, že je 7 hodin 14,5 minuty. Tak pánové, kde vás mám? Pěkné ráno.

0: Díky, love you. U nás je to teda trochu lokalizovanější, regionální, střední Čechy zejména, ale i tu Prahu. 7:18 pěkné ráno.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Snad pro vás osvěžující ráno, sympatické, úsměvné, to, že vás něco bolí, chápu, rozumím tomu, ale to ještě neznamená, že budete raňkou, že budete laňkou raněnou po celý den nebo následující období. Nikdo na nás nepozná, že nás něco trápí, usmíváme se o to víc, to bude divnější pro všechny ostatní, protože to vypadá úplně nejvíc divně. Všimli jste si lidí kolem sebe, jak se mračí, neustále něco řeší, prudí a hlavně řeší osudy lidí, které vlastně třeba ani nezná. Zkrátka, pojďme si zamést před vlastním prahem a podle toho se zařídit. Meteorologové vám k tomu připomínají, že dnes to bude den jako stvoření na tmelení rodiny. S procházkou by to byla možná výhra nebo řešení. Nejvyšší teploty 24 až 27. Předpokládá se, že po většinu dne bude oblačno. Odpoledne polojasno. Romantický západ slunce by mohl být. Nevím, jestli to bude na počítání hvězd, ale to víte, v našem věku chce to brýle.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Jdeme se podívat na silnice do středních Čech a hlavního města příjezdech, nebo hlavního města samotného, to spíš, protože dispečink TSK Praha sídlí v ulici Na Bojišti, což je kousek od křižovatky IP Pavlova. Pro lepší lokalizaci napadá mě třeba říct, že kdo někdy jel na černo, ne na červenou, na černo, tak u dopravního podniku zaplatil pokutu v přízemí toho paláce, tak přesně tam odtud to je akorát z patra vysokého a stejně vás tam nepustí, nepustili ani mě a to jsem šel pouze za kolegou. Nevadí. Kolegové, kolegyně, Kateřino Jelenová, co vidíš? Řekni.
2: V okolí Barandovského mostu pozor hned na dvě nehody. První na jižní spojce těsně před sjezdem na Modřany, kolona z odbočky na Pankrác. Druhá kousek za mostem ve Strakonické směr Smíchov. Pomaleji se pokračuje i dál do Břížskou až k Mrázovce. Ve Vídeňské směrem z centra zastavíte před kolonou na úrovni Krčské nemocnice a přes 20 minut se jede krokem k omezení u IKEMu. Tam je doprava vedená pouze jedním pruhem. Korunovační směr centrum před veletržní nehoda, průjezd dost omezený. V koloně strávíte přes 10 minut. A sever Prahy na příjezdu Ústeckou D8 stále ucpaný. V Cínovecké kolone od sjezdu na Březině ves popojíždí až na začátek omezení ve Kbelské. Z druhé strany tedy od Černého mostu je plno v celé Novopatské, podobně i na východní části okruhu, následně na Štěrboholské spojce. Dlouhá kolona až na půl hodiny popojíždí mezi dálnicí D11 a Europarkem.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Středočeská setkání. Poznejte zajímavé lidi ze středních Čech.
3: Herec Petr Vaněk žije v Dobřichovicích. Hraje a zpívá, ale chodí také do lesa léčit unavené duše.
1: Středočeská setkání. Každou sobotu po 11. hodině na Českém rozhlase Střední Čechy.
0: No jo, ale nejdřív musíme taky provést vás ve vysílání i Ahoj rádio letní reprízou. A víte, co bude? No v Teletubbies to měli furt.
4: Tuli, tuli.
0: Téma mazlení.
4: Tuli. Ahoj.
5: Nejdřív udělala lala, tuli, tuli, spot.
0: Ježiš, to bychom tady byli až do zítřka. Ne, na to není čas. Teď Valdemar Matuška, téma mazlení, objímání.

že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin. Že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení. A že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: stimuluje uvolňování oxytocinu, což snižuje stres a úzkost a podporuje pocity klidu, štěstí a důvěry. A jak toho docílit? Mazleníčko, mazlení.
1: Já se mazlím s babičkou a děním dědem, ještě s rodinou, s pejskem a s řečečkem. Že si ho normálně vezmu z klece a mazlím si ho.
2: Já objímám taťku, maminku.
3: Taky maminku objímám.
4: Já všechnu rodinu.
5: Já se mazlím s pejskem a jmenuje se Falko, číjmení je Žák.
6: Když se objímám s mamkou, tak se máme všichni rádi.

0: Go Go bude mít za chviličku a Go Go, ale zpravodajsky, ano, že teď, ne Go Go, ten je napsaná, Go Go je taky vlastně i z jednoho filmu, že? Takových asociací se člověku o prázdninách nabízí lehce před půl.
1: Půl osmé.
2: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
1: Přes 23 milionů korun pro výkonného ředitele Otakara Smolíka a téměř 21 milionů pro šéfku personálního Lídy Jaroměřskou. Tolik musí vyplatit zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra svým bývalým manažerům na odchodnou. Český rozhlas to zjistil podle informačního zákona. Jde o rekordní sumy. Například bývalý šéf VZP Zdeněk Kabátek, který roky řídil největší pojišťovnu v zemi, dostal o 20 milionů méně než Smolík. Miliony pro ex-manažery už prověřuje dozorčí rada pojišťovny i ministerstvo financí. Smolík ani Jaroměřská na otázky nereagovali. Slaný upravilo vyhlášku o nočním klidu. Povolilo delší otevírací dobu barů a restaurací. Ve všední dny budou moci zavřít o půlnoci místo 23. hodiny. Nově se ale pravidly musí řídit i podniky mimo centrum města. Radnice vyhlášku změnila kvůli častějším případům rušení nočního klidu tamních provozoven. Dělníci začnou v polovině srpna budovat nový zavlažovací systém na fotbalovém hřišti v Nymburských Drahelicích. Radnice za práce zaplatí přes 600 tisíc korun. Hotové by měly být do 4 dnů. Radnice tak pokračuje v úpravách sportoviště. Před 2 lety tu dělníci vybudovali nové kabiny a zázemí pro hráče za 9,5 milionu korun. Centrum Benešova ožívá letním festivalem Benešov City Life. Na Masarykově náměstí budou do konce léta zdarma přístupné kulturní akce. Každou středu a pátek jsou na programu koncerty, v neděli pak letní kina. A dnešní počasí. Ráno se můžou ještě výjimečně tvořit mlhy a bude většinou oblačno. Odpoledne bude postupně polojasno, při zvětšené oblačnosti se objeví přehánky nebo bouřky. Teploty vystoupají maximálně k 27 stupňům.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: 7.32 a kousek, koukám do Středních Čech, jestli jsou nějaké nové informace, třeba teď aktuálně vozidla údržby, to nic. Ne, že by něco, že by nás to nezajímalo úplně zásadně, ale spíš něco, o čem nevíte, co se kde událo, tak vidím tady akorát nějaké uzavírky. Nymburk, kdo budete projíždět Dvorskou ulicí, to znamená z Nymburka tou vedlejší silnicí směr Všechlapy anebo dál Dvory, tak silnice je uzavřena a to do dnešní 17. hodiny, opravuje se tam železniční přejezd. Nakladně taky uzavřena část Smečenské ulice, nějaké inženýrské sítě se tam opravují, dělají od dnešního dne až do 31. července. A ohledně dopravních nehod vidím tady čerstvou informaci z Prahy. Ohradní ulice, po nehodě dvě osobní auta, kdo tam tudy projíždíte, tak šťastnou cestu, brňte se trpělivostí a užijte dne.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Když se řekne anafylaktický šok, tak to může být pro někoho opravdu života nebezpečné. Proč? To je jasné, ale dá se s tím něco dělat.
1: Po odeznění příznaků doporučují lékaři pacientům alergenovou imunoterapii. Co obnáší, to řekneme už za chvíli v reportáži.
0: A rovnou vám říkám, že si myslím, že by se měla ta písnička, ten popěvek z první třídy, že by se měl přetextovat. Komáři se ženili na neženili, protože to není plně dobrá zpráva. Tak popojedem ulice Elán. 7.34 a za chvíli se přidá i třeba Monika Absalonová, když to stihne, nebo Věra Martinová. Pěkný den.

0: Posloucháte Český rozhlas Střední Čechy, třeba přidat i další informace. Ano, už jsme slíbili i téma ohledně zdraví. Ano, všechno se tady doťukávám, abych zjistil, jestli je všechno v pořádku a mohli pustit do vysílání reportáž našich kolegů z Vinohradské ulice, z Českého rozhlasu, z redakce, kde se tomu věnují podrobně. Ono vše nové je potřeba také správně zaznamenat, pochlubit se, protože to je vývoj, to je směr a to je dobrý směr. Několik stovek Čechů totiž ročně dostane podle lékařů po takovém tom bodnutí hmyzu velmi prudkou alergickou reakci. No a skončit to může třeba i bezvědomím. V takovém případě je nutné i hned volat záchranku. Po odeznění akutních příznaků by měl pacient taky zajít na alergologii.
1: Jak se vám daří? Od poslední návštěvy byly nějaké potíže?
2: Vůbec nic.
3: Ptá se lékařka Dominika Čápová z Centra alergologie a klinické imunologie Fakultní nemocnice Motol a Homolka 50. Martina.
1: Bodnutí bylo nějaké? Od poslední návštěvy nebylo.
2: Dobře.
3: K systémové, tedy velmi závažné alergické reakci po bodnutí vosou u něj došlo před několika lety.
2: Hodně špatně se mi dýchalo, motala se mi hlava, ten tlak šel dolů.
3: Jeho stav se rychle zhoršoval a postupně ztrácel vědomí. Manželka proto zavolala záchranku.
2: Na mě mluvili a říkali, haló pane, zbuďte se, otevřete oči, 3 injekce mám dojem, že mi dali.
3: Aby se podobná situace už neopakovala, chodí dnes Martin na alergenovou imunoterapii. Riziko další závažné reakce na hmyzí bodnutí se u něj díky tomu výrazně snižuje. Dnes ho čeká další injekce.
1: Spočívá v tom, že se podává vlastně malá dávka toho jedu a tělo si na to postupně vytvoří toleranci.
3: Vysvětluje alergoložka Dominika Čápová. Léčba trvá 3 až 5 let, ochrana ale nastupuje už po několika měsících od zahájení léčby. Vyzývá pacienta Martina zdravotní sestřička Hana Kolářová.
4: Každý pacient má svoji vakcínu u nás chovanou v lednici.
5: Martin má vytažený rukáv,
4: dezinfikuju a píchnu.
3: Anafylaktický šok, při které může dojít až k zástavě oběhu, prodělají v Česku kvůli bodnutí hmyzem 100 lidí ročně, říká alergoložka Dominika Čápová.
1: Jakmile ten pacient začne pociťovat nějaké celkové příznaky ve smyslu dušnost, svědění dlaní, plosek, kopřivka, pak tam můžou být i zažívací obtíže, bezvědomí a může tam docházet až k zástavě oběhu, kde je nutná resuscitace.
3: V případě, že se začne anafylaktický šok rozvíjet, je nutné záchranku volat okamžitě. Pokud člověk závažnou reakci po bodnutí hmyzem už prodělal a má po ruce adrenalinové pero, měl by ho vždy použít.
2: Z toho vydná z toho obalu, odjistí se tady ta modrá zátka nahoře.
3: Ukazuje mi pacient Martin, který nosí pohotovostní lék stále u sebe.
2: Pak už se to jenom vezme a píchne se to.
3: I po podání adrenalinu se volá k lidem se závažnou alergickou reakcí záchranka. Z Fakultní nemocnice Motol a Homolka v Praze Andrea Skalická, Český rozhlas.
0: Informace o počasí v tomto letním prázdninovém týdnu jsou takové, řekněme si, úplně ne na 100% to vyšlo, což je dobře, protože kdyby vyšlo, asi budou nějaké majetkové škody a tak to nejsou. Zase na druhou stranu stále je sucho. Víte co, přesněji nám to všechno vysvětlí v Kaščích horách nebo na Kavčích horách je připravená v jedné kanceláři České televize naše Táňa a ta i s úsměvem svým vlastním vám prozradí nejen jak je, jak bude, ale vůbec, co můžeme od počasí v těchto dnech čekat obecně.

0: Lehce po 7:45 a Český rozhlas Střední Čechy. Je dobré vědět, že jsme v kvalitním spojení tady s Táňou. Vítej u nás.
1: Krásné, no dneska polojasné ráno u nás ve Středních Čechách, ale někde i bouří.
0: Je pravda, že když řeknete vy študovaní lety, zkušeně, prověření, kteří nám předkládáte informace o tom, jak je, jak bude, co se asi na nás dá chystat, co se dopočítalo, přepočítalo, tak když říkáte něco, co není jako úplně jisté, všímám si, říkáte, je to nejisté, je tady tahle varianta a neděláme z toho bulvár. Ale co se odehrává vám v hlavě, když to zkrátka nevyjde tak moc anebo o něco, než jste původně plánovali? Jako třeba ty srážky a bouřky, které se plánovaly na včerejšek, jsem měl takový pocit, že bychom měli být víc ve střehu, než bylo nutné.
1: No, tak bylo to spíš na tu žlutou výstrahu, než na červenou. Nicméně bouřky přišly a víme, že bouřky se předpovídají velmi, velmi těžko, takže lepší je být připraven na horší průběh, než kdybychom nebyli připraveni. Co ty na to?
0: Rozhodně není třeba dodávat bulvárních titulků a nadpisů o tom, že se blíží to či ono a že konec toho či onoho města, protože tam konkrétně bude pršet, tam to zabouří a tam bude tornádo. Pojďme si říct relevantní informace o tom, jaká bude středa.
1: No tak začínáme teplotami někde mezi 12 a 18 stupni Celsia, to je docela široké rozpětí. A hlavně na severu, kde vydržely mraky nejdéle, tak tam je těch 18-19 stupňů Celsia. U nás ve Středních Čechách to nevypadá, že bychom měli tropickou noc, ale nemůžu vyloučit, že to nebylo někde na Klementýnu, protože tam ty nejnižší údaje nemám k dispozici, bohužel. Ty přijdou až trošičku později, až je kolegové zjistí. No a co můžu říct dalšího o tom, co bude? No, ještě dopoledne budeme mít takové to polojasno oblačno, to znamená, že se to tak bude střídat a u nás ve Středních Čechách by pršet nemělo. Pokud jsme mluvili o těch bouřkách, tak ty se vyskytují hlavně v severní, severovýchodní části České republiky. Tam budou tedy doznívat, ale od jeho západu přijdou další, takže odpoledne se připravme na to, že ty mraky budou zase narůstat pěkně do výšky a s nimi přijdou místy přehánky nebo i bouřky. Ty bouřky můžou být ojediněle zase intenzivní, výstraha sice pro dnešní odpoledne ještě není vydaná, ale ona se bude během dopoledne tvořit, takže si to určitě řekneme, až budeme mít ten odpolední vstup. Platí, že dnešní odpoledne bude maličko chladnější, než byla předcházející, 24 až 27 stupňů Celsia.
0: Až budeme večer zatápět nebo zapalovat táborový oheň, než budeme chystat sojáčky a jablka, která tam pak naházíme, a než budeme hasit, tak jak romantická bude noc na zítřek?
1: No tak ze začátku to bude dobré. Ten, kdo nevydrží úplně až do rána, tak myslím, bude spokojený, protože ze začátku to bude polojasno. Ony ty mraky, o kterých jsme mluvili odpoledne, se budou na večer rozpouštět. A první část noci bude polojasná, pak ale k ránu bude přibývat mraků, oblačno a může být i zataženo. Takže ten, kdo by usnul u táboráku, tak může na něj přijít i ojedinělá přehánka.
0: A když si nevyndá čočky, bude vidět mlhu anebo mlhu?
1: Tak mlhu vidět může, souvisí to s tím, že země má trošičku vlhkosti a jak se bude ráno ochlazovat, ty teploty klesnou na 16 až 13 stupňů Celsia, tak se z té vlhkosti opravdu může nějaká mlha vytvořit. Nebude to ale plošně velké území, nicméně bude to i jinde, než jenom tam, kde jsou rybníky a řeky.
0: Pojďme se ale ještě říct, aspoň ve stručnosti, co zítra ve čtvrtek přes den plánuje se, co podle svatého Petra?
1: Tak podle svatého Petra dnešní den je takový přechodně ještě bouřkový. Zítřek by měl být dnem oddechu, takže my počítáme s tím, že převládat bude polojasno nebo oblačno. Ne, že by se nemohla vyskytnout vůbec žádná přehánka, ale počítáme s tím, že to bude spíš jenom odpoledne na chvíli a s největší pravděpodobností v horách. To znamená třeba někde v kopcích. I na brdech by se mohlo stát, že zaprší, ale bude to na chvíli. No a neměly by to být bouřky příliš silné. Teploty ale půjdou už zase nahoru, takže 25 až 29, to budou zítřejší maxima pro Střední Čechy. Jestli bude někdo v těch kopcích, tak tam by se měl připravit na to, že bude třeba kolem 23.
0: A poslední otázka, my se tady po ránu bavíme, co typicky jihočeského je, co existuje z jižních Čech. Už tady máme Pikador, Deštěnku, máme tady taky jihočeské moře. Co tě napadá ohledně meteorologie, je typicky jihočeského?
1: Bože, ale ono to není ohledně meteorologie. Mě napadají jenom chlupatý knedlíky.
0: Fakt? Chlupatáci jsou z jižních Čech? Netušil jsem. Afriko, víš, co je?
1: Ne, to nevím.
0: Kulejda. která mi to říkala babička, tak nevím. Děkuju pěkně, odpoledne naslyšenou, těšíme se.
1: Krásný den všem.
2: Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: A na silnice Katka Jelenová zase řekne, jak se jezdí v Praze, jestli jsou nějaké zásadní změny, tak samozřejmě řekneme. V pozovkách měli rádi, abyste měli veškeré důležité informace pro vás na dnešní ranní cesty. Tak vítej, povídej.
3: No nic moc, na jižní spojce na trase k Barandovskému mostu se sune kolona od sjezdu na Pankrác. Jede se okolo nehody před sjezdem na Modřany pomalej, pak i za mostem směr Mrázovka. Ve Strakonické už naštěstí následky kolize dvou osobních aut odklidily. Zaplnila se Strakonická směrem od okruhu, nesouvislá fronta mezi Lahovečkami a Malou Chuchlí. A sever Prahy na příjezdu Ústeckou dálnicí D8 stále hodně ucpaný. V Cínovecké kolona od sjezdu na Březině ves popojíždí až na začátek omezení v opravu. K Belské. Z druhé strany tedy od Černého mostu je plněji v celé Novopatské. Podobná situace panuje i na východní části okruhu, následně na Štěrboholské spojce. V dlouhé koloně budete popojíždět mezi dálnicí D11 a Europarkem.
0: Děkujeme, já přeci jen doplním důležitou zprávu ze středních Čech nebo z našeho kraje. Kdo jedete 61 nebo pojedete, nebo už tam jste a stojíte někde v koloně u odbočky na Lidice. Prosím vás, důležitá zpráva. Po nehodě jsou tam dva autobusy na místě složky záchranného systému. Zjišťujeme podrobnosti a doufejme, že stihnou kolegové dodat do zpráv 8, případně já dodám do zelené vlny po zpravodajství.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
0: Teď Petr Razek.
5: Tvým stínem píšu na
0: velký romantik. A Petr Jungmann, za chvíli.

0: 6. července, středa. Svátek má vládce domu, Jindřich. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Dopravní letadla, stíhačky, helikoptéry, bojová letadla, vesmírné rakety, raketoplán. To vše vyrábí firma Boeing. Jeden ze dvou největších světových výrobců letecké techniky byl založen v americkém Seattlu přesně před 110 lety v roce 1916. Policie České republiky vznikla na základě zákona před 35 lety v roce 1991. Twitter slaví dnes 20 let od spuštění plné verze. Název populárního komunikačního kanálu vychází z anglického slova tweet, tedy pípat. První epizoda populárního amerického sci-fi televizního seriálu Stranger Things měla premiéru přesně před 10 lety. Premiéra závěrečné 5. série byla odvysílána letos v lednu. Pokus o vojenský převrat v Turecku začal před 10 lety v roce 2016. Nezdařil se, a tak prezident Erdogan odpověděl rozsáhlými čistkami v armádě, policii, justici, státní správě a ve školství. 290 lidí přišlo o život, 10 tisíce skončili ve vězení. 20. července byl dokonce v zemi vyhlášen 3měsíční výjimečný stav. Česká tenistka Markéta Vondroušová vyhrála před 3 lety jako první nenasazená tenistka dvouhru ve Wimbledonu.
1: All of you guys are amazing, you know, my little sister, she's crying out there, so...
0: Rok po ní se tam radovala Barbora Krejčíková, teď v sobotu v českém finále Linda Nosková. V roce 1606, to je 420 let, se v holandském Leidenu narodil jeden z nejslavnějších malířů, Rembrandt van Rijn. A já přeju pěkný den.
2: Takže Twitter slaví 20, tak to neznám. Já znám jenom tohle.

0: Přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
1: 8 hodin.
2: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
1: 12 lidí se zranilo při nehodě dvou autobusů u Lidic na Kladensku. Zásobníky plynu jsou méně naplněné než loni. Je to kvůli vyšším cenám způsobeným konfliktem na Blízkém východě. Dnes bude většinou oblačno, odpoledne místy s přeháňkami nebo bouřkami a teplotami do 27 stupňů. Dobré ráno vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. U Lidic na Kladensku se srazily dva autobusy. Jedna žena se zranila středně těžce, dalších 11 lidí je zraněných lehce. Nehoda se stala na silnici číslo 61 na křižovatce do centra Lidic. Na místě zasahuje policie, hasiči a středočeská záchranná služba, včetně vrtulníku. Záchranáři zraněné rozvážejí do nemocnic, říká mluvčí středočeské záchranné služby Monika Nováková.
3: Jedna žena utrpěla středně těžké poranění, je při vědomí a po ošetření byla letecky transportována do Ústřední vojenské nemocnice v Praze. Ostatní pacienti mají lehčí poranění, převážně odřeniny a úrazy horních nebo dolních končetin. Po ošetření je vezeme do okolních nemocnic, převážně do nemocnice v Kladně a ve Slaném.
1: Zásobníky zemního plynu jsou teď v Česku plné zhruba ze 47%. Obchodníci v nich zatím uskladnili 1,5 miliardy metrů krychlových plynu. To je asi o 800 milionů metrů krychlových méně, než bylo ve stejném období loni. Vyplývá to ze statistik Ministerstva průmyslu a obchodu. Podle vrchního ředitele rezortu sekce energetiky Reného Neděli se obchodníkům skladování letos tolik nevyplatí, protože ceny jsou kvůli konfliktu na Blízkém východě vyšší, než je v létě obvyklé. V topné sezóně ale podle Neděli nehrozí nedostatek plynu.
4: Česká republika dnes využívá několik zdrojů dodávek. Především dovoz z západní Evropy, norský plyn a LNG hlavně z USA. Zásobníky představují důležitou pojistku, zejména po pokrytí vysoké zimní spotřeby a krátkodobých výkyvů.
1: Kvůli současným vyšším cenám ale Asociace nezávislých dodavatelů energií odhaduje, že v letošní topné sezóně zdraží plyn zhruba o 5 až 15%. Dělníci opraví kulturní dům v Kozárovicích na Příbramsku. Vymění okna, topení, elektroinstalaci a budovu zateplí. Stavba ze 70. let minulého století je ve špatném stavu. Podle nezávislého starosty Milana Suchana obec zaplatí za rekonstrukci zhruba 5 milionů korun.
5: Zatím se dělá výběrové řízení, už je na spadnutí vlastně, že by to v koncem srpna mělo začít se něco dít. To si myslím, že nebude vlastně to nějak bránit nějakým akcím. Ve finále, jestli to třeba bude měsíc zavřený, pak zase se něco pojede, pak zase měsíc zavřený.
0: Počasí.
1: Dnes bude většinou oblačno, odpoledne a večer pak spíše polojasno. Při zvětšené oblačnosti se ale můžou objevit přehánky nebo i bouřky. Nejvyšší teploty 24 až 27 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
6: Slyšeli jste v zelené vlně také ve zpravodajství i konkrétní informace, co se děje u odbočky na Lidice. Po nehodě jsou tam dva linkové autobusy. Zjišťujeme další informace z místa, jak to v místě vypadá. Kolegové vše zjišťují, dáme do vysílání samozřejmě. A tady v zelené vlně vidím a slyším i poznámky právě z tohoto místa. Prosím pěkně, do zelené vlny, kdo mě slyší, jak to tam vypadá.
7: Silnice 61 Skladná směrem k dálnici D7 na Prahu je u Lidic a Buštěhradu neprůjezdná. Srazily se tam dva linkové autobusy, provoz tak zastavili. Osobním autem se to dá objet přes hřebeč a Makotřasy anebo po silnici 101 přes Tehelčeves.
6: Děkujeme moc. Přidám ještě informaci z Prahy západ, ulice Vestecká, obec Vestec. Návěs traktoru se převrátil přímo v centru na té průjezdní Vestecké. Prosím opatrně, neprojedete. Nebo velmi špatně, případně zavolejte i vy z místa, co vidíte. Rádi poinformujeme ostatní řidiče.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu. Dobré ráno, střední Čechy.
6: 5 minut po 8, středa 15. července, Martin Písařík.

0: dovolená. Hezky k nám, do našeho vysílání. Mimochodem to, co říká, tak i v textovém přepisu, v článku na našem webu střednichechy.rozhlas.cz. A kdo chcete i další informace nejen z našeho kraje, pak i rozhlas.cz, tam je všechno. Všecičko.
1: Dobré ráno, střední Čechy, s Honzou Macounem.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že od svého objevení Neptun oběhnul Slunce jenom jednou? Objev Neptunu je krásnou ukázkou přesnosti výpočtů klasické mechaniky. Francouzský matematik Urbain Le Verrier a britský matematik a astronom John Couch Adams spočetli v roce 1845 nezávisle na sobě z poruch trajektorie Uranu parametry dráhy nové planety, která tyto poruchy způsobovala. Vlastní planetu nalezl v roce 1846 německý astronom Johann Gottfried Galle. První podrobný průzkum Neptunu provedla až sonda Voyager 2 při průletu v roce 1989. Jako ostatní planety i Neptun obíhá okolo Slunce. Vzhledem ke vzdálenosti, která činí téměř 4,5 miliardy kilometrů, musí urazit nejdelší trasu. Trvá mu to zhruba 165 pozemských let. To znamená, že od doby svého objevení to stihnul pouze jednou. Podle výrazných změn v množství odraženého světla se také zdá, že na Neptunu se v průběhu rotace střídají 4 roční období. Každé z nich trvá okolo 40 let. Tahle teorie ale ještě musí být potvrzena dalším zkoumáním.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: No, Ela, to úplně není pro všechny to dnešní ráno, obzvlášť ne, kdo jedete 61 u odbočky na Lednice, těžká nehoda dvou autobusů, dostaneme se k tomu v zelené vlně teď, ale informace o tom, jak je a jak bude.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Za nás, za naše oči a mysl, teď práci udělá Táňa Míková.
2: No tak začínáme teplotami někde mezi 12 a 18 stupni Celsia, to je docela široké rozpětí. A hlavně na severu, kde vydržely mraky nejdéle, tak tam je těch 18-19 stupňů Celsia. U nás ve středních Čechách to nevypadá, že bychom měli tropickou noc, ale nemůžu vyloučit, že to nebylo někde na Klementýnu, protože tam ty nejnižší údaje nemám k dispozici, bohužel. Ty přijdou až trošičku později, až je kolegové zjistí. Ještě dopoledne budeme mít takovéto polojasno oblačno, to znamená, že se to tak bude střídat a u nás ve středních Čechách by pršet nemělo. Pokud jsme mluvili o těch bouřkách, tak ty se vyskytují hlavně v severní, severovýchodní části České republiky. Tam budou tedy doznívat, ale od jeho západu přijdou další, takže odpoledne se připravme na to, že ty mraky budou zase narůstat pěkně do výšky a s nimi přijdou místy přehánky nebo i bouřky. Ty bouřky můžou být ojediněle zase intenzivní. Výstraha sice pro dnešní odpoledne ještě není vydaná, ale ona se bude během dopoledne tvořit, takže si to určitě řekneme, až budeme mít ten odpolední vstup. Platí, že dnešní odpoledne bude maličko chladnější, než byla předcházející 24 až 27 stupňů Celsia.
0: Kdo si to jak udělá, tak to takové i potom má, že? Na to nenadávejme, takže snažme se, udělejme vstřícný krok, třeba k otužování rodinných vztahů. Dobře, ale to můžeme nechat i na jindy.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: To mi došlo až ex post. Důležitá informace z 61. Ještě jednou připomínám, nehoda. Kolegové v zelené vlně k tomu mají tyto informace. Ono se to nezměnilo, protože stále je hlášeno zavřeno.
3: Silnice 61 z Kladna směrem k dálnici D7 na Prahu je u Lidic a Buštěhradu neprůjezdná. Srazily se tam dva linkové autobusy, provoz tak zastavili. Osobním autem se to dá objet přes Hřebeč a Makotřasy anebo po silnici 101 přes Tehelčeves.
0: Pojďme ale i dál, pojďme na bojiště, tam je Katka Jelenová.
4: Ke sjezdu na okruh. Příčinou je omezení v připojovacím pruhu na okruh, ten je výrazně zkrácený, hůře se tak najíždí. Situaci na okruhu směrem z D1 k letišti komplikuje regulace vjezdu do obou tunelů. Nákladní soupravy brzdí už kousek za dálnicí, osobní auta za Jesenicí okolo 2. kilometru. A pokud okruhem pokračujete dál směrem k D7 na Slaný, zdržení naberete i těsně za sjezdem do Evropské. Kolona z 28. kilometru popojíždí téměř 20 minut do omezení u letiště a posouvá se i z druhé strany od sjezdu na Středokluky ze 4. kilometru.
0: Děkuji moc, ať se daří, hezký den.
4: I tobě, Honzo.
0: Ještě se vrátím k té mimořádnosti nehodě u odbočky na Lidice na 61. Z hlediska provozu pražské integrované dopravy. Autobusy, které tam tudy obvykle jezdí, 300, 322, 24, 30 a 399 z důvodu dopravní nehody a uzavření silnice na úrovni křižovatky na odbočce na Lidice dochází opravdu k výrazným zpožděním těch dotčených linek. Lidice obecní úřad linkou 322 se zajišťuje zajížděním od Hřebče. Autobusy tedy zastaví před kulturním domem. Zastávka Makotřasy, rozcestí směr Kladno a Lidice, památník obousměrně zrušeny. A pro linku 322 se mění třeba sled zastávek, jede Kladno, Buštěhrad, Hřebeč, Lidice, obecní úřad, Buštěhrad, u Klapličky, Lidice, památník Makotřasy. Kdyby něco, také jsou i dopravci, kteří mají svá vozidla nebo autobusy uvízlé právě na silnici a nemohou ani tam, ani tam, tak sledujte případně stránky Pitlítačka, tam je všechno.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
5: Naším dnešním hostem bude režisér Peter Bebiak.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
0: Připomeneme si rozhovor na téma filmu, slovenského filmu. Dvakrát jsem ho viděl a fakt mě to zaujalo, bavilo a taky s písničkami sympatickými i kulturně prohlubovalo v mé mysli. Tedy Duchoň, ano, film, který byl v kinech a dost úspěšný. Teď Šňůry a Krištof a potom ředitelství silnic a dálnic a nep. Co se děje? Co končí? Co se plánuje a kolik to bude stát. Z ředitelství silnic a dálnic aktuální informace už za moment.

0: nechce zachránit ani šňůrou kapely Kryštof. Petra Drkulová z ředitelství silnic a dálnic.
1: Modernizace technologií na dálnici D8 z Prahy do Lovosic postoupila do druhé etapy. Od soboty 4. července pracujeme na úseku mezi 26. a 34. kilometrem, což je část mezi Roudnicí nad Labem a Doksany. Hlavním důvodem je speciální technologie, kterou doslova zakopeme do středového dělícího pásu. Díky ní budeme mít lepší přehled o tom, co se na dálnici děje, a zároveň nám umožní rychleji reagovat na aktuální situace. Doprava je vedená v režimu 2+2 a s pracemi za 398 milionů korun skončíme začátkem září.
0: No tak to je líbezné, zdravíme do ředitelství silnic a dálnic.
2: Posloucháte Český rozhlas Střední Čechy.

0: Roková babička z rokového nebe pro vás do středních Čech.
1: Půl deváté.
2: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
1: U Lidic na Kladensku se srazily dva autobusy. Zraněných je 17 cestujících. Jedna žena se zranila středně těžce, dalších 16 lidí je zraněných lehce. Nehoda se stala na silnici číslo 61 na křižovatce do centra Lidic. Na místě zasahuje policie, hasiči a středočeská záchranná služba, včetně vrtulníku. Prostor u železničního mostu na Pražském Smíchově by se v budoucnu mohl jmenovat Park Josefa Kohouta. Ten v 19. století založil Klub českých velocipedistů, vůbec první český sportovní klub v historii. Návrh teď projednává místopisná komise hlavního města. Poté ho ještě budou muset schválit pražští radní. Mateřská škola Vančurova ve Slaném na Kladensku dostane nové vybavení. Vedení města nakoupí například interaktivní tabuly a koberce do dvou učeben. Zaplatí za to přes 200 tisíc korun. Lidé po celém Česku se můžou zapojit do ankety nazvané Refreshněte s námi železnici. Kampaň spustila Správa železnic. Podněty využije pro zlepšování svých služeb a úpravu stanic. Dotazník můžou lidé vyplňovat online na stránkách Správy železnic. Odpovědi bude společnost sbírat do konce letních prázdnin. A dnešní počasí bude většinou oblačno. Odpoledne bude postupně polojasno, při zvětšené oblačnosti se ale objeví přehánky nebo bouřky. Teploty vystoupají maximálně k 27 stupňům.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
0: Nevím, jestli to ještě platilo z nějakého výzkumu. Četl jsem, že lidé, obzvlášť Češi, si pokud možno a mají tu funkci anebo tu svoji sílu předávat svoji energii k svým kolegům tak, že se k ním přihodí i ta jejich práce, aby ji nemuseli dělat, takzvaně ošulit. Tak přesně tak se zachovám já, prosím pěkně, v zelené vlně, když už vás máme a potřebujeme ty lidice, tak co nám řeknete i z té oblasti obecně nebo vůbec tady od nás ze středních Čech?
3: Na dálnici D7 čekejte zdržení na příjezdu a také výjezdu z Prahy do Chomutova. Před omezením u letiště jsou kolony jak od Evropské ulice, tak také z 5. kilometru. Je to vždy na 20 minut. Ucpává se i dálnice D11 z Prahy do Hradce Králové na 8. kilometru. Pracují silničáři, kolona z 5. je tam asi na 15 minut. A na silnici 3 je zdržení za výjezdem z Benešova na Prahu. Před mračí čekejte asi 15 minut navíc.
0: Děkujeme pěkně, 61 stále uzavřená, tedy u Buštěhradu opatrně, u odbočky na Ledice nehoda dvou autobusů, téma sledujeme dál. Šťastnou cestu.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Jdeme to nějak pomalu, už se tady dívám dál. Samozřejmě moment, musím ještě olíznout tady něco. Vařečku jsem si přinesl ze včera, asi sáhlo na ní tisíc lidí a hned žloutenka. Téma pro dnešní i ranní vysílání, velmi důležitá zpráva přichází, protože případů žloutenky přibývá, že?
1: Je to tak, za první pololetí meziročně přibylo. Podle hygieniků se ale situace sklidňuje po loňské podzimní epidemii. Podrobnosti za chvíli přidá náš redaktor.
0: Jenom doplním, prosím vás, to neznamená, že když těch případů ubývá, že teď půjdete a nebudete si potom, co navštívíte toalety nebo prostředky hromadné dopravy, olizovat ruce, prsty nebo mňoumat se v očích, případně, jak říkají Slováci, vyndavat omrvinky. Jo, to ne, prosím pěkně, to ne. Téma pro naše vysílání za moment, kapela Olympic, Okno mé lásky, nebo taky ještě přidáme třeba Kometu Jarka Nohavici, tak ať se vám daří, pěkné ráno.
2: Dobré ráno střední Čechy s Honzou Macounem.

zmizela jako laň do lesa v nízku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků, penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem, my už tu nebudem, ach pícho marnivá. Spatřil jsem kometu, chtěl jsem mi zaspívat o vodě, o trávě, o lese.

0: 8.42, ranní vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy, je to vesmír. Když si nedokážete odpovědět na nějakou otázku, tak stačí říct, je to mezi nebem a zemí. Možná pustit si náš sobotní pořad v 9 hodin ráno mezi nebem a zemí a tím pánbu vysvětlí, a nejen on a kolegové z rozhlasu, jak se věci mají a jak je v mysli mít, aby bylo všechno v pořádku. Pojďme ke slíbenému tématu, to není s úsměvem, to je s velkou vážností. Epidemiologové za první čtvrtletí, ne pololetí letošního roku v Praze zaznamenali 301 případ žloutenky typu A. 65 nakažených byly děti, oproti předchozímu roku případu za stejné období přibylo přes, nebo o téměř 60. Podrobnosti přináší Richard Webs, tak vítám tě ve studiu. Hezký den.
1: Děkuji, hezký den.
0: A prosím pěkně, jak to tedy vypadá? V červnu co?
1: V červnu epidemiologové zaznamenali 18 nakažených, o měsíc dříve jich bylo 19. Nových případů tedy téměř neubylo. Podle odborníků je ale aktuální vývoj pozitivní. Jak totiž popisuje mluvčí hygienické stanice hlavního města Prahy Petra Batok, jde o doznívající žloutenkovou epidemii z loňského podzimu.
2: Nárůst je teď výrazně pomalejší než na konci loňského roku, kdy počty nakažených v Praze kvůli lokální epidemii skákaly o stovky měsíčně. Stále to sice není návrat k běžnému stavu, ale situace se postupně stabilizuje.
1: No a třeba loni jen za říjen přibylo více případů než za celé první pololetí. Celkově epidemiologové za rok 2025 zaznamenali téměř 1400 případů, kdežto za rok 2024 jen 37.
0: Když jsme tedy s tou žloutenkou v tom ringu, tak jak se bojovat, jak s ní zacházet, jak se chránit?
1: Tak to opět vysvětlí mluvčí pražské hygieny Petra Batok.
2: Nejlepší obranou proti žloutence zůstává prevence. Důkladná hygiena, především mytí rukou. A pak také očkování, které chrání dlouhodobě. Doporučujeme ho také před cestami do zahraničí.
1: Hygienici podle Batok situaci intenzivně řeší. Letos už kvůli žloutence nařídili přes 1600 protiepidemických opatření. Ta směřují třeba do škol nebo jiných organizací, kde se nákaza objevila. Hygienici je ale nařizují také individuálně lidem, kteří byli v rizikovém kontaktu s nakaženým. V rámci opatření zajistili více než 1100 dávek mimořádného očkování.
0: Takže se vlastně bavíme o žloutence typu A, to je jenom pro doplnění. Připomeňme ještě, že se žloutenka neboli hepatitida týdá, abych byl chytřejší, přenáší. A jaké jsou její příznaky?
1: Přenáší se stolicí, takže se člověk může nakazit především při nedostatečném umytí rukou po použití záchodu. Virus je podle hygieniků velmi odolný a tak se snadno přenáší do veřejných prostor, třeba městské hromadné dopravy. Prvními příznaky žloutenky bývá nevolnost, zvýšená teplota a nechutenství. Později se přidává zežloutnutí kůže a bělma očí. Největší riziko hrozí lidem s poškozenými játry.
0: Žloutence v Praze s redaktorem Richardem Websem. Omlouvám se, děkuji, hezký den.
1: Hezký den, naslyšenou.
3: Posloucháte Český rozhlas Střední Čechy.
0: Vlastně v režimu tenkrát byla akce Čisté ruce. Popojedeme dál vstříc předpovědi počasí zelené vlně a tipům pro dnešní kulturní den ve středu 15. července. Takže pěkné ráno.

0: Vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy přidáme slíbené informace o počasí a taky výhled s Táňou, protože pochlubila se před hodinou a já bych si to nerad nechal jen pro sebe.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Tohle je moje práce, moje místo, řeknu, jak bude dneska. Meteorologové čekají, že středa bude spíš oblačným dnem. Odpoledne a večer postupně převládne polojasno, ale při zvětšené oblačnosti se objeví přehánky nebo bouřky a teplotně akorát 24 až 27. A kdo bude mít večerní romantiku u táborového ohně, tak bude mít co?
2: Tak ze začátku to bude dobré. Ten, kdo nevydrží úplně až do rána, tak myslím, bude spokojený, protože ze začátku to bude polojasno. Ony ty mraky se budou na večer rozpouštět. A první část noci bude polojasná, pak ale k ránu bude přibývat mraků, oblačno a může být i zataženo. Takže ten, kdo by usnul u táboráku, tak může na něj přijít i ojedinělá přehánka.
0: Dá se říct, že když se probudí z toho spacáku po ránu, tak pomineme ale fakt, že třeba má čočky, které si nevyndal a viděl by jinak mlhu. Mlhu uvidí?
2: Tak mlhu vidět může, souvisí to s tím, že země má trošičku vlhkosti a jak se bude ráno ochlazovat, ty teploty klesnou na 16 až 13 stupňů Celsia, tak se z té vlhkosti opravdu může nějaká mlha vytvořit. Nebude to ale plošně velké území, nicméně bude to jinde než jenom tam, kde jsou rybníky a řeky.
0: Pamatuju si soudružku vychovatelku v družině, soudružku Janu, která říkala, nevím proč, pomalu 50 let si to člověk pamatuje. Čtvrtek, děti, dneska je čtvrtek. Jaký bude čtvrtek, Táně?
2: Tak podle svatého Petra zítřek by měl být dnem oddechu, takže my počítáme s tím, že převládat bude polojasno nebo oblačno. Ne, že by se nemohla vyskytnout vůbec žádná přehánka, ale počítáme s tím, že to bude spíš jenom odpoledne na chvíli a s největší pravděpodobností v horách. To znamená třeba někde v kopcích i na brdech by se mohlo stát, že zaprší, ale bude to na chvíli. No a neměly by to být bouřky příliš silné. Teploty ale půjdou už zase nahoru, takže 25 až 29, to budou zítřejší maxima pro střední Čechy. Jestli bude někdo v těch kopcích, tak tam by se měl připravit na to, že bude třeba kolem 23.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: A naposled na bojiště a za Katkou.
3: Ve Strahovském tunelu směrem z Břevnova dolů na Smíchov blokují pravý pruh dvě havarovaná osobní auta. Kolona rychle narůstá. Teď se vleče Blankou od Prašného mostu, tedy od sjezdu na Dejvice. A začaly kvůli tomu ještě výrazněji regulovat vjezdy do Blanky v Troji. Kolona jak v Nové Povltavské, tak i v Povltavské, předtím i Čuprově od Balabenky. Trojskou se sune kolona téměř od zámku. Na magistrále směrem z Pankráce do Holešovic vás čeká dlouhé popojíždění v nesouvislé frontě od sjezdu na Nusle až k omezení na Hlávkově mostu. Uvedená trasa vychází na více než půl hodiny. A v Kutnohorské v Dolních Měcholupech řeší nehodu za odbočkou na Dubeček. Průjezd dost komplikovaný. V obou směrech popojíždí dlouhé kolony na desítky minut. Téměř od Uhříněvsi z druhé strany se zpomaluje za odbočkou do Ústřední.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: No a teď řeším Ivetu. Ne, že by nedorazila, ale nepřekvapila, neurazila. Ona se usmívá. Zase ta holka bude mít pro vás čtvrtek jako vymalovaný.
1: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: středočeské tipy.
1: Kam se dnes můžete vydat? Přijďte si užít komorní koncert plný silných textů, melodií a poctivého písničkářství. František Kassel Trio představí autorské písně na pomezí folku a blues v intimním podání, které sází na citlivé kytarové aranže, sehranost muzikantů i bezprostřední kontakt s publikem. Letní hudební večer v zahradě Husovy knihovny v Říčanech startuje v 19:30. Osada Havranů na Veliké řece a Volání rodu. Kultovní filmová trilogie podle knih Eduarda Štorcha ožije během letních večerů na zámku v Nižboru. Každému promítání bude předcházet přednáška archeologa o skutečném životě lidí v době kamenné, doplněná o originální archeologické nálezy. Osadu Havranů, dobrodružný příběh o mladém Havrampírkovi a lovci Sokolovi v podání Jiřího Bartošky, uvidíte ve středu 15. července. Další filmy trilogie pak 22. července a 5. srpna. Začíná Benešov City Life, program plný koncertů a promítání filmů pod širým nebem. Jako první se na pódiu na Masarykově náměstí v Benešově představí kapela Celeste and Charles, parta 10 kamarádů, kteří milují funk, disco a R&B s českými texty. Přijďte si je poslechnout v 8 večer. Hezké zážitky vám přeje Denisa Hergeslová.

0: stupňů. Hezké dopoledne vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Záchranáři zasahují u nehody dvou autobusů pražské integrované dopravy u Lidic na Kladensku. Na místě vyhlásili traumaplán. 17 cestujících se zranilo. Jednu ženu transportoval vrtulník do nemocnice do Prahy. Další mají lehčí zranění, jako úrazy rukou, nohou a odřeniny. Policisté silnici uzavřeli, říká jejich středočeská mluvčí Michaela Richterová.
1: Po 7:30 ráno jsme vyjížděli společně s dalšími složkami integrovaného záchranného systému k dopravní nehodě dvou autobusů. K níž došlo na silnici první třídy číslo 61 na pomezí Lidic a Buštěhradu. Na místě je několik zraněných s tím, že jeden z nich byl letecky transportován do jedné z pražských nemocnic.
0: Podrobnosti přidáme už za necelou půl hodinu v našem vysílání. Podnikatelé v Česku by měli od nového roku znovu elektronicky evidovat tržby. Počítá s tím vládní návrh zákona, který by dnes ve třetím čtení měli schvalovat poslanci. Fungovat by nové EET mělo od ledna a státnímu rozpočtu každoročně přinést 14 miliard korun. Současně se zavedením evidence chce vláda obnovit i některé daňové slevy, třeba na studenta a školkovné. Evidovat by se měly taky bezhotovostní platby. Ty jsou podle opozice ale dohledatelné a z předlohy by se proto měli vypustit, říká předseda poslanců TOP 09 Jan Jakob.
2: O tom rozhodoval před 9 lety ústavní soud a už v té variantě původní EET tak bezhotovostní platby vyškrtl, protože už jednou evidované jsou. Z tohoto důvodu já považuji ten návrh vlastně v rozporu s nálezem ústavního soudu.
0: To odmítla ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO. Podle ní návrh je v souladu s rozhodnutím ústavního soudu a reaguje na nejnovější platební metody. Evidence i bezhotovostních plateb podle ní přispěje k lepšímu odhalování šedé ekonomiky. Středočeští radní schválili výstavbu nového domova pro seniory v Rožďalovicích na Nymbursku. Ten nahradí nevyhovující prostory v areálu zámku a kláštera. Projekt za zhruba 653 milionů korun počítá s novou budovou i rozšířením kláštera. Práce mají být hotové na konci roku 2031. Sport. Tenistka Sára Bejlek zabojuje v premiérovém ročníku turnaje v Aténách o postup do čtvrtfinále. Její soupeřkou bude večer Rakušanka Tagerová. Počasí. Dnes bude většinou oblačno, odpoledne a večer pak bude spíše polojasno. Při zvětšené oblačnosti se ale můžou objevit přehánky nebo i bouřky. Nejvyšší teploty 24 až 27 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Jak už jsme zmiňovali ve zprávách, silnice 61 je u Lidic a Buštěhradu uzavřená. Osobním autem se to dá objet přes Hřebeč a Makotřasy nebo i po silnici 101 přes Stehelčeves. A dálnice D8 na příjezdu do Prahy se plní před zdiby. Nesouvisle se pokračuje i dál Cínoveckou až k omezení ve Kbelské. Český rozhlas Střední Čechy přeje šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Tolik zprávy a začíná středočeské dopoledne s Ivetou Chlumskou.
4: A já vám přeji hezkou středu.
3: Středočeské dopoledne.
4: A má datum 15. července. Tak vítejte při poslechu dopoledního vysílání za celý tým, který ho připravuje. Jsme rádi, že jste na našich vlnách. Příjemná muzika, ta je na našich vlnách takovou stálicí, řekla bych. Xindl X, Marta Kubišová, Lucie Modráčková a další. A taky se podíváme do tvrze v Pičíně na Příbramsku, kdysi jí obýval ďábel v brokátu. Ano, tak se říkalo Kateřině z Komárova, která byla obviněna z krutých zločinů. My ale krutý nebudeme, ve 9:45 vám opět nabídneme naši velkou letní soutěž Zámecké léto. Tak se těšte na letní balíček zámecký, na sluneční brýle, termosku, deku, ponožky, batoh a tak dále a hlavně na Pavla Kudrnu.

0: 16 minut máme po deváté, tak hezké středeční dopoledne vám přejeme. Jsme rádi, že jste na našich vlnách. Teď vás pozveme na tvrz v Pičíně na Příbramsku, kdy si ho obývala krvavá Kateřina. Nikdo neví, jak vypadala, ani skutečný počet jejich obětí. Život Kateřiny z Komárova dodnes provázejí nejasnosti. Její příběh nám připomene redaktorka Bára Kvapilová spolu s historikem Davidem Venclíkem.
1: Kdo to byla Kateřina z Komárova? Skutečně existovala?
2: Skutečně existovala. Není to legenda. Byla to šlechtična, která žila v období 16. století a byla to žena, která se provdala za ambiciozního aristokrata Jana Bechyněho z Lažan, který se stal karlštejnským purkrabím.
1: Proč se jí přezdívalo ďábel v brokátu, krvavá Kateřina a nebo dokonce karlštejnská bestie?
2: Tahle skutečnost souvisí s jejím druhým životem, životem, který začal odvíjet od okamžiku její smrti, kdy se začaly o ní vyprávět různé příběhy a různé pověsti. Ty pověsti se částečně zakládají na pravdě, ona skutečně byla velmi krutá a způsobila mnohým svým oddaným, zejména tedy děvečkám, velmi kruté věci. Ona je nechávala, aby se před jejíma očima navzájem zraňovaly a mnohé ty nebohé dívky při těchto z těch různých věcech vlastně zemřely.
1: Ona se měla dokonce přiznat ke 14 vraždám.
2: Ta 14 je skutečně historicky doložená, bylo jí prokázáno 14 vražd.
1: Kateřina sice pocházela z Komárova, ale žila v Pičíně na Příbramsku.
2: Ona se vlastně do Pičína na Příbramsku přivdala. Její manžel Jan Bechyně z Lažan byl pánem na Pičíně, je také zodpovědný za renesanční přístavbu tohoto panského sídla, dnes už neexistujícího. Dnes je z toho vlastně taková poměrně zdevastovaná sýpka.
1: Jaký vztah měla k hradu Karlštejn?
2: Ten vztah byl čistě spojený s funkcí jejího manžela. Jan Bechyně z Lažan byl karlštejnský půlkrabí. Nicméně pobyt Kateřiny z Komárova v úzovkách české častické paní na Karlštejně není doložen. Je možné, že Karlštejn navštívila, nicméně ty hrůzné věci soudě podle zápisů komorního soudu se děly čistě a výlučně na Pičíně.
1: V souvislosti s Kateřinou z Komárova se také hovoří o kronikáři Václavu Hájkovi z Libočan.
2: On byl v soudním sporu s manželem Kateřiny z Komárova a v rámci toho sporu pohrozil tomu protivníkovi, že na něj má kompromateriál, který souvisí s jeho manželkou. Kateřina s Janem Bechyněm tedy přišli do protiútoku a obvinili Václava Hájka z Libočan, slavného kronikáře, z toho, že poškozuje čest této ctihodné dámy.
1: Přizváno bylo mnoho svědků.
2: Zpočátku ti svědkové vypovídali ve prospěch svých pánů. Zlom nastal v okamžiku, kdy tedy byl na lavici svědků předvolán pražský kožešník, který tvrdil, že paní na Pičíně zavraždila krutým způsobem jeho sestru a také jednu dceru kováře.
1: Za kruté zločiny následoval krutý trest. Kateřina z Komárova skončila kousek od nás. Díváme se z Jeleního příkopu u Pražského hradu na věž Mihulku.
2: Byla uvězněna nedaleké věži Mihulka a byla odsouzena k trestu smrti hladem.
1: Říkalo se, že měla okousané prsty hlady.
2: Ano, to máme zaznamenané v dobových pramenech.
1: Říká historik David Venclík. Z Jeleního příkopu Bára Kvapilová, Český rozhlas Střední Čechy.
3: Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.
0: A bohužel musíme tlumočit i nepříjemné zprávy. U Lidic na Kladensku se srazily dva autobusy. Silnice 1/61 je uzavřená. Podrobnosti přidáme za chvíli.

přeber si to sama. Přeber si to sama.

přeber si to sama. Přeber si to sama. Žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacích a lidi v ulicích jsou tak prázdný, až se chce řvát.

0: Přeber si to sama.
1: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
2: Paliativní péče není tabu. Jde o nenahraditelný přístup lékařů a dalších odborníků. O své zkušenosti se s námi podělila Marta Skarlantová.
3: Já teda mám pocit, že mi nic není, síly mi neubývají, tak pořád jako, že ty doktoři si něco vymýšlí.
2: Více s primářkou paliativní péče Zuzanou Křemenovou.
1: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Každou neděli po 9. hodině ve vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy.

Český rozhlas Střední Čechy. Nalaďte si nás v Benešově a Vlašimi na 99,FM. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Jak už jsme vás informovali v naší zpravodajské relaci na silnici 1/61 u Lidic na Kladensku se srazily dva autobusy. Několik cestujících se zranilo, řidiči místem nějakou dobu neprojedou. Podrobnosti má redaktor Richard Webs a přináší je do studia. Richarde, dobrý den.
1: Dobré dopoledne. Zachranáři si do péče převzali 17 zraněných. Jedna žena se zranila středně těžce. Vrtulník letecké služby ji transportoval do ústřední vojenské nemocnice v Praze. Ostatní mají lehká zranění. Jde například o odřeniny, popisuje mluvčí středočeské záchranné služby Monika Nováková.
2: Jedna žena utrpěla středně těžké poranění, je při vědomí a ostatní pacienti mají lehčí poranění, převážně odřeniny a úrazy horních nebo dolních končetin. Po ošetření je vezeme do okolních nemocnic, převážně do nemocnice v Kladně a ve Slaném.
1: Na místě jsou také hasiči, kteří pomáhali s ošetřováním zraněných a provedli protipožární opatření, dodává jejich mluvčí Tereza Sýkora-Flígrová.
3: Když jsme přijeli na místo, tak všichni účastníci byli mimo vozidla. Hasiči na místě provedli protipožární opatření, zasypali uniklé provozní kapaliny a pro ty nezraněné lidi je povolána náhradní autobusová doprava, respektive náš evakuační autobus ze Slaného.
1: Silnice 1/61 je v místě úplně uzavřená.
0: Richarde, kudy tedy můžou řidiči místo objet?
1: Kvůli opravám průtahu Buštěhradem jsou zavřené některé ulice ve městě. Řidiči, kteří jedou na Buštěhrad od Kladna, tak podle policie musí odbočit do Hřebečské ulice. Ti ze směru od dálnice D7 pak do Kladenské ulice. Omezení se pochopitelně netýká jen řidičů aut, ale také autobusů, a to 5 příměstských linek. Zrušené jsou také některé zastávky. Podrobnosti jsou na webu Pražské integrované dopravy.
0: Jak už jsme tedy říkali, u Lidic na Kladensku se ráno srazily dva autobusy Pražské integrované dopravy. Zranilo se 17 lidí. Podrobnosti přinesl do studia redaktor Richard Webs. My za to děkujeme. Pěkný den a naslyšenou.
1: Hezký den a naslyšenou.
4: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
0: Pohled na hodiny 9:45 se blíží a to znamená, že i naše velká letní soutěž Zámecké léto. I dnes ve hře Zámecký cestovatelský balíček, tam jsou sluneční brýle, pikniková deka, termoska, letní ponožky a batoh. A v pátek budeme losovat z těch týdenních výherců ještě jednoho, kdo získá soukromou prohlídku zámku Františka Kinského v Kostelci nad Orlicí pro 2 osoby. Ale musíte proto něco udělat samozřejmě, do soutěže se dovolat. Držím palce.

0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Pustíme se do pěstování kanadských borůvek. Zaměříme se na zdraví včel a také na bazény. To, aby se vám voda v horkém létě třeba neskazila.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zámecké léto.
1: Přeji vám hezký den, příjemnou středu, i když nevím po té dnešní noci, jak moc příjemná je. Republika se nám rozdělila na tři části, tedy vlivem deště. Někde pršelo tak, že to zničilo třeba sazenice na zahradě. Někde to krásně zalilo a tam vládne nadšení. No a někde ani nekáplo, tak tam to nadšení není, protože ty zahrady by potřebovaly zalít. Tak já jenom, co se té nálady týče, já doufám, že ten náš pořad o zámecké léto náladu pěkně sjednotí, upraví, zpříjemní. A užijete si s námi 15 minut našeho příjemného vlastně vzdělávání i soutěžení. Vzdělávání, no navštěvujeme naše zámky a soutěžení hrajeme o zajímavé ceny. Tak pěkně postupně, František Kinský, to je náš průvodce zámeckým létem, už je nachystán a zve vás na další objekt.
0: Zámecké léto.
2: Zajímat se dnes budeme o velkolepé romantické sídlo rodu Auersperků, ležící na Kutnohorsku, inspirované Anglií a Francií. Jedná se o zámek Žleby, který ukrývá rozsáhlé sbírky zbraní, luxusního nábytku, ale také velkolepou funkční zámeckou kuchyň. Víc vám už řekne Bára Kvapilová.
3: Pár kroků od parkoviště a ocitnete se na zámeckém návrší, které ze tří stran obtéká říčka Doubrava. Gotickou branou tady vstoupíte rovnou do pohádky a dokonce si můžete vybrat, která to bude. Natáčeli se tady tři bratři, kouzla králů, nejkrásnější hádanka anebo ošípkové růžence. Průvodcem mi tady bude kastelán Tomáš Řehoř.
4: Jsme na dolním nádvoří Žlebského zámku, takzvaném předzámčí, kterému dominují dvě věci. V první řadě je to Fernkornova kašna, na jejímž vrcholu je znázorněno erbovní znamení rodiny Auersperk, knížecí rodiny Auersperk, které představuje zubra. Tady na kašně navíc vidíme praotce Auersperga, který podle pověsti zachránil císaře Karla Velikého před útokem zubra a císař po vděčnosti toho zubra věnoval do erbu. No a v novějším provedení vidíme toho auersperského zubra nad hlavní branou Žlebského zámku, které se také říká Zubří.
3: Návštěvníci to určitě nepřehlédnou a my jdeme hlavní branou rovnou dovnitř.
4: Rytířská síň vlastně vstupním antré celého zámku, odkud se ty cesty rozebíhají na strany, jak do té části reprezentační, tak do části soukromé, kde se nacházely knížecí apartmány.
3: Nacházíme se v modré sametové ložnici, krásné vilemíny z Auersperku. Čím byla zajímavá?
4: Tak třeba tím, že byla o 14 let mladší než její knížecí manžel a kterého o 31 let přežila. A krom toho, tak byla vlastně spoluautorkou toho, jak zámek byl přestavěn, jak byl upraven do té romantické podoby, ale také významně přispěla do rozšíření sbírek, protože díky tomu, že poděděla po svém tatínkovi z rodu Colloredo Mansfeld Kolorecký palác v Praze na Starém Městě a třeba zámek Zelenou horu u Nepomuku, tak sbírky, nejcennější sbírky, vlastně včetně knihovny, byly převezeny na Žleby.
3: Dá se říci, že měla blízko k císařově Sisi?
4: Jako členka velkého císařského dvora byla palácovou dámou, takže rozhodně měla přístup, stejně jako její manžel, k císařské rodině.
5: Tohle jsou vlastně autentické kresby z těch pověstných, tedy skicářů auersperských kněžen. Kněžny a samozřejmě Vincenc Karel navrhovali i jednotlivé části vybavení, ať to byl nábytek, ať to byly kožené tapety, ať to byly parketové podlahy.
3: Žleby mají neuvěřitelných 9 věží. Umíte je z paměti?
4: Pokusím se. Velká věž, holubová věž, záchodová věž, dál je zubří věž, 2 věže v čele toho severního průčelí, hodinová věž, parková věž a větrná věž.
3: Prošli jsme zámeckou kuchyní i divadlem a jsme na konci okruhu.
4: No tak zase někdy příště.
3: A pokud budete mít ještě sílu, tak jako já, můžete se projít krásným zámeckým parkem a navštívit oboru s bílými jeleny.
0: Zámecké léto.
2: Zámek Žleby si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: Já se vsadím, že vás zaujaly ty věže, no mě samozřejmě, prostě jsem jenom člověk, zaujala ta záchodová věž. To by byla soutěžní otázka, tak která z nich tam nepatří? Ne, tak prozradím, tohle soutěžní otázka nebude, tak tím jsem vám to zjednodušil. Ale jestli jste poslouchali dobře to naše vysílání, tak odpověď na otázku bude, jak se říká, brnkačka. Zavolejte 731 800 900, soutěž může začít, třetí volající půjde do vysílání, no a pokud se mu nezadaří, tak pak náhradník, a pokud ani jemu, tak tím by pro ten daný den soutěž skončila. Myslím, že se to nestalo ani v loni v Zámeckém létě, zatím taky ne, tak doufám, že ta tradice zůstane zachována, tedy tradice úspěšnosti.
0: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: Skupina Smoky v Českém rozhlase, u nás v české verzi Václav Neckář, Mýdlový princ. No, veliký nápor teď na náš telefon. Mě by zajímalo, kolikrát bylo naše číslo 800, tady 731 800 900 vytočeno. Já už jsem jednou uváděl, že při tom prvním soutěžení v loni mi zděšeně volali z Prahy a říkali, co se u vás děje v tom studiu, že bylo vytočeno 300, ne 3,5 tisíckrát vaše telefonní číslo. Takže je vám asi jasné, že dovolat se může opravdu jenom někdo. A já už vím, kdo to je. Je to paní Kristýna z Tábora. Dobrý den, paní Kristýno.
1: Dobrý den.
0: No, v Táboře tam je fůra památek, vidíte. Navštěvujete památky, máte ráda takové návštěvy?
1: Ale jo, občas jo.
0: Občas jo. Teď vás budu týrat dál, kde naposledy jste byla? Aha, je mi jasné. Dobře, necháme to, odložíme tuto otázku. Já vám položím jinou a na to mi budete muset odpovědět. Tak jdeme na to. Otázka zní, jak se nazývá hlavní brána zámku ve Žlebech? Za A medvědí, za B zubří, za C jelení.
1: Já myslím, že je to za B zubří.
0: Počkejte, vy myslíte, kdo to tam myslel vedle vás a řekl zubr? Já to slyšel.
1: Já.
0: Dobře, tak gratulujeme vašemu já. Tedy vašemu druhému já, teď už prozraďte, kdo to byl.
1: No, tak byl to brácha.
0: Brácha, takže bráchovi gratulujeme, jemu dáte ponožky z té výhry, souhlasíte?
1: No, souhlasím.
0: Dobře, dostanete totiž k ním brýle, deku, termosku a batoh a budete v pátek zařazena do slosování o soukromou prohlídku na zámku Františka Kinského. Tak berete?
1: Ano.
0: Tak já jsem rád. Pokud ano, tak vám držím palce na páteční losování. Na konci prázdnin pak budeme losovat výherce 3 víkendových zámeckých pobytů. Mějte se moc pěkně, paní Kristýno, naslyšenou. Zdravím i vašeho bratra, hezký den. Paní Kristýna tam teď omdlí samozřejmě, jak jsem pochopil, naslyšenou, to už bylo v mdlobách trošku. No a naslyšenou se těší Pavel Kudrna zase zítra, krátce před 10:00, to se vydáme na zámek Jezeří, taky nádherný objekt. No co dodat, 731 800 900, to je důležité telefonní číslo, zapamatujte si ho, dejte si ho do mobilu, do paměti, pak se krásně vytáčí, jenom ťuknete a už to jede. No a už jede Marika Gombitová, no a samozřejmě další program Českého rozhlasu. Ať se vede, ať se daří.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
2: Ministerstvo kultury vyhodnocuje jarní vstupy zdarma do muzeí a galerií. Policie v Praze kontroluje jízdu na elektrokoloběžkách a elektrických kolech. Dnes bude většinou oblačno, odpoledne místy s přeháňkami nebo bouřkami a teplotami do 27 stupňů. Hezké

0: i deníku Respekt upozorňuje na jistou zmatečnost programu a finanční nejistotu, ve které se instituce často nacházejí.
1: Ty instituce jsou z toho prostě zmatený a zvlášť, když potom vlastně ten model se nastartuje a zase pak se jako v červenci zruší.
0: Pokud rezort kultury označí pilotní fázi projektu za úspěch, plánuje na podzim navázat a rozšířit ho o další místa, včetně například hradů a zámků. Filip Svoboda, Český rozhlas.
2: Praha s policií zpřísnila v létě kontroly elektrických koloběžek, elektrokol a dalších podobných vozítek. Při poslední akci v centru metropole jich policisté prověřili 94. U 37 odhalili nedostatky. Nejčastěji šlo o nevyhovující technický stav. Uložili pokuty v celkové výši 57 tisíc korun. Pokračuje mluvčí pražského magistrátu Vít Hofman.
3: V mnoha případech lidé jezdí na prostředcích, které nejsou provozovány v souladu s evropskou ani vnitrostátní legislativou. Zdaleka ne všechna vozidla označovaná jako elektrokola nebo elektrokoloběžky, totiž těmito kategoriemi vozidel skutečně jsou.
2: Dělníci začnou v polovině srpna budovat nový zavlažovací systém na fotbalovém hřišti v Nymburských Drahelicích. Radnice za práce zaplatí přes 600 tisíc korun. Hotové by měly být do 4 dnů. Trávník bude podle mluvčí města Marty Svobodové díky pravidelnému zalévání bezpečnější a kvalitnější.
4: Součástí investice bude automatická závlaha s centrálním řízením a systémem výsuvných postřikovačů. Voda bude čerpána ze stávající studny v areálu, která má dostatečnou kapacitu pro provoz celého zařízení.
2: Radnice tak pokračuje v úpravách sportoviště. Před 2 lety tu dělníci vybudovali nové kabiny a zázemí pro hráče za 9,5 milionu korun. Sport. Hokejista Matěj Bliml je novou posilou extraligové Sparty. S pražským týmem podepsal po návratu ze Zámoří 4letou smlouvu. Počasí. Dnes bude většinou oblačno, odpoledne a večer pak spíše polojasno, při zvětšené oblačnosti se ale můžou objevit přehánky nebo i bouřky. Nejvyšší teploty 24 až 27 stupňů.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
2: Jak už jsme dříve informovali, silnice 61 je u Lidic a Buštěhradu po nehodě 2 autobusů uzavřená. Provoz policisté odklánějí přes Makotřasy a Lidice. A příjezd do Prahy po strakonické dálnici D4 komplikuje požár vozidla na 2. kilometru na úrovni z Braslavy. Komunikace je neprůjezdná, na místě zasahují hasiči, provoz je vedený odklonem z exitu 5 a dál přes centrum z Braslavy. Český rozhlas Střední Čechy přeje šťastnou cestu.
5: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Pokračuje středočeské dopoledne s Ivetou Chlumskou.
6: Jedeme dál, hezký den všem.
5: Středočeské dopoledne.
6: I následující hodinu naplníme příjemnou muzikou. Bude tu Tomáš Klus, Václav Neckář, Richard Miller a další. Bezpečnost, dochvilnost, komfort nebo bezbariérovost. Správa železnic se ptá cestujících, jak jsou spokojeni s vlakovou dopravou v Česku. My si o tom víc povíme za chvíli. No a ši také probereme v Babských radách s Jarkou Vykoupilovou. Počkejte si na podrobnosti a krásný den.
7: Jak zlatá bula sicilská, stvrzuje, že kdo chce, ten se opíská. Pod lampou jen krátce v přítmí dlouze zas otevře ti kobera a můžeš mezi nás.

0: 14,5 minuty po desáté, krásné dopoledne vám přejeme ve společnosti Českého rozhlasu Střední Čechy. Tak kdy jste naposledy jeli vlakem? Správa železnice spustila rozsáhlou anketu o problémech vlakové dopravy. Lidé po celém Česku ji můžou vyplnit online na internetu. Anketu představili zástupci správy železnic na nádraží Praha Bubny. Odpovědi budou sbírat do konce letních prázdnin.
1: Železnice je lepší než silniční doprava.
2: Myslí si paní Renata, která na nádraží Praha Bubny přišla se dvěma dětmi. Přála by si, kdyby bylo jednodušší se do souprav dostat s kočárkem.
1: Bylo by to jako příjemnější, kdyby se dalo jako líp do vlaků. Když jako v Praze to je jako jednoduchý, protože jsou ty nízkopodlažní, ale když jako jsou ty dálkový, tak možná jako tam jako nízkopodlažnost a prostor pro děti.
2: Vlakem do Kladna jezdí každý den také paní Věra, která se těší, až železničáři tuto trať zmodernizují.
3: Těším, protože už na to čekám 20 let.
2: Jak byste zhodnotila, jak je železnice bezpečná?
3: Jak jde? U nás si myslím, že je to docela dobrý, ale tam, kde se stávají pořád na těch přejezdech nehody, je to strašný. No.
2: A ještě něco, co by podle vás mohli železničáři vylepšit?
3: Dochvilnost.
2: Naopak pan Ivo jezdí vlakem jen minimálně.
4: Nemáme ve vsi dobré spoje, máme tam jenom vlakovou zastávku, která je asi 25 minut pěšky. Důležitá je podle něj modernizace tratí a prostě optimalizace.
2: Anketu s názvem Refreshněte s námi železnici zahájili pořadatelé na nádraží Praha Bubny. Jak dotazníky fungují, lidem vysvětloval třeba Jakub Zůza z tiskového oddělení správy železnic.
5: Spoustu lidí, který takhle oslovíme, tak by třeba na sociálních sítích nám sami od sebe nenapsali a když je k tomu vyzveme a uvidějí, že je nás, jejich názor opravdu zajímá, tak si myslím, že budou mít větší chuť nám se o svůj názor podělit.
2: Dotazníky lidé najdou pomocí QR kódů, které železničáři rozmístili po nádražích a zastávkách v celé republice. Jsou zcela anonymní, zdůrazňuje generální ředitel správy železnic Tomáš Tóth.
6: To vyplnění trvá zhruba 2 minuty a ptáme se na ty nejdůležitější otázky z oblasti bezpečnosti, z oblasti úklidu nádraží, informačních systémů, orientačních systémů, třeba i co se týká spouždění vlaků, tak abychom dokázali předávat zpětnou vazbu i našim dopravcům.
2: Zájem o cestování vlakem podle něj roste.
6: Zhruba v průměru je to nějakých 500 000 cestujících za den a atakujeme 150 milionů přepravených cestujících ročně. Bavíme se o tom, že máme 1600 nádraží, takže snažíme se to pokrýt tak, abychom měli zpětnou vazbu nejenom z metropole a velkých nádraží, ale i z těch menších.
2: Výsledky ankety správa železnic použije jako podněty pro zlepšení svých služeb a při rozhodování o úpravách stanic. Z Prahy Josef Beneda, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.
0: Tomáš Klus s písní Nina, za chvíli Helena Vondráčková nebo George Harrison, no a taky Jarka Vykoupilová a její dnešní babské rady. Naučí nás zacházet se shiitake. Že nevíte, co to je? No to je asijská houba s výraznou chutí a zajímavými výživovými hodnotami. Tak si to nenechte ujít, buďte u toho a mějte krásný den.
8: Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno, já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přivíráš víčka, prosím, vyslyš moji zpověď, už jsme starý na psaníčka, jsem bytost z vodních par, živa jenom z tvého dechu, já vím, že nejsi rád a že ti to v steku, chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopíš.

zase zrychlil se mi dech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměň je s nimi ve snech, gesta i v činy, a já tu zůstanu. Ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš, a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě schořet.

jsem vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysař houflétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zatře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné vál.

0: host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude režisér Peter Bebiak.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.

0: A to byl George Harrison, také přispěl do našeho dopoledního vysílání na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy a my přispějeme něčím do vaší kuchyně a ještě to prospěje vašemu zdraví. Šitake probere Jarka Vykoupilová.
1: Babské rady.
2: Houba šitake je doslova malá, ale šikovná. V Číně a v Japonsku je považována za elixír života, ničí viry a posiluje imunitní systém. Z pohledu čínské medicíny čistí krev, posiluje slezinu, žaludek a posiluje také plíce. Šitake je houba s bohatou historií, využívá se zejména v asijském kulinářství, a to nejen pro příjemnou chuť, ale rovněž pro svou výživovou hodnotu. Vegani a vegetariáni ji často používají jako náhražku masa. Do pokrmů se tyto vitální houby přidávají jak v čerstvém stavu, tak i sušené. Hodí se k masitým i zeleninovým pokrmům. Dají se opékat, dusit, smažit nebo grilovat. Šitake má velmi nízkou energetickou hodnotu a její nutriční hodnota je vysoká. Nasytí, ale nemusíte mít strach z přibírání na váze. Pokud budete výtažky hub konzumovat v potravinových doplňcích, je vhodné zvýšit příjem vitamínu C, který zajistí lepší vstřebatelnost účinných látek.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou. Posloucháte Český rozhlas Střední Čechy.
0: A přidáváme další dávku příjemné muziky, to pro podporu vaší dobré nálady. Za chvíli Michal David, teď Vladimír Mišík, variace na renesanční téma. No a na jaké téma se budeme bavit dál? Podíváme se do kalendáře, zjistíme, jaké události v minulosti přineslo dnešní datum.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nám představí manželé Lazarovic barokní skvost zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Opět Radeček s písní Bratři na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy. 10:45 máme, dívám se do kalendáře, 15. červencový den. A toto datum nám ozdobilo jméno Jindřich. Je to atraktivní české jméno, jakkoliv jméno zní měkce a mile. Tak pozor, jeho nositelem je pán. Tak bacha na panské manýry, Jindřichové, a my vám gratulujeme. A blahopřejeme i k narozeninám, a to herečce Ivaně Jirešové. Další události s dnešním datem připomene Petr Jungmann.
1: Aby zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Je 15. července, středa. První prázdninový měsíc se pomalu dostává do své druhé poloviny. Svátek má vládce domu Jindřich. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Dopravní letadla, stíhačky, helikoptéry, bojová letadla, vesmírné rakety, raketoplán. To vše vyrábí firma Boeing. Jeden ze dvou největších světových výrobců letecké techniky byl založen v americkém Seattlu přesně před 110 lety v roce 1916. Policie České republiky vznikla na základě zákona před 35 lety v roce 1991. Twitter slaví dnes 20 let od spuštění plné verze. Název populárního komunikačního kanálu vychází z anglického slova tweet, tedy pípat. První epizoda populárního amerického sci-fi televizního seriálu Stranger Things měla premiéru přesně před 10 lety. Premiéra závěrečné páté série byla odvysílána letos v lednu. Pokus o vojenský převrat v Turecku začal před 10 lety v roce 2016. Nezdařil se, a tak prezident Erdogan odpověděl rozsáhlými čistkami v armádě, policii, justici, státní správě a ve školství. 290 lidí přišlo o život, 10 tisíce skončili ve vězení. 20. července byl dokonce v zemi vyhlášen 3měsíční výjimečný stav. Česká tenistka Markéta Vondroušová vyhrála před 3 lety jako první nenasazená tenistka dvouhru ve Wimbledonu.
4: All of you guys are amazing, you know, my little sister, she's crying out there, so...
3: Rok po ní se tam radovala Barbora Krejčíková, teď v sobotu v českém finále Linda Nosková. V roce 1606, to je 420 let, se v holandském Leidnu narodil jeden z nejslavnějších malířů, Rembrandt van Rijn. Gitarový virtuos Joe Satriani má dneska kulatou 70. 65 slaví americký herec Forrest Whitaker a kulatých 50 má německá blondýnka Diane Kruger. Tu znáte jako Helen z Troje. A já přeju pěkný den.
5: Posloucháte Český rozhlas Střední Čechy.
0: Za 12 minut bude odbíjet 11. Tak si poslechněte další zprávy, chystá je pro vás Lenka Vokatá. A my vás po 11. pozveme do Leteckého muzea v Pražských Belích. Je mezi návštěvníky oblíbené, každý rok se v expozicích objeví nějaká ta novinka. A pozor, vstup je zdarma. Takže mezi letouny nás pozve naše reportérka, tak si na to určitě počkejte. A taky na příjemnou muziku za chvíli Karel Zich a teď Valda Matuška.

že kostel svatého Jakuba v Církvici na Kutnohorsku patří mezi nejvýznamnější románské sakrální stavby na území České republiky. Osada Jakub pravděpodobně kdysi stála na svatojakubské cestě do Santiago de Compostela ve Španělsku. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Kdo ke komu vlastně patří? Lásku uprostřed velkoměsta budou hledat samotáři v kultovní komedii Davida Ondříčka. ČT2. Nová krev pod světí. V ulicích New Yorku vybudují své vlastní impérium na špatné straně zákona mladí gangstři v premiérovém filmu. A ČT Art? František Černý a Karel Holas na výletě za barvitou historií kapely v dokumentu Čechomor 30 let. Středeční večer s Českou televizí.
2: Noční linka. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
3: Středočeští hasiči zasahovali od včerejšího dopoledne více než 80krát kvůli bouřkám. U Lidic ráno havarovali dva autobusy, 17 lidí je zraněných. Bude převážně polojasno, místy s přeháňkami nebo bouřkami a teplotami do 28 stupňů. Hezké dopoledne vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Přes část středočeského kraje se odpoledne a večer přehnaly silné bouřky. Hasiči kvůli nim zasahovali od 11 hodin dopoledne více než 80krát. Odstraňovali například popadané stromy nebo odčerpávali vodu ze zatopených míst. Nejvíce zasažené bylo podle mluvčí středočeských hasičů Terezy Sýkora-Flígrové Kutnohorsko.
4: Pak částečně Berounsko, Kolínsko a pak už to byly jenom jednotky případů na ostatních územních odborech. 39 bylo takzvaných technických pomocí. Větší část toho samozřejmě byly události spojené s tím

0: Policisté hledají zloděje terénní závodní motorky. Ukradli v polovině června z podzemních garáží v Nobelově ulici v Praze 6. Způsobil tím škodu za zhruba 400 tisíc korun. V případě dopadení a odsouzení hrozí muži až 5 let vězení, říká policejní mluvčí Richard Hrdina.
1: Policisté z místního oddělení Vokovice zajistili kamerové záznamy, na kterých je neznámý muž zachycen, a jelikož se jim ho do současné doby nepodařilo vypátrat, žádají širokou veřejnost o pomoc. Pokud ho na kamenách poznává nebo máte jakékoliv informace, které by vedly k jeho dopadení, volejte prosím linku 158. Sport.
0: S fotbalisty Mladé Boleslavy se na soustředění v Rakousku připravují taky 3 letní posily. Po přestupu ze Sparty gólman Jan Vorel. Hostování v Chrudimi skončilo obránci Matěji Zachovalovi a způsobení v Příbrami se vrátil útočník Vojtěch Hora. Trenér Aleš Majer věří, že se ještě někdo další objeví. Na druhou stranu neočekává odchody z kádru.
2: Tak odchody v tuhle chvíli asi ne, ale samozřejmě neustále pracujeme na tom, aby jsme ten kádr posílili a doplnili. A kdyby se to povedlo už v průběhu tohoto týdne, tak by to bylo ideální. Uvidíme, jestli třeba někdo sem za náma dorazí, anebo třeba někdo dorazí z kraje příštího týdne.
0: V rakouském Leogangu Mladá Boleslav dnes v dalším přípravném utkání nastoupí v 17 hodin proti německé Energii Cottbus. Počasí. Odpoledne bude převážně polojasno, při zvětšené oblačnosti se ale můžou lokálně objevit přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 25 až 28 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Provoz z uzavřené silnice 61 odklánějí policisté přes Makotřasy a Lidice. Na dálnici D8 ve směru z Ústí do Prahy kousek před Novou Vsí na 18. kilometru bourala 2 nákladní vozidla. Blokují pravý pruh. V koloně se zdržíte do 10 minut. A na dálnici D4 čekejte komplikace na příjezdu do Prahy ze Strakonic u Lipenců na 2. kilometru. Překáží tam kamion po požáru a kolona z 5. kilometru je asi na 15 minut. Český rozhlas Střední Čechy přeje šťastnou cestu.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Posloucháte Středočeské dopoledne s Ivetou Chlumskou.
4: Stále jsem ráda, že jste na našich vlnách. Přeji hezký den.
3: Středočeské dopoledne.
4: Návštěvníci Pražského hradu můžou ode dneška navštívit nový obchod. Není to ale jediná změna, které si v areálu hradu všimnou. Podrobnosti vám přidáme v této hodině. A taky vás pozveme do Leteckého muzea v Pražských Belích. Je mezi návštěvníky velmi oblíbené. Každý rok se v expozicích objeví nějaká ta novinka a vstup je zdarma. Tak mezi letouny se vypravíme za chvíli a za příjemnou muzikou už teď Petr Bende, Roxette, Rangers a další. Ty vás jistě potěší.
3: Středočeské dopoledne s Ivetou Chlumskou.

0: Kapela Mandraže s písní Ona se smála, máme tu čas prázdnin, dovolených, možná přemýšlíte, kam vyrazit, třeba do Leteckého muzea k Beli. Veřejnosti se otevřelo už v roce 1968 v areálu historického vojenského letiště Praha k Beli. Početností a kvalitou sbírek patří k největším leteckým muzeím v Evropě. V současnosti má 300 letadel od první světové války do současnosti. Asi polovinu z nich vystavuje a 10 je letuschopných. Navíc každý rok expozice muzea obohatí nějaká novinka. Mezi letouny natáčela naše reportérka Jolana Nováková.
1: Zdravím vás z Leteckého muzea ve Kbelích, jehož expozice se vztahuje k historii československého a českého letectví. A Miroslav Kol, který je vedoucím muzea, nám nejdřív ukáže několik novinek. My jsme vstoupili do jednoho z hangárů a já vím, který z těch strojů to je, protože se mu říká modrý pták, takže to poznám podle barvy.
2: Tak je to replika stroje Aero AB-11, není to originál, nicméně ve stejné podobě, v jaké před 100 lety vykonal propagační dálkový let, který proběhl nad třemi světadíly, trval téměř 3 měsíce a letci při něm překonali vzdálenost 15 070 kilometrů a strávili v jeho kabině téměř 92 hodin čistého času.
1: 100 let, to mě laikově připadá naprosto neskutečné, že už tehdy se takhle létalo. No ale vy tady máte i jiné novinky, dokonce i automobilovou novinku, tak na tu bychom se mohli taky podívat. Za světlometným vozem vstupujeme do jednoho z 8 hangárů, které tady máte. Ale nejenom tady, kde jsme, v místech bývalého letiště, ale ještě někde jinde.
2: Tak Letecké muzeum má v současné době 2 areály, jeden tady ve Kbelích, druhý potom se nazývá Stará aerovka. Je to hangár, který je poblíž letňanského letiště, asi 800 metrů od tady kbelského areálu. A tam máme další 2 expoziční hangáry. Z nich jeden představuje stroje firmy Aero a jeden potom stíhací bombardovací letouny používané československým a českým letectvem.
1: No a teď tedy světlometné vozidlo.
2: To je další novinka. Letecké muzeum je součástí Vojenského historického ústavu Praha a podařilo se mu z Rakouska získat světlometný automobil Praga, což je pravděpodobně nejstarší dochované vojenské vozidlo československé výroby, nebo tehdy rakousko-uherské. Je to automobil z roku 1914.
1: Kam metal to světlo?
2: Buď to nasvěcoval přistávací dráhy pro letadla, případně vyhledával nepřátelská letadla na noční obloze.
1: Máte tady taky pořád ještě MIGy?
2: My jsme pyšní na to, že máme celou řadu letadel MIG, které se používaly Československu a v České republice, počínaje MIGem 15 až po MIG 29.
1: A to je tamhle někde vlevo, když vyjdeme tady z toho hangáru.
2: Část těch letadel je vystavena v hangáru, který se zabývá obdobím po roce 1945 a část samozřejmě je vystavena ve venkovních expozicích.
1: Máte tady mnoho a mnoho světových unikátů.
2: Tak světových unikátů máme zhruba 40. To jsou opravdu stroje, které nikde jinde neuvidíte, než tady u nás ve Kbelích.
1: A vstup je zdarma. Hezké dny přeje Jolana Nováková, Český rozhlas Střední Čechy.
0: A já ještě doplním, že otevřeno mají do konce září každý den mimo pondělí od 10 do 18 hodin. V říjnu je otevřeno o víkendech. Reportáž, článek a fotogalerii taky najdete na našem webu středníčechy.rozhlas.cz.
3: Český rozhlas Střední Čechy.
0: Návštěvníci Pražského hradu můžou ode dneška navštívit nový obchod. Není to ale jediná změna, které si v areálu hradu všimnou. Podrobnosti přidáme už za chvíli.

0: kavárna Pavla Vítka.
1: Na návštěvu tentokrát zavítá písničkář Jiří Dědeček. Povídat ale nebude zdaleka jen o hudbě. Řeč přijde i na poezii, překládání z francouzštiny a dokonce i na veslování a drobné zednické práce.
0: Hudební kavárna Pavla Vítka. Český rozhlas Střední Čechy každou neděli po 11. hodině.

0: František Nedvěd s písní Franky Dlouhá. Na půl minuta nás dělí od 11:30. Návštěvníci Pražského hradu můžou ode dneška navštívit nový obchod s lokálními výrobky a vzdělávacími materiály. Správa Pražského hradu opravuje taky třeba bývalý ústav šlechtičen a zpřístupňuje donedávna uzavřená místa. Na Pražském hradě je naše reportérka Laura Hajková, teď se hlásí do vysílání. Lauro, dobrý den.
1: Hezký den. Prodej suvenýrů měli na starost v areálu hradu dřív třetí strany. Prodejci sídleli v pronajatých prostorách. Nový obchod, který je v podhloubí u katedrály svatého Víta, mají na starosti pracovníci Pražského hradu. Je to jednoduchý prostor s nábytkem od českých designérů. Lidé v něm kromě různých vzdělávacích materiálů najdou třeba med od zdejších včel nebo semínka ze zámku v Lánech.
0: Lauro, to ale nejsou jediné změny, kterých si návštěvníci můžou všimnout. Co dalšího se ještě mění?
1: Je to tak, v posledních letech se mění i samotné prostředí Pražského hradu. Investice do oprav byly v roce 2023 podle ředitele správy Pražského hradu Pavla Vyhnánka asi 80 milionů korun. V loni to bylo už asi 340 milionů korun. Na Pražský hrad se podle Vyhnánka po asi 30 letech vrátily architektonické soutěže, kdy správa Pražského hradu v poslední době vyhlásila 4 a 3 z nich už jsou ukončené. Týkají se chodkových sadů, nového vzdělávacího centra v mokrových domech, nových kontrolních stanovišť a soutěží se tým na obnovu osvětlení hradu. Návštěvníci můžou taky například využívat bezplatné toalety, pítka a mlžítka. Doplním ještě třeba, že plošné bezpečnostní kontroly nahradily kontroly nenamátkové, od vstupů zmizely žluté armádní ješky. Mluvili jsme taky o dříve nepřístupných prostorách, které teď ale lidi už navštívit můžou. Jde třeba o Fíkovnu, Hartigovskou zahradu a vstup do Jeleního příkopu z Opiše.
0: Z Pražského hradu se nám přihlásila reportérka Laura Hajková. Děkujeme. Hezký den a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Střední Čechy.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Alice Springs v písní Vrať se mi zpátky na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy, my tu jsme stále. No a třeba do Říčan, Nižboru nebo do Benešova se dneska můžete vydat za kulturou a za poznáním. A my vám k tomu povíme podrobnosti, tedy konkrétně Denisa Hergeslova.
1: Středočeské tipy.
2: Kam se dnes můžete vydat? Přijďte si užít komorní koncert plný silných textů, melodií a poctivého písničkářství. František Kassel Trio představí autorské písně na pomezí folku a blues v intimním podání, které sází na citlivé kytarové aranže, sehranost muzikantů i bezprostřední kontakt s publikem. Letní hudební večer v zahradě Husovy knihovny v Říčanech startuje v 19:30. Osada Havranů na Veliké řece a Volání rodu. Kultovní filmová trilogie podle knih Eduarda Štorcha ožije během letních večerů na zámku v Nižboru. Každému promítání bude předcházet přednáška archeologa o skutečném životě lidí v době kamenné, doplněná o originální archeologické nálezy. Osadu Havranů, dobrodružný příběh o mladém Havrampírkovi a lovci Sokolovi v podání Jiřího Bartošky uvidíte ve středu 15. července. Další filmy trilogie pak 22. července a 5. srpna. Začíná Benešov City Life, program plný koncertů a promítání filmů pod širým nebem. Jako první se na pódiu na Masarykově náměstí v Benešově představí kapela Celeste and Charles, parta 10 kamarádů, kteří milují funk, disco a R&B s českými texty. Přijďte si je poslechnout v 8 večer. Hezké zážitky vám přeje Denisa Hergeslová.
0: A já doufám, že příjemným zážitkem vám bude i 12. hodina, kdy tu máme pro vás spoustu příjemné muziky a ráda k písničkám přidám vaše vzkazy. A vy víte, že je můžete posílat do naší SMS brány i přes webový formulář. Tak učiňte, ať potěšíme. No a potěšíme snad i v poledne se zprávami od Lenky Vokaté. A všem hezký den.

že Mělník skrývá také krásný podzemní systém ze 13. a 14. století? Rozkládá se pod celým historickým jádrem města a sloužil jako sklepy, skladiště nebo úkryt. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Zažijte Den řemesel v sobotu 18. července ve skanzenu Vysoký Chlumec. Uvidíte kováře, kamnáře, hrnčíře i pečení chleba v historické černé kuchyni. Mnohá řemesla si navíc můžete sami vyzkoušet. Čeká vás živé muzeum venkovského života z vůní ohně, dřeva a medových perníků. Program potěší děti i dospělé. Přijďte si sáhnout na historii. Více na muzeum-příbram.cz. Mediálním partnerem je Český rozhlas Střední Čechy.
1: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.

0: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
1: Hasiči v Česku zaznamenávají nárůst požárů od nabíječek elektronických zařízení. Kladenčtí strážníci varují před nezákonným chováním dětí o prázdninách. Bude převážně polojasno, místy s přeháňkami nebo bouřkami a teplotami do 28 stupňů. Hezké poledne vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. V Česku přibývá požárů od nabíječek mobilních telefonů, elektronických cigaret a dalších podobných zařízení. Před 5 lety jich hasiči evidovali 161, loni to bylo už 288.
2: Za požáry nabíječek může podle hasičského vyšetřovatele Václava Janovského z Benešova hlavně nepozornost.
3: Museli bychom stále tu baterii pozorovat, kdy dojde k nějakému syčení, nafukování. Když už dojde k nějakému rozvoji toho požáru, tak samozřejmě, když nabíjete samotnou baterku, ideální je jí hodit do nějakého kýble s vodou a vynést jí před dům.
2: Přibývají také požáry elektrokol a elektrokoloběžek, potvrzuje mluvčí hasičského záchranného sboru Kristýna Posekaná.
4: Stále častěji taky vyjíždíme k požárům vozítek na bateriový pohon. Loni jsme jich měli za celý rok 109, do letošního května 43.
2: Riziko těchto požárů roste také díky teplému letnímu počasí. Richard Webs, Český rozhlas.
1: Kladenčtí strážníci se začátkem letních prázdnin řešili několik případů porušování zákona nezletilými. V souvislosti s tím upozorňují rodiče, aby se zajímali o to, co jejich děti ve volném čase dělají. Zdánlivě nevinné chování totiž může způsobit

0: linek.
1: Autobusové linky 123, 149, 167 a 191 jezdí po objízdných trasách. Některé zastávky jsou dočasně zrušeny nebo přemístěny, ale nahrazuje několik nových.
0: Uzavírka potrvá do 24. července. Podrobnosti lidé najdou na stránkách dopravního podniku. Sport. Fotbalisté Anglie a Argentiny proti sobě nastoupí v semifinále mistrovství světa. Na turnaji v Severní Americe a Mexiku se do souboje o zlato už dostali Španělé. Poražený bude s Francií hrát o bronz. Utkání Anglie-Argentina začne ve 21 hodin. Počasí. Odpoledne bude převážně polojasno, při zvětšené oblačnosti se ale můžou lokálně objevit přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 25 až 28 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Silnice 61 je po ranní nehodě dvou autobusů u Lidic a Buštěhradu stále uzavřená. Provoz policisté odklánějí obousměrně po okolních silnicích. Na dálnici D5 jeďte opatrně z Prahy do Plzně u Berouna na 15. kilometru. Je tam hlášený požár auta. A na pražském okruhu směrem z D1 k letišti pokračuje regulace vjezdu do obou tunelů. Brzdí se už ve sjezdu z dálnice. Český rozhlas Střední Čechy přeje šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A po poledních zprávách už jsou tu písničky se vzkazem s Ivetou Chlumskou.
3: Hezké poledne.
2: Písničky se vzkazem.
3: Ano, jak jsem říkala, muziku já mám připravenou, stačí dodat vaše vzkazy. A můžete je posílat do naší SMS brány, pište ve tvaru STC, mezera, pak váš text odesílejte na číslo 90 01 04. A nebo můžete napsat elektronicky, k tomu je určený náš webový formulář, ten najdete na internetové adrese středníčechy.rozhlas.cz.
2: Písničky se vzkazem.

Marek Ztracený z písní Stále věřím na úvod písniček a vašich vzkazů dnes s datem 15. července. Tak píšete mi, dobrý den, k dnešnímu svátku posíláme Jindřišce Klausové přání všeho nejlepšího. Štěstí, zdraví, spokojenosti a úsměvu ve tváři. Měj krásný den, Jindřiško, napsali Libuše a Vendy. Jindřich dneska slaví a některé Jindřišky s ním, tak my všem oslavencům přejeme všechno jen to nejlepší. No a do Benešova paní Jindřišce Klausové zvlášť hodně zdraví.

0: písničky se vzkazem.
1: Pokračují na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy písničky a vaše vzkazy k tomu, co mi dál píšete. Zdravíme vás, Iveto, i všechny přátele. Dnes má jmeniny naše kamarádka Jindřiška Klauzová z Benešova. Milá Jindřiško, posíláme kytičku ze čtyřlístku, která je bohatá na štěstí, lásku, něhu, radost, krásné chvíle, plné zdraví, to je poklad pravý. Anděle, ať tě chrání, to ti od srdíčka přejí dvě Jarmily.

0: Manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Písničky se vzkazem.
3: A vy stále ladíte Český rozhlas Střední Čechy, posloucháte písničky, přidávám další váš vzkaz. Iveto, zahrajte Jindřišce Klausové k svátku, hodně zdraví, štěstí a pohody, přeji Květa, Roman a Jirka. No a Český rozhlas Střední Čechy moc gratuluje.

Posloucháte Český rozhlas Střední Čechy.

0: Písničky se vzkazem.
1: Stále ladíte Český rozhlas Střední Čechy, my ladíme příjemnou muziku pro vás a písnička další míří opět za paní Jindřiškou Klausovou. Žádné starosti, hodně radosti, pohody, k tomu lásku, štěstí a zdravíčko přeje Anička z Kutné Hory a pozdrav posílá všem.

0: poslední. Písničky se vzkazem.
1: Rally to možná byla poslední, v žádném případě poslední písnička a váš vzkaz. Píšete mi dál, přeji klidnou středu vám do studia i všem posluchačům z letního Rakovníka a prosím zahrát Aničkám, Jarmilkám, Janině, Věrám, Mírovi a Janům a hlavně Jindře k dnešnímu svátku, napsala Veronika. No a my se připojíme a moc gratulujeme.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Paliativní péče není tabu. Jde o nenahraditelný přístup lékařů a dalších odborníků. O své zkušenosti se s námi podělila Marta Skarlantová.
2: Já teda mám pocit, že mi nic není, síly mi neubývají, tak pořád jako, že ty doktoři si něco vymýšlí.
1: Více s primářkou paliativní péče Zuzanou Křemenovou.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Každou neděli po 9. hodině ve vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy.

0: Písničky se vzkazem.
1: Jsou tu stále písničky a vaše vzkazy na frekvencích Českého rozhlasu Střední Čechy. Jindřišce Klausové, k svátku přejeme život jak pohádku, pevné zdraví, štěstí, lásku a splnění všeho, co si sama přeje. Tak to si přejí a napsali Stáňa a Alča.

Život je krásný, kapela Krištof a my si dáme další písničku a váš vzkaz k tomu. Iveto, zahrajte k svátku milé Jindřišce Klauzové, hodně zdraví, štěstí, radosti a pohody jí přejí Jana a Janina a zdraví i její milé.

rozdílech zpíval Petr Rezek. My máme rádi, když vám můžeme posílat příjemnou muziku a přidávat k tomu vaše vzkazy. Dnes ale končí, mám tu ještě poslední. Prosím, zahrajte Jindřišce Klausové k svátku písničku. Jí přeji a teda písničku posílám a přeji zdraví, štěstí, hodně radosti, žádné starosti a to přeje Maruška z Malče. Po 13. hodině nás čeká připomínka hosta Alex Minářové, kde byl v našem vysílání režisér Petr Bebiak. A nezapomeňte, budou tu i zprávy s Lenkou Vokatou. Já vám přeju krásnou středu a zítra naslyšenou.

že zřícenina zvířetice u Bakova nad Jezerou na Mladoboleslavsku není pozůstatkem hradu, ale renesančního zámku? Dnes je možné vystoupat na zbytek někdejší zámecké věže, ze které je krásný výhled do širokého okolí. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
3: Česko chce zrychlit a zjednodušit hodnocení nových léků. Pacienti by se k ním tak mohli dostat dříve. Silnice 61 je po nehodě autobusů opět průjezdná. Bude převážně polojasno, místy s přeháňkami nebo bouřkami a teplotami do 28 stupňů. U zpráv vás vítá Lenka Vokatá. Stát chce změnit podmínky pro klinické studie nových léčiv. Jejich počet dlouhodobě klesá nejen v Česku, ale i v Evropě. Ministerstvo zdravotnictví dnes představilo národní strategii pro klinická hodnocení, díky které by se k inovativní léčbě mělo dostat víc pacientů, říká Vojtěch.
4: Naším cílem je, abychom celý tento proces co nejvíce zkrátili, protože to je to, na čem často se ty firmy rozhodují. Jedna z věcí, která byla akcentována, je, aby byla třeba jednotná smlouva mezi nemocnicí, kde ta klinická studie je prováděna, a tím zadavatelem, protože často, než se vyjednala vůbec smlouva, jak bude koncipována, tak to trvalo několik měsíců a to je čas, který nám chybí.
3: Loni se v Česku do více než 900 klinických studií zapojilo skoro 1,5 tisíce lidí. Policisté obnovili provoz na silnici 61 u Lidic na Kladensku po ranní nehodě dvou autobusů. Při srážce se zranilo několik cestujících. Dechová zkouška na alkohol byla u obou řidičů negativní. Příčinu nehody budou zjišťovat kriminalisté. Odhadovaná škoda je přes 1 000 000 korun, říká mluvčí středočeské policie Michaela Richterová.
5: Co se týče odhadu způsobené škody při dopravní nehodě, tak bylo předběžně vyčísleno na 1 300 000 korun. Veškeré okolnosti a míru zavinění jednotlivých účastníků budou prověřovat kladenští kriminalisté. Oba havarované autobusy byly odtaženy, následky po jejich střetu odklizeny a provoz se vrátil do běžného provozu.
3: V Mělníku kousek od soutoku Labe a Vltavy vznikne přístaviště pro malé lodě. Za více než 20 milionů korun ho nechá postavit ředitelství vodních cest, které teď začalo připravovat projektovou dokumentaci. Další kotviště bude taky u jezu v Neratovicích. Tam s výběrem místa pomohli obyvatelé, vysvětluje mluvčí ředitelství vodních cest Jan Bukovský.
6: Naším cílem bylo, aby opravdu místní vybrali místo, které bude

0: nebo bouřky. Nejvyšší teploty 25 až 28 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Na dálnici D5 na 15. kilometru směrem do Plzně blokuje pravý jízdní pruh odstavené auto po požáru. Místo je označené světelnou šipkou, ale tvoří se kolony zhruba na 15 minut. Na dálnici D10 dejte pozor na kilometru 53,5 směrem do Turnova. Na vozovce tam překáží zarážky na kola. A na D11 na kilometru 12,5 směrem na Hradec Králové stojí porouchané auto. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Posloucháte reprízu pořadu Alex a host.
2: Seriál 90. Případy prvního oddělení či film Zpráva. O zvěrstev v koncentračním táboře Osvětim či v letošním roce snímek Duchoň o legendárním slovenském zpěvákovi. To je jen krátký výčet úspěchů našeho dnešního hosta, režiséra Petera Bebjaka. Vítám vás, dobrý den.
3: Dobrý den, prajem.
1: Alex a host.

0: Pozvání do Alex a host přijal režisér Petr Bebiak, který letos v Karlových Varech uvedl film Duchoň. V srpnu stoupil do kin. Film popisuje kariéru slovenské hudební legendy Karola Duchoně. Od jehož úmrtí vlastně letos uplyne, stalo se to v listopadu, 40 let. Čím to, že Karol Duchoň je stále na Slovensku, řekněme, známý, nebo mluví se o něm? Vy jste o něm natočil film.
1: Ono to nie je, že stále, ono je to istý návrat. Pretože bolo obdobie, už tie 80. roky, tá druhá polovica 80. rokov, už bola skôr taká, že už sa mu tak nedarilo, už nebol taký záujem o neho, o jeho vystúpenia, koncerty, ani tie nové pesničky nejak nevznikali a nehrávali ho tak často, ani nebol žiadnych tých federálnych show v zábavných reláciách. A taký návrat, v podstate to je nejakých 10-15 rokov dozadu na Slovensku extrémny. A je to tým, že začali súčasní umelci robiť jeho cover verzie, jeho pesničiek, ale aj taká tá istá nostalgia pre istú skupinu ľudí a pre mladú generáciu, čo je na tom veľmi prekvapivé, že práve aj tá ho začala ako keby vnímať a počúvať častejšie. A zrazu sa z neho stal fenomén, ktorý jednoducho prevalcoval všetky veľké osobnosti slovenskej histórie aj kultúry, pretože vznikli o ňom tri divadelné predstavenia. Vydali sa dve knihy, podľa mňa aj tri teraz vzniká ďalšia. Je natočený film, jeho pesničky sa hrávajú v rádiách a hlavne ešte aj v reklamách sú jeho pesničky, ako tie, ktoré majú pritiahnuť tú pozornosť tých ľudí, ktorí majú nakupovať daný tovar. Takže je z neho veľký fenomén na Slovensku.
0: A říkám si, jestli by byl takovým fenoménem, kdyby se dožil vysokého věku, kdyby nezemřel tak strašne mlád.
1: Myslím si,
0: že nie. 35 letech.
1: Myslím si, že nie. Myslím si, že práve ten čas a to, že je to v sebe aj istá taká v úvodzovkách revolta alebo nejaký taký ako život, ktorý bol neviazaný, čo môže pôsobiť z toho práve, pretože zomrel naozaj v 85., keď mal 35 rokov a bolo to aj istým pričinením toho alkoholu alebo toho životného štýlu, takým fungoval a existoval.
0: Vás osobně, protože když zemřel Karol Duchoň, bylo vám 15 let, zasáhl vás nějak?
1: Nie, on nepatril medzi tých spevákov, ktorí v tom čase, ktorých by som nejak vyhľadával a počúval. Vtedy prichádzala éra Petra Nadia, Elán a úplne iná generácia mladých ľudí. Ale osobne som sa s ním stretol. A to, keď som mu bol povedať v Chynoranoch, odkiaľ som, keď tam prišli hrať koncert, tak mal som 12 rokov a prišiel som mu povedať dole z knižnice, kde som tak brigádoval, tak tam pracovala pani, ktorá mala na starosti kultúru. A prišiel som dole povedať Karolovi Duchoňovi, že sa nepredal ani jeden lístok. Takže otočili auta a odišli preč do Bratislavy a neodohrali koncert, lebo nebolo pre koho.
0: A to bylo vaše jediné setkání s Karolem Duchoňem a asi jste nemohl tušit, že za, nevím, x desítek let o něm budete točit film.
1: Tak to jsem vtedy určitě netušil.
0: Petr Bebiak je naším hostem.
2: Posloucháte reprízu pořadu Alex a host. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Sněmovna dnes schválila znovu zavedení elektronické evidence tržeb. Středočeský kraj postaví na Nymbursku nový domov pro seniory. Pražský hrad za poslední 3 roky navýšil investice do oprav a také otevřel nová místa návštěvníkům. A dnešní počasí v regionu polojasno až oblačno, ojedinělé bouřky, maxima kolem 26 stupňů. Zprávy a Otane Hasil, dobré odpoledne. Na podnikatele v České republice by měla od příštího roku opět dopadnout elektronická evidence tržeb. Schválila to dnes sněmovna. Podle vlády půjde o modernější verzi bez nutnosti tisknout papírové účtenky. Nová evidence má narovnat podnikatelské prostředí a podle odhadů ministerstva financí má ročně přinést státu více než 14 miliard korun. Zákon teď ještě musí projednat Senát a podepsat prezident. Předloha zavádí také další daňové změny. Mimo jiné rodinám s dětmi navrací takzvané školkovné a studentům na dani, které zrušil konsolidační balíček z roku 2023. Nealkoholické nápoje podávané v restauracích zařazuje nově do 12% sazby DPH. Rada Středočeského kraje schválila výstavbu nového domova pro seniory v Rožďalovicích na Nymbursku, který nahradí nevyhovující prostory v areálu zámku a kláštera. Projekt zhruba za 650 milionů korun počítá s novou budovou i rozšířením kláštera. Práce mají skončit na konci roku 2031, upřesní krajský radní pro sociální oblast Martin Hrabánek z ODS.
2: Dosud se museli o pokoje i koupelnu seniori na zámku dělit. Chceme, aby získali více soukromí a důstojnosti, a to přestavba stávajícího domova Rožďalovice umožní. Vznikne také nová kuchyň a prádelna v budově kláštera.
0: Do areálu Pražského hradu v loňském roce přišlo celkem 9 milionů lidí. Je to zhruba o 700 tisíc více než v roce předchozím. Stoupá také počet návštěvníků, kteří si zakoupí lístek na některou z prohlídek. Zároveň se za poslední 3 roky zvýšily investice do oprav a služeb. Přibyly například bezplatné toalety, pítka, nově je přístupná například fíkovna nebo hartigovská zahrada. Dnes v areálu hradu navíc otevřeli nový obchod, který nabízí suvenýry od českých výrobců a designérů. Upřesní vedoucí kanceláře prezidenta republiky Milan Vašina.
3: Ty největší investice, kterými jsme tady dneska měli, tak byl ústav šlechtičen. Měníme zahradu na baště, změnili jsme jelením příkopu přístupy, udělali jsme nové věci, které jsou v chodkových sadech vlastně a tady budeme vlastně celé chodkové sady i měnit. Sport.
0: Volejbalisté Karlovarska se v novém ročníku prestižní ligy mistrů střetnou ve skupině s letošním finalistou. Čeká je polský klub Zavěrče. Dále také narazí na německý Lüneburg a španělský tým z Kanárských ostrovů Las Palmas. Rozhodl o tom dnešní los.
1: Počasí.
0: Odpoledne čekáme v regionu středních Čech nadále letní teploty. Je tu také možnost bouřky, bude oblačno až polo.

0: přeje klidnou jízdu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Začíná středočeské odpoledne, dnes bude s vámi Patrik Rozehnal.
2: Tak hezkou středu.
1: Středočeské odpoledne.
2: Jestli chcete zažít atmosféru Francie, stačí vyrazit tento týden na kampu. Třeba se tam potkáme, taky se tam chystám. Ale můžete putovat i po zámcích skrz celou naší zemi. To vám nabídne František Kinský a nabízí celé léto. Dnešní zastávka bude u nás ve středních Čechách. Nenechte si to ujít už za chvíli.
1: Středočeské odpoledne s Patrikem Rozehnalem.

0: Vítejte ve středočeském odpoledni uprostřed pracovního červencového týdne, možná i prázdninového, záleží, jak to prožíváte. A pokud máte čas a třeba i prázdniny nebo dovolenou, možná navštívíte jeden z těch 50 zámků, které letos přes prázdniny vám všem doporučujeme k návštěvě. Je jich opravdu dost a všechny postupně přibývají na stránce zámeckéléto.cz, které spravujeme společně s hrabitem Františkem Kinským. A ten vám právě dnes představí i další místo, které byste neměli při svých cestách minout.
1: Zámecké léto.
2: Zajímat se dnes budeme o velkolepé romantické sídlo rodu Auersperků, ležící na Kutnohorsku, inspirované Anglií a Francií. Jedná se o zámek Žleby, který ukrývá rozsáhlé sbírky zbraní, luxusního nábytku, ale také velkolepou funkční zámeckou kuchyň. Víc vám už řekne Bára Kvapilová.
3: Pár kroků od parkoviště a ocitnete se na zámeckém návrší, které ze tří stran obtéká říčka Doubrava. Gotickou branou tady vstoupíte rovnou do pohádky a dokonce si můžete vybrat, která to bude. Natáčeli se tady tři bratři, kouzla králů, nejkrásnější hádanka anebo ošípkové růžence. Průvodcem mi tady bude kastelán Tomáš Řehoř.
4: Jsme na dolním nádvoří Žlebského zámku, takzvaném předzámčí, kterému dominují dvě věci. V první řadě je to Fernkornova kašna, na jejímž vrcholu je znázorněno erbovní znamení rodiny Auersperk, knížecí rodiny Auersperk, které představuje zubra. Tady na kašně navíc vidíme praotce Auersperga, který podle pověsti zachránil císaře Karla Velikého před útokem zubra a císař po vděčnosti toho zubra věnoval do erbu. No a v novějším provedení vidíme toho auersperského zubra nad hlavní branou Žlebského zámku, které se také říká Zubří.
3: Návštěvníci to určitě nepřehlédnou a my jdeme hlavní branou rovnou dovnitř.
4: Rytířská síň vlastně vstupním antré celého zámku, odkud se ty cesty rozebíhají na strany, jak do té části reprezentační, tak do části soukromé, kde se nacházely knížecí apartmány.
3: Nacházíme se v modré sametové ložnici krásné vilemíny z Auersperku. Čím byla zajímavá?
4: Tak třeba tím, že byla o 14 let mladší než její knížecí manžel a kterého o 31 let přežila. A krom toho, tak byla vlastně spoluautorkou toho, jak zámek byl přestavěn, jak byl upraven do té romantické podoby, ale také významně přispěla do rozšíření sbírek, protože díky tomu, že podědila po svém tatínkovi z rodu Colorado Mansfeld Colorecký palác v Praze na Starém Městě a třeba zámek Zelenou horu u Nepomuku, tak sbírky, nejcennější sbírky, vlastně včetně knihovny, byly převezeny na Žleby.
3: Dá se říci, že měla blízko k císařovně Sisi?
4: Jako členka velkého císařského dvora byla palácovou dámou, takže rozhodně měla přístup, stejně jako její manžel, k císařské rodině.
5: Tohle jsou vlastně autentické kresby z těch pověstných, tedy skicářů auersperských kněžen. Kněžny a samozřejmě Vincenc Karel navrhovali i jednotlivé části vybavení, ať to byl nábytek, ať to byly kožené tapety, ať to byly parketové podlahy.
3: Žleby mají neuvěřitelných 9 věží. Umíte je z paměti?
4: Pokusím se. Velká věž, holubová věž, záchodová věž, dál je zubří věž, 2 věže v čele toho severního průčelí, hodinová věž, parková věž a větrná věž.
3: Prošli jsme zámeckou kuchyní i divadlem a jsme na konci okruhu.
4: No tak zase někdy příště.
3: A pokud budete mít ještě sílu, tak jako já, můžete se projít krásným zámeckým parkem a navštívit oboru s bílými jeleny.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Žleby si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
0: A jestli chcete zažít atmosféru nikoli v Česku, ale třeba Francie, stačí vám tento týden vyrazit v Praze na kampu. Za chvíli se dozvíte víc, co se tam děje a co tam můžete zažít.

0: Středočeská setkání. Poznejte zajímavé lidi ze středních Čech.
1: Herec Petr Vaněk žije v Dobřichovicích. Hraje a zpívá, ale chodí také do lesa léčit unavené duše.
0: Středočeská setkání. Každou sobotu po 11. hodině na Českém rozhlase Střední Čechy.

0: Vítejte při poslechu Českého rozhlasu Střední Čechy, ale my nezůstaneme u nás v kraji, přesuneme se dokonce do cizí země. Pro milovníky Francie máme tento týden doporučení vyrazit na Campu. Konají se tam totiž francouzské trhy. Na místo se zajela podívat i naše redaktorka Monika Doleželová.
1: Určitě tady najdeme více než 20 stánků, jako s různými producenty, je tady pirenejská šunka, máme tady ústřice, máme tady naturální vína, pednat vína, šneky, takže tady je toho opravdu hodně k ochutnání.
2: Představila mi trhy na Campě specialistka komunikace Klára Honiš. Zajímalo mě také, zda své produkty u stánků nabízí pouze Francouzi.
1: Jsou tady i Češi, je to různé, jsou to většinou lidi, kteří mají nějakou jako spojitost s Francií, takže ať už milujou Francii, nebo mají partnera z Francie, nebo jsou to Francouzi samotní, takže to takový mix.
3: Jaká je komunikace s Francouzi třeba?
1: Musím říct, že je osobitá, ale zároveň příjemná. Oni jsou velmi srdeční, velmi přátelští a milují dobré jídlo a pití.
3: Co byste řekla, že tady lidé tak nejčastěji jako vyhledávají?
1: Jsou to určitě vína, ale zároveň jsou to i ty speciality, a to asi šneci, bych řekla, a ústřice. Protože tady máme teďka mistra v otevírání ústřic světového a myslím si, že právě ústřice povedou i tenhle ročník, že to byla taková specialita.
2: Jedná se už o 19. ročník francouzských trhů a nejsou jen o gastronomii, ale také i o doprovodném hudebním programu, který zmínil organizátor Thomas Bouton.
4: Občas přijde lidi z Francie, máme skupina, která přijde z Francie jenom pro ten festival. Chceme mít jako nejen francouzský hudba, ale taky jazz, bude tam trošičku kubanské hudba, bude sbor, taky doporučuju neděli v 2, to bude magnifik, to bude super. Jako to je rendezvous pro nás. Lidé mají rád, že říkají, že do Francie MAD.
2: Na akci můžete ochutnat chobotnice, krevety, šneky, francouzská vína, sýry, ale i slavné francouzské makronky a koláče. Monika Doleželová, Český rozhlas.
5: Posloucháte Český rozhlas Střední Čechy.
0: Technici v Dětenicích na Jičínsku testují na půl tramvaj a na půl vlak soupravu, která by mohla zefektivnit regionální železniční dopravu. Víc si o tom řekneme už za pár minut. Teď se trochu muziky, třeba Eláni.

0: chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Pustíme se do pěstování kanadských borůvek. Zaměříme se na zdraví včel a také na bazény. To, aby se vám voda v horkém létě třeba neskazila.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy, Šinetou Konr právě doznívá a vytváří prostor, abychom si trochu popovídali o zajímavostech ve veřejné dopravě.
1: Region Express.
0: Na trati z Dolního Bousová do Kopydlna jezdí první česká vlakotramvaj. Soupravu testuje společnost AŽD a v budoucnu by mohla zefektivnit regionální železniční dopravu. Ve vlakotramvaji se projel i náš reportér Českého rozhlasu Střední Čechy Josef Beneda, kterého teď zdravím a přeju hezký den.
2: Hezký den. Vlakotramvaj nás vyzvedla ve stanici Dětěnice a projeli jsme se krátkou trasu do nedaleké Libáně. Přestože jsme jeli na regionální železniční trati, souprava na první pohled rozhodně připomíná spíš tramvaj. Vůz dostal jméno Lenka, což je zkratka pro lehké elektrické nabíjecí kolejové vozidlo společnosti AŽD. Původně se skutečně jednalo o kloubovou tramvaj s 8 nápravami a 5 dveřmi na každé straně, která v minulosti jezdila v Brně. V prostředku soupravy ale technici instalovali baterii zdroj, který má kapacitu 192 kWh. Zároveň má vozidlo upravený podvozek tak, aby splňovalo všechny podmínky pro železniční provoz.
0: V čem je vlastně výhoda vlakotramvaje oproti těm klasickým regionálním vlakům?
2: Tak provoz vlakotramvaje je především mnohem méně nákladný než provoz klasických regionálních vlaků. Je výrazně lehčí a navíc jezdí na elektrický pohon. Vozidlo navíc může zajíždět do vzdálenějších menších obcí a přivést cestující přímo do center větších měst. Ještě doplním, že vlakotramvaj by na jedno nabití měla ujet asi 80 km s maximální rychlostí až 60 km za hodinu. Do nákupu a oprav a vybavení vlakotramvaje investovala společnost AŽD zhruba 12 milionů korun.
0: Kdyby mohli v Česku začít vlakotramvaje vozit ty první cestující?
2: Tak vedení společnosti AŽD odhaduje, že by to mohlo být už do 2 let. V současnosti musí technici splnit sérii testů a zkoušek, který jim předepsala drážní inspekce. Ty budou muset provádět právě tady na testovací trati mezi Kopydlnem a Dolním Bousovem. Cílem je ověřit vlastnosti upraveného vozidla při jízdě po železniční infrastruktuře. Zkušební provoz musí dokončit nejpozději do konce roku 2027 a společnost AŽD poté plánuje požádat o schválení provozu vlakotramvají s cestujícími. V Česku totiž proto zatím nejsou zákony. Pokud se ale potvrdí, že by se vlakotramvaje daly využít, ministerstvo dopravy počítá s tím, že by mohlo legislativu upravit.
0: Tedy na trati z Dolního Bousova do Kopydlna jezdí první česká vlakotramvaj a byl u toho i náš reportér. A díky jeho slovům vlastně tak trochu i vy, Josef Beneda. Děkuju a hezký den přeju.
2: Také děkuji, naslyšenou.
1: Region Express. Vše o veřejné dopravě ve středních Čechách a v Praze.
0: O dění jako takovém jsou vždycky naše zprávy v celou, jak se říká. A dozvíte se v těch nejbližších, že v části České republiky se i dnes můžou objevit silné bouřky, nebo že v Kozárovicích na Příbramsku nechá radnice opravit tamní kulturní dům. A když jsme u té kultury a oprav a možná i památek, měl bych ještě jednou zmínit náš projekt Zámecké léto, na kterým se podílí i hrabě František Kinský. Dennodenně vás zve na návštěvu některého z 50 českých, moravských, slezských zámků. Dnes jsme byli na Žlebech, prohlédnout si to můžete na webu zámeckéleto.cz. Každé všední dopoledne pak soutěžit s námi také o krásný balíček cestovatelský, ať už vyrazíte na zámek či nikoliv. A o víkendu si pak můžete po té 13. hodině užít návštěvu hodinovou některého ze zámků a navštívíme soukromé majitele. Popovídáme si o jejich rodu, rodině, správě zámku, o tom, jak to u nich vypadá, co jejich rod prožil. A třeba i to, jak se staví k budoucnu a k Čechům, k památkám, čeho si cení na tom, že jsou Češi a že žijí právě tady. To všechno se dozvíte i v obrazovém materiálu na stránkách zámeckéléto.cz s Františkem Kinským. No a mě nezbývá, než vás pozvat k dalšímu poslechu teď i muziky. Čeká nás třeba Klimi Fischer a taky Xindl X a jeho Dřevo.

železa, jsem spíš dřevo, a proto už z podstaty nerezavý mý básnický střevo. Nepatřím do starého železa, jen jedu na lehčí převod.

Český rozhlas Střední Čechy. Nalaďte si nás v Mělníku a Kralupech nad Vltavou na 100,7 FM. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: večer v České televizi.
1: ČT1. Kdo ke komu vlastně patří? Lásku uprostřed velkoměsta budou hledat samotáři v kultovní komedii Davida Ondříčka. ČT2. Nová krev podsvětí. V ulicích New Yorku vybudují své vlastní impérium na špatné straně zákona mladí gangstři v premiérovém filmu. A ČT Art. František Černý a Karel Holas na výletě za barvitou historií kapely v dokumentu Čechomor 30 let. Středeční večer s Českou televizí.
2: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
3: V části České republiky se také dnes mohou objevit silné bouřky. V Kozárovicích na Příbramsku nechá radnice opravit kulturní dům. Fotbalové mistrovství světa dnes večer pozná druhého účastníka finále. A dnešní počasí stále příjemně, polojasno až oblačno, bouřky jen ojedinile, maxima kolem 26 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, dobré odpoledne. Na jihu a jihozápadě Čech se dnes odpoledne a večer mohou objevit silné bouřky. V regionu středních Čech dnes čekáme bouřky pouze ojedinile. Výstraha Českého hydrometeorologického ústavu platí do 22. hodiny. Podle meteorologa Františka Šopka se budou bouřky vytvářet hlavně v oblasti Šumavy.
4: Může spadnout kolem 30 mm srážek, vyskytnout se malé kroupy a nárazy větru kolem 20 metrů za sekundu, což je 70 km za hodinu.
3: A je tu další výstraha, ta se týká vysokých teplot. Zítra i v pátek meteorologové varují před silnou zátěží organismu právě kvůli teplu. Výstraha platí hlavně pro oblast jižní a střední Moravy. V našem regionu se týká Nymburska a také Kolínska. Kulturní dům v Kozárovicích na Příbramsku čekají opravy. Dělníci tam vymění okna, topení, elektrickou instalaci a také budovu zateplí. Stavba ze 70. let minulého století je ve velmi špatném technickém stavu. Podle nezávislého starosty Milana Suchana obec za rekonstrukci zaplatí přibližně 5 milionů korun.
5: Zatím se dělá výběrové řízení, už je na spadnutí vlastně, že by to v koncem srpna mělo začít se něco dít. To si myslím, že nebude vlastně to nějak bránit nějakým akcím. Ve finále, jestli to třeba bude měsíc zavřený, pak zase se něco pojede, pak zase měsíc zavřený.
3: Hlavní město společně s policií letos v létě zpřísnilo kontroly elektrických koloběžek, elektrokol a dalších podobných vozítek. Při poslední akci v centru metropole jich policisté prověřili téměř 100 a zhruba ve 40% odhalili nedostatky. Nejčastěji se jednalo o nevyhovující technický stav, uložili proto pokuty v celkové výši téměř 60 tisíc korun, říká mluvčí pražského magistrátu Vít Hofman.
6: V mnoha případech lidé jezdí na prostředcích, které nejsou provozovány v souladu s evropskou ani vnitrostátní legislativou. Zdaleka ne všechna vozidla označovaná jako elektrokola nebo elektrokoloběžky, totiž těmito kategoriemi vozidel skutečně jsou. Sport.
3: Fotbalisté Anglie se dnes večer ve druhém semifinále mistrovství světa střetnou v Atlantě s Argentinou. Německý kouč Anglie Thomas Tuchel připomíná vzájemný zápas obou týmů ze šampionátu v roce 1986, kdy se rukou prosadil do sítě Anglie legendární Maradona. It's a big rivalry
7: and two big football nations. Potkají se fotbalové národy, mezi kterými je nesmiřitelná rivalita. Kdo miluje fotbal a sleduje mistrovství světa, musí se na zápas těšit. Očekávám náročný duel, intenzivní, nahoru dolů. Jiný průběh utkání by mě překvapil. Yeah, everything else would
3: surprise me. Semifinále světového šampionátu Anglie-Argentina začne v 21 hodin. Vítěz se v souboji o zlato střetne v neděli se Španělskem. Počasí. Odpoledne čekáme nadále letní teploty, je tu také možnost bouřky, oblačno až polojasno, maxima mezi 25 a 28 stupni a zítra se ještě trochu oteplí. Vše upřesní meteorolog už za chvíli.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu.

0: to zjistíte v informačním centru. I o něm bude řeč právě a také třeba o skladateli Antonínu Dvořákovi. Vývoj počasí, jak už naznačil Ota, probereme podrobně za pár minut s Taťánou Míkovou, tak do té doby ještě muzika. Třeba Olympik a taky Helena Vondráčková.
1: Středočeské odpoledne s Patrikem Rozehnalem.

0: Jsme rádi, že posloucháte vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy a do něj teď patří i podrobná předpověď počasí.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Probereme ho s Taťánou Míkovou, meteoroložkou České televize. Hezké odpoledne.
2: Pěkné dnes oblačné, no někde dokonce i přehánkové odpoledne.
0: Kde třeba?
2: Tak musím říct, na Příbramsku prošla jedna přehánka, ta už míří dál. Teď máme jednu na Benešovsku a další kolem Blašimi přechází směrem na Kácov.
0: To znamená, že tak po tom jižním okraji se to přežene směrem na východ?
2: No tak i od západu, ze západních Čech nějaké přehánky míří k nám směrem do středních Čech, ale jak se budou vyvíjet, jestli se udrží nebo rozpadnou cestou, to ještě nemůžeme říct. Ony totiž ty přehánky vznikají dost náhodně, dokonce i u Mladé Boleslavy jedna byla tak asi před 3/4 hodinkou, ale tam si nejsem úplně jistá, že ty kapečky dopadaly na zemský povrch, ona měla malou intenzitu, takže možná, že se vypařily cestou.
0: Co bude jistější teploty, ty asi můžeme vysledovat, jaké jsou?
2: Tak u těch teplot to máme opravdu jistější. Tam víme, že právě na Příbramsku se nám začalo ochlazovat, takže tam třeba jenom 23 stupňů Celsia, kdežto zbytek našeho regionu má teploty od 24 až do 28 stupňů. Dokonce v Tuhaně na Mělnicku už mají téměř 30.
0: A kam to sklesá v noci a jaké bude počasí?
2: Tak v noci budou teploty samozřejmě klesat, ale ze začátku bude té oblačnosti relativně dost, ale bude se v průběhu noci rozpouštět, takže k ránu můžeme počítat s tím, že na chvíli bude méně oblaků a potom zase začnou od jeho západu přibývat. Od jeho západu se taky nad ránem může vyskytnout nějaký občasný deštík nebo přehánka, ale spíš to přijde až dopoledne. No a pozor na lokální mlhy, které se můžou vytvářet. Počítáme s minimálními teplotami 16 až 13 stupňů Celsia a pokud bude vůbec foukat vítr, pak bude slabý proměnlivý nebo severovýchodní, ale může být taky úplně klidno.
0: Co ten čtvrtek jako den?
2: Přes den bude polojasno převládat, ale od západu se může vyskytnout i nějaká slabá srážka. Takhle, abych začala postupně. Na východě to může být ještě ráno a dopoledne, kdy budou doznívat nějaké ty přeháněčky. Ty budou ale většinou slabé. Jde o to, že od západu, jihozápadu se postupně může vyskytnout nějaká přehánka nebo bouřka odpoledne nebo na večer. No a zítřejší maximální teploty proti dnešním budou zase, no, mohla bych říct srovnatelné, ale možná, že o maličko vyšší. Někde mezi 26, 29 v Polaví až do 30 stupňů.
0: Říká Taťána Míková, taková je předpověď na noc a na zítřek. Děkuju za to, ať se daří, zdravíme.
2: Pěkný den všem.
0: A Nela Hozeves, další zastávka v našem programu a ve vysílání. Většina návštěvníků si tohle místo spojí hlavně se jménem Antonína Dvořáka. A právě v této vsi, kde se světoznámý skladatel narodil, funguje i nové turistické informační centrum. Návštěvníkům pomáhá objevovat nejenom Dvořákovy stopy, ale i další zajímavosti v okolí. Jaké? To se vydala zjistit naše reportérka Elena Chomátová a za chvíli se s ní proto spojíme.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

vzadu nebo vpředu, co další zářez na mé pažbě přinese v mé vlastní dražbě. Můj kůň a hřích tam nečeká ve dveřích.

0: mi voní dým.
1: Víte, že druhý nejdelší název obce v České republice má Brandýs nad Labem Stará Boleslav? Toto souměstí na Labi má ve svém názvu 32 znaků. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

Vinařské léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: klasika v podobě Beatles ve středu českém odpoledni, do kterého teď právě přispíváme v Nelahoze vsi informacemi. Tam můžete vyrazit, pokud chcete poznat příběh Antonína Dvořáka. A další zajímavosti této středočeské obce se dozvíte i v novém turistickém informačním centru. Poradí vám, kam během výletu rozhodně zajít, co nevynechat. Na místě je teď naše reportérka Českého rozhlasu Střední Čechy Elena Chomátová a já jí přeju hezké odpoledne.
1: Hezké odpoledne.
0: Ellen, jak to v tom turistickém informačním centru v Nelahoze vsi vypadá? Jaké služby se tam návštěvníkům nabízí?
1: Tak informační centrum tady najdete hned u kolejí, u vlakové zastávky Nelahozevec zámek. Kromě informačního centra tu najdete také kavárnu a dětskou herničku. Původně se jednalo o nádražní budovu, které dokonce hrozila demolice. Nakonec si ale obec prostor pronajala a v roce 2019 objekt prošel rekonstrukcí a dnes tady funguje jako taková vstupní brána do obce. Jinak jako každé infocentrum vám tu poradí s tím, co podniknout v Nelahozevci i okolí. Poradí vám tu i s vlakovými a autobusovými spoji. Nechybí tu samozřejmě turistické vizitky, různé suvenýry. Dokonce pokud tady jste na elektrokole, tak je možné si ho tu v infocentru dobít. Kromě cyklistů a turistů se míří častokrát i místní. Tady infocentrum už téměř 6. rokem funguje jako takový středobod setkávání. Od května do září tu dokonce každou středu probíhá grilování a jak jsem zmínila, funguje tu i kavárna, kde můžete ochutnat takovou specialitu, kterou najdete pouze tady, a to je Dvořákův desert, kde najdete hlavně chuť švestek, pro kterou měl slabost.
0: Ano, právě Nelahozevec je spojená s tímto jménem, s Antonínem Dvořákem. Kam by měli zamířit lidé, kteří chtějí nahlédnout do jeho života a tvorby?
1: Tak tady v infocentru vás rozhodně pošlou do rodného domu Dvořáka. Ten je v podstatě hned naproti infocentru. Tady vás pomocí interaktivních prvků, audiovizuální technologie seznámí s prostředím Dvořákova dětství. Můžete tady sledovat jeho cestu z Nelahozevce až k momentu, kdy byl považován za uznávaného skladatele. Dokonce si tu můžete prohlédnout to prostředí středočeské vesnice, tak jak vypadala v 19. století. A samozřejmě je tu výstava hlavně o hudbě, takže tu upukladny dostat speciálního audioprůvodce a můžete sem zavítat od úterý do neděle od 9 do 17 hodin.
0: Jak stylové je to, že je to i v podstatě, co by kamenem dohonil k železnici, protože to miloval i Antonín Dvořák. Jaká další místa v okolí Nelahozevci v infocentru doporučují k návštěvě?
1: Tak v infocentru vás tady nejspíše odkáží na přívoz do Kralup nad Vltavou, kde můžete navštívit například městské muzeum. Po cestě k přívozu byste ale rozhodně neměli vynechat zámek Nelahozevec, kde vás teďka v rámci speciálních prohlídek zavedou také do sklepa a na půdu zámku. Jinak nedaleko odtud je vzdálen také zámek Veltrusy a tady v okolí se můžete například vydat také na Dvořákovou stezku, ta je dlouhá necelé 4 kilometry a tady se díky informačním tabulím dozvíte spoustu informací o ochraně místní přírody.
0: Z Nelahozevci se nám do odpoledního vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy přihlásila naše reportérka Elena Chomátová. Díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.
0: A čeká nás už brzy také další vydání rubriky Co v učebnicích nebylo. V ní se tentokrát vydáme do vesmíru, přesněji na planetu Neptun. Za chvíli s Martinem Písaříkem. Teď s Karlem Gottem opět k písním.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Paliativní péče není tabu. Jde o nenahraditelný přístup lékařů a dalších odborníků. O své zkušenosti se s námi podělila Marta Skarlantová.
2: Já teda mám pocit, že mi nic není, síly mi neubývají, tak pořád jako, že ty doktoři si něco vymýšlí.
1: Více s primářkou paliativní péče Zuzanou Křemenovou.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Každou neděli po 9. hodině ve vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy.

0: Eurythmics v našem odpoledním vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy a teď rubrika, která nás trochu přinese do školy a možná se dozvíme něco, co tam s námi neprobírali. Martin Písařík má slovo.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že od svého objevení Neptun oběhnul Slunce jenom jednou? Objev Neptunu je krásnou ukázkou přesnosti výpočtů klasické mechaniky. Francouzský matematik Urbain Le Verrier a britský matematik a astronom John Couch Adams spočetli v roce 1845 nezávisle na sobě z poruch trajektorie Uranu parametry dráhy nové planety, která tyto poruchy způsobovala. Vlastní planetu nalezl v roce 1846 německý astronom Johann Gottfried Galle. První podrobný průzkum Neptunu provedla až sonda Voyager 2 při průletu v roce 1989. Jako ostatní planety i Neptun obíhá okolo Slunce. Vzhledem ke vzdálenosti, která činí téměř 4,5 miliardy kilometrů, musí urazit nejdelší trasu. Trvá mu to zhruba 165 pozemských let. To znamená, že od doby svého objevení to stihnul pouze jednou. Podle výrazných změn v množství odraženého světla se také zdá, že na Neptunu se v průběhu rotace střídají 4 roční období. Každé z nich trvá okolo 40 let. Tahle teorie ale ještě musí být potvrzena dalším zkoumáním.
1: Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem.
0: To si to představte, 40 let a mít třeba takováhle vedra, než přijde podzim. Také informace o tom, co všechno jsme v učebnicích neměli, najdete i na webu strednichechy.rozhlas.cz. Ve vysílání za chvíli informace a důležité je o tom, že v Praze začne v sobotu velká výluka tramvají v centru. Nepojedou v úseku mezi Újezdem a Lazarskou, tak pozor na to. A za malou chvíli už taky humoriáda dnes s Carmen Majerovou, na kterou se těší určitě každý z vás i Patrik Rozehnal ve studiu. Do té doby ještě muzika Michal Prokop, Karel Zich a teď Petr Kolář. Vám všem hezký poslech.

0: Český rozhlas Střední Čechy. Nalaďte si nás v Mělníku a Kralupech nad Vltavou na 100,7 FM. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.
1: Telegram s adresou Svět.

0: 16 hodina.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Sněmovna schválila znovu zavedení elektronické evidence tržeb. Systém by měl začít fungovat od příštího roku. V Praze začne v sobotu velká výluka tramvají v centru města. Nepojedou v úseku Újezd Lazarská. Kladenská městská policie varuje před nezákonným chováním dětí o prázdninách. A počasí v regionu zítra zpočátku ještě zvětšená oblačnost, přes den většinou polojasno a maxima vysoká kolem 29 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem. Dobré odpoledne. Podnikatelé v celé České republice zřejmě budou muset od příštího roku opět povinně evidovat tržby. Vládní návrh, který s tím počítá, schválila dnes koaličními hlasy sněmovna. Podle vlády má jít o modernější verzi elektronické evidence tržeb bez nutnosti tisknout papírové účtenky. Povinnost zavést evidenci by se měla vztahovat na obchody, restaurace, nově také na řemeslníky. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO to má hlavně narovnat podnikatelské prostředí a ročně přinést do rozpočtu zhruba 14 miliard korun.
2: Navázali jsme vlastně na zkušenosti s EET 1 a liší se velice zásadně v tom, že je moderní, je méně administrativně náročné, vyšli jsme z různých výtek, které byly vůči nám směřovány, když jsme zaváděli EET 1 a také jsme technologicky 10 let prostě někde jinde.
0: Část opozice přínos elektronické evidence tržeb do rozpočtu zpochybňuje. Evidence podle ní navíc prý zatíží malé živnostníky. Návrh teď posoudí senátoři. V centru Prahy od této soboty 18. července až do 10. srpna nepojedou tramvaje Spálenou a Národní ulicí. Důvodem jsou opravy této tratě. Výluka se bude týkat celkem 12 tramvajových linek. Pražský dopravní podnik doporučuje využívat v centru města zejména metro. Náhradní autobusovou dopravu zavádět nebude. Dělníci při rekonstrukci například vymění opotřebenou část kolejové konstrukce v křižovatce Spálené a Lazarské ulice. Dále také kolejové oblouky a provedou další lokální opravy. Kladenští strážníci se začátkem letních prázdnin řešili několik případů porušování zákona nezletilými. V souvislosti s tím upozorňují rodiče, aby se dobře zajímali o to, co jejich děti ve volném čase dělají. Zdánlivě nevinné chování totiž může způsobit velké škody, potvrdila to mluvčí kladenské městské policie Zuzana Hokrová.
3: Jedním z nejzávažnějších případů bylo hned na začátku prázdnin sprejování nezletilých chlapců v ulici Petra Bezruče neonově oranžovým sprejem. Právě tento případ je ukázkou toho, jak se zdánlivě bezvýznamná legrace může změnit ve velmi nepříjemnou záležitost. Vzniklá škoda může být značná a zákonní zástupci ji budou muset uhradit.
1: Počasí.
0: Večera v noci na zítřek čekáme polojasno až oblačno, ranní minima kolem 15 stupňů. Zítra přes den bude většinou polojasno, ráno hlavně ve východní polovině kraje až zataženo a také doznívající déšť, přehánky, ojediněle i bouřka. A další ojediněle přehánky se mohou vyskytnout zítra odpoledne. Zítřejší maxima vystoupí většinou na 26 až 30 stupňů a povane slabý proměnlivý vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Na dálnici D5 před Prahou směrem od Plzně se brzdí před kolonou u Rudné na 4. kilometru a zpomalují už také osobní vozidla. Sune se to pak až do kolony na Pražském okruhu od dálnice D5 k Ořechu, před ním je kolona i opačně směrem na letiště od Vesce. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: jsme to chtěli vysílat, víte?
1: Humoriáda.
2: Další hodina se zábavou, s ukázkami, s vašimi telefonáty a s hostem, který je ve studiu. Toho dobře znáte i z těch letních repríze Zlaté lásky. Jedna z průvodců, tedy Carmen Majerová, se mnou ve studiu. Carmen, zdravím, hezké odpoledne.
3: Krásné odpoledne.
2: Vy jste přišla i s Petrem, Petra máme ale za dveřmi.

0: Rozjedeme už na plno humoriádu dnes s Carmen Majerovou. Usmívá se i na Seznam ukázek. Doufám, že jsem se tak jako trefil třeba i se jmény, která by mohla něco říct. Jsem zvědav, jaké vyberete jako první, Carmen. Tak
1: Já vyberu s radostí Merinku Rosulkovou a Stelu Májovou.
0: Dobře, takže scénka nazvaná Žádost o rozvod.
2: Tak vy, paní Moutelíková, žádáte o rozvod. To je ovšem velice vážná věc, že ano, chápete.
3: Chápu, děvenko, chápu.
2: To je veliký a, abych řekla, tak problematický životní krok, zvláště když, jak dlouho jste byla vdána?
3: 38 let, děvenko,
2: 38 let a po tolika letech manžels, no to je, já chápu, že samozřejmě mohou nastat jisté komplikace, ale... Byl vás pan manžel?
3: Moutelík, ale kde pak, děvenko, kde pak? Tedy u nás v domě ten Janoušek, ten svou ženu bije heverem.
2: Prosím vás.
3: Kvůli tomu heveru si koupil auto, děvenko. Ano. Jemný mechanik. No.
2: Chodí tedy pozdě domů.
3: Ale Moutelík, děvenko, ale nikdy. Kde pak, děvenko, tedy jsou takový, co chodí pozdě domů. Například ten Markalou pod nás naproti, ten chodí pozdě, ten chodí a obden se opije a potom vykřikuje na celý barák, ať žije náš pan ředitel. A když mu lidi domlouvají, tak říká, počkejte, to není ještě všecko, ať žije náš pan ředitel za 12 stovek měsíčně jako já.

0: už ale skutečně nevím, proč. Už vím. Hrdlí se o peníze.
1: Ale Moutalík se nehrdlí, děvenko. Ne. Kde pak, kde pak? Tedy Bušek, ten se hrdlí a dělá scény. Tuhle kvůli 3 korunám rozšlapal klobouk za 90, děvenko. No. A Fefajzl, děvenko, ten schválně platí vyšší příspěvky do ROH, aby nemusel dávat tolik domů. Tak. A Pěnkava, děvenko, Pěnkava se...
0: Ano, paní Moutelíková, ale já tomu opravdu nerozumím. 38 let jste vdaná. Váš manžel vás nebije.
1: Nebije.
0: Nehrdlí se.
1: Nehrdlí, kde pak?
0: Nepije.
1: Počkat, to já nevím.
0: Jak to, že to nevíte?
1: No, když on Moutelík,
0: no.
1: Když on Moutelík před 38 lety,
0: no,
1: odešel z domu a ještě se nevrátil.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Tak, Lučka Rosouková.
4: Tak to jsem se potěšila.
3: Jo.
4: To jsem se tak potěšila. Merinka i Stelinka, obě kolegyně, na které hrozně ráda vzpomínám. Jestli pak víte, že Merinka byla velký dobrodruh. Ona kamarádila s Evou Svobodovou,
3: ano,
4: které jsme říkali vlk. Jo?
3: Proč?
4: Nevím, jednou Květa Fialová, nějak jsme seděli a Květa Fialová kouká na Evu Svobodovou a povídá, hele, poslechni, ty seš vlastně takovej vlk. Ty vůbec jsi ženská. Tak, a od té doby se jí říkalo vlk.
3: No. Ano.
4: A Merinka, oni hodně cestovali, už měli vysoký věk, tak oni byli třeba například na první svatbě Charlesa III.
3: Jeli.
4: V Anglii, když si bral Dianu, tedy prince Charles tenkrát.
3: Jak se tam dostali?
4: Tak oni vyrazili, a to nebylo nic jednoduše,
3: no,
4: peníze, žádný, víza, tohle všechno, ono, to nebylo jen tak, jako dneska se seberem a jedem.
3: Mm-hmm.
4: No, takže my žasli, dámská šatna v napětí, když se vrátili, jak vám vyprávěli pochopitelně barvitě, že to všechno viděli zblízka.
3: Takže ty davy, které jsme viděli, tehdy vlastně jeden z největších televizních přenosů, z hlediska sledovanosti,
4: ano,
3: se mluví
4: ano,
3: o miliardě a
4: ano,
3: více,
4: ano,
3: tak tam někde byla
4: ano,
3: tedy i Marička.
4: Ano, tam byla Merinka Rosouková a vlk. Ty. Z městských divadel pražských.
3: Takže jste pak měli zprávy z první ruky, tak říkají hlavně v té době teda, protože toho se tady
4: no,
3: tolik neinformovalo. Ten bulvár tady nebyl tam už, jo?
4: No
3: že
4: jistě
3: jo?
4: Ne, to pro nás, to byla prostě událost.
3: Mm-hmm. Tak takovýhle dobrodruh byla Merinka, tak ano, v takovém věku. Dobře, no tak jsem rád, že jsme si je mohli vybrat. Třeba i posluchači vyberou ještě po druhé, protože ve hře je navíc po boku Josefa Bejvla, Zdeňka Najmana, povídání nebo scénka nazvaná Ochotníci. Zůstaneme u divadla. A nebo já nabízím proti Václava Postráneckého a Miroslava Moravce s židovskými anekdotami.
4: Ano.
3: To je ta druhá varianta a posluchači teď rozhodnou na telefonu 731 800 900. Volat můžete už teď. Stejně jako psát SMSky na textovkové číslo 90 01 04. Humor mezera A, tedy pro Marii Rosulkovou, anebo humor mezera B pro ty židovské anekdoty, když to zjednoduším. A k tomu jedna písnička, ať na to máte čas. Marie Rotrová.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto.
2: Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu nám představí manželé Lazarovic barokní skvost zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
4: Humoriáda, připomínám dnes s Carmen Majerovou a taky s vámi. Jste ve spojení po telefonní lince 731 800 900 se studiem a vybíráte si z dvou ukázek jen jednu tedy. Tak Marie Rosulková s Josefem Bejvlem se Zdeňkem Najmanem nebo Václav Postránecký a Miroslav Moravec a jejich židovské anekdoty. Komu byste dali bod vy? Dobrý den, přejeme.
5: Dobrý den, tady je Vladimír z Prahy 10, já bych nechal Ačko. A chtěl jsem se zeptat paní Majerové, jak se má Zuzanka?
6: Dobře, naše Zuzanka se chystá na cestu, zítra letí se svým tatínkem do Norska.
4: Užij si.
5: Tak jo. Jestli si mě pamatuje ještě, nevíte, ještě se s ní nemluvila.
6: To já nevím.
4: To musíte se zeptat Zuzanky.
6: Ano, zeptám se Zuzanky.
4: Dobře.
6: A pardon, vaše jméno?
5: No, řidič z vozovny Strašnice.
4: A řidič z vozovny Strašnice a Vladimír a příjmení?
6: Ano, to určitě bude.
5: Ne, to příjmení to jiný nezekré.
4: Dobře, takhle, dobře, vyřídíme.
6: Já to zjistím.
4: Děkujeme, mějte se pěkně, přesouváme se za dalším hlasujícím.
7: Dobrý den, Patriku, tady je Marcela z Ústí nad Labem. Zdravím vás a paní Carmen. A chtěla bych Ačko a musím jí poděkovat a panu Kostkovi za ten pořad, jak jste vy uváděl ty lásky. Bylo to perfektní.
4: Ano, děkuji. Jenom připomenu, že tyhle ty příběhy my teď ještě jednou přes léto, každý všední den po té 21. večer opakujeme. Pokud vám nějaký unikl, tak si můžete poslechnout a vlastně Petr Kostka a Carmen Majerov jsou s námi. Dobře, tak děkujem.
6: Děkuji. My taky, mějte se krásně. Je to milé, děkuji.
4: Kdo ještě přidá svůj hlas na konto nějaké ukázky?
8: Miroslav Karviné, dobrý den, paní Majerová.
6: Dobrý den.
8: Dobrý den, Ivan Patriku, a hlasuju pro židovský anekdoty.
4: Dobře, tak jo, děkuju moc, mějte se pěkně, ještě aktualizuji i naši SMS bránu a vidím, že tady hlasy i ty, které byly předtím rozhodly, že vítězí dobrý výběr Carmen Majerové, ještě jednou Marie Rosulková.
6: Ano.
4: Dáme si tedy právě i se Zdeňkem Najmanem a Josefem Bejvlem. Ochotníci.
9: Pojedeme, ten výstup si vezmeme ještě jednou. František přichází zleva.
10: Jo.
9: A za to židli, jo?
10: To myslíš takhle, jo?
9: Ta židle, to je jako strom, jo? A jukne.
10: Jako ze zastromu, jo?
9: Jo.
10: Juk!
9: Hurá! Františku, ty musíš jukat radostně.
10: Juk! To máme. Jukat radostně tady na Voráčkovou?
9: Samozřejmě! Stojí za stromem a radostně ukáž. No.
10: Juh. Ty mě podrž. Počkej, já tady mám nějaký řeči.
9: No.
10: Já spěchal jsem za tebou, Voráčku, totiž lásko má a svět byl hned hezčí. To mám říkat radostně Voráčkovi tady z tohle.
11: Ale samozřejmě, když jsem to přece říkal.
10: No tak dobře. To svět neviděl, co se na mě žádá. Na pracu.
12: No,
10: mužstva. Spěchal jsem za tebou, Horáčko, a směl být dnes hned hezčí.
12: Já jsem tě čekala, čekala.
10: Hele, Horáčková, ty na mě nešišlej a čekej mě. Čekej mě, jak to máš napsaný s otevřenou náručí. Já tě prosím, učitelský, aby mě čekala Voráčková, jak to má napsaný.
9: Samozřejmě, soudružko Voráčková, ale my nemůžeme libovolně zacházet s autorským textem, jo?
10: Tak to no slyšíš. Dobře. Tak bych prosil, abys otevřela tu náruč.
12: No. Dobře, já jsem tě čekala, čekala s otevřenou náručí.
9: No, panouš.
10: Leze to zní jako sklupatý.
12: Dobar.
10: Ale, když jsem viděl Voráčka, totiž, Marie, když jsem viděl kouš rodného hnízda, zapomněl jsem na školu, na kamarádi.
9: Dy.
10: Co?
9: Dy.
10: Dy. Co ty?
9: Kamarádi.
10: Jo tak, kamarádi, no jo. A svět byl hned hezčí, pro mě si existovala jenom ty. On asi spisovatel neznal, Voráčko. Tak teď ty.
12: Můj milý Odone, víš, že i naši poznali, že přijedeš? A neřekla jsem jim ani slovo.
10: Teď ona nedá pokoj a budeš
12: jen písat. Jsem se těšila, těšila.
10: Těšila, těšila. Dej rozum, Marie, co to je možný? Podívej se, to bylo první, co jsi mě řekla, ani slovo. To já bych poznal, že se něco děje. Víš?
12: No dobře, já to nemusím hrát s tebou, víš? No. To se ví, aby se nám všichni smáli, ne?
9: Koukej, soudružko Voráčková, umění se nikdo smát nebude.
10: Teda učitelské umění ne, ale nám jo. Hele, učitelské, vem rozum do hrsti, ona má Voráčková dočista pravdu, koukni. Vypadám já na 18 a Marie tady na 16.
12: Mosko.
9: No, je to trošku.
12: To se ví, soudruhu režisére, najdi si proto nějaký mladý blázny. No, to je pro mladý.
10: To není pro nás.
9: No. To já taky vím, že vy dva se na to moc nehodíte. No. Ale co mám dělat, když vy dva jste nejmladší z celé vesnice?
4: Humoriáda. Ochotníci tedy. Carmen, ochotničila jste taky?
6: No vlastně ano, já jsem začínala jako malá nebo mladá dívčina. Ano, hrála jsem, byly to teda školní léta,
4: ano.
6: Ale vedl nás herec divadla v Trutnově, krajského oblastního divadla v Trutnově, pan Miroslav Grác, který si mě někde odchytil na ulici a říká, a děvenko, nechtěla bys hrát divadlo? A já, ano, ano.
4: Takže vy jste nalezený talent. Ano. Takhle. To ne jako, že by se někdo přihlásil.
6: A měli jsme tedy soubor a hráli jsme, jezdili jsme na zájezdy a na základě toho jsem pak vlastně dostala nabídku mezi profesionály, že jsem hrála Barunku v Babičce, ano. V inscenaci Babička, která se hrála v létě v Ratibořicích. Takže a tam jsem vlastně tedy vstoupila mezi ty profíky.
4: Jo, jo, jo.
6: No a tam to zavonilo v tom divadle strašně moc. Nádherný, vzpomínám na to.
4: No a pak, když to skočím, přišla i ta městská divadla pražská. Ano. Tam jste se asi potkali i s Josefem Bejvlem.
6: Ano, ano, Pepička Bejvla byl, on byl rozmilej, no tak... Já si vzpomínám jedna historka. Po 68. se, myslím, vyrojili takový ty dívky, co se svlékali, že jo, nebo tak, jo, na ano. těch kabaretech a různě. Ano. A on jezdíval, měl své číslo a jezdíval na kabarety, já vím. Vzpomínám si, že jo, jednou chlapi v šatně říkali, hele, Pepo, ty včera byl, jo, a jaký to tam bylo? A on říkal, jo, představ si, tak. A než já jsem měl měl to svoje vystoupení, tak přišla dívka a měla jenom kalhotky a tady nahoře, a teď já to nemůžu, diváci mě nevidí, ale takhle v oblasti tedy dámských ňader kroužil rukama a říkal, a tady měla takový, no takový, a teď oni, no co, třásně, ale ne, tak co tam měla, no takový puklice. Tak to mě, do dneška si to připomínáme.
4: Tak vážení, tohle je Humoriáda s Karmen Majerovou.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Krásně ten čas ubíhá, když se hezky vypráví a poslouchají příjemné ukázky. Tak dnes s Karmen Majerovou, co vybereme dalšího pro posluchače?
2: No tak já myslím, že by to mohla být Jiřinka Bogdalová a pan Karel Šíp. To bude kvalita.
1: Z pořadu Za oponou, tedy v režii Viktora Polesného, Vyprávění vtipů.
3: Já jsem se přišla jenom zeptat, jestli vám řekli, že jste tady v divadelním zákulisí. Řekli? Jo, no to je ale dobře, protože jsem normálně nikdo nesmí, že jo, jenom herci a takový ty lidi okolo, jako je třeba inspicient nebo nápověda.
4: Co pak, Jiřínko, nějaký problém?
3: Ne, no žádné, já jsem se jenom chtěla zeptat, jestli lidi vědí, že jsou v zákulisí.
4: A to oni samozřejmě vědí. No, to přece víte, no nedělejte, že ne.
3: Ale ne, no já jsem...
4: No ne. Paní, vy jste snad říkala tady Jiřince, jako že nevíte, o co jde, nebo co? Paní, já na vás koukám od začátku, nechte... já si od začátku říkám, že s váma tady budou problémy. Vy jdete do první řady, možná to máte i zadarmo a děláte problémy. Rozumíte? No ne, to nejde. Helejte se, nemyslete si, já si to s ní vyřídím, Jiřinko. No, nemyslete si, paní, to už dneska se dá udělat, že my třeba hlasováním vás můžeme vyloučit z tohohle divadla.
3: Ale to...
4: Jiřinka má tyhle ty pravomoce.
3: Ale ne.
4: Víte, jak my tady říkáme? Big Mother.
3: No tak to nechte toho. No to je... Ne, to... Ne, to... Já jsem vám jenom ještě chtěla říct, že takovouhle hromadnou exkurzi tady pořádáme poprvé, jo? A to víte, když je něco poprvé, no tak to... Ne, ale jinak v zákulisí, jo, to tady žije normálně. Tady se rozebírají rodinný vztahy a říkají nejnovější vtipy, že jo?
4: Jo!
3: A co?
4: To jste mě připomněla. Jeden jsem slyšel, dobrý. Nevím, jestli ho znáte, asi ne. Můžu? To takhle povídá manželka manželovi. Ty jsi prej vyprávěl v hospodě...
3: Takže alkoholik, jo?
4: Vy ho znáte?
3: Koho?
4: No ten vtip.
3: Ale vtip ne, ale pár alkoholiků znám a no. Vím, co umějí, nepromiňte, no, prosím. Já jsem chtěla jenom toho chlapíka jako upřesnit.
4: Ano, ano,
3: prosím, dobře. No, to...
4: Můžu?
3: Jo.
4: Hele, to takhle povídá manželka tomu svýmu alkoholikovi,
3: tak
4: jo?
3: Přece.
4: Ale to já jsem tam teďka dal jenom kvůli vám.
3: Yeah.
4: Jinak to tam není důležitý, jestli je to alkoholik nebo ne. To v tom mým vtipu není podstatný, rozumíte? Yeah. To on jako bych v té hospodě mohl klidně sedět a nevím, u limonády.
3: Co no tak dobře, pokračujte. Manželka řekla tomu svýmu. No.
4: Jo. Manželka povídá manželovi.
3: Tomu svýmu.
4: Tak komu jinému asi?
3: Jo, no.
4: Samozřejmě tomu svýmu, tam není žádný manžel jiný manželky.
3: Jo, no.
4: Tak to přesně nemusím říkat v tom vtipu.
3: No jo, no.
4: Vám se teda krásně vypráví vtipy.
3: Ne, ale já mám ráda vtipy, ale musím být přesný. Mě nebaví takový to potkali se dva, ten jeden povídá. Ne, já potřebuji vědět, kde se potkali. Jestli v tramvaji, nebo na letišti, nebo v ložnici. Je z ložnice, to znám jeden, to takhle manžel. Odešel do práce a manželka si přivedla domů milence. Za půl hodiny přišel domů i její malej syn a když viděl maminku v ložnici s cizím pánem, tak se rychle schoval do skříně. Najednou ta manželka slyší, že se vrací manžel, tak do stejné skříně strčila milence. Ve skříni bylo chvíli ticho a najednou ten kluk povídá, je tady tma, co? Je. Já tady mám sebou baseballový míček, nechceš ho koupit? Nechci. No já jenom, že táta je venku, stačilo by zavolat. No tak dobře, kolik? $250. Tak jo, za chvíli kluk zase. Je tady tma, co? Já mám sebou ještě baseballovou rukavici. Kolik? $750. Tak jo, no za pár dní otec povídá synovi. Hele, vem baseballový míček, jo, a rukavici, půjdem si zahrát. Kluk povídá, to nemůžeme, já jsem to prodal za $1000. No to je příšerný za $1000, kdy to nemá vůbec takovou cenu. Jak můžeš takhle okrádat kamarády? Půjdeš do kostela a vyspovídáš se. kluk přijde do zpovědnice, rozhlídne se a povídá, tady je tma, co? A farář na to, nezačínej zas.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Pořad za oponou a vyprávění vtipů, tedy Jiřina Bohdalová s Karlem Šípem. Usmívá se i Carmen Majerová, vybrala si tuhle scénku. Tak na pana Šípa nebo na paní Bohdalovou se zavzpomínáme, připomeneme si.
2: Já pana Šípa osobně neznám. No a na Jiřinku ráda zavzpomínám, ale tak jako teďka no, jsme vlastně se viděli, měla svou oslavu. Mm-hmm. Byli jsme za ní v tobogánu, já jsem ji upekla sekanou, nesla jsem ji to v krásné míse a říkám, Jiřinko, Jiřinko, prosím tě, tady je ta sekana, jo, já vím, to je výborná, protože už se mi to jednou, jo, já vím, to je ten recept, ten a ty jsi mi ho nadiktovala, všecko tohle věděla, říkám, hele, tady nejde o tu sekanou, tady jde hlavně o tu mísu, jo, prosím tě, mám ti vrátit, jo, já říkám, ne, proboha, ne, to je právě ta vzácnost, to je právě to, aby jsi dávala pozor, aby si s tím někde nemajzla o podlahu, rozumíš?
1: Ano.
2: Jo, tak, ona je to vzácnost.
1: Takže původně dárek mísa a řekla jste si, nepřinesu ji
2: no,
1: prázdnou,
2: to nemůžu.
1: Rovnou do toho něco ano, udělám.
2: Takže tam byla pěkná sekana.
1: Ježíš, já se začínám kát úplně. Aha. Já jsem kdysi taky dal Carmen mísu, ale prázdnou. A měl jsem tam něco.
2: Sekanou.
1: Vážení, čím budeme pokračovat? S Jiřinou Bohdalovou a s Karlem Šípem? Vyprávění vtipů, anebo nabídnu, no musím taky něco silného, aby to byl aspoň zajímavý souboj. Tak zkusím děkovnou řeč od Luďka Soboty. Varianta B. Ačko Jiřina Bohdalová, Karel Šíp, Bčko Luděk Sobota, vyhlasujete na telefonu 731 800 900 nebo SMS-kou, kterou s heslem Humor mezera A či B, podle toho, co jste si vybrali z ukázek, posíláte na číslo 90 011 04. Tak do toho, je to na vás. Bylo let.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
3: Připomeňme si Karel Šípěř na Bohdalová nebo Luděk Sobota, ukázky, které jsou ve hře. Vy s námi jste ve spojení, telefonní číslo je 731 800 900. Tady Patrik Rozehnal a Carmen Majerová. Kdo je na telefonu?
4: Dobrý den, v telefonu pan Baranec.
3: A pro co hlasujete?
4: Já bych jsem chtěl hlasovat pro pana Sobotku, i když teda Jiřinka Bohdalová jako žena má přednost.
3: Ale Sobota to vyhrává.
4: Ale to bylo první, co mě napadlo, byl to Luděk Sobotka, proto mě vždycky rozesmíval a chtěl bych to věnovat své rodině.
3: Dobře, ukázku i poslech. Fajn, tak jo, dobrý den dalšímu.
5: Dobré odpoledne. Tanda Zemík vás, Patrinko, zdraví, její paní Carmen. Ano. A já bych chtěl Bohdalovou.
3: Píšeme jí bod i s Karlem Šípem tady. Ještě někdo, kdo se přidá?
6: Dobrý den, zdravím vás i vašeho milého hosta. Prosila bych Ačko a jenom bych chtěla říct paní Carmen, že je úžasná i v říšních lidech města Pražský.
7: Děkuji, děkuji. Jste moc milá.
3: Děkujeme za to hlasování, děkujeme za pomoc všem. Je rozhodnuto, ten druhý dnešní souboj vyhrává Karel Šípa, Jiřina Bohdalová. Dál budeme pokračovat ve vyprávění vtipů.
8: Ten je docela dobrý, jo? Ale tenhle taky. To takhle povídá manželka v ložnici?
9: Da, já, da.
8: Tomu svýmu alkoholikovi.
9: No jo, protože v tomhle stavu už vidí, že s ním nic nebude, jo, tak si chce aspoň před spaním popovídat, no. Že jo? Ne?
8: Jo. Jo. A ta blondýnka mu povídá.
9: Jo, ona je to blondýna.
8: No tak to mě tak napadlo, blondýna, tak jako jiná by si snad notrika ani nevzala.
9: No jo, ale já vám teda nevím, co, teď se to rozmohlo proti těm blondýnám. Teda, mě to nevadí. Mně to nevadí, já jsem od jak živa tmavá. Já ani blond paruky nenosím. Ono to může prosáknout do hlavy. No, ne, ale přitom blondýnky dokážou měnit i pravidla silničního provozu.
8: Jděte to, nevím.
9: No jistě, jeden můj známý mi říkal, že kvůli blondýnkám policajti vymysleli úplně novou dopravní značku.
8: A jakou?
9: Konec kruhového objezdu.
8: To takhle povídá manželka manželovi. Ty prý si v hospodě vykládá.
9: A to už jste ale říkal. O té hospodě. Už na začátku.
8: No to jsem říkal.
9: Já si je, pamatuju.
8: Ale už je to dlouho. Já kvůli to souvislosti, to si každý už nemusí ten začátek vtipu pamatovat.
9: Ale jo, pamatuju.
8: No tak jako by si to pamatuju. Ale paní si paní si nepamatuje. No, tak jako kdybyste mě taky nepřerušovala, no, tak už jste se tady dávno všichni zasmáli. No, tak. Povídá takhle manželka manželovi. Ty prý si vykládal v hospodě, že jsi s mě bral pro peníze. Co je to za blbost, já jsem přeci žádný peníze neměla. A on říká, a co jsem měl teda říct?
9: Ty to měl říct, no pravdu.
8: Jakou pravdu?
9: No pravdu, proč jsi doopravdy vzal, že jo, tak dál.
8: Co dál?
9: No už dokončete ten vtip. To je...
8: To bylo celý.
9: To bylo celý?
8: To bylo celý. Jiřinko, až zase uslyším nějaký nový vtip, můžu ho tady vyprávět zase?
9: Ale můžete, ale měl by být veselější. A hlavně celý. Ne, já myslím, že už je čas uvést prvního hosta. A víte co? Uveďte ho vy.
8: Ano.
9: Jo, uvejte ho. Ale dávejte pozor, aby byl celý.
8: Přichází rock'n'roll band Marcela Woodmana.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Ten tentokrát vynecháme, máme nachystanou jinou píseň, která udělá předěl u dalšího hlasování, ale s tím Karlem Šípem. Osobně se neznáte, Carmen, ale v Všechno party nebo u něj v pořadu jste byla?
7: Ne, nebyla.
3: Jak to, že vás tam nepozval ještě? To není možný.
7: Asi jak? Mě nezná.
3: Není možná. A Petr tam byl?
7: Ano.
3: Tak
7: ano.
3: Jak to, že ne vy?
7: No,
3: to
7: nevím,
3: to se musí napravit, to musíme Karlovi zavolat, kde se stala chyba.
7: Ne, to by se mu asi nelíbilo, to bychom mu vnucovali.
3: To ne, ale jenom ne. Tak jako vnukli myšlenku, že třeba. Nebo byste se tam necítila?
7: Ne, to ne, jo. Určitě. No tak on je milý, spontánní člověk.
3: Ano.
7: Aspoň já mám tu představu. Takže vlastně teď jsem ho potkala když v tomto Bogánu, když jsme byli za tou Jiřinkou, ale tak jenom dobrý den.
3: Ano.
7: Ano, takže, ale jak říkám osobně, ho neznám. Mhm.
3: Vyprávíte si doma i někdy vtipy, takhle jako si herci třeba v šatně vypráví?
7: No určitě Petr vždycky rodina. Přijde s nějakým, protože přeborník ve Vinohradském divadle je pochopitelně bez pochyby Tomáš Tepfr, který prostě to sype. A Petr je rád, vypráví, umí vyprávět, ano, ale já si žádný nepamatuji.
3: Takže jenom nasloucháte.
7: A já naslouchám.
3: Co si zase přines, co Tomáš vyprávěl?
7: No někdy
3: vyprávěl.
7: Jsem taky někdy možná nějaký, ale taky jsem možná nějaký vyprávěla.
3: Mm-hmm. No a veselé historky z rodinného života, když se také sejdete, ať už se Zuzankou Zelenkou, s Tereskou, no. Tak vyprávíte si takhle, co se jako stalo, takové, jako co se komu přihodilo, nebo připomínáte si
7: jo,
3: i to, co léta všichni znají?
7: Jo, ježiš, ne, to se povídá, to se semele všechno možný, ale vždycky nejroztomilejší na tom je to, že když my s Petrem na něco vzpomínáme a teď si nemůžeme vzpomenout, kdy to bylo a kde jsme to vlastně byli a který to bylo, tak já nevím, právě se třeba zeptáme Zuzky, protože je nejstarší a říkám Zuzi, a jak to teda tenkrát bylo a ty jsi tam, a já nevím a to já už si nepamatuju, no tak to je to.
3: Paměť je
7: to
3: hrozná všech, dobrá. Vážení, musíme to uzavřít a protože nechceme vybírat za vás, ale vám dát tu možnost vybírat si mezi ukázkami, tak do hry vracím ta svá Bčka a jedno bude Ačkem a teď Bčkem v tém posledním souboji. Takže Václav Postránický a Miroslav Moravec, ať to nepletu, Ačko, Bčko, Luděk Sobota, tedy buď Žirovské anekdoty, anebo Děkovná řeč, proti sobě a telefonní číslo stále stejné 731 800 900 pro vaše hlasování. Když se nedovoláte, využijte SMS brány s číslem 90 011 04. Humor, mezera A nebo B, jenom vy rozhodnete, čím uzavřeme dnešní vysílání. Petr Spálený už je připraven v našem pořadu s názvem Humoriáda.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Ještě nějaký ten hlas může přibýt na konto buď Václava Postráňského s Miroslavem Moravcem, nebo můžete hlasovat pro Luďka Sobotu. S Karmen Majerovou se ptáme, kdo volá. Dobrý den.
2: Ano, dobrý den. Zdravím paní Carmen.
3: Dobrý den.
2: A pana redaktora.
1: Děkuju.
2: A je to moc těžké, já nevím. To je tak, tak těžké.
1: Tak si hoďte koronou.
2: Tak třeba Ačko.
1: Tak
2: ano,
1: třeba
2: a
1: Ačko.
2: Děkuju.
1: My taky za zavolání a za tu těžkou volbu. Kdo se dovolá? Dobrý den.
4: Dobrý den, tady Petr ze Štětí. Zdravím vás.
1: My taky.
4: Oba.
3: Ano.
4: Hlavně Carmen, protože jsem si dneska pouštěl Chalupáře. A ten díl, jak ona tam věští, moc postele, spíš hotel,
1: ano.
4: Pneumatika, prvý.
1: Ano, několo, spíš pneumatika. Ano.
3: Pneumatika, ano,
1: tak,
3: děkuji.
1: Co to bude?
4: Bude to Miroslav Moravec.
1: Je to tak, můžu to už prozradit, součet hlasů tomu hodně, hodně napovídá, takže nějaké ty anekdoty na závěr.
5: Mám pro vás skvělou partii, mladý muži, spouští jiný šathen z tabidla své výmluvnosti. Mladá, bohatá, vzdělaná, že by neměla žádnou chybičku, diví se nápadník, jenom docela maličkou, koktá. Pořád? A kde pak? Jenom když mluví. Domluvá šathen starému mládenci, aby se oženil. Ani nápad, brání se muž. Žiju se dvěma sestrami a ty se starají o všechno, co potřebují. No, to je hezká věc. Nedá se odbít dohazovač, ale ani dvě sestry vám jaksi nemohou poskytnout to, co jedna vlastní žena. Jak to, že ne? Kdo říká, že ty sestry jsou moje?

0: Tak vy chcete vízum do Brazílie, pane Seidler, povídá úředník na konzulátě. A máte nějaký opravdu závažný důvod?
1: No jak pak by ne? Mám se příští měsíc ženit.
0: V Brazílii?
1: Ne, v Čáslavi.
0: Friedenfeldovi provdali dceru. Po svatbě si povzdechne matka. Jsem ráda, že už to máme za sebou. Jenom si pořád říkám, jestli se naše Rivke opravdu dobře vybrala. Jestli bude se svým mužem šťastná.
1: Vaza jist šťastná, míní otec. Jsem já šťastný? Jsi ty šťastná? Tak jako my bude šťastná taky.
0: Slyšel jsem, že ses oženil.
1: Slyšel jsi správně.
0: Jsi spokojen?
1: No jistě. Už mě nebavilo potloukat se pořád po hospodách.
0: A teď?
1: No teď už mě to zase baví.
0: Krejčí šmauc hučí do svého kolegy, který se právě oženil. Nic mi potom není, ale proč jsi vzal takovou šeredu? Mně to nevadí, protože je krásná uvnitř. No, tak bych si ji nechal alespoň obrátit.
1: Obchodník Grinfeld se prochází po náměstí svatého Marka v Benátkách a potká na šince. Jomtov, pane Grinfeld, co vy tady, ptá se krajan. Jomtov, jsem tu na svatební cestě. Tak mazltov, a kde máte paní? No kde by byla? Někdo musel zůstat v krámě a ona je víc klidem.
2: Humoriáda.
3: Děkujeme za pomoc, děkujeme za poslech. Carmen Majerové za to, že dorazila do studia a mohli jsme si popovídat, bylo to fajn.
4: Ano, děkuji Patriku za pozvání, moc ráda jsem přišla, bylo mi ctí.
3: Ano, a uvidíme a uslyšíme se s posluchači zase na přelomu prázdnin, jestli se nepletu. Těším se na to.
4: V září.
3: V září, je to tak. Mějte se krásně, ať se vám daří a poslouchejte další naše pořady. A Zlatou lásku můžete každý všední den po 9. večer. Carmen, naslyšenou.
4: Naschledanou, krásné dny.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
3: U požáru hospodářského sídla v Praze Cholupicích zasahují profesionální i dobrovolní hasiči. Středočeský kraj postaví na Nymbursku nový domov pro seniory. A počasí v regionu zítra zpočátku ještě zvětšená oblačnost, přes den by mělo být většinou polojasno. Maxima vysoká kolem 29 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, dobré odpoledne. Hasiči v Praze v těchto chvílích zasahují u požáru hospodářské budovy v Cholupicích v rozsahu 50x20 metrů. Na místě více než 20 kusů požární a výškové techniky. Hasiči připravují také velkokapacitní čerpadlo, které bude na místo dodávat vodu. Potvrdil to jejich mluvčí Vojtěch Ročedl.
4: Požár je v plném rozsahu, došlo i ke zborcení střešní konstrukce. V současné době na místě zasahují jednotky v druhém poplachovém stupni a jsou to jak profesionální jednotky, tak jednotky sboru dobrovolných hasičů z širokého okolí.
3: Rada Středočeského kraje schválila výstavbu nového domova pro seniory v Rožďalovicích na Nymbursku, který nahradí nevyhovující prostory v areálu zámku a kláštera. Projekt zhruba za 650 milionů korun počítá s novou budovou i rozšířením kláštera. Práce mají být hotové na konci roku 2031, upřesní krajský radní pro sociální oblast Martin Hrabánek z ODS.
5: Dosud se museli o pokoje i koupelnu seniori na zámku dělit. Chceme, aby získali více soukromí a důstojnosti, a to přestavba stávajícího domova Rožďalovice umožní. Vznikne také nová kuchyň a prádelna v budově kláštera.
3: Pražská policie hledá zloděje terénní závodní motorky. Ke krádeži došlo v polovině června z podzemních garáží v Nobelově ulici v Praze 6. Škoda je zhruba 400 tisíc korun. V případě dopadení a odsouzení hrozí pachateli až pětileté vězení. Upřesní policejní mluvčí Richard Hrdina.
6: Policisté z místního oddělení Vokovice zajistili kamerové záznamy, na kterých je neznámý muž zachycen, a jelikož se jim ho do současné doby nepodařilo vypátrat, žádají širokou veřejnost o pomoc. Pokud ho na kamerách poznáváte nebo máte jakékoliv informace, které by vedly k jeho dopadení, volejte prosím linku 158.
3: Při výstupu na francouzskou část hory Mont Blanc zemřeli v noci na dnešek dva Češi, informuje o tom Česká asociace horských vůdců. Podle ní skupinu tvořenou horským vůdcem a dvěma klienty zasáhlo padající kamení. Jeden z klientů utrpěl zranění, lékaři ho později po ošetření propustili z nemocnice. Sport. Poločasová přestávka nedělního velkého finále mistrovství světa ve fotbale bude delší než obvykle. Místo 15 minut bude zhruba dvakrát delší, a to kvůli netradiční hudební vložce. Na stadionu v americkém New Jersey by měla vystoupit například zpěvačka Madonna nebo také britská skupina Coldplay. Počasí. Zítra přes den čekáme ve středočeském kraji většinou polojasno ráno, hlavně ve východní polovině kraje může být ještě zataženo a doznívající déšť, výjimečně i bouřka. Další ojedinělé přehánky se pak mohou vyskytnout odpoledne. Zítřejší maxima mezi 26 a 30 stupni, k tomu slabý proměnlivý vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
3: V Praze v tunelu Mrázovka směr Barandovský most blokuje pravý pruh porouchané vozidlo. Regulují proto výrazněji vjezd do Blanky v Troji. Kolony před tunelem jsou na půl hodiny z Libně a také od Bulovky. Tolik doprava, šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Začíná středeční Den v kraji s Jitkou Lukešovou.
7: Hezké odpoledne.
2: Den v kraji.
0: Vše je připraveno, takže právě startujeme a jako vždy pro vás máme to nejdůležitější nejen z našeho celého kraje, ale speciálně ze středních Čech a samozřejmě i z Prahy. No a co to bude tentokrát? Povíme si, že Česká unie sportu by mohla začít zvažovat prodej sportovního centra v Nymburce. Také prozradíme, že cyklisté na Mělnicku můžou ode dneška využívat další úsek Labské stezky a třeba za chvíli to bude i zpravodajský souhrn celého středečního dne. Ale pro začátek je tu jako vždycky písnička.
2: Český rozhlas Střední Čechy, den v kraji.

0: Tak Janek Ledecký právě dospíval, no a teď už je na řadě slibovaný zpravodajský souhrn celého středečního dne s datem už 15. července, který pro nás pro všechny připravil Ota Nehasil.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Praze a středních Čechách? Stručně, jasně, přehledně.
2: Dobré odpoledne. Meteorologové v České republice také dnes varují před bouřkami. Výstraha se týká hlavně jihu a jihozápadu Čech. Další ale platí také pro část středočeského kraje a týká se vysokých teplot. Zítra i v pátek meteorologové varují před silnou zátěží organismu právě kvůli teplu. Výstraha se týká hlavně jižní a střední Moravy. V našem regionu se jedná o Nymbursko a Kolínsko. Provoz na silnici první třídy číslo 61 u Lidic na Kladensku dnes ráno blokovala nehoda dvou autobusů. Při srážce se zranilo několik cestujících. Dechová zkouška na alkohol byla u obou řidičů negativní. Příčinu zjišťují kriminalisté. Odhadovaná škoda je přes 1 milion korun. Středočeský kraj otevřel na Mělnicku nový 10-kilometrový úsek labské cyklostezky mezi Kostelcem nad Labem a Tuhaní. Dříve tam byla kamenitá cesta s úzkou pěšinou. Trasa vede podél pravého břehu řeky. Na výstavbu finančně přispěla Evropská unie. V centru Prahy od této soboty 18. července až do 10. srpna nepojedou tramvaje s Pálenou a Národní ulicí. Důvodem jsou opravy trati. Výluka se bude týkat celkem 12 tramvajových linek. Pražský dopravní podnik doporučuje využívat v centru města hlavně metro. Náhradní autobusovou dopravu nebude zavádět. Na železnici z Dolního Bousova do Kopydlna začalo testování první české vlakotramvaje. Souprava by měla být schopná jezdit v centrech měst i po regionální železnici. Projekt spustila společnost AŽD a tématu se budeme podrobně věnovat v této hodině. V okolí Plzeňské ulice v Praze ode dneška platí nová dopravní omezení. Kvůli další etapě stavebních prací je část pod Bělohorské ulice po Mošnovou jednosměrná. Auta tam mohou projíždět pouze ve směru na Strahov. Omezení se týká také 4 autobusových linek, potrvá do 24. července.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Praze a středních Čechách? Stručně, jasně, přehledně.

0: Solihana Zagorová, nešlap nelámej, no a teď aktuálně. Na trati z Dolního Bouzova na Mladoboleslavsku do Kopydlna na Jičínsku začalo testování první české vlakotramvaje. Souprava by měla být schopná jezdit jak v centrech měst, tak po regionálních železnicích. No a projekt spustila společnost AŽD, která by chtěla v příštím roce svést vlakotramvají první cestující.
1: Do vlakové zastávky Dětěnice přijela modrá souprava, i když je na regionální železniční trati na první pohled připomíná spíše tramvaj. Vůz řídí strojvedoucí Jakub Doušl.
2: Určitě je to zajímavý a hlavně v tom oproti vlaku jsou tam přijí změny. Ovládání je na nohy, ne na ruce, jezdí to na elektrický proud. Dojedeme určitě, máme deklarovaných 60 km a možná 80, 60 určitě.
1: Vlakotramvaj vyjela na krátkou zkušební jízdu do nedaleké Libáně. Původně se jednalo o starou brněnskou tramvaj, kterou technici podle náměstka pro výzkum a vývoj společnosti AŽD Antonína Diviše přestavěli.
3: Liší se dvojkolími, který umožňují provoz po železniční infrastruktuře, ale primární změna je v bateriovém boxu, to znamená nahrazujeme napájení stračního vedení bateriovým boxem.
1: Firma dostala povolení, aby mohla vlakotramvaj testovat na zkušební dráze. Následně chce požádat o schválení provozu s cestujícími. Popisuje generální ředitel AŽD Zdeněk Hrdle.
4: Já bych samozřejmě byl hrozně rád, kdyby příští sezonu turistickou už tady mohla jezdit cestujícími, ale to záleží opravdu, jak ty testy budou.
1: České zákony ale zatím provoz vlakotramvají neumožňují. Změnu legislativy plánovalo ministerstvo dopravy v roce 2012, nakonec ale od ní ustoupilo. Podle mluvčího rezortu Františka Jemelky bude záležet na poptávce po tomto typu dopravy.
5: Necháváme si zpracovat studii, která má říci, za jakých podmínek jsou lehká kolejová vozidla na železnici v České republice provozovatelná. S úpravou legislativy následně počítáme, bude-li využitelnost v České republice potvrzená.
1: Zkušební provoz musí společnost AŽD ukončit nejpozději do 31. prosince příštího roku. Z Dětěnic na Jičínsku, Josef Beneda, Český rozhlas.
6: Český rozhlas střední Čechy, den v kraji.

0: Středočeská setkání. Poznejte zajímavé lidi ze středních Čech.
1: Herec Petr Vaněk žije v Dobřichovicích. Hraje a zpívá, ale chodí také do lesa léčit unavené duše.
0: Středočeská setkání. Každou sobotu po 11. hodině na Českém rozhlase Střední Čechy.

0: Tak tolik Tomáš Klus a písnička Když se tě dívko představím. No a teď se vypravíme na kola. Novou asfaltovou trasu můžou využívat cyklisté na Mělnicku. Středočeský kraj tam právě dnes otevřel další úsek labské stezky a byl u toho i náš reportér Ondřej Mikušek. Pěkný den.
1: Hezký den. Cyklostezka má teď na celém 10-kilometrovém úseku z Kostelci nad Labem nový rovný asfaltový povrch. Cyklistů tady zatím dnes moc nejezdilo, s některými jsem se bavil a podle nich většinu lidí nejspíš odradila předpověď počasí, i když nakonec je dnes slunečno. Projížděli tady na kolech jak místní, tak třeba Pražané a všichni novou trasu velmi oceňují. Dřív zde totiž byla jen kamenitá cesta s úzkou pěšinou, takže třeba Tomáš z Prahy potvrdil, že i pro jeho horské elektrokolo je nový asfalt mnohem příjemnější.
0: No a Ondřej, kudy přesně trasa teda vede?
1: Nový úsek začíná u mostu v Kostelci nad Labem, konkrétně v jeho části Rudeč. Právě tady se proto odehrávalo i slavnostní otevření. Cyklostezka odtud vede po pravém břehu Labe a jde o poměrně klikatý úsek. Není na něm ale téměř žádné převýšení, takže i méně zdatní cyklisté se nemají čeho bát. Na trase budou projíždět Neratovicemi, kde přes řeku uvidí třeba renesanční zámek Lobkovice. Nově dokončený úsek labské stezky končí ještě o kus dál u obce Tuhaň.
0: Dobrá, no, je léto, mnozí plánujeme různé cyklovýlety, tak jaké další trasy pro cyklisty třeba ještě Středočeský kraj konkrétně plánuje?
1: Třeba ze zmíněné Tuhaně má trasa pokračovat podél řeky ještě dalších asi 4,5 kilometrů do obce Kly. Tím se propojí dvě části labské stezky, takže cyklisté budou od příštího roku moci využívat celiství 38 kilometrů dlouhý úsek mezi Čelákovicemi a Mělníkem. No a když se podíváme úplně jinam, tak kraj plánuje postavit cyklostezku podél Berounky u Srbska nebo více než 3-kilometrovou část mezi Kolínem a Kutnou Horou. Ta bude součástí mezinárodní cyklistické trasy Eurovelo 4.
0: Výborně. O novém úseku cyklistické labské stezky na Mělnicku jsme si povídali s naším reportérem Ondřejem Mikuškem. Díky moc, naslyšenou.
1: Hezký den.
2: Český rozhlas Střední Čechy. Den v kraji.

0: All for One a jejich písnička I swear, tedy já přísahám. No a teď se vypravíme společně do centra Prahy. Milovníci Francie mohou tento týden vyrazit na kampu, kde se konají francouzské trhy. Na místě se byla podívat i naše létající redaktorka Monika Doležalová.
1: Určitě tady najdeme více než 20 stánků, jako s různými producenty. Je tady pirenejská šunka, máme tady ústřice, máme tady naturální vína, pednat vína, šneky. Takže je tady toho opravdu hodně k ochutnání.
2: Představila mi trhy na kampě specialistka komunikace Klára Honiš. Zajímalo mě také, zda své produkty u stánků nabízí pouze Francouzi.
1: Jsou tady i Češi, je to různé. Jsou to většinou lidi, kteří mají nějakou jako spojitost s Francií. Takže ať už milují Francii, nebo mají partnera z Francie, nebo jsou to Francouzi samotní. Takže to takový mix.
3: Jaká je komunikace s Francouzi třeba?
1: Musím říct, že je osobitá, ale zároveň příjemná. Oni jsou velmi srdeční, velmi přátelští a milují dobré jídlo a pití.
3: Co byste řekla, že tady lidé tak nejčastěji jako vyhledávají?
1: Jsou to určitě vína, ale zároveň jsou to i ty speciality, a to asi šneci, bych řekla, a ústřice. Protože tady máme teďka mistra v otevírání ústřic světového a myslím si, že právě ústřice povedou i tenhle ročník, že to byla taková specialita.
2: Jedná se už o 19. ročník francouzských trhů a nejsou jen o gastronomii, ale také i o doprovodném hudebním programu, který zmínil organizátor Thomas Bouton.
4: Občas přijde lidi z Francie, máme skupina, která přijde z Francie jen pro ten festival. Chceme mít jako nejen francouzský hudba, ale taky jazz, bude tam trošičku kubanské hudba. Bude sbor, taky doporučuju neděli v 2, to bude magnifik, to bude super. Jako to je rendezvous pro nás. Oni lidé mají rád, že říkají, že do Francie MAD.
2: Na akci můžete ochutnat chobotnice, krevety, šneky, francouzská vína, sýry, ale i slavné francouzské makronky a koláče. Monika Doležalová, Český rozhlas. Den v kraji.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nám představí manželé Lazarovic barokní skvost zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: Skupina Kabát a písnička Na sever. No a teď něco sportu. Česká unie sportu by mohla začít zvažovat prodej sportovního centra v Nymburce. Její předseda Jan Boháč o tom mluvil na radiožurnálu Sport v souvislosti se stále odkládanou rekonstrukcí přes 70 let starého areálu. Česká unie sportu ho dlouhodobě plánuje zrekonstruovat. Na přestavbu je připravená, ale čeká na pozastavené peníze od státu.
1: Se blíží doba, kdy já očekávám, že nám sportovní svazy mohou říct, podívejte se, my už díl čekat nebudeme na ten Nymburk, tak my na valný hromadě odhlasujeme, že ho prodáme.
2: Řekl v pořadu radiožurnálu Sport na rovinu Jan Boháč, předseda České unie sportu.
1: Samozřejmě svazy by rády měly to svoje středisko, aby bylo jejich, ale svazy umí také dobře přemýšlet, taky umí uvažovat, co je pro ně jednodušší, a proto to uvádím jako jednu z možných alternativ.
2: Sportovní centrum v Nymburce patří právě České unii sportu, sdružující 79 národních sportovních svazů a asi 7,5 tisíce klubů. Současná vláda premiéra Andreje Babiše z ANO zastavila projekt na obnovu nejen tohoto kdysi slavného areálu. Pokračuje předseda Národní sportovní agentury Karel Kovář.
3: Ve spojení s panem ministrem Šťastný i s paní ministryní Schillerovou a premiérem hledáme cestu, jak případně financovat výstavbu, protože ta rekonstrukce na tak zásadní, že bych ji spíš považoval za výstavbu nového sportovního centra Nymburk.
2: Současný majitel Česká unie sportu má 150 milionů koruny se stavebními povoleními a dokumentací k zahájení modernizace chátrajícího areálu už delší dobu. Přes 800 milionů od státu ale ne. Historie se opakuje už po několikáté. Svazy i kluby, jako třeba basketbalový Nymburk, se tak musí pohlížet i po jiných možnostech, jako je právě třeba prodej. K němu předseda Národní sportovní agentury Karel Kovář říká.
3: Já si přeji, aby se vyřešilo to financování, aby se hlavně postavil, jestli jako jiná vlastnická struktura umožní tu stavbu a zachová se funkce pro svazy a přípravu reprezentantů a jiná varianta se nenajde, tak budu pro ní.
2: Vzhledem k aktuálnímu územnímu plánu města Nymburk by ke změně funkce pod případným novým vlastníkem sportovního centra dojít nemuselo. Do budoucna se počítá i s rozšiřováním areálu, vysvětluje místostarosta Zdeněk Vocásek.
4: Může dojít k tomu, že někdo ze stran, ať už developer a podobně, se bude snažit scelovat jednotlivé pozemky v blízkosti tohoto areálu. Na druhou stranu je to o těch samotných vlastnicích, jak k tomu přistoupí, zda by odprodali. A velmi důležitá věc je ta, že samozřejmě by muselo souhlasit také zastupitelstvo se změnou územního plánu za účelem výstavby nějakého jakéhokoliv komerčního typu. My se musíme spojit s předsedou České unie sportu, s panem Boháčem a vlastně s Národní sportovní agenturou a vytvářet ten tlak celé jednoznačně na vládu, aby plnila své závazky podle usnesení vlády, tak jak bylo řečeno, stran akčního plánu koncepce rozvoje sportu.
2: Sportovní centrum v Nymburce slouží už od roku 1953, ale na zásadní a potřebnou obnovu zašlé slávy stále čeká a dál chátrá. Jakub Kanta, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Střední Čechy, den v kraji.

0: počasí ve středních Čechách.
1: A jsou tu pravidelné informace o počasí. Co nás čeká v noci na zítra, to už ví meteoroložka z České televize Taťána Míková.
2: V noci budou teploty samozřejmě klesat, ale ze začátku bude té oblačnosti relativně dost, ale bude se v průběhu noci rozpouštět, takže k ránu můžeme počítat s tím, že na chvíli bude méně oblaků a potom zase začnou od jeho západu přibývat. Od jeho západu se taky nad ránem může vyskytnout nějaký občasný deštík nebo přehánka, ale spíš to přijde až dopoledne. No a pozor na lokální mlhy, které se můžou vytvářet. Počítáme s minimálními teplotami 16 až 13 stupňů Celsia a pokud bude vůbec foukat vítr, pak bude slabý proměnlivý nebo severovýchodní, ale může být taky úplně klidno.
1: A jaký bude čtvrtek?
2: Abych začala postupně. Na východě to může být ještě ráno a dopoledne, kdy budou doznívat nějaké ty přeháněčky. Ty budou ale většinou slabé. Jde o to, že od západu i jihozápadu se postupně může vyskytnout nějaká přeháňka nebo bouřka odpoledne nebo na večer. No a zítřejší maximální teploty proti dnešním budou zase, no, mohla bych říct srovnatelné, ale možná, že o maličko vyšší. Někde mezi 26, 29 v Polaví až do 30 stupňů.
1: Říká meteoroložka z České televize Taťána Míková.
0: Den v kraji.

Pavel Bobek dospíval, 18. hodina klepe na dveře a to znamená, že jsme na konci našeho magazínu Den v kraji, no a těšit se na vás budeme opět zítra. Zatím vám přeju hezký podvečer, no a po časovém znamení a po zprávách po 18. hodině se na vás budu opět těšit, naslyšenou u našeho dalšího vysílání.

0: přináší Matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
2: Sněmovna schválila znovu zavedení elektronické evidence tržeb. Ředitelství vodních cest začíná projektovat nové přístaviště pro malé lodě v Mělníku. Fotbalové mistrovství světa dnes pozdě večer pozná druhého účastníka finále. A počasí zítra zpočátku ještě zvětšená oblačnost, odpoledne většinou polojasno. Maxima kolem 29 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý podvečer. Podnikatelé v České republice zřejmě od začátku příštího roku opět budou muset povinně evidovat své tržby. Znovu zavedení evidence dnes ve finálním třetím čtení schválili poslanci. Podle vlády to má přinést do státního rozpočtu zhruba 14 miliard korun. Opozice to ale rozporuje.
3: V obnovené EET už například nebude nutné tisknout papírové účtenky, říká ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO.
4: EET má narovnat podnikatelské prostředí. Má i určitý přínos do státního rozpočtu. Bude tam minimum údajů, které musí uvádět. Velice jsme překopali sankční systém.
3: Výjimku z povinnosti mít EET mají mít živnostníci s ročními tržbami do milionu korun. Zároveň norma přináší balík daňových úlev. Kvůli tomu podle Věry Kovářové z hnutí STAN nepřinese EET žádný výnos.
5: Ohání se tím, že to bude dobré pro hospodářský růst. Já jsem v tom zákoně nenašla nic, co by podporovalo hospodářský růst.
3: Návrh teď míří do Senátu. Ministryně financí očekává, že ho senátoři vrátí zpátky do sněmovny. Daniela Brichtová, Český rozhlas.
2: V Mělníku nedaleko od soutoku Labe a Vltavy vznikne nové přístaviště pro malé lodě. Za více než 20 milionů korun ho nechá postavit ředitelství vodních cest, které teď začíná připravovat projektovou dokumentaci. Další kotviště bude také u jezu v Neratovicích, kde s výběrem místa pomohli tamní obyvatelé. Potvrdil to mluvčí ředitelství vodních cest Jan Bukovský.
6: Naším cílem bylo, aby opravdu místní vybrali místo, které bude vyhovující, které bude schůdné pro občany. Samozřejmě jsme do tohoto procesu aktivně vstupovali z hlediska podmínek pro bezpečnou plavbu.
2: Do areálu Pražského hradu v loňském roce přišlo celkem 9 milionů lidí. Je to zhruba o 700 tisíc více než v roce předchozím. Stoupá také počet návštěvníků, kteří si zakoupí lístek na některou z prohlídek. Zároveň se za poslední 3 roky zvýšila investice do oprav a služeb. Přibyly například bezplatné toalety, nově je přístupná fíkovna nebo také Hartigovská zahrada. Sport. Fotbalisté Anglie se dnes večer ve druhém semifinále mistrovství světa střetnou v Atlantě s Argentinou. Utkání začne tradičně v 21 hodin. Vítěz souboje nastoupí v boji o zlato v neděli proti Španělsku, které už včera v prvním semifinále porazilo Francii 2-0. Počasí. Dnes večera v noci na zítřek čekáme v regionu polojasno až oblačno. K ránu hlavně ve východní polovině kraje může být i zataženo a malá pravděpodobnost deště, přeháněk nebo bouřek. Nejnižší teploty nad ránem 16 až 13 stupňů. Zítra přes den bude většinou polojasno, ještě po ránu hlavně na východě kraje až zataženo a doznívající déšť, přeháňky, výjimečně také bouřka. Další ojedinělé přeháňky se mohou vyskytnout odpoledne. Zítřejší maxima mezi 26 a 30 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
2: V Praze před zúženou Kbelskou ulicí je kolona na příjezdu Ústeckou dálnicí D8 od zdib ze 2. kilometru. Kolony jsou také v Novopatské a na magistrále jsou dlouhé kolony v centru ve Vilzonově mezi Muzeem a Štvanicí. Obousměrně je to kvůli zúžením. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Naše vysílání pokračuje, s vámi bude stále Jitka Lukešová.
7: Hezký podvečer. No a co nás čeká v následující hodině? Tak například se dozvíte, že v Česku přibývá požárů od nabíječek, akumulátorových a slaboproudých zařízení. Také povíme, že několik stovek Čechů ročně dostane podle lékařů po hmyzím bodnutí velmi prudkou alergickou reakci a samozřejmě vás pozveme na spousty zajímavých akcí. Tak hezký poslech.

0: Tasman Archer a její Sleeping Satellite. V Česku přibývá požárů od nabíječek akumulátorových a slaboproudých zařízení, tedy od nabíječek mobilních telefonů, elektronických cigaret a podobných zařízení. V roce 2021 jejich hasiči evidovali 161 a loni to bylo už 288. Kvůli varování lidí mají třeba hasiči v Benešově malou výstavku přístrojů, které podobné požáry způsobily.
1: Spadlo.
2: Václav Janovský.
3: Vyšetřovatel?
2: Ano.
3: Pokud bychom začali vaším tady jedním z exemplářů té vaší takové v uvozovkách smutné výstavky, kdy vy tady máte věci, od kterých začaly lidem hořet garáže, domy, tak na co to se teď díváme?
2: Díváme se na torzo elektrokoloběžky, kdy došlo k požáru, baterie, kořelé garáž, tak rodinný dům.
3: Tu jsme se bavili, že ta škoda byla asi přes 13 milionů korun.
2: Ano, ano.
3: Jak to máme hasit?
2: V tomhle případě, když už dojde k nějakému rozvoji toho požáru, tak samozřejmě, když nabíjíte samotnou baterku, tak samozřejmě ideální je jí hodit do nějakého kýble s vodou a vynést jí před dům, nebo samozřejmě zavolat hasiče.
3: Vedoucí prevence Radek Svoboda je tady taky s námi. Co je tady to v té bedně? Tam si vůbec netroufnu odhadnout.
4: Bedně, to je předmět doličný.
5: To je zbytek powerbanky. Ta powerbanka se nejdřív začne lehce nafukovat a pak bouchne. A zažili jsme i požáry třeba od nabíječky na cigarety.
3: Že takových případů přibývá, potvrzuje tisková mluvčí Hasičského záchranného sboru České republiky Kristýna Posekaná.
6: Počty požárů akumulátorových a slaboproudých zařízení, kam patří mimo jiné mobilní telefony, jejich nabíječky, elektronické cigarety nebo akumulátorová zařízení pro domácnost i zahradu, skutečně každým rokem rostou. Například v roce 2021 jsme jich řešili 161, loni už 288. Stále častěji taky vyjíždíme k požárům vozítek na bateriový pohon. Loni jsme jich měli za celý rok 109, do letošního května 43.
3: Hasič Radek Svoboda taky připomíná, že riziko takových požárů stoupá při vysokých letních teplotách.
5: No určitě, protože ty spotřebiče jsou udělané nějaký standardní provoz, nějaký standardní teplotě.
3: Před odjezdem na dovolenou je podle Radka Svobody dobré vypojit ze zásuvek kromě ledničky a mrazáku všechny elektrospotřebiče. Z Benešova Věra Hájíková, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: hudební kavárna Pavla Vítka.
1: Na návštěvu tentokrát zavítá písničkář Jiří Dědeček. Povídat ale nebude zdaleka jen o hudbě. Řeč přijde i na poezii, překládání z francouzštiny a dokonce i na veslování a drobné zednické práce.
0: Hudební kavárna Pavla Vítka. Český rozhlas Střední Čechy každou neděli po 11. hodině.

0: Petra Janů a s ní také Jiří Bareš. No a jejich duet Jsme stálí, tak tolik na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy. A teď půjdeme do přírody. Několik stovek Čechů ročně dostane podle lékařů po hmyzím bodnutí velmi prudkou alergickou reakci. Skončit může i bezvědomím. V takovém případě je nutné i hned volat záchranku. No a po odeznění akutních příznaků by měl pacient zajít na alergologii.
1: Jak se vám daří od poslední návštěvy? Byly nějaké potíže?
2: Ptá se lékařka Dominika Čápová z Centra alergologie a klinické imunologie Fakultní nemocnice Motol a Homolka padesátníka Martina.
1: Bodnutí bylo nějaké od poslední návštěvy? Nebylo.
3: Dobře.
2: K systémové, tedy velmi závažné alergické reakci po bodnutí vosou u něj došlo před několika lety.
3: Hodně špatně se mi dýchalo, motala se mi hlava, ten tlak šel dolů.
2: Jeho stav se rychle zhoršoval a postupně ztrácel vědomí. Manželka proto zavolala záchranku.
3: Na mě mluvili a říkali, haló pane, zbuďte se, otevřete oči, tři injekce mám dojem, že mi dali.
2: Aby se podobná situace už neopakovala, chodí dnes Martin na alergenovou imunoterapii. Riziko další závažné reakce na hmyzí bodnutí se u něj díky tomu výrazně snižuje. Dnes ho čeká další injekce.
1: Spočívá v tom, že se podává vlastně malá dávka toho jedu a tělo si na to postupně vytvoří toleranci.
2: Vysvětluje alergoložka Dominika Čápová. Léčba trvá 3 až 5 let, ochrana ale nastupuje už po několika měsících od zahájení léčby. Vyzývá pacienta Martina zdravotní sestřička Hana Kolářová.
4: Každý pacient má svoji vakcínu u nás chovanou v lednici.
5: Martin má vytažený rukáv,
4: dezinfikuju a píchnu.
2: Anafylaktický šok, při které může dojít až k zástavě oběhu, prodělají v Česku kvůli bodnutí hmyzem stovky lidí ročně, říká alergoložka Dominika Čápová.
1: Jakmile ten pacient začne pociťovat nějaké celkové příznaky ve smyslu dušnost, svědění dlaní, plosek, kopřivka, pak tam můžou být i zažívací obtíže bezvědomí a může tam docházet až k zástavě oběhu, kde je nutná resuscitace.
2: V případě, že se začne anafylaktický šok rozvíjet, je nutné záchranku volat okamžitě. Pokud člověk závažnou reakci po bodnutí hmyzem už prodělal a má po ruce adrenalinové pero, měl by ho vždy použít.
3: To vydá z toho obalu, odjistí se tady ta modrá zátka nahoře.
2: Ukazuje mi pacient Martin, který nosí pohotovostní lék stále u sebe.
3: Pak už se to jenom vezme a píchne se to.
2: I po podání adrenalinu se volá k lidem se závažnou alergickou reakcí záchranka. Z Fakultní nemocnice Motol a Homolka v Praze, Andrea Skalická, Český rozhlas.
6: Posloucháte Český rozhlas Střední Čechy.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Tak tolik Karel Černoch a jeho rozbité zrcadlo. Tak přátelé, blíží se, no ještě úplně ne, ale přeci jenom 19. hodina je za dveřmi, no a jako vždy v tomto čase pro vás mám opět i tentokrát tradiční otázku. Máte chuť zítra někam vyrazit? Pokud ano, zbystřete, protože i tentokrát pro vás máme skvělé tipy, kam se vypravit a co navštívit.
1: Středočeské tipy.
2: Kam se zítra můžete vydat? Vyrazte na procházku Kolínem a objevte příběhy, které se skrývají za jeho nejvýznamnějšími historickými památkami. Komentovaná vycházka s odborným výkladem nabídne pohled na město očima jeho minulosti. Sraz účastníků je v 9.30 před městskou knihovnou v Kolíně. Kapacita je omezená a je potřeba se předem přihlásit. Pohádkové čtvrtky na zámku Kačina zvou malé i velké diváky na příběh Rafinovaný poklad tety Doroty. Čeká vás napínavé pátrání po ukrytém dědictví, tajemné zámecké strašidlo i možnost stát se součástí vyšetřování. Interaktivní pohádka začne vždy v 10 a 11 hodin. 100 let by letos oslavila mělnická továrna Liberta, kde se od roku 1926 vyráběly dětské kočárky. Regionální muzeum Mělník proto připravilo výstavu, která tento fenomén připomíná. Expozice vás vtáhne přímo do děje. Nečekejte ale jen řadu kočárků a starých katalogů. Těšit se můžete na interaktivní návštěvu továrního provozu, vzpomínky a příběhy pamětníků i střípky a zajímavosti z historie. Výstava potrvá do 16. srpna. Hezké zážitky vám přeje Denisa Hergeslová.
1: Český rozhlas, střední Čechy.

Český rozhlas Střední Čechy. Nalaďte si nás v Příbrami a Dobříši na 100,FM. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

Skupina Jelen právě dohrála a dospívala, 19. hodina klepe na dveře a to znamená, že jsme na konci našeho odpoledně podvečerního vysílání. Za vaši pozornost a společnost děkuje Jitka Lukešová, přeju vám krásný kouzelný letní večer, případně také samozřejmě další poslech krásných našich pořadů, ať se vám všechno, co si vyberete, líbí. No a neloučím se s vámi na dlouho, protože s vámi nespavci se uslyším, pokud budete mít chuť, čas a náladu, opět u našeho pravidelného pořadu, který se jmenuje Noční linka. Tak hezký podvečer.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: České zásobníky plynu jsou teď méně naplněné než loni. Středočeský kraj otevřel na Mělnicku nový 10-kilometrový úsek cyklistické Labské stezky. A počasí v regionu zítra zpočátku ještě zvětšená oblačnost, přes den většinou polojasno. Maxima vysoká kolem 29 stupňů. Zprávy a o Tane Hasil. Dobrý večer. V českých zásobnících je teď zhruba 1,5 miliardy metrů krychlových zemního plynu. Je to asi o třetinu méně než loni. Ukázala to data Ministerstva průmyslu a obchodu. Kapacita zásobníků je teď naplněná ze 47%.
2: Obchodníci letos plní zásobníky pomaleji mimo jiné proto, že ceny plynu jsou kvůli konfliktu na Blízkém východě vyšší, než bývá v létě obvyklé, říká vrchní ředitel sekce energetiky rezortu průmyslu René Neděla.
3: Takže samotné uskladnění nepřináší takový obchodní zisk jako v některých předchozích letech.
2: Plynu ale bude v zásobnicích dál přibývat. Potvrzuje to Denisa Řezničková, ředitelka obchodu a dispečinku státní společnosti Gas Storage.cz, která vlastní 6 zásobníků.
4: Kapacita našich zásobníků pro nadcházející zimní sezónu je v současnosti rezervována přibližně na 84%.
2: Plynu bude v Česku podle rezortu průmyslu na topnou sezónu dostatek. Podle Asociace nezávislých dodavatelů energií ale bude pro zákazníky zhruba o 5 až 15% dražší než loni. Vít Andrle, Český rozhlas.
0: Novou asfaltovou trasu mohou využívat cyklisté na Mělnicku. Středočeský kraj totiž dokončil 10-kilometrový úsek Labské stezky mezi Kostelcem nad Labem a Tuhaní. Dříve tam byla kamenitá cesta s úzkou pěšinou. Trasa teď vede podél pravého břehu řeky. Na výstavbě finančně přispěla Evropská unie. Řekla to hejtmanka Středočeského kraje Petra Pecková z Hnutí STAN.
5: Celá ta stavba stála zhruba 130 milionů korun, zhruba 95 milionů korun se podařilo získat z dotace integrovaného operačního programu a zbytek platil rozpočet Středočeského kraje.
0: V centru Prahy od této soboty 18. července až do 10. srpna nepojedou tramvaje Spálenou a Národní ulicí. Důvodem jsou plánované opravy tratě. Výluka se bude týkat celkem 12 tramvajových linek. Pražský dopravní podnik doporučuje využívat v centru města hlavně metro. Náhradní autobusovou dopravu zavádět nebude. Dělníci při rekonstrukci například vymění opotřebenou část kolejové konstrukce v křižovatce Spálené a Lazarské ulice. Dále také kolejové oblouky a provedou další lokální opravy tratě. Sport. Český basketbalista Tomáš Satoranský bude v nové sezóně hájit barvy euroligového Hapoelu Tel Aviv. S vedením izraelského vicemistra podepsal smlouvu na jeden rok. 34-letý reprezentační rozehrávač Satoranský se do Izraele přesouvá po 4 letech ve španělské Barceloně.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme v regionu většinou polojasno ráno, hlavně ve východní polovině Středočeského kraje až zataženo a doznívající déšť, přehánky, výjimečně i bouřka. A další ojedinělé přehánky se pak mohou vyskytovat odpoledne, a to v celém kraji. Zítřejší maxima mezi 26 a 30 stupni, povane jen slabý proměnlivý vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Na Pražském okruhu ve směru z dálnice D1 na letiště za nájezdem od Barandova řeší dopravní nehodu. Zbytek kolony se ještě rozjíždí mezi sjezdy na Jesenici a Vestec. Tolik informace z dopravy. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: To jsem pozdravil nejen magistru Dagmar Magincovou, ale takhle začíná i e-mail, který k nám přišel od posluchačky Inky. A ona nám napsala, nevím, jestli můj dotaz patří sem, ale nenapadá mne, kde jinde by se to dalo zjistit. Patří sem. Víte, paní magistro, patří. Paní Inko, máte štěstí, patří, vystihla jste to, našla jste správnou rubriku. V poslední době, jak píše paní Inka, se setkala s averzí k tomu, když někdo někomu přeje štěstí a drží mu pěsti. Všeobecně mezi lidmi se drží palce. Paní Inka ale od jak živa, když chce někomu přát, aby měl úspěch, nebo aby se mu dařilo, tak drží pěsti, protože pěsti jsou štěstí, píše. Na druhou stranu, pokud by držela palce, přeje prý dotyčnému kopance. Tak se ptá, jestli jí můžeme říct, jak to vlastně s těmi pěstmi a palci a držením a tak je. Předem děkuji za odpověď. To jsem zvědavý, jak jste se s tím poprala a co jste vyhledala.
2: Zkusím to trošičku zestručnit. Když se vrátíme k tomu významu, tak ten je samozřejmě jasný u obou těch rčení. Jak držet pěsti, tak držet palce znamená přát někomu úspěch, být na jeho straně, přát mu dobrý výsledek. A já jsem se tedy podívala do slovníku české frazeologie a idiomatiky a zjistila jsem, že tam se uvádí pouze frazem držet někomu palec nebo palce. O pěsti se tam nic neříká. A je tam ale zase navíc vysvětleno, že toto rčení se užívá zpravidla i s gestem, kdy palec zatneme do pěsti, schováme ho pod prsty ruky. A u toho frazému jde o přejímku z němčiny, ale původně to gesto je pravděpodobně z římských dob, kdy gladiátor, který prohrál, tak se o něm rozhodovalo tím gestem palec dolů. A proti tomu existovalo gesto jakéhosi soucitu a milosti, to znamená ten palec schovaný v pěsti, aby ne.

0: musel zemřít.
1: Jsou tady nějaká synonyma toho výrazu držet pěsti, držet palce, když už jsme u toho?
0: Jsou a zase můžeme zůstat třeba u těch, která uvádí ten slovník české frazeologie, ze srdce někomu něco přát, nebo být v duchu s někým, a nebo někomu přát zlom vás, což je jaké velice zajímavé spojení. A jestli ještě můžeme na závěr ujistit paní Inku, že v těchto případech, kdy volím mezi nějakými frazémy, není nutné se ptát, který je správný a který je špatný. Protože už Jaroslav Zaorálek, který se rčeními a příslovími intenzivně zabýval, vyslovil takovou charakteristiku rčení, nebo frazému, nebo idiomu, a sice, že jde o stylistické obohacení našeho vyjádření, které má lidový původ, spontánní, bezprostřední. Takže jakou variantu si zvolím, tak obohacuji svůj individuální styl, svůj jazyk, vyjadřuju svoji náladu a podobně.
1: Můžeme si s tím hrát, můžeme si dělat, co chceme.
0: Přesně tak.
1: Paní Inko, držíme palce, promiňte, pěsti, abyste se s tím poprala.
2: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: co v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že od svého objevení Neptun oběhnul Slunce jenom jednou? Objev Neptunu je krásnou ukázkou přesnosti výpočtů klasické mechaniky. Francouzský matematik Urbain Le Verrier a britský matematik a astronom John Couch Adams spočetli v roce 1845 nezávisle na sobě z poruch trajektorie Uranu parametry dráhy nové planety, která tyto poruchy způsobovala. Vlastní planetu nalezl v roce 1846 německý astronom Johann Gottfried Galle. První podrobný průzkum Neptunu provedla až sonda Voyager 2 při průletu v roce 1989. Jako ostatní planety i Neptun obíhá okolo Slunce. Vzhledem ke vzdálenosti, která činí téměř 4,5 miliardy kilometrů, musí urazit nejdelší trasu. Trvá mu to zhruba 165 pozemských let. To znamená, že od doby svého objevení to stihnul pouze jednou. Podle výrazných změn v množství odraženého světla se také zdá, že na Neptunu se v průběhu rotace střídají 4 roční období. Každé z nich trvá okolo 40 let. Tahle teorie ale ještě musí být potvrzena dalším zkoumáním.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Brno v podvečer zasáhla silná bouřka. Hasiči vyjeli k 50 událostem. O stavbě obchvatu Volár na Prachaticku rozhodne referendum. A počasí zítra zpočátku ještě zvětšená oblačnost a doznívání srážek. Postupně až polojasno, maxima kolem 29 stupňů, na jižní Moravě až kolem 32. Zprávy s Otou Nehasilem. Dobrý večer. Hasiči v Brně v posledních několika hodinách zasahovali zhruba u 50 událostí kvůli silné bouřce s kroupami. Nejvíce zasažen přívalovým deštěm byl střed města. Zatopené byly například některé křižovatky. Hasiči proto hlavně čerpali vodu z ulic a odstraňovali spadlé větve. Potvrdil to jejich mluvčí Petr Příkazský.
2: Víš, že jsme začali v 17.30 a řešili jsme odstraňování stromů z různých komunikací, chodníků i silnic. Někde jsme čerpali vodu komunikací a momentálně se situace teď uklidnila.
0: Lidé ve Volarech na Prachaticku rozhodnou v referendu o stavbě obchvatu. O vyhlášení usilovala petice, kterou nakonec podepsalo téměř 700 lidí. Její iniciátoři se obávají, že plánované rozšíření silnice z Blažejovic do Volar přivede do města více transitní dopravy a zhorší bezpečnost i kvalitu života. Lidé požadují, aby město začalo opět aktivně řešit obchvat.
3: Zatím teda si myslím, že to potřeba není.
4: Myslí si obyvatelka Volar paní Markéta. Podle opozičního zastupitele Tomáše Válka z Pirátů je cíl petice dát samosprávě závazný mandát o obchvatu jednat s odborníky i dotčenými úřady.
5: Pokud se tedy tato trasa rozšíří a přivede sem další auta bez toho, aniž bychom měli souběžně vyřešený obchvat, bude to pro Volary znamenat pomalou smrt.
4: Nezávislá starostka Martina Pospíšilová s vypsáním referenda souhlasí. Upozorňuje, že případný obchvat by zvýšil dopravu v okolních obcích.
6: My teď usilujeme o odklon transitní dopravy na jedničkovou silnici.
4: O vypsání referenda zastupitelé definitivně rozhodnou na zasedání 27. července. Z Volar Kristýna Baršíny, Český rozhlas.
0: Na radnici v Jaroměři na Náchodsku se obrací nespokojení obyvatelé města, kterým se nelíbí kvalita nedávno dokončené opravy ulice Svatopluka Čecha. Podle starosty Jana Borůvky z hnutí ANO jde ale zatím ze strany státu pouze o provizorní opravu. Ředitelství silnic a dálnic totiž plánuje rozsáhlou rekonstrukci několika ulic v Jaroměři.
7: Tady udělali ty nejnutnější opravy, protože za 2 roky, když se to bude celý předělávat, tak tohle to nový, co tam jako udělali, tak bylo, že se to úplně sypalo, tak to tam bylo opraveno, aby to 2 roky vydrželo. Nech se to celý udělá, zrekonstruuje jako znova.
1: Počasí.
0: Večer a v noci na zítřek čekáme v České republice zpočátku ještě oblačno až polojasno, místy přechodně skoro jasno, pouze výjimečně přehánky nebo bouřky. Postupně ale od jihozápadu až zataženo, místy déšť, přehánky, ujedinělé bouřky, a to hlavně v jižní části republiky. Nejnižší teploty mezi 19 a 14 stupni, při zmenšené oblačnosti 12. Zítra přes den oblačno až polojasno, ráno a dopoledne místy až zataženo, doznívající déšť nebo přehánky, postupně se vyskytnou opět lokálně přehánky, ujedinělé bouřky, a večer budou srážky ubývat. Maxima zítra mezi 25 a 30 stupni, na jihu Moravy až 32. K tomu slabý proměnlivý vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy je nové omezení u exitu Jirny Úvaly. Na kilometru 8 je provoz stažen do pravého pruhu, tvoří se kratší kolona. Tolik informace z dopravy, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Teď už je tu pro vás repríza pořadu Alex a host. Příjemný poslech.
1: Alex a host.
8: Seriál 90. případy prvního oddělení či film Zpráva. O zvěrstev v koncentračním táboře Osvětim či v letošním roce snímek Duchoň o legendárním slovenském zpěvákovi. To je jen krátký výčet úspěchů našeho dnešního hosta, režiséra Petera Bebjaka. Vítám vás, dobrý den.
9: Dobrý den, prajem.
1: Alex a host.

0: Pozvání do Alex a host přijal režisér Petr Bebiak, který letos v Karlových Varech uvedl film Duchoň. V srpnu stoupil do kin. Film popisuje kariéru slovenské hudební legendy Karola Duchoně. Od jehož úmrtí vlastně letos uplyne, stalo se to v listopadu, 40 let. Čím to, že Karol Duchoň je stále na Slovensku, řekněme, známý, nebo mluví se o něm? Vy jste o něm natočil film.
1: Ono to nie je, že stále, ono je to istý návrat. Pretože bolo obdobie, už tie 80. roky, tá druhá polovica 80. rokov, už bola skôr taká, že už sa mu tak nedarilo, už nebol taký záujem o neho, o jeho vystúpenia, koncerty, ani tie nové pesničky nejaké nevznikali a nehrávali ho tak často, ani nebol žiadnych tých federálnych show v zábavných reláciách. A taký návrat, v podstate to je nejakých 10-15 rokov dozadu na Slovensku extrémny. A je to tým, že začali súčasní umelci robiť jeho cover verzie, jeho pesničiek, ale aj taká tá istá nostalgia pre istú skupinu ľudí a pre mladú generáciu, čo je na tom veľmi prekvapivé, že práve aj tá ho začala ako keby vnímať a počúvať častejšie. A zrazu sa z neho stal fenomén, ktorý jednoducho prevalcoval všetky veľké osobnosti slovenskej histórie aj kultúry, pretože vznikli o ňom tri divadelné predstavenia. Vydali sa dve knihy, podľa mňa aj tri teraz vzniká ďalšia. Je natočený film, jeho pesničky sa hrávajú v rádiách a hlavne ešte aj v reklamách sú jeho pesničky, ako tie, ktoré majú pritiahnuť tú pozornosť tých ľudí, ktorí majú nakupovať daný tovar. Takže je z neho veľký fenomén na Slovensku.
0: A říkám si, jestli by byl takovým fenoménem, kdyby se dožil vysokého věku, kdyby nezemřel tak strašne mlád.
1: Myslím si,
0: 35 letech.
1: Myslím si, že nie. Myslím si, že práve ten čas a to, že je to v sebe aj istá taká v úvodzovkách revolta alebo nejaký taký ako život, ktorý bol neviazaný, čo môže pôsobiť z toho práve, pretože zomrel naozaj v 85., keď mal 35 rokov a bolo to aj istým pričinením toho alkoholu alebo toho životného štýlu, takým fungoval a existoval.
0: Vás osobně, protože když zemřel Karol Duchoň, bylo vám 15 let, zasáhl vás nějak?
1: Nie, on nepatril medzi tých spevákov, ktorí v tom čase, ktorých by som nejak vyhľadával a počúval. Vtedy prichádzala éra Petra Nadia, Elán a úplne iná generácia mladých ľudí. Ale osobne som sa s ním stretol. A to, keď som mu bol povedať v Chynoranoch, odkiaľ som, keď tam prišli hrať koncert, tak mal som 12 rokov a prišiel som mu povedať dole z knižnice, kde som tak brigádoval, tak tam pracovala pani, ktorá mala na starosti kultúru. A prišiel som dole povedať Karolovi Duchoňovi, že sa nepredal ani jeden lístok. Takže otočili auta a odišli preč do Bratislavy a neodohrali koncert, lebo nebolo pre koho.
0: A to bylo vaše jediné setkání s Karolem Duchoňem a asi jste nemohl tušit, že za, nevím, x desítek let o něm budete točit film.
1: Tak to jsem vtedy určitě netušil.
0: Petr Bebiak je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Naším hostem je Petr Bebiak, který se také podílí na režii úspěšných kriminálních seriálů. Já jsem v úvodu říkala, že tu zanecháváte u nás v Česku výraznou stopu. Vy jste se podílel na Mordpartě, Specialistech, Případech prvního oddělení. Jsou ty kriminální příběhy něco, co vás fascinuje, zajímá, protože jsou oblíbené divácky, takže asi i diváky zajímají.
1: Ano, ale celé to vlastně způsobilo a začalo někdy úplně dávno, kdy jsme na Slovensku vyrobili po dlhé době kriminální seriál, volal se Mesto tieňov. A na základě něho vznikla vlastně verzia novácká kriminálka Anděl, že se prebrali ty isté případy, len se upravili, něco se vyhodilo a potom se dopísali ještě aj nové. A tento seriál, ta prvá séria v danom čase mala obrovský ohlas, že to malo nějaké 40-50% šéry. A tým pádom mě jako režiséra, jako tvorcu, má to vlastně vo vnímaní alebo v té pozici, že ma začali ty producenti alebo televízie viac volať na tento žáner. Preto to tak nějak to jako prišlo, ale zase pre mňa bolo dôležité, aby aj v tom žánri som našiel nejaké veci, ktoré môžem posúvať alebo ktoré sa môžem naučiť a hlavne, keď vznikalo niečo nové. Pre mňa bola taká zlomová miniséria Spravedlnosť. Pretože to je zrazu projekt, ktorý sme sami vymysleli, vyvíjali, ale bol inak postavený. Nebola to taká tá klasická kriminálka, ale tam už vlastne o tom, kto spáchal zločin, viete na začiatku. A len sledujete cestu otca tej vrahyne, ako sa to snaží celé dostať niekde pod koberček, aby sa vlastne nevyšetrilo to, kto je vrahom. A to bol zrazu ako keby trošku iný pohľad a iná štruktúra v rámci toho rozprávania a to ma bavilo, keď sa to zrazu nejak mení. A potom trebárs ďalšia vec, ktorá mňa bavila osobne veľmi, tak bolo stretnutie s pánom Marešom. A to boli či už to prípady prvého oddelenia, alebo hlavne 90-ky, pretože zase to vychádza z tých absolútnych realít, ktoré tí ľudia prežili a tie sa dostávajú do toho scenára. A je to aj cítiť, je to aj v tom, ako tie postavy rozprávajú, ako konajú, čo sa tam deje. Nie je to žiadna akčná kriminálka, ale zase má svoje napätie, má svoj vtip a práve tom sa mi páčilo tiež, že je to taký nový prístup, že nie sú to také tie vymyslené kriminálky od stola, kde v podstate s realitou naozaj majú veľmi málo.
0: Ano, vy jste měl k ruce vlastně bývalého šéfa pražské Mordparty Josefa Mareše. Dostali jste se někdy do sporu, protože přeci jenom on je ten, který ten proces zažil, zná ho, ale vy jste zase ten, který z toho musel udělat divácky záživný díl nebo záživně, aby to prostě lidi bavilo, aby to nebylo zdlouhavé, aby to ocípalo takzvaně.
1: To je právě, nikdy jsme se nedostávali do takýchto sporů, protože absolutně jsem bral to, že to, co napísal, vychádza z reality. To naozaj, že jasné, že aj on si může zmeniť postavy, může si vymýšľať, protože to je autorská záležitosť, ale veľa vecí je práve ako keby podkuté tou pravdou a tou reálnosťou. Takže do toho je ťažko nejak vchádzať a rozporovať to. A mojou úlohou bolo práve pomôcť tomu, práve v tej vizuálnej, v tej hereckej alebo tej dramatickej stavbe, aby tie charaktery pôsobili realisticky, aby sme tú realitu, ktorú on napísal alebo dal do toho scenára, tak aby sme ju nezopsuli niečím umelým a vymysleným a aby sa zrazu z toho nestratil taký ten reálny, tá pachuť života.
0: Petr Bebiak zůstává naším hostem.
2: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s režisérem Peterem Bebjakem. Pane režisére, teď nedávno vstoupil do kin váš film o zpěváku Duchoňovi. Chystáte teď něco dalšího? Už na něčem pracujete? Nebo je teď ten čas toho volna, kdy si užíváte třeba divadel a podobně, koncertu?
1: V podstatě počas toho, keď něco točíte, tak už mezi tím musíte připravovat další 2-3 projekty, protože ak je to filmový projekt, tak trvá několik rokov. Niekedy, kým sa dostane k tej realizácii, ale vy musíte už ten projekt písať scénár, oslovovať producentov, písať explikácie, robiť tie formálne záležitosti, aby ste tie financie vôbec vedeli získať. A keď dotočíte, tak medzi tým môže prísť nejaká ďalšia práca v rámci seriálov, alebo máme v rámci firmy, vyrábame seriály dlhodobejšie, ktoré sú na český trh. Takže tej práci, vždy sa to tak nejak vzájomne prekrýva a doplňa. Takže taký ten klasický voľný čas mám iba keď si poviem, že teraz nechcem alebo nemôžem robiť, že si musím dať pauzu. Ale pripravujeme dve pohádky v podstate. Jedna pohádka je pokračovaním televíznej, také tej vianočnej, ktorú sme už robili pred 2-3 rokmi. Bola vysielaná. A druhá je pohádka, ktorú by sme chceli urobiť pre kina. A tá sa volá Hejkal. A tam scenár napísal Marek Epstein. A je to to, čo sa mi na ne páči, že je to pohádka o inakosti.
0: V čem tá inakosť spočíva?
1: V tom, že ako ľudia sme rôzni a tým pádom ako k sebe aj tie postavy, ako k sebe pristupujeme, akým spôsobom sa na základe tej inakosti vieme odsudzovať alebo vieme k sebe nájsť cestu a v podstate, že jak je dôležitá tá inakosť v tej spoločnosti.
0: Sú to pohádky pro český trh?
1: Obidve.
0: Tak to jsme rádi. Plánujete do Vánoc stihnout? Má to být třeba vánoční pohádka?
1: Na ty další Vánoce. Na teraz nie, protože tu pohádku pre Českou televíziu my začneme vyrábať někdy v lednu. A ak všetko půjde dobre, tak by mala být vlastně připravená na ty další Vánoce. A to Hejkala, to by jsme chceli robiť na podzim budoucí rok. Ale treba to všetko připravit.
0: To vypadá, jako kdyby nikdy nebylo hotovo, že stále něco dokončíte a už něco je dalšího v běhu.
1: Ano, vždy to tak je. Albo málo by být.
0: Vy jste také točil seriál Chlap, kdy vlastně na Slovensku to byla druhá šance. Vy jste ale točil tu českou verzi. Čeká vás nějaké pokračování? Nerozebíhá se už natáčení další řady?
1: Ne. Ten projekt mal iba toto jednu sezonu. Toto už jsou rozhodnutia televízie, že či mal, alebo či naplnil očakávania, alebo nie. Takže do toho ja proste nevidím. Ale v podstate pripravujeme aj projekty pre ďalšie, či už pre komerčné stanice, alebo aj pre Českú televíziu. A sú to v podstate minisérie, ktoré obsahujú nejakých 6 epizód. Takže
0: krimi? Krimi?
1: Jeden projekt z toho je čisté krimi, áno.
0: Tak ať se vám práce daří a my diváci se budeme těšit na výsledek. Moc děkuju, že jste tady byl, režisér Peter Bebjak.
1: Děkujeme velmi pěkně za pozvání.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 21 hodina.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Sněmovna dnes schválila znovu zavedení elektronické evidence tržeb. Ministerstvo životního prostředí snížilo počet akceleračních oblastí na Vysočině a zítřejší počasí zpočátku ještě zvětšená oblačnost, doznívání deště, postupně až polojasno. Maxima zítra odpoledne kolem 29 stupňů, na jihu Moravy až 32. Zprávy s Otou Nehasilem, pěkný večer. Podnikatelé v České republice zřejmě od začátku příštího roku opět budou muset povinně evidovat své tržby. Znovu zavedení evidence dnes ve finálním třetím čtení totiž schválili poslanci. Podle vlády to přinese do státního rozpočtu zhruba 14 miliard korun. Opozice to ale rozporuje.
2: V obnovené EET už například nebude nutné tisknout papírové účtenky, říká ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO.
3: EET má narovnat podnikatelské prostředí. Má i určitý přínos do státního rozpočtu. Bude tam minimum údajů, které musí uvádět. Velice jsme překopali sankční systém.
2: Výjimku z povinnosti mít EET mají mít živnostníci s ročními tržbami do milionu korun. Zároveň norma přináší balík daňových úlev. Kvůli tomu podle Věry Kovářové z hnutí STAN nepřinese EET žádný výnos.
4: Ohání se tím, že to bude dobré pro hospodářský růst. Já jsem v tom zákoně nenašla nic, co by podporovalo hospodářský růst.
2: Návrh teď míří do Senátu. Ministryně financí očekává, že ho senátoři vrátí zpátky do sněmovny. Daniela Brichtová, Český rozhlas.
0: Počet akceleračních oblastí pro výstavbu větrných elektráren na Vysočině klesne ze 14 na 10. 4 zóny se navíc zmenší. Vyplývá to ze stanoviska Ministerstva životního prostředí. Většina dotčených obcí s vyřazením z akceleračních zón nemá problém.
5: Zrušení akceleračních oblastí neznamená, že v obcích nebudou moct větrníky vzniknout. Investoři budou muset pouze absolvovat nezkrácené povolovací řízení. Některé zóny, které ministerstvo nezrušilo, ale obce i nadále odmítají. Proti stavbě větrníků ve zrychleném řízení je například vedení Obrataně na Pelhřimovsku. Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
0: Po ničivém požáru z loňského června opět ožívá pila ve Velkých Karlovicích na Vsetínsku. Oheň tehdy zničil výrobní halu i většinu technologií. Dnes už na místě stojí nová budova a zaměstnanci se pozvolna vrací do práce. Podle vedení se podařilo obnovu zvládnout díky hlavně nasazení vlastních pracovníků. Potvrdil to ředitel pily Marian Koniar.
6: Specifikum naší firmy je, že máme vlastní kovovýrobu a po požáru někdy v zimě v podstatě celá firma začala pracovat na obnově, na výrobě strojů. Sport.
0: Před několika málo minutami začalo druhé semifinále mistrovství světa ve fotbale mezi Argentinou a Anglií. Vítěz tohoto souboje nastoupí v neděli ve finále proti Španělům. Počasí. Zítra čekáme oblačno až polojasno, ráno a dopoledne místy ještě zataženo, doznívající déšť a přehánky. Postupně se budou vyskytovat opět lokálně přehánky, ojediněle také bouřky, večer budou srážky ubývat. Maxima zítra mezi 25 a 30 stupni, na jihu Moravy až 32.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D5 Praha-Plzeň je u Berouna silný provoz. Podle všeho je to proto, že se mezi kilometry 18 a 14 pohybuje údržba, tolik doprava. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Začíná pořád Zlatá láska. Dobrý večer a příjemný poslech.
1: Zlatá láska.
7: Láska je odměnou, silou, která překoná strasti a nesnáze. Dokáže vám to příběh, který jsme pro vás vybrali.
8: Jí je 71 let, on je o 4 roky starší. Už jsou spolu více než 52 let.
7: Už v dětství se naučili vážit si pokoje, dostatku a hřejivého citu. Láska je svedla k sobě a vynahradila jim vše, co jako malí neměli.
8: Milují se a váží si jeden druhého. A přitom stačilo málo a nevzali se.
1: Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.

0: Zlatá láska je kronikou skutečných příběhů psaných životem. Je to pořad o lásce, která kvete v každém věku.
1: Dnes budou hlavními hrdiny Miluška a Karel Cilichovi, kteří se poznali na Teplicku v severních Čechách.
0: Prožili spolu už 50.

0: Děkuji pěkně.
1: A pro Karla mám něco sladkého, anebo se o to podělíte.
2: Děkuji moc krát.
0: Děkujeme moc krát, super. A vítáme vás u nás.
2: Vítám, můžu vám říkat Patriku?
1: Můžete.
2: Jo.
1: Já vám budu říkat Karle a vám Miluško.
0: Dobře, děkujeme.
2: Já děkuji.
0: Já mám trému jako blázen, to si neumíte představit.
1: Z čeho teď budete vyprávět o tom, co jste prožili?
0: Jo, prožili a prožíváme teď tuplovaný prožití teďko.
2: Prostě nádhera, jo.
3: Jejich láska se začala rodit v srpnu roku 1971. Karel se vrátil z dvouroční povinné vojenské služby a potkal svoji sestřenici, která ho pozvala domů na kávu.
4: Stejné pozvání dostala i mladá Miluška, která se s Karlovou sestřenicí kamarádila. Došlo k osudovému setkání.
5: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
2: A první pohled mi padla do oka, jo, že to byla prostě, jsem říkal, to je ta pravá, ta musí být moje. Byla nervózní taková, jo. Ale nějak jsme se prostě dali trošku do řeči a tak jsem ji pozval potom na rande, jak se říká, že jo. Chodili jsme na procházky hlavně, jo. Pořád se drželi za ručičku, aby mi neutekla. Byly to hezké chvilky, které jsme prostě prožívali a měli jsme se rádi. Chodili jsme spolu za ručičku.
1: První pusa, kdy přišla?
2: No, ta přišla, to bylo hned po týdnu asi, co jsme se poznali vlastně u té sestřenice.
0: No, bylo to takový nesmělý, protože říkám, tak známost byla krátká v podstatě, že jo. Tak člověk se trošičku zdráhal, protože já jsem těch vztahů moc neměla, měla před ním vlastně jeden vztah akorát. Takže to bylo takový prostě vzláštní, no, takže to byla taková letmá pusa víceméně, nebylo to takový otevřenější a takový to opravdu zamilování, no, zamilovaná pusa, no. Takže to chvilku trvalo, než jsem se do toho dostala.
2: No, bylo to hezký, ale já jsem říkal, musím to zkusit, zkusil, bylo to hezký.
1: Nějaká první pozornost, dárek nebo něco, co demonstrovalo to, že Karel vás usiluje, bylo něco takového?
0: No většinou to byla nějaká kytička, taková menší, jako jo. Jenomže to bylo na podzim, takže těch kytiček už moc nebylo, že jo. Ale jako vždycky nějaká pozornost malá to byla, teda to musím říct, ano, no.
2: Šli jsme i dokonce do divadla, mě byl tady zrovna leckář zpívat, tak jsme šli do toho divadla, říkám, pozvuji, uvidíme. A samozřejmě už jsem chytal ruku, jo, vedle sebe.
0: A tak muž vždycky po mně šmátrala rukama, já pryč, ruce pryč, prostě jako jo.
2: No, a bylo to. Bylo to, vlastně to bylo koncem září a v listopadu vlastně jsme se brali, 20. listopadu.
1: Vy jste to vzali takhle hopem, Miluško?
0: Ano, takhle hopem. Ale říkala jsem si, no mám nebo nemám, protože manžel mě pak požádal o ruku, že jo, no. A já jsem tak trošku váhala, protože jsem si říkala, neznám ho, že jo, když se známe krátce, z toho nemůže být nic dobrýho, jako jo. A teď kolegyně v práci do mě hučeli, ty jsi hloupá, proč se ho chceš vzít hnedka, jo. Neznáš ho, kdo ví, co to je záč, jako jo. A tak mě nasadili takového brouka do hlavy, že mě to prostě vrtalo furt hlavou, já jsem prostě nemyslela na nic jiného, než na to. No a manžel pak zanedlouho přinesl teda svatební oznámení, že jo. A když jsem to teda viděla, tak jsem se rozplakala a říkala jsem, nezlob se, já si tě nevezmu. Já tě nechci prostě.
1: Karle, jaké to bylo, když vám Miluška řekla, ne, nevezmu?
2: No, byl jsem z toho celý zdrcený. Prostě jsem nespal jsem, prostě říkám, to ne, to není možný, že mě nechce. Musím to nějak udělat, aby mě chtěla. Tak jsem se snažil prostě i přemlouvat, říkám, vem si mě, vem si mě. A
1: přemýšlel jste, proč odmítla na začátku Miluška?
2: To nevím. Prostě řekla ne, já se tě nevemu, já teď mě vyčištěný ty svatební oznámení, říkám, no tě hezky tady. Ale říkám, budu bojovat a vybojuji. Bude moje.
1: Bylo chlapovi třeba v takovém stavu i do breku?

0: No, řeknu vám, že bylo. Bylo. Já jsem docela i takový lítostivý, jo, že citlivý na tohleto. A docela mě to jako i mrzelo, když mi to řekla, jo, že jsem z toho i nespal, byl jsem prostě takový mimo. Řeknu, ale přežil jsem to a bylo to.
1: Přemýšlel jste i nějakou taktiku zahrnutý květinami, víc projevy lásky, někam jí zvát, anebo prostě nechat to uzrát chvíli?
0: No, já bych to zase říkal, že buď to bude, jak se říká tedy, ale jaký nějaký dary a tohle, na to člověk neměl tenkrát v té době, to byla doba, prostě my jsme byli, dá se říct, takový chudý rodině, já jsem z 10 dětí, jo, takže tam peněz nebylo na zbyt nikdy, co jsem si prostě neviděl mýma rukama, tak se neměli, jo. Takže nějaký dary, ale prostě se mi říká, že jí mám rád, že jí miluju a tohle to všechno, takže snad to pochopila a zůstalo to takhle.
1: Když se zamyslíte, Miluško, se to tak ve vás zlomilo, že jste sama pro sebe si řekla, ale jo, risknu to. Co bylo tím zlomem, nebo kdy to nastalo, jestli si i ten okamžik třeba pamatujete, kde to bylo, kdo vám k tomu pomohl, nebo jaké rozhodnutí?
2: No, tak mě k tomu taky nikdo nepomohl, ale prostě já jsem potom vlastně taky, jako byla z toho špatná, že jsem ho vlastně odmítla. A tak jsem si potom říkala, no tak zkusím, ale nebylo to hned. Určitě to nebylo druhý den, jako to vím, že prostě to chviličku trvalo. Nehledě na to, jak jsem říkala, že do mě hučeli kolegyně a všichni ostatní, tak jsem se říkala, hele, to je moje rozhodnutí konec konců, jo. Tak si zatím budu stát a jdu do toho. No, nehledě na to, že měsíc přede mnou se vlastně vdávala sestra, takže když jsme to pak jeli oznámit teda rodičům, ty bydleli ve Velvarech, tak tam byla sestra, její nyní, ten manžel nynější, že jo, ten do manžela taky hučel, jo, prostě co blázníš, co, jak to s ní myslíš a tohle to kde si, co si, takovýhle řeči, no, mamka z toho byla taky teda vykulená doslova, říkala, no, jestli chcete, tak prostě ta svatba bude, no, a byla.
1: Jaké to bylo v rodině mít takhle dvě svatby za sebou?
2: No, bylo to asi hrozný, protože mamka z toho byla nešťastná, protože se všechno vlastně investovalo do první svatby sestry, že jo? Takže na nás bohužel už toho tolik nezbylo. No, skoro nic, no. Svatbu jsme měli sice hezkou, to jako máme na ní hezký vzpomínky, ale nebylo to takový prostě, jako to bylo třeba u té sestry, že jo? No.
1: Jaký byl ten svatební den Milušky a Karla Cilichových, to se dozvíme za malou chvíli.
3: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.

0: za kapelu, abys měla klid, aby tvůj muž hodný byl a netrouf si tě
1: být. Až se v bílém půjdu vdát.
2: Já ti přeju zase dať bát, jo máš, co ti koupí kilo ryb a dvě dek na pláž.
1: Až se v bílém půjdu vdát.
3: Já ti přeju naposled, ať můžu klidně spát, aby tě měl doopravdy jednou provždy rád.
1: Až se v bílém půjdu.
4: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
5: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska.
6: Na začátku jejich vztahu byly ženské pochybnosti a mužské slzy. Možná za to mohl strach z neznáma, nebo opatrnost, kterou si oba nesli z dětství. Ale jak už víme, svatba nakonec byla.
5: Jakoby si vzali k srdci slova Johna Lennona. Láska je květina, kterou musíte nechat růst. Sezdali se v Teplicích 20. listopadu 1971.
4: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
7: Vzpomínám si ten den, jako že jsem šel ráno pro kytku, kterou jsem měl objednanou tady dole u Červeného kostela. A mrzlo ještě, už začalo mrznout trochu.
8: Miluško, jak začínal ten váš svatební den? Karel šel pro kytici, co vy? Vy jste se šlechtila?
9: Tak já jsem se šlechtila, ale protože jsem taky na šaty neměla, že jo. Takže jsem vlastně zdědila svatební šaty po sestře, která se teda vdávala v tom říjnu. Takže jsem měla vlastně její svatební šaty, takže taky nějaký velký zázrak to nebyl.
8: Byla jste před tím obřadem nervózní?
9: Hrozně. Hrozně. Klepala jsem se jak osika. Ruce se mě potily, prostě kytka se mi klepala v ruce, takže fakt ta nervozita teda byla, ale záhy to pak zmizelo v pohodě už jako jo. No.
8: Závoj byl?
9: No, byl, byl.
8: Šel dobře zvednout?
7: Šel dobře zvednout závoj, pusinka proběhla hezky, dlouze, bylo to nádhera.
8: Tak vy už jste to trochu trénovali předem, ne?
9: Ne, absolutně ne, to bylo jenom tak letmo vždycky, to nebylo zas až tak, no, to vzniklo až po té svatbě, potom úplně všechno a na té svatbě hlavně teda, no.
8: Co se dělo na svatbě?
9: No ty polibky, no, to byl jeden za druhým pak a to už potom byla vášeň, no, tak to už bylo úplně o něčem jiným.
8: Luška se usmívá až skoro červená úplně.
9: No, úplně se červená, co to, no. No dobrý, tak můžeme.
7: No hostinu jsme měli nahoře tady v Dubí, v nějaké restauraci, to byla taková restaurace, kde bylo teď, co, prostě to, museli jsme to udělat tam, kde to bylo takový nejlacinější, že jo, peníze nás by nebyly. Protože jsem si musel na ty svatbě dopučit, dá se říct, jo, když to nerad říkám, ale svatba proběhla, dá se klidu všechno, nikdo se tam nepopral, manželku mi unesli, ale já jsem ji vystopoval. Koho milujete, toho najdete všude.
8: Kdy skončilo to svatební veselí? Jak dlouho do noci jste juchali?
9: No, tenkrát v těch restauracích, co jsme měli, většinou se zavíralo v 10 hodin, maximálně v 11 teda. Takže jsme tam teda byli do konce toho všeho a pak jsme vlastně svatební noc měli u manželovo bratra nahoře tady na sídlišti na Šanově. No a tam proběhla i naše svatební noc.
8: Kdo o ní promluví?
7: Tak svatební noc byla vášnivá, dá se říct, jo? Proto říkám, musím to rychle využít všechno a takhle. Ale bylo to hezký. Proběhlo to v klidu, všechno, paráda. Jsem byl spokojený. Jo? A jináč pak to pokračovalo dál až do dneška. Máme rádi.
9: Jo, je to fakt, no, máme se rádi, co nám chybí, jsme spokojení, vidíte, jak jsme tady prostě, jak žijeme, Takže jako je to všechno v pohodě, ale je to všechno naše práce, našima rukama, jako jo. Nic jsme pomalu nedostali.
8: Byl to těžký začátek? Byli jste na to sami?
9: Každopádně to bylo těžký, no. Ale o tom bych nechtěla mluvit, já jsem to dětství fakt neměla lehký, to bylo prostě hrozně složitý.
8: Ale je to podhoubí toho možná, na čem jste pak stavili svůj vztah?
9: Tak to musím říct asi takhle. Můj biologický tatínek měl manželku, že jo, no. A oni byli takový jako víceméně jako statkáři. A moje biologická maminka prostě u nich sloužila. A tatínek prostě se zřejmě zamiloval do toho, co tam pracovala teda. No a z toho jsem vznikla já. Ale protože jeho žena prostě nemohla mít děti, tak jsem v podstatě vyrůstala u nich. A do 15 let prostě jsem jí brala jako matku. A do 15 let jsem o mojí biologické matce nevěděla. Až když jsem dostala občanský průkaz a v něm v podstatě bylo, že teda moje biologická matka je úplně někdo jiný. No, ale tak jsme to pak nějak dali dohromady, jo. Takže jsme se poznali pak jako blíže, no v podstatě vlastně už byla sestra na světě taky, protože my jsme o rok jenom, takže jsme se začali navštěvovat, já jsem tam pak jezdila a u té nebiologické maminky, prostě když tatínek zemřel, tak jsem měla doslova očistec. To si neumíte představit, jo. Já jsem zakončila základní školu, udělala jsem zkoušky na ekonomku, jenomže ona mě to prostě zatrhla, že do žádné ekonomky nepůjdu, že potřebují peníze a že musím jít pracovat. Já jsem byla jako tintítko hubená a musela jsem to mě dotáhla za ruku přes jejího známého do mlékárny Teplický tady. Tam jsem tahala ty těžký konve, měla cisterny. Když byla vejplata, už stála před branou toho té mlékárny, sebrala mi všechny peníze a dostávala jsem 3 koruny na svačinu v té době. 3 koruny. Takže to byla katastrofa. Já jsem neměla co na sebe. Ty ženský, co tam se mnou pracovali, tak mi po jejich dětech nosili oblíkání. Takže já na to mám hrozný vzpomínky. Já jsem z toho byla pak úplně nešťastná. Ale říkám, dokavať žil tatínek, tak to bylo všechno jakž takž v pohodě, protože on nedopustil, aby mě bylo ubližováno. On mě fakt miloval a já jsem milovala jeho. Ale jakmile zemřel, a to vidím jako dneska ještě, on měl těžký astma. Takže skončil v léčebně tady za Teplicema v Křemíži, v ústavu. Takže já jsem za ním jezdívala, vždycky jsem si doslova vyžebrala peníze na autobus, abych se za ním dostala. A když jsem tam přijela, už byl před smrtí, tak to slyším ty slova jako ještě dneska. Miluško, prosím tě, už za mnou nejezdi, to je můj konec. To si neumíte představit, jak mě to sebralo.

0: Takže já jsem prostě ten život prožila hrozně ošklivej, teda musím říct. A potom, až teda to mě bylo asi 17, si mě k sobě vzala biologická máma. Protože si mě snažila za ty roky všechno vynahradit, že jo? Takže to bylo všechno v pohodě. Jenomže ona mě potom nějak vypátrala, ta matka nebiologická, a napsala dopis a prosila mě, ať se vrátím zpátky, že se změní a že bude jiná. Já jsem strašně mírumilovný člověk, já nemám ráda nesváry, nemám ráda hádky, nic takového. Takže jsem nakonec teda zase vzala kufr a vrátila jsem se sem do Teplic. No. Nebylo to o nic lepší, v té době jsem pak poznala vlastně manžela, že jo, takže jsme bydleli u nich. Jenomže to nešlo, oni nám dělali různý naschvály, prostě tragédie, no hrůza, to. Manžel si požádal o bydlení, takže jsme dostali starý byt, tady byla kdysi taková stará zástavba 1-1. Když jsme tam přišli, to byla šupna na uhlí, to si neumíte představit, jak to vypadalo. Takže manžel to celý zrenovoval, jo, dal to dokupy, udělali jsme z toho krásný byt, suchý záchod jsme měli na dvoře, v létě, když bylo hezky, jsme se koupali v prádelně a jinak jsme se měli normálně klasika doma ve vaničce, jinak to nešlo. Ale mám na ty roky, bydleli jsme tam 5 let, vlastně jsme už pak měli prvního syna, že jo? 5 let jsme tam bydleli, já na to mám neuvěřitelně krásné vzpomínky. To byl prostě byt a bylo to naše, že jo, konečně, no.
1: Pro vás, Milošku, ale po té svatbě nakonec zjistit, že máte vedle sebe takového muže, který je ctižádostivý, ochotný pracovat, udělat pro vás první a poslední, vydobít vám nový domov, kde budete v klidu, budete mít tam své zázemí a navíc pojištěno tím, že ten jeho zájem byl tak velký, že o vás tolik stál, že se to vyplatí po jeho boku být. To musel být takový jako životní dárek a splacení všech těch negativ, které do té doby vás v životě potkaly, ne?
0: Ano, jak říkáte. Protože muž je strašně hodnej, šikovnej, teda udělá první, poslední prostě. Jak v práci, vánoční cukroví peče, vánočku peče. Když potřebuju, tak i uvaří prostě. Naprostá pohoda. Prostě to opravdu bylo splacení, protože jsem si říkala, já už si ani neumím představit někoho jinýho pak vedle sebe. Jo. Takže on opravdu udělal první, poslední, jako jo, pro nás. A vůbec celkově i dodnes pro naši celou rodinu.
1: Jak byste během prvních let svého soužití tu vaší lásku popsali? Jaké přívlastky byste jí dali, co tehdy pro ní bylo typické, důležité, co jí vystihovalo?
0: Jo. No co, že jsme se měli rádi, že jsme se milovali v podstatě, že jo? To bylo to byl ten největší dar, který nás mohl potkat, jako podle mě.
2: No, je to pravda, protože nic jiného si nedovedu představit bez ní. Každou chvilku jsme byli spolu, seděli jsme, povídali si všechno, tak jak to má být.
3: Ty spíš, ponorená do snu, čo blúdia sem a tam. Je noc a padá dážď, iba ja tu bdiem a rozmýšľam. Aj o tom, čo sme prežili, aj o tom, čo nás ešte čaká. Poznám tvoj ľahučký dých, poznám všetky tvoje mená, viem, aká si. Viem, čomu sa smeješ i čoho sa bojíš. Si taká, po akej som už dávno túžil. Múdra, nežná, prosto moja žena.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zlatá láska.
1: Miluše a Karel Cilichovi prožívají nádhernou lásku. Jsou spolu už více než půl století. Všechno ve svém životě si museli vybojovat sami.
2: O to víc si váží každé maličkosti. Pěkného dne a vztahu, který rozkvetl jak jarní louka.
1: Chtěli bychom je potěšit, udělat jim radost. Proto jsme Patrikovi přibalili na cestu k ním i velký automatický kávovar a moderní přenosné DAP rádio.
2: Do této chvíle nemají o ničem tušení. Patrik jim naše dárky vybalil v kuchyni a teď je k ním vezme.
3: Je, to si děláte srandu, ne?
4: Ne, je to kávovar.
3: Je to kávovar, to vidím, no to je bomba. Tak to je teda bomba.
5: To jste nás dostali,
3: ano, to je neuvěřitelný. Patrik, já vám musím dát pusu. Děkuju.
5: Já poblahu k tomu, díky.
4: Já vám
5: blahu
4: za ten život.
3: Jo, super, díky. Děkujeme moc. No to nemá chybu. Nádhera.
4: Je to i s kávou.
3: Já to vidím.
4: Zrnkovou.
3: Zrnkovou dokonce. Tak, teda, to.
5: Máme radost, velkou radost.
3: Velkou radost. Děkujeme Carmen Majerový i Kostkovi, Petrovi a vám taky. Moc, jo, moc. Hezký.
4: Pijete kafe.
3: Pijeme. Já jsem vám ho chtěla uvařit.
4: Teď můžem.
3: Tak, jo.
5: Tak dáme.
3: Dáte si kafe?
4: No musíme to vyzkoušet.
3: Jak?
4: Ale pozor, je tam ještě jeden. On je taky hodnotný, ale je trochu menší ten dárek.
5: Rádio.
4: Digitální.
5: Rádio.
3: To je snad zlej sen.
4: Nezlej, ne.
3: Ne, dobrý. Super sen.
5: Transistorové rádio. Teď.
4: Tohle je přenosné, nabijete ho a vydrží vám a můžete na zahrádce pouštět a poslouchat váš oblíbený Český rozhlas.
5: Jo, tam posloucháme určitě tam. To je pořád jenom tam sever.
3: To je bomba, já jsem v němém úžasu z toho, super.
4: Slyšíte to, Petře a Carmen, jakou mají radost, my máme i za vás.
3: Neuvěřitelnou radost, neuvěřitelnou.
5: Moc krát děkujeme.
2: My jsme nadšeni s vámi. Užívejte si s oběma přístroji pohodové chvíle.
1: Život Milušku a Karla Cilichovi nešetřil. Připravil jim jednu velkou zkoušku vztahu. Díky ní dnes vědí, že láska pomůže, hojí, léčí, navozuje mír a otevírá nové naděje.
2: Ale začněme časem po svatbě, kdy nastaly nádherné roky a na svět přišli potomci, které čekalo šťastnější dětství, než měl Karel s Miluškou.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: První syn se narodil teda, my jsme bydleli vlastně v tom malinkém bytě a první syn se narodil 17. prosince 72. A na Štědrý den jsem přišla domů z porodnice. Takže to byl takový dárek pro manžela, teda, jo, že byl naklizeno, na stromeček udělaný, všechno připraveno, prostě. Takže mě přivezla sanitka se řvoucím Radkem.
4: Dali jste si ho pod stromeček?
3: Dali jsme si ho pod stromeček, ano, dali.
5: Ale když jsem ho přivez domů, byl jsem šťastný, jo, že na ty, prostě jsem všechno obstaral, udělal v tom bytě. Postýlku jsem půjčil, protože na ní jsme neměli, že, tak jsem si ji půjčoval. No, ale přišla domů na Štědrý den přímo a byli jsme šťastní, že máme dárek.
4: Co se odehraje v srdci novopečeného táty, mámy, když přijde jejich první dítě domů?
5: Pro mě to byl zážitek, jako celoživotní zážitek, dá se říct, jo, ten náš kluk. Bylo to hezký.
4: Viděl jste se v něm?
5: Jo, viděl jsem se v něm.
4: Miluško, co pro vás jako mámu? Co to bylo najednou mít svoje dítě?
3: Tak já jsem byla šťastná jak blecha, i když ten porod trval hrozně dlouho teda, ale pak když se narodil, tak jsem byla prostě šťastná jak blecha. No, tak byl to první, že je prvorozený synáček, takže to byl takový hezký dárek, no, pro nás. No.
4: Byl plánovaný?
3: Byl. A vyšlo to hned.
5: Až po svatbě.
3: Samozřejmě, no. pak jsem teda otěhotněla znovu a narodil se nám druhý syn Martin. Jenomže bohužel tohle se nám nepovedlo, nebo našemu Martinkovi ne. Narodil se a od samého narození měl hrozný zdravotní problémy. Neustále už jako miminko, už snad hned po porodu byl, strávil v nemocnici. A to bylo snad každý měsíc ve špitálu v nemocnici. A po každý jiný chorobopis prostě. Takže jsem si tenkrát řekla, že už musím něco udělat jinýho, tak jsem si nechala ofotit ty chorobopisy a poslala jsem to do Prahy, do Thomayerovy nemocnice. Tam nám odepsali, že teda máme Milio, našeho chlapečka, přivést. A tam teda zjistili, že má nevyvinutý ledviny a v celém tělíčku, že má zúžený a rozšířený cévy. Takže podstoupil takovou menší operaci, nějakou jako operativní zákrok. Vypadalo to, že to bude dobrý, dostal teda spoustu léků, takže jsme dávali léky, když teda přišli domů, že jsme ho přivezli. Jenomže jednoho krásného večera mi tady v pokojičku plakal, že ho bolí strašně hlava. Začal nám padat domdlob, tak jsme volali záchranku. Druhý den jsme měli jet do Ústí na kontrolu, takže nás okamžitě převezli teda tam. Tam ho nasadili na přístroje, že jo. Když jsme tam pak druhý den volali, tak řekli, že je to beznadějný, že prostě odešel, že už dejchá jenom přístroje a že ho budou muset odpojit. Takže to bylo pro nás neuvěřitelný. No to bylo hrozný, to si nikdo neumí představit. Takže mu byly vlastně necelý 4 roky, když nám teda zemřel.

0: jako oni říkali, buď to se rozhodněte, že ho máme odpojit, anebo nechat ještě na těch přístrojích. Ale pak jsme se dohodli s Miluškou, že necháme odpojit. Ale to bylo... To byla rána pro nás prostě, jo. Museli jsme dále, protože nechtěli jsme, aby trpěl pořád, jo. Tak jsme nechali odpojit a bylo to v pořádku potom, už jsme říkali, necháme to, uvidíme. Ale dobrý.
1: Byli jste tam s ním?
2: Byli jsme tam s ním, když ho odpojovali. To prostě, to je nepopsatelný, no. Nepopsatelný, ale v podstatě byl mrtvý, že jo, jenom ty přístroje prostě fungovaly, jenom nic nefungovalo. No, takže v podstatě on dostal jako mozkovou příhodu, jako u dospělého člověka přišla mozková příhoda, krvácení do mozku, no. A tím to prostě vzniklo, no.
1: Máte v paměti, kdy jste spolu tak jako mluvili naposledy, co jste si stačili ještě třeba říct, jako máma se synem nebo tak?
2: No, to byla ta noc vlastně, kdy se to začalo projevovat, že jo. Takže jsem ho držela v náručí a tak jsme si povídali, Martinku, to bude dobrý, to půjdeme za panem doktorem a bude to všecko v pořádku. On kejval jenom hlavou, on začínal být v té agonii, to prostě takový. Takže to byly tyhle ty moje slova. Já jsem ho držela v náručí a v podstatě mi umíral v náručí. Vlastně nepředstavitelný. Kdo to neprožije, tak jako fakt neví, o čem. No.

0: jak se říká, život jde dál. Jo? Museli jsme to překonat všechny, tyhle ty strasti. A prostě to šlo.
1: Muselo to jít.
2: Co vám dávalo v tu chvíli tu největší sílu? Co vám nejvíc pomohlo?
1: Nejvíc nám pomohlo, protože tady byl starší syn, že jo? A ten byl předškolák. Takže jsme prostě, museli jsme to nějak překousnout a přejít to prostě, dostat z toho kluka, prostě mu to vysvětlit, že jo. No, tak byl taky, říkám, byl z toho taky teda špatný, no, Radek, no. A protože jsme teda nechtěli zůstat, takže nějakou chvilku to trvalo, takže jsme nechtěli zůstat jenom u toho syna, že jo, prvního. Takže jsme se s mužem rozhodli, že to zkusíme teda ještě na potřetí. No, vyšlo nám to teda, ale celý to těhotenství jsem žila ve stresu, ve strachu, aby jsme nezažili to, co jsme zažili předtím. Naštěstí to teda vyšlo, narodil se nám Tomášek, takže to byla velká úleva, že byl zdravej. Stal se z něho samozřejmě mazánek a ještě do dneška je to mazánek, jo, protože člověk to viděl furt takový, aby se něco nepřihodilo, aby byl v pořádku, že jo, tohle to. Dneska je mu 40, ne, že bych ho řadila na první místo, ale pořád je to prostě takový vysněný dítě, se dá říct.
2: Vymodlený.
1: Vymodlený, doslova.
0: Přežili jsme to, šli jsme dál a jsme spolu.
2: Říká se, že čas pomůže, stiší, uzavře rány, nezapomene na ně člověk, ale tak nějak vyléčí. Kolik času bylo potřeba?
1: No, potřeba času bylo hrozně moc, protože a ještě do dneska. Kor na Vánoce, když jsme prostě tady pohromadě s mužem teda, sedneme si ke stolu, tak mě tečou slzy. Mě tečou slzy prostě. Takže to prostě okamžitě se mi všechno promítne v hlavě a člověk nezapomene, to nejde zapomenout. A já ty Vánoce prostě odbrečím, odpláču.
3: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Miluše a Karel Cilichovi si svou lásku opečovávají už více než 52 let.
2: Zajímá nás, jak si pamatují některé společné chvíle. Jestli dokáží odhadnout reakce toho druhého dopředu. Jak se znají?
1: Zkusíme to zjistit malým manželským testem. Patrik rozehnal, jim položil stejné otázky, každému stranou, aby se neslyšeli. Jak to dopadlo, uslyší oni stejně jako vy až teď.
3: Karle, co jste se oba naučili v manželství? Co by bylo to, co vám manželství dalo?
4: Dalo nám takovou soudržnost k sobě.
5: No štěstí, zdraví, dlouhá léta. No tu lásku ne, naší.
3: Když máte špatný den, co vám pomůže?
4: Když mám špatný den, jdu na zahrádku.
3: Když má váš muž den pod psa, jak se říká, čím to léčí?
5: Čím to léčí? Pivem, že si dá pivo.
3: Pozoroval jste ji někdy, jak spí?
4: Jo, to pozoruju. To pozoruju, protože to jí chrápe, to někdy občas a dělám pořád jenom.
3: Co myslíte? Pozoruje vás někdy, když spíte?
5: Určitě. Protože někdy i zachrápnu, teda. Takže no určitě.
3: Ptáte se ho ráno, zase jsi se díval?
5: Jo, zase si mě sledoval, viď? Zase si mě budil.
3: Vaše paní je skvělá kuchařka, přesto je nějaké jídlo, které se jí nedaří, nebo ho nerada dělá?
4: Nerada dělávala koprovku. A najednou jí...
3: Které jídlo nerada děláte?
5: Sladký knedlíky.
3: Proč?
5: Protože já je nejím, já je nesnáším a muž to má rád.
3: Je to jediná věc, kterou má rád?
5: No, to jich je víc, koprovou omáčku například.
3: A přeci jen nejedla byste to kvůli němu?
5: No koprovku ano, tu jsem se naučila. A to mě tak zachutnala, že ji můžu i studenou teď.
3: Ulejvá se někdy peníze?
5: Ne, nikdy.
3: Takže kasu držíte vy?
5: Kasa je tady pod mým palcem.
3: Kdo doma drží kasu?
4: Manželka. Miruška drží kasu.
3: Ulejváte si stranou někde?
4: Ne, neulejvám. Nemám proč.
3: Kdo je lepší tanečník?
4: No, já bych řežal.
5: Tančí dobře. No, dobře mu jde tanec.
3: Kdy se nejvíc Miluška vsteká?
4: Když něco nejde.
5: Učil se nejvíc cikám, když mám jít žehlit.
3: Co je na Milušce nejvíc sexy?
4: To je dobrá otázka, sexy. Já myslím, že všechno. Všechno je sexy na ní.
3: Kterou část vašeho těla si myslíte, že opěvoval?
5: Ježíš Maria. No asi celé tělo, ne. Nejenom jednu věc.
3: Tak něco třeba na vás je nejvíc sexy.
5: No tak to asi byly prsa. No.
3: Karle, jak Miluška líbá?
4: Tak klasicky, že jo? Jako každá možná, nevím. Je dobrá. Líbá dobře, tak je to.
3: Jak si myslíte, že Karel řekl, že líbáte?
5: Já? No asi dobře, ne. Přece by neřekl, že líbám špatně.
3: Když projevujete něžnosti, jak to vypadá?
5: Tak se obejmeme, prostě dáme si pusinku, no.
4: Začně mě hladit třeba, nebo pojď ke mně. Ty mi nedáš ani pusu. Už natahuje a dávat pusu v pusin. Aby, ty voníš. Takže takhle, jinak jako normálně, no. Obejme mě třeba.
1: Mladí si myslí, že láska je milostný žár, touha. Ti starší už vědí, že k lásce patří i další věci. Učme se od těch, kteří získali věkem přehled, moudrost a životní nadhled.
2: Ptejme se zlatých manželů Miluše a Karla Cilichových, jaký je návod na šťastný život? kde hledat duševní klid a jak poznat lásku.
5: Já si myslím, že jsme furt stejný, jako jo. Ale běží to, je to pravda, že říkám vždycky, hned je pondělí, hned je už zase víkend. Prostě ten týden uteče jako voda, vždycky říkám, a zase jsme o něco starší. No.
3: A jak ta láska po těch 52 letech vypadá? Jak ji jeden druhému projevuje? Řekněte to nám těm mladším, ať víme, co nás hezkého čeká.
5: No, musíte se mít hodně rádi, jako se máme my rádi s tátou. No, a to je ta láska to prostě. Láska. No.
4: Veliká láska.
5: Veliká láska. Tak tady projdeme, tak se poplácáme, nebo no. Se obejmeme, že jo, i po těch letech, viď?
4: Vlastně, no. Řeknu, maminko, co budeme jo. Dneska papat.
5: Jo, a já, tatínku, nechtěl by si už stávat.
4: Jo, občas člověk něco přinese, nějakou kytičku, jo. Přes zimu, přes leto má na zahrádce, ať si ji vytrhne, že jo.
3: Je pozorný jako manžel?
5: Jo, každopádně. To musím říct, že ano.
3: A je pečující jako manželka?
4: Hodně, hodně. Hodně pečuje o mě všechno. I když to tolik nevyžaduju. Ale mám to rád.
3: Bála jste se někdy o Karla?
5: Jo, několikrát. Několikrát, protože muž vlastně podstoupil operaci. No, má problémy trochu se srdíčkem, takže to teda taky byl strach. Takže každopádně...
3: Vy jste se někdy strachoval o Milušku?
4: Určitě, určitě. Někdy člověka napadne, jo, říkám, jako když jsem byl na ty montáži a řekla, co bude dělat, nebo něco, že bude čistit okna, a říká, prosím tě, nelez tam. To nejde. Nevíš, co se ti může hodit, jo, přihodit. No tak to jsem měl někdy strach. Člověk může mít strach, i když jdeš přes ulici, že jo. Člověk neví, kdo do vás prinkne.
3: Pro tu spokojenost, krásu a štěstí každého dne v tomhle věku, co je pro vás důležité?
5: No pro nás je důležité v našem věku už hlavně zdraví. A ten kontakt, že se chytneme za ruce, jo. Jdeme na procházku, že když se takhle tady projdu a po kuchyni, teďka jde kolem mě, takhle mě hezky poplácá vždycky, tak co mamko, co děláš? Jo, takže takhle prostě to vypadá. No.
3: A jak byste tu svou lásku, kterou teď máte, jak byste ji popsali?
5: Jak bychom ji popsali, jak bychom ji popsali. No, jsme šťastní, že máme jeden druhýho, že si žijeme ten náš život tak, jak jsme si ho zařídili. No, a jinak tak ty běžné záležitosti, které tady spolu trávíme, no.
4: Máme se rádi a budeme rádi dále spolu trvat ve spolek, jo?
5: Přeju si hlavně, aby jsme nějaký ještě pár let vydrželi. A takhle, jak jsme.
4: Hodně let.
5: A hodně let.
4: Třeba. No. Hodně let, aby jsme vydrželi.
3: Kdyby, a třeba existuje, život po životě, znovu se člověk narodil. Myslíte si, že se znovu potkáte, že byste se zase vzali?
5: Já si myslím, že se potkáme i v tom druhém životě, tam nahoře někde. Že asi jeden bez druhého už nemůžeme být, takže se potkáme určitě i někde tam nahoře.
4: Já řeknu jenom to, že jdeme do toho, protože znovu a další roky. Tak.
5: V tom druhém životě, no.
4: Prostě žiju s ní, mám ji rád, miluji ji a tím to pro mě vadne. Nikoho jiného nechci. Jo? Jsem spokojený, že se to líbí život s mojí Miluškou.
3: Pořád ji milujete?
4: Pořád ji miluju, hodně ji miluju. Bez ní bych nebyl tady.
3: Pořád ho milujete?
5: Určitě, každopádně, na 100%. Děkuji mu za to, že vůbec jsme spolu teda, že jsme spolu vydrželi takovejch let teda. Jo, a že se máme stále rádi prostě. A že je ke mně vždycky a byl a je vždycky moc strašně hodný a milej. Za to mu děkuju.
3: Za co byste jí chtěl za těch 52 let ve vašem případě poděkovat?
4: No, chtěl bych jí poděkovat za celý život, že se o mě dobře starala všechno prostě a že jsme spolu vydrželi těch 52 let. A mě to strašně těší na srdci, jo, že prostě jí miluju. Mě jí prostě nikdo už neveme, tam jí zůstane pro mě jenom. A jí mám rád.

0: Miluška a Karel Cilichovi už vědí, že láska má čarovnou až pohádkovou moc. Na začátku Karel vysvobodil Milušku z těžkostí. Otevřel jí náruč a nabídl celý život. My už víme, že to byl od něj rytířský čin a pro ni královská odměna. Když milujete, není čeho se bát.
1: Jak někdo moudrý kdysi řekl, nenajdete lásku. Láska najde vás. Má to něco společného s osudem a tím, co je napsáno ve hvězdách.
0: Mějte na paměti, že vy sami, stejně jako kdokoliv v celém vesmíru, si zasloužíte lásku a náklonnost. Vděčně je přijímejte, radujte se a žijte.
1: Život patří lásce. To už dobře ví Carmen Majerová.
0: A Petr Kostka.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu vám představí manželé Lazarovic barokní skvost zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas zprávy.
2: České zásobníky plynu jsou v těchto dnech méně naplněné než loni. Ostravská fakultní nemocnice právě dnes otevřela nové centrum preventivní medicíny a počasí zítra zpočátku ještě zvětšená oblačnost, doznívání srážek, postupně polojasno. Maxima kolem 29 stupňů, na jižní Moravě až kolem 32. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. V českých zásobnících je teď zhruba 1,5 miliardy metrů krychlových zemního plynu. Je to asi o třetinu méně než loni. Ukázala to data Ministerstva průmyslu a obchodu. Kapacita zásobníků je teď naplněná zhruba ze 47%.
3: Obchodníci letos plní zásobníky pomaleji mimo jiné proto, že ceny plynu jsou kvůli konfliktu na Blízkém východě vyšší, než bývá v létě obvyklé, říká vrchní ředitel sekce energetiky rezortu průmyslu René Neděla.
4: Takže samotné uskladnění nepřináší takový obchodní zisk jako v některých předchozích letech.
3: Plynu ale bude v zásobnících dál přibývat. Potvrzuje to Denisa Řezničková, ředitelka obchodu a dispečinku státní společnosti Gas Storage CZ, která vlastní 6 zásobníků.
5: Kapacita našich zásobníků pro nadcházející zimní sezónu je v současnosti rezervována přibližně na 84%.
3: Plynu bude v Česku podle rezortu průmyslu na topnou sezónu dostatek. Podle asociace nezávislých dodavatelů energií, ale bude pro zákazníky zhruba o 5 až 15% dražší než loni. Vít Andrle, Český rozhlas.
2: Ostravská fakultní nemocnice dnes otevřela nové centrum preventivní medicíny. Lékaři se tam budou starat o lidi, kteří chtějí předcházet vzniku kardiovaskulárních, onkologických a dalších nemocí. Zájemci se mohou přihlásit také do programu zdravého životního stylu a dlouhověkosti, říká vedoucí centra Filip Ječmínek.
6: Vítáme i plně zdravé pacienty, kteří mají zájem o prevenci ještě dřív, než nemoci vůbec nastanou. A dalším skrytým bonusem je možnost vyhnout se i medikamentozní léčbě, to znamená lékům proti těm nejčastějším civilizačním onemocněním, jako je vysoký krevní tlak, vysoký cholesterol, cukrovka.
2: Společnost AŽD začala na Jičínsku testovat první českou vlakotramvaj. Vozidlo by mělo být schopné jezdit na regionálních tratích i do center velkých měst.
7: Původně se jednalo o starou brněnskou tramvaj, kterou technici podle náměstka pro výzkum společnosti AŽD Antonína Diviše přestavili.
8: Primární změna je v bateriovém boxu, to znamená nahrazujeme napájení stračního vedení bateriovým boxem.
7: Společnost dostala povolení, aby mohla vlakotramvaj testovat na zkušební dráze, popisuje generální ředitel firmy Zdeněk Hrdle.
9: Já bych samozřejmě byl hrozně rád, kdyby příští sezonu turistickou už tady mohla jezdit cestujícími, ale to záleží opravdu, jak ty testy budou.
7: České zákony zatím provoz vlakotramvají neumožňují. Josef Beneda, Český rozhlas. Sport.
2: Fotbalové mistrovství světa má právě teď na programu druhé semifinále. V utkání Anglie-Argentina je odehrán první poločas, stav je zatím nerozhodný 0-0. Vítěz tohoto souboje se v neděli střetne ve finále se Španělskem.
0: Počasí.
2: Večera v noci čekáme zpočátku oblačno až polojasno, přechodně i skoro jasno a jen výjimečně se vyskytnou přehánky nebo bouřky. Postupně od jihozápadu až zataženo místy déšť, přehánky, ojedinělé bouřky, a to zejména v jižní části republiky. Nejnižší teploty mezi 19 a 13 stupni. Zítra přes den oblačno až polojasno, ráno a dopoledne ještě zataženo, doznívající déšť nebo přehánky. Postupně se vyskytnou opět lokálně přehánky, ojedinělé bouřky a večer budou srážky ubývat. Maxima zítra vysoká 25 až 30 stupňů, na jižní Moravě až kolem 32. Povane slabý, proměnlivý vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Zdržení čekejte na dálnici D11 nedaleko Prahy. U exitu 8 je nové omezení na Prahu i Hradec Králové. Je zavřený levý pruh, úseky jsou dlouhé zhruba 300 metrů, kolony se zatím netvoří, projíždějte ale velmi opatrně. Tolik informace z dopravy, přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Začíná pořad Divadlo pro vaše uši. Dobrý večer a příjemný poslech.
0: Divadlo pro vaše uši.
10: Dobrý večer, dámy a pánové. Uznávám, to oblečení, které jsem si vybral pro dnešní divadlo, není příliš společenské, ale za to viditelně praktické, protože nás čeká kavárna, ale nad řekou, takže chajda nebo stan, ohniště, modřínovej les a taky čaj s trochou jehličí.

0: Kavárna nad řekou vznikla v rozhlase někdy v 60. letech a byla to další příležitost, jak posluchačům nabídnout povídky třeba o víkendu k poslechu na chalupě nebo na chatě, protože tenkrát ještě s jediným televizním programem byl rozhlas asi tím nejvěrnějším společníkem při společných setkáních s kamarády. Takže ještě jednou, dobrý večer.
1: Dobrý večer. Promiňte, přátelé, že jsem oblečen jen v teplákách. V kavárně nad řekou je to obvyklý ranní společenský úbor. Leč jdu-li vás pozvat na večerní posezení u táborového ohně, snad přece jen bych měl... Promiňte tedy ještě jednou. Posaďte se, prosím. Dovoluji si zvláště upozornit, že v kavárně nad řekou je nový typ křesel s vůní mateří doušky. Upozorňuji dále, že jedině v kavárně nad řekou je krb bez jediné cihly. Jedině v kavárně nad řekou na stropě padají hvězdy a podává se lesní káva s jehličím. Jedině v kavárně nad řekou se cigareta oklepává pouze na koberec.

0: během. Povíte nám něco?
1: Jsem motorista. A tak jako všechny motoristy, i mne pronásleduje v létě nepokoj a honí mě z místa na místo, z vesnice do vesnice, z města do města. Mám už svou techniku. Přijedu do města, zaparkuju auto, dojednám nocleh, prohlédnu muzeum, navštívím domy, kde přenocoval Jan Lucemburský nebo Karel IV., abych získal vzdělání, vyslechnu historii o paně zazděné do základů budovy, u cedule malé popovičky 3 kilometry vyfotografuju manželku, abych mohl dokumentovat, že jsem tu byl, a zapíchnout doma do mapy nalepené na hobře další špendlík s červenou hlavičkou. Nakonec navštívím místní hladomornu, aby mi v místní restauraci chutnala večeře. Jinak jsem člověk po většině klidný. Pokuty za nepřiměřenou rychlost platím bez odmlouvání, alkohol nerad, stopaře nevozím a sekretářku jsem si už dávno vzal. Motorismus má však pro mne četná překvapení. Jako tuhle. Přijedu do města, rozhlédnu se, chci zaparkovat. Místo v hotelu jsem měl zamluvené a mohl jsem tedy stihnout ještě jednu hladomornu a dva kostely s gotickou řezbou. Vhodný parkovací prostor jsem našel brzy. Zdobila jej však zánovní cedule s nápisem Hlídané parkoviště od 8 do 18 hodin. Platit poplatek za hlídání do 18 hodin a pak nechat automobil bez dozoru jsem považoval, promiňte, za nesmysl. Rozděl jsem se tedy do dalších ulic. Pochodil jsem však stejně. Buď v nich byl zákaz stání, nebo parkoviště hlídané stejně jako předešlé. Ani s občanů mi nikdo neporadil, až jakýsi stařík v roztřepené čepici mi řekl, abych si zajel do Kovářské uličky, kde prý za A není hlídané parkoviště a za B ani zákaz parkování. Zajel jsem tedy do Kovářské uličky a zaparkoval. Pak mi to nedalo a zašel jsem na místní úřad. Co je to za pořádek, řekl jsem referentovi, když pořádný automobilista může ve vašem městě parkovat jen v Kovářské uličce. Referent mě vyslechl, udělal si několik nečitelných poznámek plnicím perem značky Pionýr, potřásl mi rukou a ujistil mne, že není byrokrat. A nebyl. Druhý den se v Kovářské uličce objevil nápis Hlídané parkoviště od 8 do 18 hodin. A ani stařík v roztřepené čepici už by mi nemohl poradit. Je totiž v Kovářské uličce hlídačem.

0: dir.
1: Toužil jsem po paroží, tedy jelením samozřejmě. Když se

0: blížilo září, nebylo se mnou v kanceláři už vůbec k vydržení. Po kradmu, už posté, hltal jsem knihu Karpatský jelen a jeho rod. Plížil jsem se a přiskakoval po chodbách a na jedné poradě o komplexním rozboru jsem se tak hluboce zasnil, že jsem úplně bezděčně zatroubil jak statný dvanácterák. Soudruh vedoucí to považoval za osobní urážku, ale vysvětlujte mu duševní polohy myslivecké vášně. A pak to přišlo. Byl den svatého Václava, k večeru jsem dorazil k určené hájovně. Zabouchal jsem na vrata, nechal se očuchat strakatým ohařem a pěl chválu nad buchtami paní lesní. A netrpělivě jsem očekával hajného. Říkal, že jde jelena obeznat, aby byl úplně jistý, a že si máte chvilku odpočinout a posilnit se, ale nějak nejde, pravila paní hajná a nakropila si prádlo. Když začala žehlit, venku už se stmívalo. A to on to dneska bere, jak se patří, říkala. A když zahlídla, že tluču špačky, dodala. Tak už jsem vám odeslala, musíte se na to slavné ráno vyspat. Ještě za tmy vás zbudíme. Spal jsem neklidně. Ve snu jsem pronásledoval silného, korunovaného šestnácteráka a když už jsem ho měl nadostřel, zjistím, že nemám kulovnici. Spotil jsem se. A to už hajný stál ve dveřích.
1: Tak, mladej, jde se na to. Pomalu se rozednívá a jeleni troubě jak na pouti.
0: Byla ještě tma a chladno. Hajný byl zachumlaný do vlněné šály a pára mu šla od úst, když říkal.
1: Musíme jít zvolna. Jen žádný zbrklosti a držte se za mnou. Slyšíte, jak na kopcích troubějí? Pánečku, tam jich je.
0: Zaposlouchal jsem se do nejkrásnějšího koncertu, jaký vůbec v přírodě je. V kopcích to hučelo a odráželo se v hlubokých údolích. Sotva zmlkl jeden, ozvali se z druhé strany zuřivě jeden, dva, tři na jednou. Rozbušilo se mi srdce obrovským dobrodružstvím.
1: Tak jdem. A hezky šoulat. Žádný běžecký závody, připomínal hajný a rozkolíbal se přede mnou.
0: Sestupovali jsme do doliny. Trochu jsem zneklidnil. Nad námi troubí jeleni a my se od nich vzdalujeme. Tiše jsem zašeptal, nepůjdeme za nimi?
1: Co? Zahučel hajný. Do kopce?
0: Zastavil se a prohlížel si mě podezřívavě.
1: Člověče, mě už slábne dech a nohy sotva vláčím. Až vám bude tolik jako mě, tak se do těch kopců taky moc nepoženete. Já mám mladíku v obou nohách revma jako hrom a v ramenou, ha, to byste bolestí kňučel jako kočka v železech. Jdem, tady se to hezky šlape.
0: Pokrčil jsem rameny, ohlížel jsem se k vrchům, které rudly vycházejícím sluncem. Jelení troubení zesílilo až do rozvášněné zuřivosti. Hajný se zastavil.
1: Víte, co ty moje starý kolena už zmohly? A rozedma plic, milý pane, ty vršky tady už mi dali do těla.
0: Hlučně si vyčistil nos a křičel.
1: Já bych vám přál těch 30 roků, co jsem tady na hájovně. Kolena mám skřivený jak stará borovice a prsty tuhý jak houžvé.
0: Nešťastně jsem se rozhlížel po dolině. Polekaný kos vyletěl vysoko na smrk a zoufale vřískal na poplach.
1: A už dostávám závratě,
0: hulákal hajný.
1: To jdu jako nic. Najednou se to se mnou zamotá, jako když na mě duchnu hodí. V očích se mi zatmí, ještě že mám tuhle sukovici. Tak jdem.
0: Zkousal jsem rty a ostražitě se rozhlížel. A hajný si toho všiml.
1: A tady nic není. Zbytečně se namáháte. Tohle je dolina, kde ani pes neštěkne.
0: Zastavil se a nacpal si fajfku.
1: Jo, když tu ještě byla mlazina, tak to se táhla zvěř k potoku. Ale v tomhle stojáku, co by teď tady dělala?
0: Opatrně jsem podotkl, že snad nahoře, v kopcích, mával rukou.
1: Jo, tam je zvěře, radost pohledět. To když chce člověk kácet dříví, aby rozháněl nejdřív jeleny. To jo, ale les tam nahoru, na to bych musel mít nohy.
0: Obezřetně jsem ucedil, že jsem myslel, jako, že jsem přijel jaksi, že prostě jsem tady na jelena. Zabafal zamyšleně z dýmky.
1: No jo, nahoře jsou. Ale víte, já mám žíly v lejtkách ohromný jak palce. To je všechno strhaný z těch vrchů.
0: Tak už jsem mlčel. Došli jsme k posedu. Podíval se po žebříku vzhůru a zavelel.
1: Tak, nahoru. Tady si střelíte. Povylezte a táhněte mě. Jo, to víte, bývaly doby, kdy jsem vyběhl po žebříku jak křepelka, ale v poslední době mám něco se žaludkem nebo co.
0: Vlekl jsem ho od příčky k příčce. Vzdychal a naříkal nad tou strašnou výškou. Konečně jsme dosedli na sedátko. Připravil jsem si kulovnici a rozhlédl se po pasece. Hajný se zachroumil do kabátu, přitáhl šálu kolem krku a vyklepal fajfku.
1: Trošku si zdřimnu. Musíte pozorovat sám. Já se dolů podívat nesmím, zatočila by se mi hlava.
0: Byl jsem rozechvěn očekáváním a šeptal jsem, a jakého mám střelit? Podíval se na mě a škublo mu to v koucích.
1: Sem jelen nepřijde, ručím vám za to. V posledních 20 letech tu nebyl.
2: Ale dávejte pozor, někdy sem zajde taková stará laň, tak tu střelte, víte, moje hrozně ráda játra.
3: A dívejte se taky k pravý stěně modřínu. Tady se ráda toulává sousedovic kočka, ty to nedarujte, je to mrcha zlodějská.
0: V tom okamžiku usnul. V kopcích troubili jeleni a slunce vyšlo jako krvavá koule. V údolí se rozprostřela stříbrná mlha. Bylo nádherné, svěží ráno. Hajný pochrupoval a lesnická čapka mu pravidelně nadskakovala. Svatý Huberte, za hory, za doly, mé zlaté parohy, kde se pasou. Nestřelil jsem toho dne ani sousedovic kočku mrchu zlodějskou. Na zítří ráno jsme vytáhli znovu. Hajný běžel se mnou do kopců rychleji než křepelka. A když jsem složil svůj první kus nepravidelného desateráka, poblahopřál mi a s úsměvem podal zálomek. Posunul čepici do čela, přihmouřil jedno oko a povídá.
1: Nezlobíte se na mě za ten včerejšek? Víte, na Václava radši nikdy na jeleny nejezděte. Já jsem totiž taky Václav, no a ten večer před svátkem jsme přece museli v hospodě trošku obeznávat, ne?

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Kavárna nad řekou, kde se vyprávějí příběhy ze života, je sice pravda jenom rozhlasovým archivním pořadem, ale myslím, že dodnes v ní zůstala taková jakási zvláštní atmosféra pospolitosti, jako bychom se skutečně potkali nablízko a na dotek ruky. A co na tom, že autoři povídek v naší kavárně nejsou proslavenými spisovateli? Skoro se mi zdá, že se spíš sešli v jedné rozhlasové redakci a jakoby si tam aspoň na chvíli ten symbolický oheň kamarádství taky zapálili. A vůbec neměli bychom přiložit? Co říkáte?
2: Oheň už hoří, nebe rozsvicuje lampičky a kavárna nad řekou už otvírá. Pojď, každý host je stejně vítán, přisedni. Z kotlíků už voní čaj s jehličím a popelem. Chvíli se bude mluvit o počasí, chvíli o cestách prašných, ale pak se určitě najde někdo, kdo řekne, pojďte si něco povídat. A všichni sáhnou někam do vzpomínek. Někdo si odkašle a s trochou trémy začne.
3: Kolikrát jsem slyšel, že cesta k nepravostem je velice snadná. Poslyšte, to není vůbec pravda. Nebo alespoň ne vždycky. Když jsem se dopustil své první velké nepravosti, nebyl jsem sveden ani příležitostí, ani špatnými kamarády, ba ani nedobrým charakterem, i když tedy připouštím, že panenská úbyl mého charakteru je místy rzivá. Když jsem začal dobývat svůj kousek místa na slunci, přistěhoval jsem se do podnájmu k penzionovanému lesnímu řediteli do malé spořilovské vilky. Zanedlouho po mně se přistěhoval můj kolega, reportér Vaněk. Pan ředitel ve výslužbě byl vdovec, bydlel ve vilce sám, než jsme přišli my. Měl neobyčejné pochopení pro mladé duše a tak jsme zanedlouho všichni tři začali žít v nádherné mužské anarchii, kdy všechno patřilo všem, krom peněz, které se nás jaksi nechtěli držet, a také krom šatstva. Ale za to mohla příroda. Všichni tři jsme měli tak rozdílné postavy, že jsme s velikou lítostí museli zanechat půjčování parádních kalhot. Pan ředitel měl někde v kamíku nad Vltavou jakousi chaloupku a píď země s ovocnými stromy se záhony jahod. I odjížděl tedy každý rok na celé léto na své latifundie, svěřiv svou vilku pod ochranu boží. A tak jsme se tedy každé léto stali domácími pány, žijíce si v klidné, nevzrušivé idylce, porušené jen tu a tam inspekcí mé nebo Vaňkovy snoubenky. Krom pochopitelného vzrušení a napětí inspekčních návštěv jsme mívali velice rádi spořilovské úterky, kdy jsme se sešli v malé partičce, popovídali při čbánečku červeného okumštu a vedli prostě mužské řeči. A jeden z těch úterků to byl, co mne zavedl na dráhu nepravosti a zločinu. Pan domácí byl na svých latifundiích. Kolega Vaněk zaspal a s hrozným kvaltem jen napůl oblečen vyběhl ven, aby chytil alespoň druhé ranní letadlo do Brna. Pomáhal se mu skládat kufřík, naházel se mu do něj nějaké čisté prádlo, pyžamo, kartáček na zuby a z jediné zásuvky, kterou jsme v pokoji měli, jsem vyhrabal pouzdro z doklady. Vaněk na mne akorát stačil křiknout: pozdravuj večer, kluky, přijedu až pondělí, a svištěl na tramvaj. Kluky jsem večer pozdravoval. A když už bylo ve čbánečku místo červeného jen ranní šírání, šel jsem je doprovodit, neboť mám velice rád probuzení dne. Člověk se potřebuje jednak vydýchat ze svých vykouřených cigaret a jednak se na ranní ulici ještě promodralé nocí báječně lehce řeší všechny problémy večer ještě nerozřešitelné. Proto je asi ráno moudřejší večera. Po zdravotní půlhodince jsem zamířil k domovu. Sáhl do kapsy, ale tam, kde měly být klíče, nebylo nic. Prošacoval jsem se a krásné ráno dostalo najednou značně hořkou příchuť. Klíče jsem prostě neměl. A tak jsem stál před domkem. Otevřené okno našeho mládeneckého pokoje se na mne výsměšně dívalo z prvního patra. A za tím okýnkem sladká postýlka a 4 hodiny spánku. A tu jsem se rozhodl, že se do svého bytu vloupám. Do branky před domem stačilo drcnout, nedržela. Zkusil jsem domovní dveře, zda jsem je náhodou nezavřel špatně. Ne, byly zaklapnuty a můj klíč tačil v zámku z druhé strany. Vyzkoušel jsem tedy laťky, které byly pod oknem přibity na zeď a na nich se pnulo psí víno. Zdálo se mi, že by mě mohli udržet. Zul jsem tedy boty, třikrát odplivl pro štěstí a pomalonku a opatrně se sunul po zdi vzhůru. Když jsem měl okenní rám už téměř na dosah ruky, laťky zapraskaly a já sletěl pěkně pozadu do maceška tulipánu. Zvedám se ze země a slyším mužský hlas. Co pak tu děláme, mladíku? Otočil jsem se a za mnou stál muž v modré uniformě a se zájmem pozoroval, jak si tru naklepanou kostač. Jsem slušně vychovaný člověk. Dobré jitro, řekl jsem. Jdu domů z procházky. No, někdo se prochází ve dne, někdo v noci. A proč pak nechodíte z procházky domů dveřmi? Je to pohodlnější. Nemáte klíče? Ale mám, dokonce ve dveřích, jenže z druhé strany. Podíval se do zámku. Máte smůlu, řekl. Nikdo není doma? Ne, to bych se asi nešplhal po psím víně. Taky pravda. Ukažte mi občanský průkaz. Sáhl jsem do náprsníka psí. Byla prázdná. Je nahoře v šupletí, řekl jsem. Průkaz máte mít u sebe. No, šel jsem akorát vyprovodit známé, kousek cesty, prostě jsem na něj zapomněl. Dokonečně vedle soused mě zná. Podívejte se, je 15:30, nemám nejmenší chuti kvůli vaší zapomnětlivosti budit sousedy. Půjdete se mnou na stanici, tam si vaši totožnost ověříme, tak se obujte a jdem. Podíval jsem se na otevřené okno. Šklebilo se naplno. Ale za ním byla postýlka a 3,5 hodiny spánku. Vsadil jsem všechno na jednu kartu. Můžu vás o něco poprosit? Jistě. Podívejte se. Mou totožnost si můžete ověřit nejdřív v 8 hodin, kdy už jsou na našem osobním oddělení. Budete s tím mít zbytečnou práci. Kdybyste mi pomohl do okna, odemknu, přinesu průkaz a vy mi napaříte pokutu a je to všechno vyřízno v 5 minutách. Podíval jsem se mu do tváře. Byl úředně vážný, velebný, ale oči ho zrazovaly. Ty už se mu smáli. Mně nejde o to dát vám pokutu. Ale kdybyste byl na mém místě vy, určitě by vám bylo podivné, že se někdo ve 3 ráno šplhá do prvního patra a notabene nemá u sebe doklady. Rozhlédl se po ulici, byla prázdná, pusta. V této čtvrtí jen málo kdo vstává tak brzy. Pak se podíval na mne a řekl, no tak si zujte ty boty a polezte, ale fofrem, ať nás nikdo nevidí. Vyšvihl jsem se mu na ramena a zmizel v okně. Pak jsem otevřel, pozval ho dál a z naší jediné zásuvky vytáhl pouzdro s legitimací. Muž v modré uniformě se podíval na jméno, na bydliště, pak se podíval na mne a řekl, jak je stará ta fotografie v legitimaci? Nejmíň 6-7 let. Tak podívejte, stejně vám už končí platnost. Dáte si vystavit novou, samozřejmě s novou fotografií, tady už si moc podobný nejste. Pro dnešek to bude bez pokuty, ale jakmile vás potkám, tak si to zkontroluju a jak to nebude v pořádku, bude vás to stát 50 korun. Zasalutoval a odešel. Díval jsem se za ním z okna. Zmizel ve spořilovských uličkách. Skočil jsem k postýlce, rozestlal, žel už jen na 3 hodiny. Vzal jsem legitimaci a bezmyšlenkovitě ji otevřel. A mráz mi přeběhl po zádech sem a tam a tedy tam a sem. Z legitimace se na mne dívala studentská tvářička mého přítele Vaňka, kterému jsem dnes, vlastně včera ráno, hodil do kufru své průkazy. A tak jsem se vlastně dopustil krom vloupání dalšího trestného činu. Podvodu. Tyto činy jsem však spáchal z donucení a nevědomky a veřejně se tím doznávám, což mi budiš prosím bráno jako polehčující okolnost.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Jestli vám je v naší archivní kavárně nad řekou s humoristickými povídkami dobře, tak zase někdy přijďte na kus řeči. Divadlo pro vaše uši, to je přece skvělé místo ke vzpomínkám, které nestárnou. Jak to říkávala naše kolegyně redaktorka Dita Skálová. Prosím vás, pěstujte vyprávění tenhle nádherný český zvyk. Vypněte televizi a vypravujte si doma se známými a přáteli a nebojte se třeba i trochu přehánět. Tak, teď už neruším, protože v kavárně nad řekou je dobrých vypravěčů víc než dost.
2: Tak kdo pak je teď na řadě? Přece nebudeme jak děťátka rozpočítávat ententýky, dva špalíky, čertvy letě.
3: Pánové, já vážně nevím, jestli... Vzpomínám, co tak zvláštního. No, mně se opravdu nikdy nic... No, nevím. Možná tohle.
2: Ale ano, jen povídejte.
3: Byla to docela malá domácí recepce ve třech. Moje snoubenka, já a můj byt. A několik lahviček, abychom zažehnali chmuru. Když jsem dolil poslední, tuším sedmou, moje vyvolená projevila touhu, abych ji dopravil domů. Tu láhev samozřejmě ne. Ale ovšem, miláčku, pro tebe všechno, artikuloval jsem co nejgalantněji. Na pusté ulici jsem statečně vkročil do cesty prvnímu autu. Prosím vás, můžete nás vzít tam a tam? Ale jo, pronesl řidič stejně neohebným jazykem, takže jsme si byli rázem velmi blízcí. V údané končině na okraji Prahy nás vysadil. Jemu jsem vtiskl pár posledních bankovek, snoubence pusu, ona zmizela v osamělé vile, auto v dáli a já zůstal. Jako kůl, mírně se kymácející v neznámém plotě. Po nadlidské námaze mi došlo, že tato příměstská oblast je pro mě záhadnější než horské hřbety Afghánistánu. Den se chystal probudit do zářivého rána. Na rozdíl ode mne. Tichý mír kolem přímo vábil složit tělo do nedalekého lánu. Pud sebezáchovy však velel nesmíš, vymlátí tě kombajn. Moje druhé já se přidalo, jdi domů, povinnost volá. Nebylo jí sice slyšet, ale poslechl jsem. Pro jistotu jsem objel blízkou borovici, abych získal orientaci podle lišejníku. Důkladně jsem ji obcházel a žasl nad neobyčejně hladkým kmenem. Podivný to strom, nahoře mu cosi hučelo. Jakési dráty. Lišejník nikde. Spolehl jsem se proto na nohy. Vždycky člověka někam odnesou. Zvlášť, když mu láska dá křídla. Na okamžik jsem se skoro vznášel, pak se to ustálilo, docela to šlo. K mé nesmírné radosti to se mnou šlo pořád z kopce, až jsem se divil, jak i necvičený turista může takhle hladce klesnout. Temná strž mi otevřela oči a zastřela jakoukoliv vyhlídku, jenom stezka se vinula vzhůru a první skřivan trilkoval své dotazy. Jak pak je dnes u nás doma, zdali pak tam ještě hučí jes? Ježíš Maria, že jsem nechal puštěný kohoutek v koupelně. Ale nesmysl, teď já přece koupelnu nemám. Před očima se náhle rozprostřela líbezná krajina, asi středočeská. Za těch pár hodin jsem nemohl jinam dorazit. Rychle jsem pronikl kouzelným trním, abych vychutnal její půvab. Výzka opodál mi potvrdila dohad již delší dobu trvající, že se přibližuji k domovu neustálým vzdalováním. Tento zajímavý paradox mě šíleně rozesmál. Stařenka v příkopu, kterou jsem povlovně míjel, upustila srp, asi slabostí. Pak úprkem cupitala k osadě. U chalup se ještě otočila. Sluneční paprsky přehouplé nad obzor třpitivě zasršely na mé hrudi. Teprve teď jsem zjistil s částečným úžasem, že ji kryje pouhý kabátek od pyžama. Jeho fialově zelené pruhy přímo žhnuly. Z dálky jsem musel působit jako nádherně vybarvená postava k podpírání. I sytě modré kalhoty z plandavého textilu podtrhovaly celkový dojem. Zmocnila se mě trochu tréma. Jak asi obstojím v tomto úboru, před zkoumavými pohledy žen, které se záhy začnou houfovat u prodejen v naší čtvrti. Jak asi k ní vůbec dojdu? Za obcí čekal spásný ukazatel Praha 12 kilometrů a jakýsi pes, který nehlásal nic. Jen se ke mně vrhl s radostí opuštěného tvora, jenž najde za rozbřesku společníka. Pokynul jsem mu dobrácký, jdeš bestie? Nejevil zájem o nabízený druh přepravy, chtěl jít výhradně pěšky a za mnou, pořád. Já zrychlil, on taky, já zpomalil, on rovněž. Přiznám se, cestuji nerad se zatoulaným vlčákem za patama, i když jsem si jist, že takové zvíře mi nevrazí kudlu dozad. Čert se vyznej v jeho dalších úmyslech. Opakoval jsem pokyn, koukej mazat nebo... Svěsil hlavu. Pak lítostivě olízl mou ruku. Máš hlad, jo? Hochu, já teprv. Co bych ti tak dal, zvíře? Sáhl jsem do kapsy a desetihaléře se rozkutálely silnicí. Kruci, vždyť nebudu mít na tramvaj. Hledej aspoň, nekoukej. Smutně mě pozoroval, pranic nechápaje mou úlevu, když jsem vykutal z trávy šestý desetník. Tak ty nepůjdeš domů? Napřáhl jsem kámen. Pod paží něco ruplo, pyžama. Balvan z mé dlaně zaletěl daleko do pole. Rozdychtěný pes za ním skákaje přes oves. Byl asi hravý, cvičený a port pones pánovi. Šíleným cvalem jsem se od něho odpoutal a pádil, popobíhal, kráčel a sunul se blíž a blíž hlavnímu městu. Pár občanů v tramvaji na Konečné při mém vstupu krajně ožilo. Někteří na mě vrhli přívětivé škleby, průvodčí dokonce zahlaholil, tomu říkám vejkon, v červenci se vrátit z maškarního. Jak se zdálo, pasažéři ve fialově zelených kabátcích cestují touto linkou zřídka kdy, hlavně ne o 9 hodině dopolední. Zaujal jsem proto ležérní pozici devizového světoběžníka, pěkně nohu přes nohu. To mi v zápětí odhalilo další nevysvětlitelný úkaz dnešního jitra. Jedno moje chodidlo trčelo bosé, do černa uprášené, z polobotky módního tvaru. Chvíli jsem se začal cítit nesvůj, chvíli svůj, ale většinou mizerně. Pánové, nebudete mi věřit, nikdy jsem se nevracel k bydlišti takovou oklikou, tak cudně a váhavě. Využívaje všech výklenků, ploužil jsem se jako pestře zbarvená lasička podél činžáků důvěrně mi známých a drahých. Konečně, rodná ulice přivítala zbloudilého syna, nakvap se skupenou delegací 3 domovnic. Neskrývali své ohromení nad tak nečekanou pastvou pro oči. Pietně sledovali můj znavený krok. Sebral jsem zbytek posledních sil a doslova vlétl do domovních dveří, překonal úskalí 2 pater, dveře mého bytu se otevřely sami a já byl vtažen dovnitř ženskou rukou. Civěl jsem do tváře své snoubenky a do mé lby, naprosto nepřipravené na takové zvraty, se vkrádala strašná jistota. Nedoprovodil jsem ji. Doprovázel jsem k vzdálené vilce za Prahou po paměti sám sebe. Všechna ta strádání a posměchy, všechno to bylo marné. Zavil jsem jak ratlík, kterému šlápnou na pac. Uklidni se, prosím tě, zažadonila má snoubenka. Nic se přece nestalo. Nic? Dal jsi ke mně klíče, aby si je nestratil, tak jsem ti je přivezla. Nechci, zařval jsem, nechci už nikdy doprovázet, nechci. Přežehlíš mi černý šaty a řekneš doma, že se za 14 dní berem. Přeju pánům rodičům hodně zdraví, dlouhý léta, kdyby si je pánbu vzal, opovaž se dědit. Ženská duše je zvláštní, pánové. Dodnes nechápu, proč má žena má dojem, že jsem se v rozhodujících chvílích života zachoval jako 100% chlap. La.

0: zašumí soví perutě a voda se rozčeří rybím skokem. A obloha zažhne táhlou, žhavou čarou, jako by někdo o nebesa otřel zápalku, která nechytila. Člověk je najednou malý pod nočním nebem. Malý, ač mu nechybí odvaha na výšky ani na propasti. Oheň dohořívá. Je třeba přiložit náruč chrastí. A jak plameny vyšlehnou do výše a jiskry se rozletí vějířem, osvítí tvář muže, který dosud zádumčivě kouřil dýmku. Oklepal jí ožulové křeslo a jel se vyprávět.
1: Hovíte si v rekreační chatě a nedá vám to. Oknem pořád civíte na vrchol Slavkovského štítu. Nějak dráždí, provokuje, nebo co to je. Dobít ho. Já se za to nestydím. Ve mně je něco utlumeného, co najednou vybuchne a hoří. Takový nějaký malý Napoleon nebo jiný velikán. Prosím, Slavkovský štít mě vyzval. Přijímám. Zdolám tě tvrdě. Pravil jsem si v duchu a vyrazil jsem. Já vám povím tedy, protřelý kamzík by se mnou měl co dělat. Hnal jsem se přímo vzhůru, cesta, necesta, tabulka, netabulka. Mě teda, když chytne hrdinský instinkt, nebo co to je, tak se neznám. Vrhl jsem se na ten kopec nohama, rukama a když jsem se došplhal pod poslední svislou stěnu, kouřilo se ze mě, jako když v zimě otevřete krecht s bramborami. A zase to přišlo, ten Napoleon, nebo tak. Zatnul jsem zuby a plazil jsem se po břiše, překulil jsem se přes ostrý hřeben a překonával závěrečné stoupání. A tady se to stalo. Luplo mi v kotníku a už jsem seděl. Moc příjemně. Pode mnou desítky metrů ničeho, nade mnou slunce a skalní orel, nebo vlašťovka, nebo co to je. Napoleon se úplně vytratil z duše, zůstala jen strašlivá beznaděj a ta ohromná výška. Mával jsem oběma rukama a zoufale jsem volal o pomoc. Nikde ani človíčka. A přeci, v tom moři kamení nějaká postavička zamávala něčím bílým a ozvalo se slabonké hvízdnutí píšťaly. Byl jsem bez sebe radostí. Ten človíček se skutečně pohyboval směrem k té obrovské homoli, na které jsem bezmocně ztroskotal. Blížil se ke mně takticky, bokem. Proto jsem ho brzy ztratil z očí a ponořil jsem se do hlubokého duševního spětí s mým neznámým zachráncem. Usilovně jsem si stále opakoval. Musíš dojít, musíš dojít. Po nekonečně drahné době strašlivě zarachotilo kamení, obrovitý balvan se skoky řítil do údolí a docela zblízka zaslechl jsem ostýchavé zaklení. Otevřel jsem oči. Hřebínku skály vedle mne se křečovitě zachytily ruce. Naklonil jsem se a spatřil obličej. Byl skřivený utrpením, jako když se díváte špatně vyrobeným sklem. Měl modré, důvěřivé oči, rozšířené strachy a šeptal sýpavě. Kdybyste mě laskavě vytáhl, děkuji. Seděl vedle mě, stěžka oddychoval a zdálo se, že z něho pomalu uniká život jako z propíchnuté pneumatiky. Měl dokonalou horolezeckou výzbroj, porůznu připevněnou na těle, na prsou zbrusu novou píšťalu a teprve za hodnou chvíli se nadechl, otevřel oči a řekl s hořkostí. Dědoušek zachránil rychlovlak, visí za fíkusem a zase dlouho mlčel. Nad námi kroužily skalní orly nebo vlašťovky nebo co to bylo a můj zachránce se mi přerývaně svěřoval. Jeho životní stvol, jak pravil doslova, je trvale nahlodáván historií rodu jeho manželky. Její dědouš, jako robě, sotva se naučil prvním krůčkům, procházeje se v noci v nějaké vichřici, všiml si, že živel strhl železniční viadukt. Červenou svítilnou, kterou odebral s rukou bezduchého strážce tratě, zastavil mezinárodní rychlík těsně nad rozběsněnou řekou. Já jsem podotkl jemně, že jsem tento příběh četl v čítance. Pokýval smutně hlavou. Ano, I on má určité podezření, přesto však dědouškova fotografie visí na stěně za fíkusem, neboť to je místo cti a slávy rodu. Popotáhl nosem, otřel si z čela pot a opatrně pohlédl dolů do údolí. Sykl leknutím a zachytil se skály. Třásl se na celém těle a sděloval mi, že má příšernou závrať. Nesnáší ani první patro. Potom, když se uklidnil, tklivě pokračoval, že jeho tchán v mladistvém věku zakruté povodně vyvedl sousedce z chléva rozdivočelého býka. Ve výroční den navštěvují onu dědinu a, jak jsem si všiml, nikde tam není v nejširším okolí žádné vody. Ani potuček tam nezurčí. Přesto ovšem tchánova fotografie visí za fíkusem. Zmlkl a po chvíli procedil chmurně. Víte, mělo by ve mně něco bejt. Nějaká skrytá síla, něco doutnat. Ožil jsem, pozor, tohle já znám. Napoleon, vydechl jsem. Jo, Napoleon, nebo tak, pravil smutně. Pak se zoufale zadíval k nebi. Jeho manželka prohlásila, že děj se, co děj, musí jeho snímek také viset za fíkusem. Historie rodu to žádá. Stiskli jsme si ruce a dojatě mlčeli. Posílen mým pochopením pokračoval. Už týden hlídkuje v údolí, čeká na příležitost zachránit nějakého stroskotance. Půjčil si tuhle nesmyslnou horolezeckou výstroj. Několikrát se už zapletl do lana. Také ostrý krumpáč je hrozně nebezpečná věc. Skobek a hřebíku má plné kapsy. Připadá si jako zbrojnož v důchodu. Těžce vzdychl. No, zachránil jste mi život, pravil jsem vděčně. Jste hrdina. Podíval se na mě měkce, jako srna při východu slunce. Vy jste též hrdina, šeptal zaníceně a padli jsme si do náruče. Zalkali jsme pohnutí. Alkali jsme dost dlouho, protože jsme vůbec nevěděli, jak se dostaneme dolů. Kotník mi naběhl jak dřevnatý kedluben a nebyl jsem schopen bezpečně podpírat svého zachránce při sestupu. Spoutali jsme se lanem a přikovali ke skále. Pak už jsme propadli jen zoufalství a volali o pomoc. Snesli nás v pytlích chlapci horské záchranné služby. Dole nás fotografovali. Za týden mi došel telegram. Visím za fíkusem. A tu najednou se ve mně něco utlumeného pohnulo, sílilo, žhnulo a vyburcovalo myšlenku. Hochu, musíš dobít Gerlachovku.
2: V kavárně nad řekou se setmělo. Oheň řeřavý posledními žhavými uhlíky. Je čas. Je čas zvednout se z křesla s vůní mateří doušky. Je čas, na stropě už padají hvězdy a večerní chlad se plíží údolím. Je čas. A zítra, pozítří a každý den je kavárna nad řekou otevřena. Přijďte se podívat, přijďte si popovídat. Sváteční šaty a všední starosti uložte do skříně, do kavárny nad řekou patří tepláky a na nejvýš oblízkané kalhoty z manžestru. Ale hlavně dobrá nálada. Kavárna nad řekou vás všechny ráda uvítá.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: A jako vždy, přesně na čas, noční linka právě otevírá, právě začíná a krásný pozdní večer. Stále ještě s datem 15. července vám všem, kteří jste na příjmu, přeje Jitka Lukešová. Moc se na vás budu těšit, před námi jsou opět 2 hodiny společného setkávání se na rozhlasových vlnách, povídání si. No a samozřejmě pro vás máme také spoustu muziky a doufám, že i ta vám zpříjemní pozdní večer a potom i takovou tu časnou ranou noc a udělá vám radost a doufám, že najdete také chvilku času na to, abyste se u nás zastavili a abychom popovídali. No a o čem to dnes bude? Kdybyste mohli změnit minulost, udělali byste to? Co byste změnili? Jaké období svého života byste už nechtěli prožít? A jaké naopak ano, třeba několikrát za sebou? Víme, nemůžeme změnit ani vteřinu toho, co máme za sebou. Není taková síla, ale ve všech z nás zůstalo určitě kousek dítěte a také pohádky, které jsme četli. Dnes tedy můžeme zkusit v noční lince trochu snít a trochu kouzlit. No a kdybyste třeba měli Arabelin kouzelný prsten, tak jakou větu byste řekli při jeho otočení? Tak tolik a mnohem více na téma, kdyby jsme mohli změnit minulost, co bychom udělali jinak, co bychom pozměnili, kterou část svého života, jak a proč. Telefon k nám i tentokrát 731 800 900, pak máme web rozhlas.cz/linka a v neposlední řadě máme samozřejmě i tradiční e-mail nočnilinka@rozhlas.cz, i tam se na vás budu moc a moc těšit. Tak ještě jednou krásný pozdní večer a právě startujeme.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Valdemar Matuška na úvod noční linky, tentokrát je středečně čtvrteční s písničkou Když jdou na mužskýho léta. No a jako první se k nám dovolal Pepa od Zlína. Pepo, krásný pozdní večer vám přeju.
1: Přeji vám taky krásný pozdní večer a obdivuji všechny, kteří vytrvali ještě do teďka, protože já jsem třeba spal 8 hodin už.
0: No vy se máte.
1: A probudil.
0: Takže máte naspáno trochu.
1: V podstatě bych zmínil v životě všechno. Kdyby na to přišlo, nebudeme to rozebírat dopodrobna.
0: Všechno. A vyberete všechno. Třeba nějaký kousek toho života, že byste třeba odůvodnil.
1: Samozřejmě, že vyberu. No. Především bych chtěl poznat více žen. Aha. Mě uznala jedna žena. Uh-huh. A s ní jsem, máme sice 3 krásné děti a perfektní děcka, ale ona je úplně mimo realitu. Uh-huh. Jsem už 20 let rozvedený od ní. To je jediné takové štěstí, které mě potkalo.
0: Jo, takže vy byste to, jakoby kdybyste se vrátil zpátky, tak byste to změnil jak? Že byste si ji třeba nevzal, nebo?
1: Ne, že bych poznal více žen a mohl by si mezi nima vybírat. Takže toto by bylo. Potom divím se sám sobě, že jsem žil v komunismu.
0: No jo, to se tak
1: teď
0: přihodí
1: to
0: dělali, občas,
1: že bych emigroval, že jsem měl emigrovat. Že to byl velký opěl, že já nevím, kolik roku jsem žil v tom komunismu.
0: A mimochodem, mrzí vás to, že jste neemigroval, že jste nejel prostě někam
1: mrzí
0: do světa?
1: Mrzí mě to, že jsem neemigroval, mrzí. Samozřejmě.
0: Když se tak zamyslíte zpětně...
1: Mrzí, že jste si vzal, prosím.
0: Když se tak zamyslíte zpětně, tak kam byste se třeba býval, byl vypravil, kdybyste to udělal?
1: Do německy mluvících zemí, já mám perfektně německy.
0: Jo,
1: mám
0: takže.
1: Rád skupinu Rammstein, kteří mají prostě v té nejspisovnější němčině tu řeč. Potom bych si nevzal tak krásnou ženu, tedy když ji uhnala ona, a nevzal bych si ji nikdy. Protože jsem si mohl myslet, že se mi do ní budou chlapi navážet. A taky se tak stalo.
0: Jo.
1: A to nám zrušilo manželství, které bylo 23 let, jsme byli spolu. Měli jsme 3 krásné děti. A vzal bych si nějakou šmudlu normálně, která by mě zobala z ruky, a bylo by to nejlepší.
0: No, Pepo, nevím, jestli by vás to takhle úplně bavilo, jak popisujete, že byste chtěl mít doma nějakou takovou, která by vám prostě podléhala na slovo, poslouchala, to úplně nevím, ale je to vaše věc samozřejmě, vaše volba. No.
1: A to by bylo tak všechno.
0: Dobře. Ale každopádně...
1: No, zeptejte se, či to chcete, se zeptejte mě, radši chcete si něco zeptat.
0: Já v podstatě asi nějaké podotázky nemám, protože vy jste to popsal, to zásadní, myslím, že jste popsal, že byste býval byl raději, žil v mnoha minulých letech někde úplně jinde, čemuž rozumím,
1: ano.
0: Velmi dobře a myslím si, že i s tou dobrou němčinou, že by se vám mnohde asi velmi dobře dařilo, že by to byl dobrý start, ta jazyková znalost, takže škoda možná, že jste tak neučinil, ale na druhou stranu, spousta lidí zase nelituje, že to neudělalo a jsou rádi za to, že byli tady, že mohli třeba
1: znova,
0: nějakým způsobem pracovat na jiných věcech.
1: Znovu po desáté opakují 3 perfektní děcka.
0: Která
1: má 42 let, syn má 41 let, ten je blbý teda, protože ho vychovávala matka.
0: Jo.
1: A nejmladší je policistou v Praze, má 34 let.
0: Takže z dětí máte radost, ale dalo by se říci, ne?
1: To víte, že jo.
0: No to je dobře, to je dobře. Tak tohle je věc, takže... kterou byste neměnil, určitě.
1: Určitě ne, ale bych měl nejraději více těch dětí. A taky jsme se, neřekli jsme si, správná odpověď je, kolik se těch dětí, kolik dá pán Bůh si je správná odpověď. A ne kolik se naplánuje, nebo něco takového.
0: Jo. No dobře, no tak takhle jste to měli, tak jste to tak jako asi nějakým způsobem vyřešili. Každopádně blahopřeju k tomu, že 3 děti vám dělají radost, ať z nich máte radost i nadále. A já moc děkuju za úvodní povídání, Pepo, ať se vám daří.
1: Omlouvám se, jsem byl takový drsný trošičku, ale
0: nejste drsný.
1: Já už takový, prostě už jiný nebudu.
0: Nejste drsný, já děkuji moc za povídání a za návštěvu. Mějte se hezky, hezký večer.
1: Přeji pěkný večer a dobrou noc všem.
0: Dobrou noc, naslyšenou a zase příště u nás.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 733

0: Tak to byla Marika Gombitová a její písnička Vyznaně. No a krátce po 23. hodině se k nám dovolala také paní Zdenka z Hradce Králové. Zdenko, krásný večer vám přeju.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer.
1: Já děkuju za tak pěknou skladbu, co jste právě hráli.
0: Tak to mám radost, že vás potěšila, i když je to taková vážnější písnička, ale proč ne? No a vás se zeptám, co vás tak napadlo, když jste slyšela, o čem budeme povídat? Které období života se vám vybavilo?
1: Dětství. Já osobně, kdybych měla Arabelin prsten, tak se vrátím do roku 95. Mm-hmm. A změním asi to, že bych se nechala tehda, nebo respektive chtěla bych, aby mě rodiče odvezli do jiné nemocnice.
0: Mm-hmm. Tam byl zdravotní problém teda v tu dobu, jo?
1: Bohužel zanedbání lékařské péče s trvalýma následkama.
0: Jo.

0: A když by se stalo tohleto, že máte pocit, že by vám třeba jinde, nebo že by pro vás jinde měli nějakou jinou péči, myslíte si, že by se něco změnilo v té diagnóze?
1: Jakože tam je to dokázaný, že jo.
0: Že by to bylo jinak, zkrátka.
1: Jo, tam opravdu byl prostě problém lékaře, který zanedbal péči. Ale já vždycky říkám, že všechno, co se mi stalo, tak mělo sice špatné věci, že jo, ale všechno je na něčem dobrý a každá ta zlá věc měla i spoustu pozitivních věcí.
0: Tak samozřejmě to zdraví je asi pro každého z nás, myslím si, nejzásadnější, abychom mohli fungovat, jak už, ať už pro sebe především a potom samozřejmě potažmo i pro ostatní a pro okolí. Takže od toho se to všechno odvíjí, jaký život budeme žít a jak se nám žije a co můžeme dělat a jak můžeme pracovat.
1: Ale jinak jsem šťastná. Nejdůležitější je být prostě šťastný v tom, co člověk má, užívat si ten život tak, jak je.
0: Tak říká se, že štěstí je to, co máme, a ne to, co si přejeme, samozřejmě, no.
1: Jako člověk by měl hlavně myslet na to, že je tady na tom světě opravdu krátce a ten život si užívat i s tím, co má.
0: Takže vy byste hlavně řešila ten dětský věk a zkrátka tu zdravotní péči.
1: Já bych asi změnila jenom čistě to. Je mi jasný, že tím by se odvíjel vlastně ten můj život asi jinak, ale každopádně nelituju jedinýho dne, který se jakoby udál i potom.
0: No tak to je dobře, že přece jenom jste zabojovala a zkrátka jste přijala to, že nějakým způsobem se to odvíjí jinak, určitě pro vás já nějakou vážnější formou. No?
1: Já mám skvělou rodinu, jako nemít je, tak je to asi něco jiného, ale nejlepší je mít prostě úžasnou rodinu, která podpoří a přátelé samozřejmě.
0: No tak to určitě, lidé kolem nás, tak ti tvoří určitě 90% toho všeho, co nás na světě baví a těší, možná i vícero procent, a je to samozřejmě velmi důležitá část našeho života, to máte velkou pravdu. Dobře, Zdenko, tak vám samozřejmě přeju.
1: Kdybych ještě mohla, tak...
0: Určitě můžete.
1: Kdybych mohla otočit tím prstenem, tak bych otočila a přála bych to štěstí úplně všem. Protože fakt je, že v dnešní době je spoustu smutných lidí i mladých. A právě proto bych to přála všem, aby byli šťastní.
0: Aby zkrátka to své štěstí někde našli, anebo pokud ho nevidí, tak aby si ho stačili všimnout, že jo? Protože někdo kolem něj chodí a z nějakého důvodu ho nevidí, nebo si ho neuvědomuje, a může to být i velké štěstí.
1: Máme jiný život, někdo ho má těžkej, ale i v tom těžkém životě, aby si aspoň kousek toho štěstí našel.
0: Ano, ano, ano. Krásný vzkaz, krásné přání, já vám za to moc a moc děkuju, přeju vám všechno dobré, hlavně pevné zdraví, opatrujte se. A moc děkuju za návštěvu.
1: Večer všem posluchačům taky.
0: Děkuju moc krát za všechny, mějte se hezky, naslyšenou. Tak tolik paní Zdenka z Hradce Králové, no a my popojedeme tentokrát se skupinou Rakain.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Aleš Brichta, skupina Arakain a písnička Slečna závis. Tolik muzika a dovolala se Jarča z Frýdlantu. Krásný večer, Jarčo.
1: Přeji já vám krásný večer, Jituš, a všem lidem.
0: Děkuju.
1: To jsou na příjmu. No víte, Jituš, co se říká, muška jenom zlatá je štěstí. Co je štěstí? Muška jenom zlatá. Víte, když je štěstí, tak člověk si to štěstí sám udělá pro sebe. I pro všechny známí, jako a svý sourovenci a celou rodinu, svými rodinami, jako a všem příbuzným, že jo. To je štěstí, že člověk má takový zázemí mezi takovými lidmi a i známými a tak kamarády a kamarádky. A to prostě takových hodně lidí, co má kolem sebe dobrý. To je štěstí.
0: Jarčo, ale akorát, že to naše téma není, co je štěstí, ale kdybyste mohli změnit minulost, udělali byste to?
1: No, člověk by udělal to, musel by člověk by znovu být menší, aby prostě bylo všechno, jak bylo. A tak by člověk mohl dát štěstí, kdyby byl menší. Tak.
0: Já se zeptám ještě úplně jinak, úplně jednoduše, Jarčo, jo? Je nějaké období ve vašem životě, které byste chtěla změnit a prožít ho jinak?
1: No, bylo by možné, aby se to změnilo, ale prostě v tomhletom životě už se nic nezmění, tak jak by tě...
0: Já vím, ale hrajeme si. Kdybyste mohla, tak je něco, co byste vyměnila, třeba, že byste chtěla chodit na jinou školu, nebo že byste chtěla začít v jiné práci, že byste chtěla potkat jiné lidi, že byste chtěla žít v jiném městě a tak dále. Je něco takového?
1: No, v jiném městě. Člověk je zvyklý, kde je, protože to je menší městečko na Frýdlant, jako oproti ostatním městům. Ale neříkám, že nejsou města pěkný. Jsou, když člověk jede, tak si člověk udělá jakoby takový ten, jakoby prostě to, že má radost člověk z toho, že to štěstí je takový, že člověk si udělá, že když někam jede, tak se podívá jakoby do světa, no, jak se říká. To je takový štěstí.
0: Dobře, tak jak vás tak pozorně poslouchám, potrženo, sečteno, vy jste ráda tak, jak to všechno máte a není nic, ano, co byste změnila a velká spokojenost, jo?
1: Ano.
0: Výborně, ano. Tak to je za Jarču, já děkuju moc krát a popřeju hezký, ano, večer, Jarčo.
1: Vám taky.
0: Přeju a všechno dobré.
1: Všem, ano, vám taky.
0: A hodně děkuju štěstí a krásný
1: vám
0: život
1: taky.
0: I nadále.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dalibor Janda, tak jsem si jí, nebo snad jsem si jí měl všímat víc. No, tak by to změnil Dalibor Janda, třeba všímal by si svého děvčete více v minulosti. Tak dovolal se k nám mistr cechu rybářského, Standa z Mostu. Stando, krásný večer.
1: Já tebe zdravím taky a všechny ty lidi kolem tvého rozhlasu.
0: Jo, mýho, tak úplně moc ne. Ale děkuju mnohokrát, že jsi mi ho takhle přisoudil. Dobře. Tak Stando, moc tě zdravím. Cože?
1: Ty jsi nejlepší.
0: No, děkuju moc krát. Ale moc tě zdravím, jsem ráda, že tě po dlouhé době slyším. Doufám, že se v přírodě vede krásně.
1: Nádherně, díčo, krásný léto, úplně bomba, to bychom si přáli víc.
0: Nádhera, za mě taky krásné léto zatím. No a teď vážně, nevážně, Stando, kdyby si mohl změnit nějakou část ze svého života, změnil bys?
1: Změnil.
0: Změnil nebo ne?
1: Změnil.
0: Měnil, já jsem špatně rozuměla, měnil, jo?
1: Jo.
0: A prozradíš, jakou část života?
1: 19. září 2015.
0: Tak budeš muset tam trošku vysvětlit, no. Jestli chceš ne, ovšem.
1: Ten den mi zemřela manželka, jsou se byli na 40 let.
0: Aha.
1: A přesypala se celá rodina. Prostě děti se na mě nechci být prostej. Ale mám mraky kamarádů, ještě mladších jak moje děti a všechno. A jsem tady oblíbený na rybníku, já nevím, co se stalo, prostě
0: stalo se.
1: Krkavost, no.
0: Takže to by si zkrátka změnil tak, aby tvoje paní s tebou byla nadále, aby to všechno pokračovalo, tak. Jak to bylo.
1: A dokud dělám, tak bylo všechno v sajku, malinka zemřela, přišly dluhy, jo. Po mamince, který nikdo nečekal.
0: Jo.
1: A prostě děti odčudali pryč. Pak se díle, že jsem prodal zahradu, protože jsem to musel vyplatit, jo?
0: Ano.
1: Tak je to pak, když jsem bral 80-90 tisíc, tak se žilo jinak. A pak jsem šel do důchodu a bral jsem 13.
0: To jsou velké rozdíly, to je jasná věc, bohužel.
1: Ona neuměla říct, nemáme, no tak se nabírala karty, půjčky a všechno se šlo, chudinka.
0: Takže smutně vzpomínáš na svoji paní, která ti chybí určitě.
1: Chybí úplně moc. Jako, kdybych tady nechala milion, tak se zaplatil a prostě šlo by to dál. To je těžký, mít děti a nemít žádný. No. A máš kamarády, tady mám kamaráda Ukrajince, úplně vynikajícího člověka, jmenuje se Dimitri. Jeho manželka Oli, jo, profesor, ona je doktorka, on dře od rána od 7 do 7 do večera, pondělí je soboty. Pro mě, kdybych chtěl něco, tak přiveze všechno, udělá všechno. Prostě a další, Tomáš, Káťa a další a prostě mám takový lidi úplně miluju a prostě nemůžu to zapomenout nikdy, co pro mě dělají, že mi se nosí žrádlo, prostě všechno.
0: Myslí na tebe a jsou ti na blízku, to je důležitá věc tohleto.
1: Prostě bez těch lidí by mě nebavil život už taky. Je to těžký, no, jako dá se žít, je krásně, jako prostě, ale stejně tě to trápí furt ty myšlenky, prostě, co se stalo, jo, prostě, no, stalo se to, že jedna dcera má 5 bytů a tatínkovi pronajala byt místo za 4 000 za 8, no, tak jsem se nastal a poslal jsem to někam do Budí, no.
0: Takže zkrátka se rodina rozpadla a skončilo to. Nebo vzalo to takový ten směr, jaký to vzalo. Ale každopádně, Stando, myslím, že pokračuješ zdárně ve svém životě a najdeš si spoustu věcí, které tě těší.
1: Mám krásnou tubku, která mi hlídá, která chrápe, říká, že je vedle mě.
0: Jo.
1: Kdyby někdo šel, tak mě brání, jako to.
0: Pomáhá ti přežít smutné noci, když by nebo nebezpečné noci, když by se tam někdo objevil.
1: Jo. A když někdo přijde, tak je tady jak na Václaváku, máme 4 světla, že to tady musí.
0: Jo.
1: Takže tady sranda, prostě pátky, soboty, neděle, tady veselo. Mám radost ze života, no.
0: Tak to je dobře. To je dobře, Stando. Moc ti děkuju za návštěvu, jinak přeju krásné léto u vody, ať se ti dobře rybaří.
1: Už jsem vás dlouho neslyšel, protože jsem neměl rádio, zapadl se mi rozbilo jedno.
0: Aha.
1: Takže takhle, tak jsem vás měl poslouchat, když jsem dostal nový rádio, takže vás zase budu poslouchat.
0: Výborně, tak děkujeme za přízeň.
1: Tak ti paní doktorku Noru pozdravit a další Židlokovice, už jsem taky dlouho neslyšel.
0: Dobře.
1: Taxikáře a prostě všechny. A vzpomínám strašně na Ládíka.
0: Já vím. Tak ráda vyřizuju pozdravy, tobě děkuju za návštěvu a měj se moc hezky, krásné léto a brzy naslyšenou. Ano?
1: Všechny, hezkou noc.
0: Hezkou noc i tobě.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tereza Mašková a Marek Lambora a písnička Náš příběh. 7:30, pozdravíme na Karlovarsko Jardu. Krásný večer, Jardo.
1: Já vás taky zdravím.
0: Děkuju mnohokrát, tak vy asi téma znáte, že jo, naší noční linky.
1: No určitě, sleduju, poslouchám vás každý večer.
0: Děkujeme za přízeň a za trpělivost. Tak kdybyste mohl změnit něco ze svého minulého života, nějakou kapitolu, nějaký příběh, udělal byste to?
1: No já bych, jestli teda můžu, já bych nejdřív reagoval na předchozí standu v telefonát.
0: Mm-hmm.
1: A doufám, že mě teďka Standa poslouchá. Stando, jestli mě slyšíš, potkalo tě hodně špatného. Je taky, ale život jde dál a ty máš kolem sebe hromadu dobrých kamarádů, to jsem tak slyšel,
0: mm-hmm.
1: což já taky, a za to buďme vděční Pánu Bohu nebo nevím komu.
0: Mm-hmm.
1: A život jde dál, takže prosím, že to nevzdávej a žij si krásně. Ty bys nebyl tak daleko, tak ti pošlu telefonní číslo a když se sejdeme, ale zkrátka Standa je daleko, no.
0: Mm-hmm.
1: A teď k tomu tématu, já jsem ročník 1,70.
0: Mladý kluk, no.
1: No, děkuju. A neměnil bych, v životě bych nevyměnil svoje dětství třeba, jo.
0: Uh-huh.
1: Protože já jsem kluk z vesnice a to, já jsem výborný rodiče.
0: Uh-huh.
1: A dětství jsem si prožil vlastně na vesnici, a což dneska třeba hrozně těch mladých ani nechápe, co jsme my tam užili, všechno za srandy.
0: Jo.
1: Takže jako dětství ani náhodou. Potom juniorský věk, taky bomba.
0: Mm-hmm.
1: Asi je to tím, že jsme vyrůstali za komunismu, ale zase říkám, to je zbytečný se o tom bavit, to musel každý zažít. Žili jsme si bez starostí, bez nějakých sociálních sítí, bez toho, aby nás někdo obviňoval, nebo že bychom si brali od někoho příklad. Zkrátka, každý tenkrát měl skoro to samý a byli jsme si vlastně víceméně všichni rovni. I když si byli někdy rovnější samozřejmě, no, ale tohle se asi nepatří.
0: Mm-hmm.
1: Takže potom, když ten život šel dál, oženil jsem se, to se asi stát nemělo, protože i když moje bývalá žena je výborná ženská, byli jsme spolu 7-8 let, narodila se nám z toho vztahu výborná holka,
0: mm-hmm.
1: která mi dělá radost, dneska je 24.
0: To je dobře.
1: Jsem na ní pyšnej, dodělává vysokou školu a jako dělá mi fakt radost.
0: To je dobře, ano.
1: A víte, co bylo největší strach jsem měl, když ve 14 letech odešla do Prahy.
0: Jo.
1: Úplně sama. Z vesnice vlastně, z Karlovarska, mm-hmm. tady let, mm-hmm. A já jsem tenkrát už jezdil kamionem, já jsem 22 let kamionák.
0: Uh-huh.
1: Takže já jsem trnul každý den, jestli to dá nebo nedá. Ta holka mi udělala takovou radost.
0: No, vidíte, jo,
1: ona to. Ona to tam dala, v životě se nedala na nějaký party, na žádný fety, nic, není žádný alkoholik.
0: Uh-huh.
1: Fakt dneska už dostudovala vysokou školu. Výborný dítě, já jsem si lepší přát nemohl. A moje žena bývala, do dneska jsme kamarádi, my jsme se rozešli v dobrým a dneska, když si voláme, tak je to všechno vždycky jen dobrým a hotovo, paráda, krásná věc. Akorát my jsme se nikdy neměli vzít, no vlastně takhle, teď se možná tak blbost, protože vzali jsme se, aby jsme měli tu úžasnou holku.
0: No ne, tak to zase tady neříkejte, jako to říkají pětiletý děti, vím, kde se narodí děti až po svatbě, že jo, to zase, co? To nemusíme rozebírat tohleto.
1: No, ale víte, co, u nás to fakt bylo až po svatbě, ale.
0: No já vám to věřím, ale přeci jenom,
1: ne,
0: co?
1: Ne, opravdu.
0: Ta podmínka je někde úplně jinde.
1: No jistě, je to samozřejmě, to je jasný. Takže já bych za svůj život nezměnil vůbec nic. Jo, změnil bych jednu věc, no, v únoru mi umřela maminka,
0: jo,
1: tatínek před pár lety, to bych asi změnil, aby tady byli se mnou furt, no.
0: Jo, tomu rozumím, že bychom si mnozí přáli.
1: Jinak já říkám, všechno, co se mělo stát, tak se stát mělo. Mm-hmm. Nebo všechno, co se stalo, tak se stát mělo.
0: Tak se stát mělo a jste za to životu vděčný, že se takhle přihodilo.
1: Hledajte se, protože každý průšvih vás posune trošku
0: no,
1: dál.
0: No to rozhodně, teda, to rozhodně, ano.
1: Teďka to jako naplno, když člověk není úplně blbej, teda jo. Protože z chyb se člověk má učit, že jo. No. Takže já jsem se víceméně poučil a já jsem teďka spokojený člověk a žiju si. Jo a takhle, jako když jsem se rozvedl s tou mojí bývalou, tak to už je taky nějakých 18 let. A pak jsem zkusil jeden nebo dva vztahy. No ale vůbec to nebylo k ničemu. No a tím, že jsem jezdil jako tím kamionem, tak jsem se naučil hrozně moc samostatnosti.
0: Ano.
1: A dneska už jsem hodně let sám a jsem spokojený člověk.
0: Že to tak máte, jasně.
1: A hlavně já nechci to měnit. Žádná baba do baráku nesmí.
0: Tak jste zásadový, jak to tak poslouchá.
1: Jo,
0: ty své zásady pěkně udržujte a hlavně ať jste šťastný a spokojený. To je to nejpodstatnější třeba někdy.
1: Tak víte co, já mám taky hlavně, mám ty výborný sousedy a výborný kamarády. Takže
0: tak to je dobře.
1: A víte co, o tom taky ten život je, když máte ty lidi okolo sebe, který vás třeba i v tom průsledu podrží, nebo když vy máte taky něco, co nabídnout, takže to je úplně bomba potom.
0: Určitě. Dobře, no. Tak Jardo, moc vám děkuju, ať se vám v životě daří, ať jste spokojený, taky někdy šťastný, ať se to všechno potkává dohromady, ať se vám daří a mějte
1: šťastný
0: se hezky.
1: Šťastný, já jsem furt.
0: To je dobře. Moc vám to přeju a děkuju moc krát.
1: Ale ještě jednou se zmíním, Stando, buď šťastný taky, protože to, co máš, tak to ti nikdo neveme.
0: Dobře, ráda vyřizuju, mějte se hezky, Jardo, naslyšenou.
1: Taky se mějte hezky, naslyšenou.
0: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: To byla Iveta Bartošová a písnička se jmenovala Dej mi ruku. Pomalu se blížíme k půlnoci a teď pozdravíme paní Boženku do Hradce Králového. Je to tak, Boženko, hezký večer?
1: Ano, ano.
0: Do Hradce, že jo? Nepletu to.
1: Ne.
0: Tak vám přeju hezký večer a moc vás zdravím.
1: Já vás taky a zdravím všechny posluchače.
0: Děkuju.
1: A přála bych všem, aby už nikdy nebyla válka. Já jsem prožila svý dětství ve válce. Jsem ročník 36.
0: Jo.
1: 42 roku jsem začala chodit do školy.
0: Ano.
1: A prostě to, i když jsem vyrůstala na vesnici, kde jako žádný bombardování a nebo prostě takový to nebylo, ale bylo takový omezování ty osobní svobody.
0: Uh-huh.
1: Prostě přídělový systém, všecko jako přídavkový lístky, že jo, omezení potravin a dodávkový systém, prostě v lednu přišli vždycky a sepsali vám, kolik máte slepice, no prostě ty drubeře, a muselo se z toho odvádět, že jo, a tak nějak to bylo zatemnění, rádio to hlídali, chodili četnický hlídky, když lidi hodně poslouchali ten Londýn, že jo, ale už byla taková nesvoboda, jako a tam můj byl cihlářský dělník a v cihelně se dělalo vždycky do konce září a pak zase od března a přes tu zimu ty zaměstnanci si museli jako hledat práci, protože žádnej příspěvek jako nebo přídavek nebyl.
0: Uh-huh.
1: No a pak asi v lednu přišlo nařízení, že musí vesnice poslat 20 lidí do Brna kopat zákopy a tak i můj táta byl odveden, no prostě poslanej do toho Brna, že jo, jenže on byl nemocný na plíce, tak musel asi týden, jenom pak byl v nemocnici, pak šel stopem z Brna až do domů. My jsme bydleli ve vesnici mezi Jičínem a Novým Bydžovem.
0: Uh-huh.
1: Takže to byl pěkný kus cesty.
0: Ano, ano.
1: No, vlaky moc nejezdili, tak občas ho někdo svéz, no ale taky to nebylo prostě nic, tak já bych už fakt nepřála lidem,
0: žádnou
1: aby prožili
0: žádnou
1: válku a to, protože to není nic pěkného a pro ten život nic vám to, no,
0: Boženko, myslíte si, že by se ten váš život ubral jiným směrem, kdybyste tu válku neprožila jako teenager vlastně?
1: No, Jituško, bylo by víc jako takový ty volnosti, víte? My už jsme v první třídě se učili německy zdravit, když jsme jako přišli do té školy, od druhé třídy jsme měli němčinu, no a i to omezení takový ty škole, to bylo, no, nevím, no, byla nesvoboda taková.
0: Takže to jste pocitovala to jako především jako malá vlastně holka slečna tehdy.
1: No, to jako a můj strejda byl jako zahraniční voják v Londýně, tak občas měli nějaký ty kontroly, jo.
0: Jasně.
1: Doma a táta byl i v odboji trochu, byla skupina, že jo, který jako to tak taky bylo takový prostě napětí a my ho z trejdu vyhodili z gymnázia v Číně, protože se zaplet nějak s letákama.
0: Jo.
1: No a aby nemusel do Rajchu, což teda chodili všetky, většinou ten ročník 28, tak hledali práci u těch sedláků, aby nemuseli být jako odsunutí, nebo odejít, že jo, protože do těch zbrojovek, do Německa a tak. No takže to bylo takový...
0: Rozumím.
1: Ale jinak ten život šel docela, jsme to tak brali.
0: V rámci možností, já vím.
1: No, my jsme si vždycky dávali jen cíl takový, na co jsme stačili.
0: Jo.
1: No, jenže jsme chytli i ten 53. rok, kdy byla měna.
0: Jo, další zase období.
1: Tak jsme, no, můj chlapec šel z vojny, co měl peníze, tak prostě nechal sestře, která dostavili barák a taky, ať si za to teda něco koupí, že jo. Mm-hmm. A začínali jsme teda s holýma rukama, no ale prostě hlavně zdraví a mít ty cíle takový, na co člověk dosáhne, víte?
0: Ano. Boženko, tak vám moc děkuju, že jste připomněla i tahle ta období, protože to se týká určitě mnoho našich posluchačů. A jsem ráda, že jste nám povyprávěla. A moc vám děkuju a přeju hezký večer a hodně zdraví, jo? Mějte se hezky.
1: Já vám taky, Tuško, a všem posluchačům a děkuji a děkuju. Dobrou noc.
0: Dobrou noc, zase příště se budu těšit. Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

A na Zagorová, líto je mi líto. Blížíme se opravdu těsně k půlnoci a těsně před půlnocí se podíváme také do pošty, protože hodně píšete a já za to děkuju mnohokrát. No a třeba Michal Sedlák z Myšlína píše k našemu tématu, které zní, kdybyste mohli změnit minulost, udělali byste to, tak Michal dodává, zaměřil bych se více na to, v čem jsem opravdu dobrý. Místo studia vysoké školy a možná i gymnázia bych věnoval čas budování svého profesního jména. Investoval bych odvážněji, méně do zlata, více do akcí, cestoval bych do jiných končin, místo do Vietnamu třeba do Brazílie, studoval bych jiný jazyk, místo esperanta a podobných projektů bych se učil přirozený jazyk, vyhledával bych přítomnost jiných žen a rozhodoval bych se více podle rozumu, než podle vzhledu. Tak tolik Michal. Michale, moc děkuju za upřímnost, přeju vám všechno dobré, ať se vám daří i s tou, jak tady trošku píšete, jakože tu vysokou školu moc neoceňujete, gympl taky ne, tak ať se vám daří i s těma vystudovanýma rokama. Přeju všechno dobré do života a my popojedeme a přehoupneme se švédskou čtveřicí ABBA do nového dne, kterým bude čtvrtek.

0: Se švédskou čtveřicí ABBA jsme se přehoupli do nového dne. Je tady čtvrtek s datem už 16. července. Začíná veselý jupiterský den, takže doufejme, že si ho užijeme všichni s dobrou náladou, úsměvem, ve zdraví a s radostí. Pokud vás čekají nějaké důležité úkoly, tak ať to všechno klapne podle vašich představ. Pokud máte dovolenkový prázdninový den, tak ať to taky klapne všechno podle vašich představ. A co se týče noční linky, tak naše téma až do 1 hodiny bude pokračovat a zní takto. Kdybyste mohli změnit minulost, udělali byste to? Co byste změnili a jaké období života byste už nechtěli prožít? A jaké naopak ano, třeba 2x, klidně i 3x. Víme, že nemůžeme změnit ani vteřinu toho, co máme za sebou, není taková síla, ale ve všech z nás zůstalo třeba kousek dítěte a pohádky, které jsme četli. No a dnes si můžeme zkusit zahrát v noční lince právě na to, že můžeme snít a můžeme kouzlit, můžeme čarovat. No a kdybyste měli třeba Arabelin kouzelný prsten, tak jakou větu byste řekli při jeho otočení, kam byste se rádi chtěli vrátit a co byste chtěli, aby vypadlo trošku jinak, než jak se to událo. Telefon k nám i teď po půlnoci 731 800 900, náš web také pořád stejný, rozhlas.cz/linka, a samozřejmě máme i e-mail nočnilinka@rozhlas.cz, i tam se na vás budu moc a moc těšit. Tak ještě jednou krásný nový den, krásnou noc a jedeme dále.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Ježora je skupina Elán a Šemělů to. No a krátce po půlnoci pozdravíme do veselí paní Janu. Krásnou noc, Jano.
1: Dobré ráno, už bude ráno, že jo?
0: Paní Jano, jsme v noční lince, netrapte mě tím ránem, prosím.
1: Ježi, to tak pardon.
0: Nic se neděje, já bych ještě do rána něco naspala, potom po noční lince přeci jenom. Tak, každopádně už se vás ptám, kdybyste měla tu možnost změnit něco, nějaké období svého života, udělala byste to?
1: Udělala bych. Moje přání bylo to, co jsem prožívala v 60. letech.
0: Mhm.
1: Kdyby to šlo změnit na tuhle dobu, na tenhle datum, na tenhle, co jsme, byla bych tak hrozně ráda. Já jsem to neměla lehký v těch 60 letech. Narodil se mi syn, měl srdeční vadu.
0: Jo.
1: Tak já jsem musela vozit do školy na kole, ze školy na kole.
0: Mm-hmm.
1: Do školy hl jsem do druhého poschodí, jeho na zádech a k toku v ruce. Až do 6. třídy jsem to takhle dělala.
0: Uh-huh.
1: Dneska je tak dobrá doba, kdyby ta doba byla tenkrát, tak by byla tak ráda. Dneska oni mají šlatý vozítka, že jo, berou na ně přídavky. To je tak teďka dobrý svět, že takhle na ty invalidi myslejí.
0: Uh-huh.
1: No, dřív to nebylo.
0: No hlavně by možná ta lékařská péče vypadala úplně jinak a šlo by to úplně jinou cestou, ne?
1: Ano. Dneska, tenkrát nic, já musela do práce, ani korunčen, ani nepo... Dneska na ně berou přídavky, že jo, vozítka, invalidní, všechno.
0: Hmm.
1: Jo, jsem jedině ráda za tuhle dobu, že takhle myslím na ty invalidní.
0: No, tomu rozumím, že to oceňuje to, ale kdybychom se vrátili do té doby, tak myslíte si, že by tomu vašemu synovi nepomohli lékaři nějakým způsobem jinak, aby to bylo lepší, ta situace? S jeho zdravím.
1: Pomohli. On potom v 16 letech zemřel.
0: Jo, aha, tak to je mi velmi líto, že se tohle to stalo.
1: Takže to neměl ani on lehký, ani já. On neměl mezi děti. Já to všude vozila. Jo.
0: Takže i kdyby se ty zdravotní problémy děly v současné době, tak by stejně máte pocit, současná medicína úplně nepomohla.
1: Ano. No, třeba jo, vlastně pomohla, pardon. Dneska, já když vidím v televizi to, co on měl, služení, tu chlopeň, když to vidím v televizi.
0: Že už je to léčitelný to, jinak, jo.
1: Tak to vidím, oni to dělají takovýma drátama, já se na to dívám, pak to musím zhasnout, protože je mi to líto.
0: Já vím.
1: Za hodinu to je, on za ten den jde domů. I to lékařství je lepší. Ono už je to teda 40 let, 30, co se...
0: Tak hlavně ten výzkum samozřejmě jde mílovými kroky dopředu a všechno v tomto se hodně mění, zaplať pánbu, teda samozřejmě.
1: Ano, je to opravdu teď všechno lepší.
0: Hmm.
1: Škoda, že to nebylo tenkrát těch

0: byla na kus řeči, jak se říká u nás, že jsme popovídali.
1: No, ta změnila, bývala, no už to nejde. Tak jo.
0: Mějte se moc hezky, paní Ano, děkuju.
1: Naslyšenou.
0: Krásné letní dny vám přeju a hodně zdraví samozřejmě, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: dlouho spím. Tolik písnička a teď pozdravíme do Židlochovic Františka. Krásnou noc, Františku.
1: Ano, dobrý večer, paní Jitušková, taky přeju krásnou noc a všem.

0: Poslucháčom do Šilinky.
1: Ďakujem moc krát, moc vás zdravím. Tak Františku, určite ste rozmýšlel, ktorou časť svého života by ste třeba čenžnul za něco iného. Bylo by něco takového?
0: No, pani Jitušku, ja bych se vrátil hodně zpátky, asi do 45. roku, když mě byly 3 roky, když už jsem začal trošku vnímat svět jako no, takový dětko, jo? Taky si v té době něco pamatuju, jo? Takže to jsem byl prvorozený syn, jo, asi mě naši měli rádi, takže prostě nebyl jsem tak často bytej, no a tak, že? A za něco, ale to jsem v tom 45. roku v dubnu k nám přijeli tankem k té cíleně Němci s tankem, potom odejeli, zase tam přijeli Rusi, já jsem myslel, že oni si hrají na vojáky, já jsem vůbec nevěděl, že to nějaká válka.
1: Jo.
0: Víte, to mě vůbec nenapadlo, tak jsem si říkal, hraj si na vojáky, oni nebyli ani ti zlí, jo, oni nám tam, my jsme byli na takové samotě, takže to odjelo a bylo to zase v pořádku, no a potom se měli bylo období, kdy jsem se snažil poznat, jaký je rozdíl mezi ženou a mužem, víte?
1: Jo.
0: Krásný období, jako jo, no, víte? No, a dneska, až je člověk dospěle, tak to jsou samé povinnosti. Furt něco musíte, nebo něco nesmíte. A za všechno je člověk tak, když něco uděláte, tak jsou tresty. Já, když mě byly ty 3 roky, to mě myslím naši nemlátili ještě to až později, až nám bylo 15, jo, když jsme začali kouřit a tak.
1: Jo,
0: tak,
1: tam padla rána, jo, říkáte, nepadla vedle.
0: No. Rodiče měli pravdu, taťka měl pravdu, že jako takový kluk 13, 15 roku kouřit, že to je to,
1: no prostě, to,
0: a on sám byl nekuřák.
1: Tak třeba na tom teenagerovském věku změnil, na tom období změnil byste tam něco?
0: Na tom starší, když už byl dospělý?
1: No, když jste byli třeba ti teenagery, 15, 16, 17.
0: No, tak... No tam už prostě jsem hodně věcí musel, protože jsem se začal učit v učení, že brzo vstávat ráno a jezdit daleko do vlakem a autobusem do práce, tak to se mi moc nelíbilo. Takže až na starý kolena, až po vojně jsem si to všechno zařídil, ten život jinak. A tak jsou celkem spokojené, a když jsou ty povinnosti všelijaký, jo.
1: Takže byste neměnil byste vlastně nic, jak to tak poslouchám pozorně.
0: No, nic bych neměnil, no, říkám.
1: Něco jako je tam s výhradama, ale vlastně s takovýma těma přátelskýma výhradama, jo, k té situaci.
0: Jo. Takový, to říkám, ten rozdíl poznat muže a ženu, tak to bylo krásný. To bylo krásný a teď už na to nejsou ani moc vědavé, takže...
1: No, takže byste taky nic neměnil, rozumím.
0: Nemění, no.
1: Tak to je dobře, tak to je spokojený aspoň, František, no dobře.
0: Aspoň nemusím lítat po nocách, jo, jako
1: ano,
0: za
1: ano,
0: za
1: ano. Povodná, můžete si konečně odpočinout a vyspat se, že jo, dobře.
0: No, jasný, tak to je se mnou, no, říkám, líbilo se mi to, když jsem byl děcko, když by naši nemlátili, měli mě rádi, no, pak bylo už 5 dětí, jo. No, tak a to už byly povinnosti, musel se pomáhat a lidem na rodičům na polu a tak, vidíte, tak to už bylo takový zodpovědnější, ale ty jako to děcko, no, to říkám, to...
1: Velká spokojenost.
0: To vůbec se nevnímá, že nějaká válka, že to bylo teda ke koncu už války, že je to nebezpečný takový, jo? To až teď to vidím, jak to všude vře a tak, no, jak je to špatný, no, takže... Dobře,
1: tak Františku, moc vám děkuju, jinak ať se vám daří a krásné dny přeju, hezkou noc.
0: Ano, děkuji, podobně, paní Tuško, dobrou
1: noc. Mějte se moc hezky, dobrou noc, naslyšenou. Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Michal Šendelář, hořeli padaly hvězdy, no a krátce před půl jednou pozdravíme do Pelhřimova Jardu. Krásnou noc, Jardo.
1: Já vás taky, paní Tričko, zdravím a všichni posluchači noční linky a obzvláště paní Danu z Blaté, jestli poslouchá.
0: Ráda vyřizuju.
1: A teď k tomu tématu.
0: Ano.
1: Že já bych se nejradši vrátil do té doby, když jsem byl úplně malý, když jsem měl v puse dudlík, pochcanou a posranou plídu.
0: Mm-hmm. No, ale ona ta otázka zní, já vás budu muset zase trošku, tady mnohé začít trochu korigovat. Ta otázka zní jinak, co byste, kdybyste mohli změnit nějak svoji minulost,
1: to tak změnu, no.
0: Udělal byste no, něco to, jinak?
1: Jinak, co bych udělal si jinak, chtěl bych se zbavit těch drogových závislostí, co bych jakoby tak nějak, co mám. Jako to se mi podařilo, pračil jsem s alkoholem, jo. To bylo docela silný.
0: No,
1: jako
0: tak poklona, protože to jsou věci, které nejsou jednoduché, je když je někdo závislý, ano.
1: Akorát na tom kouření, to jsem se tomu stále naučil, jsem se to a nezbavil. Jsem
0: kouření
1: se
0: to, vám zůstalo.
1: A nejhorší, co teď mi doba, co bych chtěl změnit, chtěl bych se asi vrátit do toho období, nebyl internet.
0: Kdy nebyl? Jo, takže byste současnou technickou dobu vyměnil za takovou no, trošku méně technickou.
1: Mě tam vadí ten internet, protože já mám takovou další drogu a to je shopaholismus, jestlíte, co to je.
0: Aha.
1: A to je hodně silná věc.
0: Jako no. Fakt nakupujete po nocích třeba?
1: Hodně, no furt, no. To je úplně to špatný, no.
0: No tak to je úplně jednoduchý, nezaplaťte za internet, oni vám to vypnou a je klid.
1: A ono celkově jsou víte, co v krámě. Možná by mohlo být méně věcí ve všem, že to by byla ta doba, kdybych jakoby bylo to jako tenkrát, aby nebylo tolik věcí prostě všeho. No.
0: Jo.
1: To hrozně složitý tohle.
0: A už vám to někdo jako vyčet, že třeba stále nakupujete a že je to taková...
1: Jo, kamarádi to jako
0: vidí to na vás.
1: Upozorňují, vidějí to na mě. A...
0: No tak hlavně to taky dosleze do peněz, kromě toho, že se doma zavalujete věcma, které nepotřebujete.
1: Hlavně to není kam skladovat už.
0: No. Takže tak si uděláte jakoby svoji profesi druhou podnikání, že budete rozprodávat ty věci, co jste nakoupili.
1: No, asi po blešákách,
0: Nebo tak.
1: S prodělkem.
0: Jo, ano, no samozřejmě, no, tam to bude muset jít zase za jinou cenu. No, teda já vám řeknu, to není úplně jednoduchá taky vášeň tohleto, no.
1: No, není, no.
0: A to má asi hodně lidí, takové to rádoby no, neustále.
1: No, právě, že ono to dělá, jakoby myslí dobře, jako, že něco nakoupí a
0: že si uděláte radost, že jo.
1: Jasně, no. Ale mě je to asi něco jiného, kdybych chtěl partnerku nebo ženu, že by ty peníze spaly nám, že jo.
0: Jo. No. Takže vy byste...
1: Ale mám strach.
0: No.
1: Mám strach, že se k tomu alkoholismu zase vrátím, protože já už mám zase nakoupený ty flašky, že jo.
0: Jo, že nakupujete i potravinové věci, tedy no, i alkohol
1: ne,
0: no, a dobroty.
1: Ne, alkohol, no, dobroty ani moc ne, ten alkohol, no, to je skoro 400 láví, takže jestli k tomu zase sklouznu, to nebude asi moc veselý, no.
0: No tak to, abyste rychle nějaký ten svůj obchod otevřel a začal to prodávat, teda to vám řeknu, teda. Protože to by byla škoda, kdybyste si to pokazil zase na druhou stranu. Když jste tak hezky z toho vybrustil a pěkně jste to zvládnul, tak to by byla velká škoda. No jo, Jardo, tak každopádně vám taky moc děkuju a držím palce, aby se to nepřehouplo někam, kam si nepřejete.
1: Kam si nepřeju, děkuju. Přeju všem posluchačům krásné léto.
0: Děkuju.
1: A užívejte léta, hlavně ve zdraví, ať se nic nezdáří bez úrazu a hlavně to, no.
0: Hlavně ve zdraví, bez úrazu a s radostí, přesně tak. Jardo, moc vám děkuju, ať se vám daří.
1: Taky.
0: Jo.
1: Dobrou noc, krásnou.
0: Mějte se hezky, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Michal Tučný, starýho psa novým kouskům nenaučíš. No a během písničky se dovolala paní Emma od Jeseníku.
1: Já sedím u televize v slunci. Mm-hmm. Tak vás srdečně zdravím.
0: Napodobně.
1: Dneska mluvím s tím paní...
0: Jitka vás zdraví, jo?
1: Paní Jitko, tak. Mm-hmm. Nevím, jestli s váma už mluvila.
0: Nevím, myslím si, že ne, ale to vůbec nevadí.
1: To nevadí. Mhm. Srdečně zdravím všechny posluchače, protože já jsem večer z práce a jdu spát. Tak poslouchám vaše rádio. A dneska téma je úplně úžasné, jak se to vezme, jako to zklamání a to. Tak moje největší zklamání bylo to, že... Řeknu to úplně...
0: Paní Emo, ne zklamání. Kdybyste mohla změnit minulost, udělala byste to?
1: Ano. Promiňte, já jsem mluvila, jsem alergik.
0: Ne, v pořádku, povídejte, přemýšlejte, povídejte.
1: No, já to říkám zklamání, protože
0: jo.
1: Já jsem od 6 let do 30 let tancovala za Českou republiku.
0: Aha, krása.
1: Tance.
0: No.
1: Pak jsem si zlomila kotník.
0: Jej.
1: No, rok jsem měla šrouby, takže už jsem skončil.
0: Stane se, bohužel, někdy, no.
1: No a potkala jsem se s jedním mužem.
0: Ano.
1: Do kterého já jsem se zamilovala. A měla jsem, mám s ním teda dva syny. Mhm. Ale bohužel jsem zjistila, že to byl s prominutím, tak on to řekl, kurevník první třídy. Mhm. Tak jsme se rozvedli, když synům bylo 10 a 9 roků. Tak to bylo veliké, jako to, a tedy když to, tak můj tatínek mi říkal, miluje, že říkám, ano, miluji, protože s ním čekám děti a chceš si ho vzít, dneska já nevím. A jeho tatínek zase, jo, vemte se a to, no, tak jsme se vzali a dopadlo to, jak to dopadlo. Ale svým způsobem toho nelituji, protože...
0: Jo.
1: Jsem potom potkala nového manžela, to jsem tady u vás říkala, na nějaké téma, který byl vdovec, měl dospělou dceru, tak jsem získala dceru konečně, mám vnoučata, pravnoučata, a jsem se mém nebyl. Ale můžu říct, že do dneška, když tak s ním přemýšlím, tak mě strašně mrzí, že jsem se nechala ukecat a vzala jsem si to dotyčného, protože ten mě připravil do takových problémů. Já jsem po dětech měla rakovinu. Mm-hmm. A on mi po roku léčby rakoviny oznámil, že jsme obě dvě děti císařem, mi oznámil, že no, měla jsem těžkou ženskou operaci a takové ty věci. Tak mi řekl, že už jako o ženskou o mě nestojí. Mm-hmm. A u soudu, a jak to řekl u soudu, tak říkám, já jsem nechtěla rozvod kvůli dětem. Říkám okamžitě, co vlastně mi rozvodem. A když jsem potkala nového muže, tak asi po půl roku jsem mu řekla, jaké gynekologické problémy mám. A to on říkal, já bych to v životě nepoznal, kdyby mi to neřekla, jako jo. Mm-hmm. Takže asi tak nějak, no. Mm-hmm.
0: Takže byste změnila zkrátka takový ten vztah s tím vaším prvním partnerem? Jakoby.
1: Ne, nechala bych si děti, ale v životě bych si ho nevzala.
0: Jo. Hmm. No dobře. Tak samozřejmě dějou se věci, lidi se pak mění, každý z nás se trošku proměňuje na té životní cestě, ale došla jste k tomu závěru, že byste si ho zkrátka prostě nebrala, aby
1: ne,
0: to bylo klidnější.
1: Ne, kdyby mě poslechla jeho tatínka.
0: Rozumím.
1: A to, jo, vem si ho, čekáš tím děti a to.
0: Jo.
1: Já jsem hrozně váhala, no, nakonec jsem si ho vzala, bohužel dopadlo tak,
0: a pak jste litovala. Dobře. Tak paní Emo, moc
1: ale
0: vám tak...
1: Ale nelituji, protože mám krásné dva syny.
0: Takže jste ráda za ty děti, které máte a je to tak.
1: Za děti jsem ta... No, tak já jsem byla po těžké operaci ve 20 letech a řekl jsem, že nemám děti. A ve 30 jsem si říkala, že jsem těhotná.
0: Dobře, tak paní Emo, moc vám děkuju, jinak přeju všechno dobré a hlavně pevné zdraví, mějte se hezky a děkuju za návštěvu.
1: Jo, a chtěla bych pozdravit všechny posluchače, protože já vás poslouchám každý večer.
0: Ano. Tak ráda.
1: Jenom mě mrzí jedna věc, když jsem měla 24. června narozeniny,
0: no,
1: tak sloužil pan Honza, on má svátek.
0: Mhm.
1: A já jsem se nemohla k vám dovolat.
0: Jo, tak někdy to nevyjde, holt, já vím, no, tak teď
1: ne, že bych přela k tomu svátku, jako jo.
0: Jo, dobře.
1: Takhle.
0: Dobře, tak ráda.
1: Takže všechny posluchače hodně zdravím, vás taky.
0: Děkuju moc za všechny.
1: Úžasné rádio. Pro
0: děkujeme,
1: vás.
0: Děkujeme a zachovejte nám přízeň, budeme rádi. Mějte se hezky, naslyšenou.
1: Mějte zdraví. Se hezky,
0: zdravíme do Jeseníků, tolik paní Ema.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: David Dale a písnička v ozvěnách. A dovolal se k nám Pepíno z Valašska. Krásnou noc, Pepíno. Zdravím vás moc.
1: Taky pěknou noc.
0: Děkuju.
1: A zdravím všechny posluchače po dlouhé době. Volám.
0: Ano.
1: No, tak jako téma, jako co by člověk změnil. Jako...
0: Kdybyste mohl něco v té vaší minulosti, co jste prožil, no, tak nějaké období vyměnit za něco jiného, tak jestli byste to udělal, eventuálně proč a za co?
1: Paní, my býváme na polosamotě, takže člověk byl naučený takový, na taky tvrdší život, ale jako... My jsme byli spokojeni, nebo do dneška mě se splnilo přání jako jezdit s autama, povolání, takže to jsem byl úplně naplněný jako spokojeností, že no, vojna tež člověkovi něco dala, že a jako bylo... Byl ten život takový skromnější, že, ale teď už je to takové uspěchané, ale my jako si žijeme úplně jako v poklidu, pokud zdraví jako vydrží, že, klepe 80 příští měsíc, jestli dožiju, že, tak nevím. No a tak.
0: Takže z té minulosti byste neměnil nic, teda za to, že to bylo tak, jak to bylo?
1: Ne, my jsme byli spokojeni, jídlo bylo zdravé, všechno, jako pohyb v těch chalupách, co odlehlé, tak v každé chalupě byly 2-3 ogáři, takže jsme tak spolem hráli na různé ty hry fotbal a na zákopy jsme měli nadělané a také chatky postavené v ústí, že? Takže ten... Jako ten život šel, tak člověk si to bral jako takovou samozřejmost, že? No a práce na poli, že? A tak to nás tak trošku, jak už jsme byli větší, nějak se nám to nelíbilo, že? Ale tak,
0: jasně.
1: No, takže. A teď, jako co třeba teď je horší, já s koníkem třeba pro nákup jsem jezdil, že do dědiny, protože to máme daleko, ale teď už jako nemůžu, protože ten provoz je veliký a ten kůň potřebuje klid, že? Takže
0: jo,
1: musím to,
0: že by to nešlo. Ano.
1: V ruksaku donést, že? A tak my jsme celkem soběstační,
0: tak to je
1: kromě
0: dobře.
1: Takých drobností.
0: Ano.
1: My máme, všechno si vypěstujeme doma, takže my to...
0: Tak to je krása. Víte, no, co jíte, co pěstujete.
1: No, přesně. A vnuci a pravnuci přijedu a podívat. Že, však to víte, bez telefona neudělají ani krok. Že,
0: jasně.
1: Takže ten, ale jako hlavně, že jsou všetci zdraví, že a přejeme všetkým lidem zdraví. Ten, no ale tak musíte se hýbat a zdravě jíst, jo, to je
0: důležitá věc pro život, to je pravda.
1: Bylinky, paní a takové věci, jo.
0: Takže jste spokojený tam, kde žijete a jak jste život prožil a jak ho žijete i teď.
1: Teď akorát, letošní sezona je nerostu hřiby.
0: To třeba začnou teprve, až zaprší určitě,
1: takže
0: co?
1: Nemusím, paní, po nich sbírat odpadky, víte?
0: No, tomu rozumím.
1: No, takže já vědná sbírám za léto odpadku po těch luftákoch,
0: no,
1: jak my, co máme.
0: Já vím, to je hrozný tohleto.
1: Máme papíry, spálíme, že? Takže
0: rozumím.
1: Takže... Ten, ale to je jako, máme jinak klid, nikdo nás neotravuje, jsem tam nejaci, co by to chtěli koupit, tu nemovitost.
0: Přijdou, ptají se, jo?
1: Takže ten, ale jinak jsme spokojení, takže...
0: Tak je to dobře, že nemáte potřebu nic měnit, že jste vlastně spokojen a šťasten. Pepíno, moc vám děkuju. Mějte se moc hezky a hodně zdraví taky přeju.
1: Ještě paní, bych chtěl pozdravit tu paní Vlastičku Stokrnova. Ona přes kopec z Velkých Karlovic pochodí.
0: Dobře, tak snad nás ještě poslouchá, třeba nespí, je napřímo a určitě bude mít radost.
1: Dobře, opatrujte se a slunce buší.
0: Taky nápodobně, mějte se krásně, Pepíno, a zase příště. Dobrou noc, v noční lince se budu moc a moc těšit. No a teď už je tady nachystaná s písničkou Věra Martinová.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Věra Špinarová dospívala písničku Toulavý džíny. My jdeme do finále té středečně čtvrteční noční linky, protože jedna hodina noční nebo raní, jak chcete, se přiblížila. Pojďme do pošty. Blanka píše, kdybych mohla něco změnit, tak bych si přála vrátit se do 60. let. Měla jsem krásné dětství a mládí. Měla jsem oba rodiče i sestru, která už tu 12 let není. A teď bych si ještě přála, aby... byla, tam je nějaký překlep, já nevím, jestli to rozluštím správně, ale asi byla moje rodina zdravá a ve světě, aby byl pro všechny mír. Jinak zdravím všechny ponocníky i vás. Všechny zdraví, Blanka z Choltic. Tak milá Blanko, přeju vám všechno dobré. Hodně, hodně zdraví a ať se vám daří v životě krásně žít a ať jste šťastná a spokojená.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Brontosauři a písnička Kamínky. No a než se rozloučíme, ještě jeden pohled do pošty. Třeba Pavel ze Židlochovic, tak jak našemu tématu píše, tak asi by něco bylo, co bych změnil. Rád bych, kdyby k některým věcem došlo a rád bych, kdyby vůbec k některým věcem vůbec nedošlo, ale stalo se to tak, jak to je, a teď z toho musím čerpat a pokračovat s tím dále. Jinak přeju dobrou noc všem posluchačům a všechny zdravím. Pavel, tak Pavel, ať se vám pěkně pracuje s tím, co máte, ať se vám hezky žije váš život, no a protože jsme na konci noční linky, patří se poděkovat za pozornost, za společnost, loučí se Jitka Lukešová, přeju vám krásnou noc a hezké sny. Pokud jdete spát, pokud jste se rozhodli, že se vám nechce spát, tak vám přeju třeba nádherný poslech také našich dalších nočních pořadů. No a jinak děkuju moc a dobrou noc.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer. O čem si tak asi povídají mezi sebou pánové, když se jednou za čas potkají někde u piva nebo nad pivem? Tak určitě fotbal a v případě starších ročníků nemůže chybět vojna. Léta v zeleném. S odstupem času samozřejmě už jen v těch veselých vzpomínkách. Ostatně jako v tom dnešním vydání Divadla pro vaše uši.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Iveta Bartošová a titulní melodie ze seriálu Chlapci a chlapy v době, kdy leckterý mladý muž měl na vojně Ivetinu fotografii ve skřínce s osobními věcmi. No, kdo z nás by si nevzpomněl na to, jaké to bylo, když rukoval. A pánové Šimek s Grossmanem o tom taky společně napsali jednu ze svých povídek.
2: Vojenská služba je nejčestnější povinností každého občana, co má mužské pohlaví a měří nejméně 150 cm. Tolik úřední spis. I mne povolali. Měřím 151 cm a jmenuji se Pepa. Mé názory na vojnu nebyly jednoznačné. Brožurky sice tvrdily, že vojna je největší blaho pro mladého muže a svírat pušku milenku dá organismu pocítit větší slasti než pochybné známosti zavraty činžovních domů. Ale na druhé straně nápisy vojáků na záchodcích předních pražských lokálů tvrdili pravý opak. Také kamarádi, kteří přišli za 2 až 3 roky z vojny, neplýtvali slovy chvály. Když jsem zelené sukno bránil slovy z příruček, byli mě a křičeli cosi neslušného. Hezký obrázek, který jsem si o vojně vytvořil, pokazil i rotmistr Rudolf Nusle, náš soused. I když jsem se snažil mít ho rád, musím přiznat, že jej vojenská služba poznamenala. Výložky neodložil ani ve vaně a vyznamenání si přilepoval leukoplastí na nahou hruď. Ze zásady odmítal pít mléko, neboť se mu zdálo málo zelené. Rotmistr Nusle vůbec rozeznával kvalitu podle barev. Kdo byl zelený, byl dobrý. Kdo měl barvu jinou, byl lump. My jsme měli protekci, neboť se jmenujeme Zelenkovi. Za to lékárník černý z druhého patra nacházel často před svým prahem rozbušky. Dvakrát pak pod rohoškou minu. I jinak si soused Nusle počínal jako správný voják. Na Štěpána rozehnal koledníky útokem na bodá. V pokoji měl zákop, kde přijímal hosty. A po uzavření domu si otvíral dveře granátem. Do schodů se pohyboval zásadně přískoky. Ve volných chvílích schromáždil rodinu, promítal zpomalené válečné filmy a vrhaje se co chvíli k plátnu ukazoval naběračkou chyby vojevůců. Přes tuto úpornou snahu nebyl však již 10 let povyšován a proto zatrpkl a snažil se sestavit z rodiny vlastní armády. Sledování všech těchto momentů a postřehů snad způsobilo, že jsem se na vojnu příliš netěšil. Kromě toho jsem byl ženat a musel jsem se starat o početnou rodinu. Snažil jsem se proto spíše této čestné povinnosti uniknout, ale marně. 1. října, oblečen v tepláky, s malým balíčkem jídla pod paží, doprovázen svojí družkou Anou, 5 nevlastními a 3 vlastními dětmi, jsem se vydal k nádraží. Anna brečela. Vlastní děti se rvaly s nevlastními. Byl jsem trochu nesvůj. Zejména mě rozčilovalo, že občanovi mě zřejmě považovali za kočovníka a dívali se na mne soucitným okem. Co chvíli někdo přistoupil a žádal, abych mu nabrousil nůžky. Nevlastní děti využívali dobroty těchto občanů a začali žebrat. Anna spínala ruce ke kolem jdoucím mužům a svěřovala se. Jede na vojnu. Běda. Teď budu ve svém bytě ve Vladislavově ulici číslo 2. 4. patro. Telefon 224628. Úplně sama. Někteří z pánů se zastavili, zapsali adresu a slíbili, že rádi vypomohou v udržování domácnosti. Jen se přimlouvali, aby Anna dala děti k babičce. Jeden pán dokonce slíbil pomoc hned ten den večer. Měl jsem v očích slzy štěstí. Teď už jsem z vojny strach neměl. 2 roky utečou, přijdu, bude mi 21 a máme život před sebou. A skutečně, vojenská služba nebyla tak zlá. I vyznamenání jsem získal. A nových věcí, co jsem poznal. Mýdlo, příbor, ručník, denní styk s muži, rádio, televizi, pyžamo a vězení. Pravda, dostal jsem sice několik anonymních dopisů, že ani na láska ke mně není stálá, ale znám ty závistivce, co boří mladá manželství, a byl jsem klidný. Vracel jsem se domů dokonce hrdě. Neprohýřil si 2 roky, Pepo. Jsi silnější a z nakradených dek ošatíš rodinu. A pak přišla ta chvíle. Zazvonil jsem u dveří svého bytu. Dlouho mi nikdo neotvíral. Bušil jsem tedy a i kopanec přidal. Jakýsi muž odkryl špehírku a zvolal. Zmiz, dnes pomáhám já. Děkuji, řekl jsem, ale už nepotřebuji, vracím se z vojny. Tejná, pravil muž, i když jdete poněkud nevhod, račte si převzít inventář. Shledání s Anou bylo radostné jako vždy a večer jsme si došli pro děti. Přepočetl jsem nevlastní, bylo jich 7. Ty mne ale tolik nezajímají. Mé vlastní byly pořád jen 3. A já jsem rád, že mi Anna byla po celou vojnu věrná.
0: Český rozhlas Střední Čechy.

0: by si začít o té vojně vyprávět ty, protože co já si pamatuju, já jsem tě zažil jako svýho mazáka.
1: Ano, to je pravda. Vážení posluchači, vážení přátelé zde v sále, já jsem zažil Šimka jako bažanta. Bylo to nádherný, ten pocit, když jsme ho viděli, jak stál ve frontě u holiče, jak čekal na to, až ta mašinka se zakousne do jeho dlouhé hřívy, neboť už tehdy se nosily dlouhé vlasy. A pak, když jednou se objevil, my jsme byli taková malá kapela, měli jsme bez názvu, měli jsme orchestr, ve kterém já jsem hrál na doprovodnou kytaru a zpíval jsem nějaké písničky. A jednou se objevil takový vojáček, ostříhaný skoro do hola. Ten veliký nos a ty velký brejle z toho koukali.
2: A... Znám větší nosy. Já znám jednoho chlapa, ten má nos, že by mohl šňupat rodinný domky. A on mluví o mým nose, já mám nosík.
1: Stál a tak jsme se bavili a on říkal, hele, já teda nevím, ale já samozřejmě teďko mám dost pernou službu, ale až bude po přijímači, tak já bych měl takový nápad, mohli bychom založit takovou skupinu, dramaticko-hudební skupinu nebo hudebně-dramatickou skupinu. My máme takovou hru, kterou bychom mohli předvést a vy byste v ní mohli hrát a zpívat a co byste říkali a tak jsme se domlouvali, bylo to takový jako nemastný, neslaný, nicméně nám opravdu scházelo něco, co by nás vlastně nějakým způsobem vedlo k nějaké tvůrčí práci. A tak jsme se dohodli. No a když jsme se představili, on říkal, jsem Slávek Šimek a s náma by dělal ještě Jirka Grossman, to je můj takový dobrý kamarád. On tam vlastně sloužil taky na vojně, že jo?
2: Tam sloužil až za rok později, on byl v Auzu.
1: Já vím, ale docházel tam nějak z nějakého důvodu, za tebou vlastně.
2: Tam docházel, no, protože za mnou chodili hezký holky, za ním jo, ne, no tak jo, on jo. Tam docházel se na ně dívat.
1: Já to říkám spíš jako novinář, ale takhle, jak to říká Slávek, asi v takovém duchu se to vedlo, bylo to spíš taková jako malá legrace. Nicméně se z toho potom vylíhnul najednou soubor, kterému scházel název.
2: Jsem vymyslel za chvíli, jsem no, to měl. Jsem zakop o něco a nazval jsem soubor Voj.
1: Voj, no.
2: Oni si to bylo potom, vojenské jeviště, to ano, nemá nic voj, společného.
1: Vojenské, oni si potom podnikání. To pletli chvíli. Někde se říkalo třeba, že to je Tehe vojsko, jak v té době byly populární anglické názvy. Ale to byla to Tehe, to byla zkrátka technicko-hospodářská evidence.
0: No ale ty jsi, Karle, začal o takový ty nadstavbě na vojně, o kulturní činnosti. Ty bys si se měl přiznat, jak ty si třeba prožil přijímač, jak jsi na tom byl fyzicky. Hmm. Víš, takhle, no, teďka
1: špatně,
0: mluv.
1: Špatně, no, špatně jsem na tom byl fyzicky.
2: Jednou jsme vystupovali se souborem někde a na paní nás pozvala na večeři. Říkala, vemte si ještě nějaký, dával nám meruňkový knedlíky. A Karel říkal, ne, děkuji, já už jsem jich měl 6. A říkal, no, měl jste jich 8, ale vemte si ještě ráno. Což kdyby si, Karle, zahrál nějakou písničku? Já jsem tě dlouho neslyšel takhle samotnýho s kytarou.
1: Zpívat, ne?
2: Mám utkvělou takovou vzpomínku, jak Karel Černoch sedí na chodbě, čistí boty a vedle má kytaru. A pak začal hrát a to rozhodlo o tom, že jsme se pak setkali v tom souboru, který jsem tam zakládal, protože zpíval neuvěřitelně krásně.
1: Já musím říct, že Šimek se tady z toho dělá trošku šprťouchlata, ale Slávkovi vlastně, tobě vlastně já vděčím za to, že jsem se zpívání věnoval, protože jednou, když končila vojna, Slávek ještě měl rok a já už jsem odcházel, tak on říkal, ty se chceš opravdu na to vykašlat, na to zpívání? A já jsem říkal, no tak to vojna byla vojna, teď to bude jinak všecko. A on říkal, ale nebuď blbej. To bys měl zkusit, člověče, že tobě to docela jde. No a díky Slávkovi jsem vlastně začal zpívat a hrát. A zůstal jsem u toho do dneška.
2: No vidíte, jak člověk, který nemá hudební sluch, jako já, může objevit výborného zpěváka.
1: Si děláš legraci, nebo ještě? Myslí to vážně? No. Tak to si řekl po dlouhý době něco vážně teda. Tak já zpívám, jo.

0: Co ty by si řekl, přijímači, Jirko?
1: No já jsem měl, jak tak na vás koukám a poslouchám vás, já jsem měl proti vám asi lepší vojnu, takzvaně, protože já jsem byl 2 roky v Auzu, jako v armádním uměleckém souboru Víta Nejedlého, takže já jsem vždycky slyšel, jaká to je fantastická vojna a tohleto. Nicméně se tam odehrával přijímač, no a já jsem se tam nějak tak trochu hodil marot, no já jsem měl takový teploty, tak já jsem vlastně neabsolvoval ani žádnou střelbu, ani ty povinnosti a tohle, protože jsem byl v nemocnici na vyšetření nějak ledvin. A takže jsem přijel potom přijímači do Auzu a já jsem tu pěknou vojnu, jak jsem si ji představoval, tak jsem začal vězením. Já jsem první, co bylo, se ocit ve vězení. A to tak, že na mě padla služba dozorčího. Jenže já jak byl v té nemocnici, tak jsem nevěděl, o co jde. Jako, co to je, bejt dozorčí. Tak tam visely v Auzu nějaký ty červený píšťalky. Jo, a
2: no, píšťalky jsou žlutý.
1: Ty šňůry jsou červený. No a jakože já mám bejt dozorčí, tak jsem hned šel domů.
2: Jo? S těma píšťalkama.
1: S těma píšťalkama jsem šel domů a byl jsem doma, spal jsem doma, protože jsem měl vycházkovou knížku u sebe. No a ráno přišel pro mě nějaký houslista.
3: To byl Dalibor, no. Šli jste do vězení, no.
1: Já šel místo něho do vězení právě, ale on mě měl odvést, tak jako byl celý červený, bylo mu to jako takový... žinantní, ano, tak se tak jako červenala doma u dveří, mě říkal, hele, ty máš jít do vězení. Já jsem říkal, co, kam? No člověče, do vězení, ty jsi dostal vězení a já tě mám odvést. Tak jsem s ním šel, celý zděšený, jako co, teď mám dozorčí, teď je všechno v pořádku. A ono bylo všechno v pořádku, ale on mě odsoudil na 7 ostrejch, jako, a teďka podle tradic Auzu, to mě zase zblbli ty mazáci, že se tam musí jet na náměstí Republiky, kde je posádková věznice, tak se tam prý musí taxikem. Tak já poslední peníze dal za taxik. A s tím houslistou jsme tam jeli. A teď jsme vysedli, přišli jsme k tomu podpraporčíkovi, který nás přijímal jako vězně a tohle. No napřed seřval hrozně toho houslistu. No a potom už jsem za chvilku byl v areálu posádkové věznice, že? No ale teďka chci, co?
2: Areál
1: zdraví, no. Ale mně se tam hned první den stala taková podivná příhoda. Přišel za mnou jeden takovej mazák vězeňský a říkal, hele, podívej se, ono od stráží my víme, kdo má jet ráno na jakou práci, jo, na rozdělení zaměstnání. Podívej se, my jsme taková jako uzavřená parta. Nechtěl bys jako, víš, tady jde o tu záměnu, že by se nic jako nestalo, kdyby se zahlásil jiným jménem, jako víš. A my jsme spolu, tak my bychom chtěli dál být spolu. Jo, tak by se zahlásil jako za mě a já za tebe a... Po příjezdu zase se zahlásíme tak a je to v pořádku. No tak já jsem nechtěl hned vypadat jako nějaký, jako že ne, co to tady je, jo. Tak jsem si říkal, no, když odmítnu, tak se na mě budou koukat, jako že jsem nějaký jako pečlivej a tohleto. Tak jsem říkal, no dobře, čeče, nějak se mi do toho moc nechce, ale... No, ale... A on říkal to, hele, nic se nebojí. Ráno při nástupu řekni, že seš černý, jo, já se jmenuji Černý, tak na černý řekni tady, jo, a předstup, a já zas, když zahlásí vězeň vymr, tak předstoupím já, jo. Tak já jsem to tak slíbil. Jenže on si mě pamatoval, ten podpraporčík, co nás přijímal, jo, jak se tak rozčílil, tak si mě nějak zapamatoval a druhý den to začalo jako vězňové, pozor! Tak mi pozor. Vojín lelkeš, krok vpřed! Vojín lelkeš, krok vpřed. A teďka ten černý byl hned na druhém místě. A on říkal, Vojín Černý, tak jsem řekl, zde, krok vpřed. A teď se na mě takhle znova podíval a říkal, vy jste Vojín Černý? A jsem řekl, ano. On, vy jste Vojín Černý? Tak už jsem viděl, že je zle, tak jsem řekl, ne. A on to říkal tak jasně, jo, že nemohlo být pochyb. A on říkal, tak jste Vojín Lelkeš nebo Černý? A čím dál víc mu plály ty oči a já jsem se začal bát a říkal jsem, ne, já jsem vymr. A teďka z té řady vystoupil ten černý, který taky už měl strach a říkal, já jsem vojín černý, ale já myslel, že jste čet červený.
2: Já vám zaspívám takovou básničku, jestli můžu, takovýho čtyřicátníka nebo pětaštyřicátníka, to ještě není můj případ, to je myslím Slávek, viď?
3: Ještě dvě hodiny.

0: Děkuji. My jsme měli, jestli si, Slávku, pamatuješ, takovýho promítače. Ten promítal, jmenoval se Vojin Veselý. Ten měl, to byl fantastický človíček. On měřil asi 1,32 m, vyloženě pod míru, a samozřejmě šaty dostal na dvoumetrovýho chlapa, takže měl založený třikrát kalhoty, no prostě neuvěřitelná postava. A to byl takový kulišák, který vždycky vymyslel nějakou legraci a jemu všechno procházelo. To, co by si třeba dovolil on, to si nemohl v žádném případě dovolit jiný voják, protože ten to odskákal. A tenhle ten Veselý, to si pamatuju jako dnes, my jsme vlastně sloužili u stejného útvaru jako vy. A samozřejmě vždycky se stala nějaká taková věc s Veselým, takže jednou načapal taky tohohle Veselýho v kotelně. Ta kotelna byla velice zajímavá tím, že tam sloužili dva kotelníci, z čehož jeden vždycky spal v popelu. To říkal, že je největší teplo, jo. A tenhle ten Veselý tam chodil popíjet kafíčko, protože on měl v podstatě na starosti ty promítací mašiny a nějaký práce kolem klubu, ale jinak. A tam samozřejmě najednou vlítnul Doucha. Shodou okolností já jsem tam byl taky, něco jsem tam dělal, asi taky jsem popíjel kafíčko a najednou prostě on zblejsknul toho Veselýho a začal na něj křičet, co tady dělá. A ten Veselý se postavil do pozoru a s naprosto vážným obličejem řekl: soudruhu majore, akce je hla. A on, my jsme nikdo v té době netušili, co bude dál, protože jsme si mysleli, že opravdu je nějaká akce jehla nebo co. A ten Doucha jako, už jako to řekl dobře, pohov, a teď mu to začalo docházet, co to vlastně znamená akce. Říkal: poslechněte, Veselý, co to je ta akce jehla. A on s naprosto vážným obličejem, se salutující se rukou, řekl: zašívám se tady.
1: A jak je známo, když člověk podstupuje vojenskou službu, tak my jsme neměli správně, neměli a nesměli jako profesionál, jako herci a zpěváci, jak si přijímat nějaké takovéhle ty jako účinkování, nebo nesměli jsme takhle filmovat jako to. Prostě byli jsme na vojně. A mně se po roce asi namanulo, prostě mě volali domů, protože jsme měli častější vycházky, tak mě volali domů, jestli bych netočil takový film, velkofilm to byl vlastně, a odehrával se ta scéna, kde jsem měl takovou roličku, protože nic moc, já jsem jim říkal, že nemůžu nadílat. Oni říkali: to budete za den hotový, to je na den. A já jsem si říkal: aspoň si přivydělám, ale nesměj se to dovědět v těch kasárnách. Jo. Tak jsem si to udělal tak, abych ten den mohl, jo. Ale musel jsem být odpoledne na nástupu ve 14. Já jsem říkal: musím do týdou, jo, to budete hotový. To říkají vždycky ty filmaři: to budete hotový, o tom člověk horko, těžko to. A jednalo se o takovou scénu monstrozní, kdy jako, že jo, den osvobození a sovětská vojska přijíždějí chodkovejma sadama dolů a tam dojde k takovému prostě zastavení té tankové řady a Němci napadnou jako střelbou ten sestup těch tanků. A já jsem hrál takovýho řadovýho vojáka, který prostě vyběhne zpoza tanku a dostane se před kameru do dost velkého detailu a jak si pálí takhle za kameru, kreje střelbou ze samopalu jako ten manévr potom tam. Takový zabití, zranění tam je, tak oni odnášejí ty zranění. A já ještě s jedním kolegou jsme je kryli. Jo. A teďka ten režisér, prostě to bylo na velký takový vysílačky, ukazování, ty tanky se vždycky musely stáhnout dozadu, jo, aby nebyly vidět, aby celou tu zatáčku těch chodkových sadů vyjeli a tam se zastavili přesně, a tohle, ta kavalkáda té armády a tohleto. Tak ono, když to bylo všechno takhle připravené, tak ten režisér: ano, jste tam připravený, ano, tohleto, ale prosím, tohle, zbraně, všechno tohle, tak, jedem, kamera, tohle, a teďka řada těch tanků, teď lomos, tohle, zastavili, já jsem vyběh, že byl jsem nalíčený takhle tu sekirku, čepičku, tu ruskou, od hlíny podrápaný takhle, jo, tak mě vždycky popelem takhle, jo, smazali. No a já, jako, jak jsem přemýšlel furt jako na tu vojnu, tak jsem říkal, herko, potom se musím umýt strašně, já točím vojáka a furt jsem si čistil boty a najednou mě to mazali všechno. A já jsem vyběh s tím klasickým takovým samopalem, co má ten kruh těch, ten zásobník dole. Zastavil jsem se před kamerou a stop. Mně se to zaseklo. Teď si představte, chvilku čekali, ale najednou ten režisér: stop! Co je s tím samopalem tam? Pane Mimr, co to je? Já jsem říkal, no mně se to zaseklo. Hergot, Ježíši Kriste, vy jste v detailu. Já jsem říkal, no to já vím, to já s tím nemůžu nic dělat. To... Zbrojář, prosím vás, pojďte sem. Podívejte se mu na ten automat, co tom s tím má? Tak on to prohlížel, tak skutečně to bylo naštěstí zaseklý náboj. Ono to vypadá, že mě zabije ten režisér. Ono se to kvůli tomu muselo vrátit, zase ty tanky zase couvat. Jo, nadsouvali zase.
2: Prosím vás, jste připraveni už, tak bez maléru, ať to ne, jo, jo, to je to, prosím vás. To. Tak jedem, kamera, zvuk.
1: Tak se zase ty tanky rozlítly. Sjedou dolů, já vyskočím, zase samopal a teďka pálím, nezaseklo se, tak pálím, on říkal,
2: stop, prosím vás, pane Vimr.
1: Já jsem říkal, Ježíši Kriste, co zase?
2: Vy mhouříte ty oči, pane Vimr, teď vy jste v detailu.
1: Teďka mi, já jsem si za celý aus nevystřelil, jo. Takže já opravdu, ono to byly strašný rány, já se toho bál, že jo. A, tak jsem tak střílel trošku, jako ono, tak koho zasáhnu, toho zasáhnu, že jo. Tak jsem říkal, on říkal, musíte koukat, to je důležitá akce a ty Němci jsou na dostřel, vy musíte otevřený oči a ne slepej celý. Já jsem říkal, dobře, tak promiňte, tak oni zas ty tanky nahoru. Ježíš, ono to než se to zase, oni couvají tanky, to jsem nevěděl, jo. Oni to neobracili, ten nadsouvali. Teďka ten Lomos, já tam byl, si připadal, oni tam točili národní umělci zasloužilí a já, jo, takovej, tam od tanku jenom takovej a on to kazí všechno. A tak to, tak do třetice, já jsem si říkal, ježišmarja, aby mě to se nezaseklo, aby to otevřít oči, dobře, odhodlaně, tohle. Tak,
2: prosím vás, přivést, jedem, ty tanky spustit.
1: Tak, zas ty tanky, Lomos, najelo. Já už dušička ve mně malá, stojím, otevřený oči, pěkně jsem pálil. Ale jak jsem takhle střílel a to se se mnou třáslo, jo, tento, tak cítím, že ta čepička vojenská mi takhle pomalu sklouzává k uchu, jo, a já pamětlím si těch našich pokynů na vojně, že nesmím, aby dopustit, tak jsem takhle kroutil trochu hlavu, aby mě tam vydrželo. No, hrozný. Pálil jsem na Němce sice v otevřený oči, furt z toho šly rány, ale já už takhle hlavu nakřivo a už ta sekýrka mě takhle a už bylo na úšku a pum, a byla dole. A já místo, abych dál kryl, jo, před nepřítelem, tak já jsem zastavil palbu, sklonil jsem se pro tu čepičku, nasadil jsem ji na hlavu a pokračoval jsem ve střelbě. A zase otevřený oči všechno. On říkal, stop! To snad není možný, já toho vybrám, zabiju! On střílí na Němce a jde si zvednou čepičku. Tak, já jsem, tak po čtvrtý už se to natočilo s tím, že jsem mi to nějak přilepil k hlavě, nebo přištěl. Tak jsme to natočili. A to mělo dohru, protože já tímhletím, že se to muselo vracet, tak já prošvih samozřejmě ten nástup. Já jsem se tam přiřítil, potom už umytej, že jo, nebo ty hlíny. Tak jsem se jako vrátil do těch kasáren a měl jsem průšvih, on se mnou to, a já jsem mu to teda vyprávěl, přiznal jsem se, protože jsem nemohl, neměl se ani alibi, abych si rychle, tak jsem mu to celý vyprávěl, jaký teda to, a myslel jsem si taky, že když bude o takovýhle film, že přimouří oko, jo, a on jako, měl jsem správně, že jsem se nedostal, měl jsem správně jako jako jít si sednout na náměstí Republiky do vězení, jo, za to. Ale on mě to odpustil a při tom hlášení on potom říkal, že jak jako vyzněl ten můj přestupek, tak on říkal, že jediný mě zachránilo při tom, že jak mě to, jak to vyslech, takže jsem byl na druhou stranu ochoten, jako že jsem byl schopen položit život za to, abych byl předpisově oblečen. Ale já jsem si v koutku duše myslel svoje, abych radši položil život, kdyby mě ten režisér ještě někdy obsadil.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Tak to byl Pavel Bobek, který druhdy patřil do Semaforu, stejně jako třeba Luděk Sobota. No a ten společně s Karlem Peterkou a kytarou, to byla další dvojice, která vyrazila za vojáky s mikrofonem, aby natočili armádní setkání po letech. No a vidíte, i pro nás je to vlastně takové setkání po letech s tím, co zůstalo v archivu Československého nebo Českého rozhlasu. Tím je vlastně každé večerní divadlo pro vaše uši, které pro vás připravují Robert Tamchina a za technickým pultem v režii Tomáš Rypan. Dobré dny a brzy naslyšenou.
2: Stůj! Kdo tam?
3: Tady je příslušník jednotky divadla Semafor, Luděk Sobota. Dobrý
4: a
3: večer.
4: Záležák, řidič spojař Karel Peterka.
5: Na plince Michaelek, Danielek s Vladimírkem a taky Petřík, Geník, Jiřík, Vašík s Kazimírkem. Razítko na zadečku mají ide.

jakou já mýval pleť. Už jsem chlap, kdo je víc, holím se jednou za měsíc. Druhá ku Jiříkovi patří.

0: Když uslyšíte jméno města Mariánské Lázně, co se vám hned napoprvé vybaví?
1: Samozřejmě se mě okamžitě vybaví vojna. Na to člověk jen tak nezapomene.
0: Říká se, že pravé kamarádství lze prožít i na vojně. Vzpomínáte si na svého nejlepšího kamaráda, který s vámi vykonával vojenskou základní službu? Pokud ano, udržujete spolu písemný či jiný styk?
1: Já si vzpomínám na několik kamarádů. Vůbec kamarádi mě na vojně dost jaksi drželi nad vodou, protože kamarádství na vojně, myslím, to je jedna z vynikajících takových věcí. Tam se dokonce pozná, kdo je opravdu kamarád a kdo ne. Já jsem taky svýho kamaráda, který stál za mnou při nástupu, tak jsem ho nutil trochu do kamarádství s tím, že my jsme stáli nastoupený v řadě a já měl ještě vzadu všecko tohle jako v takovým nepořádku, že jo? Protože jsem to nestihl. A jenže jsem si v řádech, jak jsem zase na tom PŠM poslouchal, co se má, co se nemá, tak jsem se tam taky dozvěděl, že ten, co stojí za vámi, tak má za povinnost upravit toho, co stojí před vámi. Takže jak my jsme stáli, tak já jsem dozadu šeptal, uprav mě, dělej, je to tvoje povinnost. Jednoho dne nám velitel roty oznámil, že budou brzy Vánoce. Tak jsme z toho měli všichni velikou radost. Ten velitel roty nám to oznámil asi tímhle tím způsobem. Řekl, vojáci, budou brzy Vánoce. Každý by si představoval, že asi dostane opušťák, jenže takhle to nebude, víte? Těch obušáků naopak bude ještě míň než jindy. Pojďte se, to je můj názor. Pokud má někdo nějaký jiný názor, tak mě je to jedno. Teďka já jsem pořád slyšel Vánoce, opušťák a názor, tak jsem si to dal nějak dohromady v tom polospánku a říkám si, Herko, abych o něco nepřišel. Tak jsem najednou zvedl ruku a velitel roty povídá, co je, sobota, co chcete? Já mám, soudru kapitáne, já mám názor. Ba, jak to? Mám, no ne, totiž soudru kapitáne, já mám takový názor, že když ty Vánoce, co to jsou takový hezký svátky, víte, a přeci jenom si myslím, že když jsou to takový svátky, teda ne, že bych to, ale hlavně já bych chtěl jít z domu, ale myslím, že teda celkově vůbec by těch opušťáků mělo být víc než jindy, si teda myslím jako já. On skoprněl velitel roty, jako chvilku koukal, pak povídá. Sobota, ten má sice blbej názor, ale aspoň má názor, ale tady ten Klapka tady chrápe jako ty jezevec.
0: Jak jste na vojně prožíval svůj volný čas?
1: Já se na žádný nepamatuju.
2: Já bych měl dotaz opět na Luďka Sobotu. Vzpomínáte na svého velitele v dobrém či spíš se skřípěním zubu?
1: No tak já bych řekl, že obojí. Já si vzpomínám na jednu takovou, na takový moment. My jsme cvičili pořadový. A on nás tam jako péroval a takhle a říkal vlevo, boh, pravo, boh, ten pozor, jak to, a takhle to dá, nejde, to musíte takhle. A na nás se koukali ze zhora mazáci, asi z druhého, jako vysmívali se nám, jo, furt se chechtali, nějaký dva, prostě kluci furt jako tohle a chechtali se. A on najednou se namích, jo, ten náš velitel, ty otočil se, sebral kámen, takhle, říkal, necháte to a tohle, a hodil ten kámen a on se trefil, rozbil to okno, okno se roztřísklo, on se k nám otočil a povídá, a to si zaplatíte.
3: Bál jste se taky někdy na vojně?
1: Jestli jsem se bál, jo. No, jednou jsem se skutečně jako bál dost. To jsem byl na stráži v noci, strážili jsme takový objekt. To bylo v hlubokém sněhu, jsem chodil pořád, ty dva chodí, ty vojáci, a vždycky se střetnou. Každý má svoji cestičku, akorát jeden moment je, že se můžou jako vidět. A všude jinde byl sníh a nikde žádná tedy lidská stopa, že, protože tam nikdo se nemohl dostat. No a já jsem najednou, jak takhle chodím, no bylo asi ve dvě v noci nebo tak, jak jsem chodil, jak najednou čerstvý stopy ve sněhu, úplně takhle vedle, já jsem si říkal, no tak to je prostě diverzant nebo něco. To znamená, teď si říkám, Hergo, tak jak ono to je, stůj nebo střelím, dej si pozor, nebo tě zase, nebo já. Jsem říkal, no ne, to, no než já bych to vyblekotal všecko. Tak se říkal, no tak to já musím na to nějak to. A šel jsem po těch stopách, najednou se mi ztratily ty stopy v takovém jako křoví. Myslel jsem si, že tam ten diverzant asi je, co bylo to křoví, protože jinde bej nemohl, jo? To jasně bylo vidět, on svítil měsíc. A já jsem natáhl ten samopal, prostě připravený teda odjistil jsem ho, že jo? A takhle jsem mířil. Mířil jsem teda, byl jsem celý z toho rozechvíl a říkal jsem si, no jedině tady může být. No a když jsem takhle mířil dost dlouho a nic jsem neslyšel v tom křoji a nic se nedělo, no tak jsem pomalu takhle zase pozadu odcházel a to a furt jsem ještě jako tohle. No a pak jsem šel teda na to střídání, na tu stráž a tam můj velitel tý stráže, zelený jak stěna, teda, nebo bledej jak stěna, zelený jak sedma spíš, na mě jako to a říkal, člověče, to jsem zažil nejstrašnější chvíli svýho života, až ty jsi mě mířil přímo na hlavu.
0: Byl jste vždy v dobré fyzické kondici? Dělal vám tělocvik taktická cvičení či jiné velké pohybové zátěže, potíže, anebo jste byl v těchto oborech takzvaná jednička?
1: No jednička rozhodně ne, ale zase jsem nebyl úplná nula. Myslím, že jsem byl tak asi průměrně na tom. Takovej průměrný nemehlo. Pamatuju se, že jsem se... No, snažil jsem se vždycky nějak, třeba mi šlo dost špatně se zakopat. Hlavně ten vedle mě, ten jako jel s tou lopatkou a já jsem přestal naopak, vám čověče, ale to je teda ty machr, to jsem neviděl skutečně, to je skvělý, jak ty to dokážeš, jak to umíš. Hele, on se velitel nedívá, ukaž mi to, jak ty bys to dělal, kdyby jsi byl tady na mým místě. A on mi to vykopal.
4: Když ke mně přijde výročí a sůl mi žene do očí, říkám, vždyť já vím. Je to zkrátka trochu smůla, že se matka země hnula,

se chodí bez fraků. Už nevím, kde ten činžák stál, zda kousek blíž, anebo dál, než

černý kostým s dvěma moly, což bylo dost. Doufám, že teď víte v skutku, proč chci aspoň na minutku kouzelný most. Divadélko v suterénu mělo křesel jenom pár, jako dlaň velikou scénu, no a za ní malý bar. Divadélko v suterénu